strach se zvedá k nebi ze všech stran. Stovky kopyt pustou zemí letí, jako uragán. Písek na rtech, písek v obočí.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Hezký den, vážení posluchači. Z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí už po druhé Miloň Čepelka z Pohoří a z Opočna v Královéhradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

Ještě mi nebylo 6 roků, ale už skoro, zapsali mě rodiče do hudební školy v Opočně, že se tam budu učit hrát na housle. Byl jsem malý, na inzerát mi sehnali housličky půlové a já jsem začal chodit na Trčkovo, neboli na tak řečené malé náměstí, k panu řediteli hudební školy Josefu Václavu Kratochvílovi, o kterém určitě bude ještě někdy řeč. No a ty housličky jsem trápil, až sténaly. Nějaký čas to trvalo, než jsem mohl hrát aspoň národní písničky ve snadném slohu, upravené pro budoucí virtuózy panem Beranem, tuším, že Josefem. Ale už tehdy jsem k ním získal vřelý vztah. A tak dnes začnu jednou z nich.

Národní písničku Koupím já si koněvraný, která je současně tak tesklivá i zas furiantská, jsme vám hráli v úpravě Jana Slimáčka a v podání plzeňského lidového souboru řízeného skladatelem Zdeňkem Lukášem zpíval Jaromír Horák. Snímek pochází z roku 1972. To by bylo 36. A po 9 letech strávených v Československém rozhlase v Praze byl jsem už 3 roky ve svobodném povolání. To jest, ochutnával jsem, jaké to je žít bez existenční jistoty. Ale kromě jiného i písničky mě držely nad vodou. Už jsem jich měl na svědomí pěknou řádku. Například Půlnoční uspávanku, kterou s country beatem Jiřího Brabce naspíval tehdy stále populárnější Jiří Grossman s Libuší Cincibusovou. My jsme byli kamarádi už od poloviny 60. roků. Slova jsem napsal k melodii Luboše Sluky, svého staršího souputníka Sopočna, který byl v tom čase před 60 lety šéfredaktorem hudebního vydavatelství Panton.

polovině 60. roků minulého století, to zní hrozně, když to tak slyším, minulé století, nám bylo dobře. V rozhlase jsem připravoval písničkový pořad Polní pošta, oficiálně určený vojákům základní služby, ale víc ho doma poslouchali jejich rodiče a milenky, případně manželky, pokud byli ti hoši v povinné uniformě už před nástupem do kasáren až příliš čilí. A Luboš Sluka, to už jsem řekl, byl v hudebním nakladatelství Panton. Chodil jsem tam za ním často a tak jsem se tam seznámil s jedním z průkopníků českého swingu, s vynikajícím klavíristou a skladatelem nádherných písní Leopoldem Korbařem. Byl milý, skromný, k mladému adeptovi textařského řemesla byl vstřícný, dokonce zhudebnil jedno mé veršové cvičení Na dlouží krouží komáří hejna. Ale jeho nahrání jsme se nedočkali, protože na konci těch nadějných roků přijela původně prý spřátelená, náhle však nepřátelská vojska a spadla klec. Ale Korbařovy starší melodie ve mně, a věřím, že nejen ve mně, jsou pořád živé. Pošlu vám teď tu snad vůbec nejznámější, ale pozor, tak, jak ji určitě neznáte a beze zpěvu, zpívat si můžete sami.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Hrál, to by vás asi nenapadlo, salonní orchestr Josefa Vejvody. Ale u skladatele Leopolda Korbaře se zdržím, že se často nahrávali jeho pomalé foxy jako vlající šátek, dárek na památku nebo denně vzpomínám, to se nedivím. Víc mě překvapuje, že se opakovaných snímků dočkala i svižná Vystavím zeď kolem tebe. Můžeme si ji poslechnout hned dvakrát. V obou případech s orchestrem Karla Vlacha. Poprvé ze snímku z roku 1940 a podruhé z roku 1950. Pouhých 10 roků a jaká změna. A nepřišla jen díky lepší technice. Slova Jaroslava Moravce zpívalo v prvním případě jakési ultrafon trio, vytvořené asi čistě účelově, tuším v něm skoro s jistotou hlas doktora Swinga Arnošta Kafky. Ve druhém Rudolf Cortez. Vzpomínám si, že Cortéze a tuhle písničku jsem slyšel poprvé naživo na nočním koncertu Vlachova orchestru od 23 hodin v divadle Estrády a satyry ve Vodičkově ulici. Když jsme tam tehdy s přítelem Ivem Přikrylem, taky bláznem do swingu, šli z naší koleje v Lazarské ulicí Vladislavovou, náhle se k nám přitočilo jakési postarší už nočňátko a urputně nám nabízelo své služby. My se tak vylekali, že jsme do divadla přiběhli skoro bez dechu. Vidíte, zdánlivě bezvýznamná chvilička, ale já ne a ne se jí zbavit. Velké město a jeho nástrahy, kterých se tak bála moje maminka, když mě tam musela pustit na studia, předvedlo svou horší tvář.

Hned ta o 10 let mladší verze z roku 1950, i když pro mě v tomhle roce tehdy ještě neexistovala.

tím s výhledem na Vltavu. To už byl v důchodu a velmi, velmi se mu zhoršil zrak, téměř neviděl. Jenže u klavíru omládl, nad klávesami mu ta téměř úplná slepota nevadila. A to mi připomíná, abych obrátil list výtečného současného houslistu Milana Al-Ashába, se kterým jsem už třikrát vystupoval na jeho koncertech, četl jsem na nich básně, zatímco on mě udivoval a dodnes udivuje tím, že hraje všechno od Bacha až po současné skladatele z paměti, bez not. Ptal jsem se ho, jak si může pamatovat celé skladby, a on mi vysvětlil, že mu pomáhá paměť prstů. Zázračná věc, řekl jsem si, to bych měl taky mít, když celý život píšu, nejdřív na psacím stroji a dnes na počítači. Jenže jsem zjistil, že u mě to platí jen částečně, bez očí bych se na správná písmenka netrefoval. No tak ať nablízko vidím naštěstí ještě dobře. Avšak opustíme minulost. Vzpomínky jsou sice jednou z podmínek tohoto pořadu, ale nemusí být všechny staré víc než půl století. Nahrávce písničky, kterou vás chci potěšit teď, je teprve 13 roků.

Líbeznou lidovou Zdálo se mně má panenko zpíval s orchestrem Václava Hybše moravský bard Jožka Černý. Ale to možná nosím mouku do mlýna, co jste poznali. Když už jsme u Hybše, vím, že v tomto pořadu měl taky svůj cyklus, říkal mi to. Konec konců, jak by ne, taky je to krajan, z Police nad Metují. A my spolu teď připravujeme, snad to smím prozradit, už se pomalu a snad jistě blížíme k cíli, připravujeme spolu knížku jeho vzpomínek. Vymyslel jsem název, zatím jen pracovní, ale když ho řeknu, třeba ho posvětím. Mluv, kapelníku, mluv, tak nám držte palce. A poslechněte si se mnou.

Jak jsem to říkal minule, že teprve tři tvoří společnost, tak si dáme Ibsen do třetice. A to v písni, kterou si přivezl, tuším ze Švýcarska, když tam byl s Valdemarem Matuškou, na dvě písničky dirigovat významný zahraniční orchestr. Myslím, že Mnichovskou filharmonii, ale na tom nezáleží. Důležité je, že to bylo na mezinárodním festivalu, jehož prezidentem byl Charlie Chaplin a uváděla ho britská herecká hvězda Peter, já nevím, jak se přesně čte, Ustinov. Říkal jsem mu, myslím Václavu Hybšovi, to jste se asi poměli, co? Ale vyvadl mě z omylu a vysvětlil bez jakékoliv lítosti, že zatímco všichni ti ve světě známí se krmili v luxusní hotelové restauraci, oni jako vyslanci naší kultury chodili jíst do bufáče, možná na stojačku, ale to si přidávám, na podrobnosti jsem se ho neptal. Hlavní bylo, že si odtamtud přivezl, pro Milana Chladila, Chaplinovu písničku, kterou autor českého textu Zdeněk Borovec pak nazval Té, kterou mám rád. A to si teď poslechneme.

0: Před týdnem v prvním díle jsem vám sliboval hudební pestrost. Dnes dodám, že se nemíním vyhýbat ani kuriozitám. Víte, často se mě lidé ptají, jak to, že jsem po určitou dobu v minulých letech dokázal nesedět, ale balancovat na dvou židlích, to jest hrát jak v divadle Járy Cimrmana, tak účinkovat v salonu Cimrman, zakladatele našeho divadla Jiřího Šebánka. Ten vznikl z jeho vůle mnohem později, až když Jirka divadlo opustil. K tomuhle případu já se vracím nerad, to by bylo na dlouhou řeč a je to složité, ale bez rozpaků říkám, že mě to zkrátka obojí bavilo. Například, už za studentských let jsem si oblíbil americkou lidovou píseň Ďáblovo stádo, někdy jmenovanou Nebeští jezdci, kterou u nás, pokud vím, prvně zpíval Cortés s Plachem. A když Jirka, my jsme mu říkali Šebas, když na ní napsal úplně jiná slova do svého pořadu Cimršantán a chtěl, abych ji spolu s ním a s Martinem Zágravským a s Karlem Bartoníčkem zpíval, neodolal jsem a souhlasil. V jeho Šebánkově kabaretní české verzi je to oda na vynález zdrhovadla. Zip.
1: Nad obzory Kolorádo.

0: komunistická vláda padla, v zemi vládnou zdrhovadla.
1: Je moc písní a písniček, které jsem kdysi dobře znal a které během dlouhých roků zapadly a spolkly je čas, ten vlastně prý ani neexistující prevít. Jedna, kterou jsem od mládí, možná dokonce od dětství už nikdy neslyšel, se jmenuje Pár kouzel znát. Nevím, zpíval-li taky někdo jiný než R.A. Dvorský. Podle mě by bylo nepochopitelné, kdyby ne, protože je příjemná, její melodie jakoby v uších nejen ladila, ale jakoby je dokonce hladila. Ale my si ji poslechneme od něho a od sester Alanových. Slova k ní napsal dnes už zmíněný Jaroslav Moravec a protože se mi našel na CDčku R.A. Dvorský vzpomínky, a R.A. Dvorský byl další krajan, rodák ze Dvora Králové. Bohužel osobně jsem se s ním nikdy nesetkal, ale moc mi o něm vyprávěl přítel Zdeněk Petr, tak si tuhle líbeznost dopřejeme. Melodii k ní složil doktor Emil Ludvík, taky jeden z průkopníků českého swingu, který si nezaslouží zapomenutí.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky s Miloněm Čepelkou. Ještě jsme tady dnes neměli polku. A polka je přece tanec vzniklý u nás, je náš se vším všudy. Je to taky náš dobrý vývozní artikl. A jsem rád, že stále vznikají nové písničky i v jejím rytmu. Sám jsem jich do repertoáru současných orchestrů přidal, no nevím kolik. Když píšu texty, dělám to většinou k hudbě už hotové, což je někdy trochu svazující, aby se spolu slova a hudba nehádaly. Vždyť jak hudba, tak čeština mají své zákony, které by se měly z obou stran dodržovat. No, měly by se, ale ne vždycky se to děje. To je ovšem slovo do pranice někam jinam, ne sem, tak promiňte, že jsem na to ťukl. Původně jsem chtěl jen ohlásit polku moravského skladatele Václava Maňase mladšího, kterou jsem nazval Nade všecko rád. Trochu jsem si s ní s češtinou pohrál a kapelník dechové hudby Veselka Ladislav Kubeš, dlouholetý kontrabasista operního orchestru Národního divadla v Praze, ji svěřil zpěváku, který je také takzvaně všežánrový, Radku Žaludovi.

Když vzpomínám na své první kroky vedoucí mě k hudbě, nemůžu znovu nevzpomenout na dětství a na ředitele opočenské hudební školy Kratochvíla. Udělal pro mou, a nejen pro mou, hudební osvětu obrovsky mnoho. Pořádal takzvané opočenské hudební soboty, na které zval významné koncertní umělce i hudební skladatele z Prahy a Brna. A žáci a rodiče žáků jeho školy, opočenští i z okolí, na nich vstřebávali hudbu, ke které by se jinak mohli jen těžko přiblížit. Koncertovali u nás virtuózové na klavír, na housle, zpěváci z Národního divadla, skladatel Jaroslav Křička a další. Místní divadelní ochotníci, odvážím se říct, že pod Kratochvílovým vlivem, si troufli dokonce na Křičkovu operu Ogaři a nastudovali i slavnou operní jednoaktovku V studni od Viléma Blotka. Tak jsem poprvé slyšel jména světově uznávaných klasických skladatelů Mozarta, Beethovena, Chopina a tak dále. Dnes vím, že mnozí na ty koncerty chodili především z povinnosti. Patřilo to, jak se říká, k dobrému tónu. Ale chodili a něco to v nich zanechávalo. Něco, o čem předtím asi nevěděli. I ve mně taky. Dopřejeme si teď na počest pana ředitele Kratochvíla Mozartův pochod a la Turka, jak ho nahrál orchestr Virtuosity Praga pod taktovkou Oldřicha Vlčka.

Čím dnešní vzpomínání zakončím? Dlouho jsem dumal a dumal a pak jsem na to káp. Balčíkem. A nejen takhle dajakým. A zahraným nejen takhle dajace. Vzpomenu si přitom, jak mě někdy na začátku 90. let minulého století, bohužel v českém, ještě v československém rozhlase, rozčílila jakási mladá hlasatelka, když řekla, že budou hrát polku Josefa Ponkara. Vybouchl jsem smíchy i vzteky. To jsme najednou tak všichni zmagořili z angličtiny, za komunistů upozaďované a náhle k nám houfně vnikající, že neznáme jméno poctivého lidového muzikanta ze Zdic Josefa Poncara, no to je napováženou. Naštěstí se to už neopakovalo, nebo aspoň já o tom nevím. A tak si od tohoto dobrého muže, celoživotního železničáře, který se nikdy hudebně nesprofesionalizoval, ale složil spoustu pěkných písniček, připomeneme si jeho valčík Ten večer májový. Text Vaška Zemana zaspívají Josef Opelt a Dana Suchá. Doprovodí je netradičně, všimněte si toho prosím, Plzeňská filharmonie. A mějte se dobře, Miloň Čepelka se s vámi v pořadu Desky, pásky, vzpomínky těší naslyšenou zase za týden.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Salava. Dobrý den, vítejte.
3: Já vás moc zdravím a začnu dneska netypicky veršem. Radost země přímo salává, já jsem Petr Salava.
2: Tak mě Petr předběhl a já přidám tu svou. Jdem do toho s Petrem Salavou a historek scének a písniček záplavou.
0: Humoriáda.

0: Marek Lambora, Eva Burešová zpívali o tom, jak se krásně mají. Vy se máte taky krásně, doufejme, anebo se budete mít, protože jste s námi u toho správného pořadu. Petr Salava, chce něco říci.
1: Já jsem hrozně rád v Humoriádě a hrozně rád se tady vždycky vrací vám, myslím, že i s vámi, s Patrikem, ke starému, milému, laskavému humoru a ke slušnosti, protože to, co se v současnosti odehrává na mediální scéně, je prostě strašné a slyšejí to děti. A mně je to hrozně líto, tak právě proto bych dneska, jestli můžu vybrat na poprvé, vybral velikány, a sice pány Miloše Kopeckého a Lubomíra Lipského.
0: Ano, a navíc v jejich snad nejtypičtějších rolích Strossmayer a Hlust Vysihák. Co mají spolu společného? Jsme zvědaví.
2: Poklona hostivá, dobrý den. Promiňte, prosím, že jsem tak smělej. Já prej tady mám vyhledat nějakýho slavného torpéda.
3: No tak torpéda snad asi ne, to těžko, pane, my nejsme sklad munice, víme? Zvláště nenámořní. Vy, hádám, vy spíše hledáte ortopéda.
2: Jo, ortopéda. Tak nějak, víte, on mi to starý asi nějak zašmodrchal, no to víte, inženýr. Tak vyražte být pan doktor.
3: Ano, ano,
2: přímo.
3: Ano, Strossmayer.
2: A kde bych ho tady našel?
3: Koho?
2: No toho, jak říkáte, toho Stožamera.
3: Strossmayera.
2: Jo.
3: To jsem já.
2: Jo, to jste přímo vy. No tak to je fajn. Víte, já mám vždycky rád, když je někdo přímo von. Tak to už vás vlastně ani hledat nemusím, víte.
3: No ale kdyby vás to třeba náhodou zvlášť bavilo, prosím, já jsem ochoten se vám tady někam schovat. Třeba tady někam mezi diváky.
2: Ale to já bych vás stejně rozeznal, víte. Kor mezi normálníma lidma. Poněvadž vyračte by takovej jakoby velice povědomý ksicht, víte? Hejte, prosím vás, nedělal jste náhodou v té nemocnici na konci města?
3: Na kraji města, chcete říct? Ano, dělal.
2: Dělal.
3: Ale dělal, no, ano, tak. To byla krásná doba. No. To byla vůbec zvláštní, řekl bych přímo, unikátní nemocnice.
2: Jo.
3: Ano, unikátní nemocnice. To byla snad jediná nemocnice, kde nikdy nikdo nevzal žádný úplatek.
2: No. Takže tam jste dělal.
3: Tam jsem dělal, no já dělám, kde můžu. Ale...
2: Helejte, a že děláte Níčko tady?
3: Znáte to, ne? Autorské intriky, co vám budu povídat?
2: No jo.
3: Ale poslouchejte, vy jste mi taky nějak povědomí. Jaké pak je vaše ctěné jméno?
2: No tak mé ctěné jméno, Hlust Vysihák.
3: Ale ne, ano. Hlust Vysihák, to jste vy.
2: Přímo osobně.
3: Ten vrátnej, no, seba práskačkama, s těma fousama.
2: No jo, ve výslužbě.
3: No, tak to už jsem doma.
2: Jej, to je škoda, že jsem vás tady nezastih.
3: Moment, nechoďte nikam, neodcházejte mi. Rozumějte mi, když říkám, že jsem doma, tak tím, jak si chci naznačit, že vím, kam vás mám zařadit.
2: No to jste teda frajer. Můj nadřízený si s tímhletím lámou hlavu do dneška. Kam mě zařadit teda?
3: No a co pak vy teďko děláte?
2: No tak teďko hlídám stavební materiál pro výstavbu sídliště, které se nazývá Šestka v Levodole.
3: Jo. To je nějaké družstvo zubních lékařů, ne?
2: Ne, prej jsou to převážně boxéři.
3: Takže vy máte vlastně takové velice, velice rizikové pracoviště.
2: No, ano, ano.
3: Poslyšte, ztratí se vám tam někdy, řekněme, jako příkladám, třeba pytel cementu?
2: Jo, kdyby jenom to, pane doktore, tuhle jsem se kapánek zamyslel nad tím ukazatelem plnění plánu a někdo mi ukrad dva pokoje a kuchyň.
3: Ne. I s příslušenstvím?
2: No tak naštěstí bez. To už ukradli dvě noci předtím mýmu švagrovi ze sídliště, které se nazývá Klidné stáří 08.
3: To je zřejmě nějaké sídliště pro důchodce, že ano? Ne, no tak ať to své sídliště přejmenují na Neklidné stáří 00 a je to, no. Zkuste jim to navrhnout.
2: No, teda jako nápad je to výborný, pane doktore. Páč ta 00 se tam ztratila taky.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak to byl slavný doktor Strossmayer a vrátný Hlust Vysihák v Silvestru 1979. Vzpomene si, Petr Salva, co tou dobou prováděl?
1: K Který to byl, prosím, ještě jednou
0: 79. minulého století.
1: Ježíš, to jsem byl mladý kluk, to jsem byl vlastně disc-jockey v největší síle, no tak to jsem hrával...
0: Tak to
1: hrával,
0: musel být Silvestr.
1: To, zaprvé jsem hrával Silvestry, což je něco, co už dneska absolutně netuším, co to je, ale hlavně jsem v té době hrál 30krát za měsíc, protože jsem musel, no... Taky na to vzpomínám.
0: I v únoru?
1: No,
0: ne, pardon, to tam, bylo odbočení.
1: No, v únoru jsem možná hrál 30krát, že byl nějaký dvojáček.
0: No jasně.
1: Ale jinak jsme hráli každý den. To byla těžká doba pro DJ.
0: Ano, tak hej pane disc jockey, teď si poslechneme výběr pro naše posluchače. Mají na Ačku Miloše Kopeckého s Lubomírem Lipským, jak už otevřel tuto kapitolu náš dnešní host Petr Salava, anebo nastoupí Josef Náhlovský s Karlem Šípem. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B, pošlete na 90 01 04, telefon 731 800 900. No prosím, jsme na to dneska dva a teď ještě Pavel Vítek zaspívá Víš, jak se mi líbíš.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A tak rovnou navážu, pokud je Petr Salava řidič, předpokládám, co si užívá nejméně a co nejvíce za volantem?
2: Tak já si jako nejmíň užívám Pražský okruh. Ano. A v současnosti mě trošku hlava nebere, že to je úplně nádherná nová betonová silnice a už je opět opravovaná. A mě by docela zajímalo, proč. Tak to mě vadí, protože stojíme v koloně každý den, ať je ráno, poledne nebo večer, Pražský okruh.
1: A on ještě není celý, ne, dokonce?
2: Já myslím, ten, který je u Barandova, ten jo, náš ne. Z D5-ky na D1-ku neustále opravy, fakt to nechápu.
1: Tak tolik apel. A co se Petrovi líbí za volantem, když řídí?
2: Mně se líbí, já poslouchám rádio a teď opravdu rozhlasové stanice střídám, mám každý denní čas jinou náladu, něco jiného v noci, když se vracím z vystoupení, něco přes den a je to můj skvělý společník, takže já si užívám tu jízdu v autě díky takové dobré společnosti.
1: Ano, a nebudeme jmenovat ten nejlepší pořad, který...
2: No, Ježíši Maria, je? Od 16 do 17 no, hodin je humoriáda.
1: Ano, výborně, tak děkujeme, sami jsme si o to řekli a jdeme vyspovídat posluchače. Výborně. Jestli chtějí Miloše Kopeckého nebo Josefa Náhlovského, dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: A já bych, chlapi, určitě pokračoval s panem Kopeckým a panem Lipským.
1: A my děkujeme.
2: Výborně.
3: Hezky. Hezký zbytek dne, naschle.
2: Naschle.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, pane Kučero, Standa Zemník vás zdraví, pana Salavu.
1: Dobrý den.
4: Inteligentního a správného člověka, který řekl tu úvahu na začátku, plně s ním souhlasím a chci tak jáčko.
1: Máme zapsáno, Stando, mějte se.
2: Děkujeme, díky.
4: A zdar, pánové.
2: Zdar, zdar.
1: Dobré odpoledne. Haló, haló, už vás slyšíme? Jste tam?
2: Už ne.
1: Tak někdo na lince visí, ale nemluví. Tak teď je tu nějaký mluvící posluchač nebo posluchačka.
5: Honzo, dobrý den.
1: Honzo.
2: Dobrý den.
5: Já vás zdravím, oba dva do studia.
1: Dobrý den.
5: Já bych teda hlasoval, jestli můžu, tak pro Pepička Náhlovského.
1: Můžete, samozřejmě.
5: A pro pana Salavu taková v podstatě odpověď na jeho otázku. Dokud budou hřibové v Praze místo v lese, tak to bude vypadat, jak to vypadá. No. Takže přeji hezký zbytek dne.
2: Vám taky, vám
1: a
2: taky.
1: A prvý už rostou po těch deštích, i když mírných.
2: A rychle z toho ven.
1: A jdeme dál, dobrý den. Halo?
6: Dobrý den, pane Salovo.
2: Dobrý den.
1: Dobrý.
6: A já dávám hlas taky Pepovi Náhlovským.
1: Máme no, zapsáno. Vidá. Mějte se, Miroslave, naslyšenou. Tak, další ještě, halo. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Karel z Krakovan, zdravím Prima dvojku a přál bych si taky Bčko.
1: Prima dvojka, děkuje, naslyšenou.
2: Naschledanou, naslyšenou.
1: Přátelé, žádná žena, tuším, se nám zatím neprovolala, ne. Chlapi to vzali do svých rukou a víc bylo těch, kteří si přáli Ačko. Takže pokračujeme na téma Strossmayer a Hlustvisiák.
8: A to komplet?
9: Komplet, protože u nás se všecko vyrábí i ztrácí komplet.
8: A jak jsi s tím řetiskem nasplochoval?
9: No tak ten tam naštěstí ještě nebyl, víte, ten se tam montuje až při třetí kolaudaci.
8: Tak jim tedy můžete navrhnout, abyste to sídliště jmenovalo 00 s otazníkem. No.
9: Když jinak nedáte, pane doktore, tak já to navrhnu. Ale pane doktore, jenomže ono u každého návrhu vždycky děsně záleží na tom, kdo to navrhuje, víme. Když třeba takový obyčejný nájemník navrhne, že by u každých dveří měla být taky příslušná klika, tak tomu řeknou, no, hele, moc neotravuj, buď rád, že jsi dostal kvartír. Když takovou kliku navrhne k těm dveřím sám náš ředitel, tak to všichni říkají, herko, tomu to ale myslí. Kam ten
10: ten chlap na ty zlepšováky chodí?
8: No vidíte, to víte, my lékaři musíme být jaksi informovaní ze široka a fortelně.
9: Ano,
8: my
9: ano.
8: Nesmíme vidět jenom tu, řekněme, zlomenou nohu. My taky musíme koukat, komu ta noha momentálně patří.
9: Ano. Já vám rozumím. Když je to hezká holka, tak si s takovou nohou dáte víc záležet, víte? Když to uplesniví od dětka, koukáte spíš na prémie, víte?
8: Poslyšte, a proč pak vy mě vlastně hledáte?
9: No tak já, pane doktore, jak se tak říká, tedy jdu preventivně. Totiž ty šoféři nám s těma mašinama tak zrasovali silnici, víte, že si tam co nevidět zlomím v obě nohy. Tak jestli byste si mě vzal potom k sobě, pane doktore.
8: Tak já si vás napíšu.
9: Fajn.
8: Jak jste řekl, jaké

0: a místo krychlových metrů jsme obývali čtvereční.
1: No vidíte, a vykládejte tohle dneska těm mladým.
0: Ne, to nejde, to nejde, no to je házení hrachu na zeď.
2: Nepochopím.
0: Ale nedivte se tomu, vám je taky dneska fuk, jestli nějaký váš předek dostal na zadek za to, že je husita, ne? No, tak vás mám napsaného.
1: Promiňte, prosím, a přesnou adresu nechcete?
0: No, k čemu, prosím, a na co? Oni vás už od někud přivezou. No, a pokud budete alespoň trošku přivědomí, tak nám to doplníte.
1: Prosím vás ještě něco, já mám takový zvláštní přání. Ano, já bych rád, kdyby mě mohla ošetřovat ta Ina.
0: Ina?
1: Ina.
0: No, a nemohla by to být nějaká Ina? No, ale já už musím jít, já mám v práci jednoho špičkového fotbalistu.
1: Špičkového fotbalistu? Hlíte, jestli ho složili na velkým vápně a on to vápně nějak poškodil, tak ať se s důvěrou obrátí na mě.
0: Ale ne. Tohle je případ celkem normální. Má obě nohy levé. Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zdraví vás, dnešní posádka Humoriády, Pavel Kučera a Petr Salova, náš dnešní host. Petře, cítíte se v těchto dnech ještě letně nebo už podzimně?
2: Tak dneska ráno, když jsem vyrážel z naší vesnice, tak jsem se cítil velmi zimně. Fakt jsem až překvapil.

0: Pen, že teď, když jsem dojel do Karlína, já jsem měl svetr a vestičku a teď tady v Karlíně nic takového nepotřebuju. To znamená, já bych si přál, kdyby ještě pár dnů taková příjemná podzimní teplota zůstala.
1: Lehce nad 20.
0: Jo, myslím, 25 bych bral.
1: 25. Jak je libo, tak přátelé, my budeme brát to, co nám vybere teď dál v Humoriádě Petr Salava, prosím.
0: Já bych tentokrát použil imitátora Františka Uhra, aby byla změna, doufám, že to bude dobrá volba. František Uher.
1: Takový lidový humor si myslím, že by to mohl být.
2: Já jsem si nechal nalít šilkaj schválně červené víno, nebo jak říkají strýček horníček, že radši piju červené víno, nebo když se jdu vyčůrat, tak je poznat, že ve mně něco dobrého zostávo. Ano. Faktická, já jsem si se dneska hodně pozval hostů. Jsou to herci a komici, aby vám také něco pěkného povyprávěli. Prvního, koho pozvu k mikrofonu, je můj kamarád Luděk Sobota. Takže Luďku, ahoj. Dobrý večer, vážení přátelé. Chlastáte? To ne, že bysme v Praze nepili, taky tam moja mě říká, člověče, Luďku, ty seš poslední dobou jako slunko, večer zalezeš do hospody a vyjdeš až ráno. Takže já jdu dále koštovat. A dalšího, koho se pozveme, je také velice dobrý komik Jaroslav Šterco. Dobrý večer, přátelé, nazdar.
3: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik pan Franta Uher, můžete ho mít i dál, anebo nastoupí Miroslav Donutil, vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefonujete stále na 731 800 900. A ještě než spustíme další hit, vypustíme další písničku na vás s jednou známou kapelou, tak se zeptám Petra Salavy na nějaké DJské, diskžokejské perličky.
0: Musím říct, že letošní můj diskžokejský rok je velmi bohatý tím, že jsme obnovili akci nazvané Oldies Disco Show a chodí tam samozřejmě publikum, které odpovídá věku disc-jockeyů, to znamená, my jsme teď hráli v sobotu, bylo to fakt úžasné a já odhaduji, že věkový průměr tančících byl 65+, a u disc-jockeyů to myslím bylo zhruba stejně a byla velmi zajímavá situace, kdy jeden tedy starší pán přišel a říkal, jestli bych mohl zahrát na přání, což já moc nedělám, ale on říkal, prosím, zahrajte mi tu písničku, kde se pořád ozývá dokola Ladislav, protože já jsem Ladislav a já tu písničku miluju. No tak dlouho jsme si povídali během té přestávky a pak se ukázalo, že ta písnička se jmenuje What is Love a že se to tedy blíží trošku tomu Ladislavovi, no ale dohodli jsme se, takže byla všeobecná spokojenost. A takhle to občas s těmi názvy, vždyť víte sám, holky, holky, běžte dál, holky.
1: Skupina Opus,
0: ano, tak někdy to tak zní, jakože česky, ale není to tak. Co jste vybral vy za muziku?
1: No já, co já, ale hudební dramaturg.
0: Ano, to mě
1: ale
0: zajímá.
1: Petr Salava nám to uvede jako DJ. Je tady Krtek od Buty.
0: No výborně, kapela, která podle mého názoru vůbec nezestárla. A musím vám říct, že jak já pořádám ty koncerty Vánoční nostalgie, že mám teď v hledáčku právě kapelu Buty, takže jsem moc rád, že jsou tady.
1: Je tady Krtek, na konci si všichni svorně zavoláme Fire On.

0: Sound. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jupa, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Tady pokračuje dnešní humoriáda. Petr Salava, náš dnešní host, a je zvědavý, koho si vyberete dál. Bude to František Uher nebo Miroslav Donutil. Zůstáváme s oběma na Moravě, dá se říct, s moravským humorem. Tak co vy na to? Dobrý den.
5: Dobrý den. Pane Bojkovic, zdravím vás, Pavel, po delší době.
4: Zdravím.
5: A pana Savalu, Salavu, pardon.
6: Nic, nevadí.
5: Je to těžký kalibr, ale já bych nechal toho Uhra, pan Donutil je tam častokrát.
4: Máme zapsáno. Děkujeme, mějte se hezky. Tak, kdo dál se hlásí do humoriády?
7: Dobrý den, tady zdravím vašemu skvělému hosta a dávám Bčko.
4: Dobře, máme zapsáno.
6: Děkujeme.
4: Naslyšenou, dobré odpoledne, kdo dál je na telefonu?
8: Dobrý den, tady Jarda, já vás tam zdravím. A já jsem taky chodíval hrát takhle na různý srazy a na svatby. A za mnou přišel taky kluk a povídá, můžete ta hrát kvávu? A já si říkám, no herku, co on to chce? A tak jsme se chvíli domluvali, říkám, žádnou krávu neznám. A chvíli jsme se domlouvali a pak jsme nějak se domluvili, že chce zahrát Kláru od Čína.
4: No, myslel jsem si to, že tam to zamíří, tak nakonec jste se dohodli, zahráli.
8: No.
4: Tak, vydáváte Ačko nebo Bčko?
8: Dáme pokračování.
4: Dobře, děkujeme. Máme zapsáno, František Uher, má váš hlas naslyšenou. Dobrý den.
9: Dobrý den, tady František Elbil nad Vltavou. Zdravím vás, pánové. A říkánka, abyste začali, já skončím.
6: No.
9: Dneska je humoriáda, humoriádě zábava. Je tam Kučera a Salava.
4: No, děkujeme.
9: A pana Uhra.
6: Děkujeme.
4: Díky.
9: Který byl s Borabánkou, pan Salava, určitě by měli veliký ústek před mnoha lety v Americe.
6: No jasně.
9: A
6: vždycky se říkalo, že huba mu pěkně jela, panu Uhrovi.
9: No tomu je, no jasně. No. On by... Pánové, přeji stále zdraví a jste bezvadní. Díky moc.
6: Vám taky.
4: Děkujeme. Dobré odpoledne.
10: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Petra Salavu.
6: Dobrý den.
10: Pane Salava, vzpomínám na 29. srpna, kdy jsem se zúčastnila posluchačka Českého rozhlasu 10. narozenin oslavy v zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí. Bylo to vynikající, všem patří velký dík, moc se mě to líbilo.
6: To jsme moc rádi.
10: Hlasuji, Pavle, pro Ačko, mm-hmm, a všem posluchačům a vám přeji krásný večer či příjemné úterní ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům.
6: Vám také.
10: Růža z Rychnovska.
6: Růže, děkujeme.
4: Děkujeme, tak to byla živá žena první v naší humoriádě dnes. Děkujeme za návštěvu. Jinak Petr si sladké asi oblíbil, protože přinesl štrůdl.
6: Ano, velmi dobrý.
4: Nabídnul, děkuji moc, bylo to dobré. Nebudu to teď jíst, protože po sladkém usínám a to se teď nehodí, protože musíme pustit další obaviče a to je František Uher.
11: Já říkám, ženská, ta je jak drahé víno. Připraví člověka o rozum a peníze hlavně. No. Ano, ale to je nejlepší ty otázky, koukáte na ten risk. To je dobré, také sami tam lubia ty otázky. Minule tam bylo, že svobodný a ženatý chlap končící na rum. Před svatbu rum, po svatbě utrum. No. Evropě, no. Ludy, a musím vám teda říct, že aj ta kriminalistika včilka jak to narůstvo, co? To sa včilka všude krade. Dřív jsem dojel před Podluža na kole, pichel jsem kolo do Stojana, minulý týden mi to zebrali aj s tým Stojanem. Nechce vám sa, hotové. Nebo točkaj, to se žil taky v lánžoky okolo obchodňáka a taková baba tam řve na policajta, že stojím ve frontě a najednou peněženka z kabelky preč. A policajt sa ptá, že teti, a to ste necíti, važe vám na nuša. Ha? Baba z drudla povídá, no to jsem cítil a nevěděla jsem, že aj krade. Říkám, jsme v Evropě, no. Ale říká na druhé straně lidé, zase můžeme podnikat, no. A s mojou starou začali jsme všelkaj podnikat, závodně pleteme košíky, no. Jak bylo všelka, jak zima. Že Francku, co kdyby jsme si někam vyrazili, ví? A jak bylo dále dít, tak se budu škubla na kole, vyrazila si přední zuby, měli jsme vyražené, no. Pane doby říká, že kapr nekouše kapr džudžlá, no. Zase další erotická zkušenost, no. A nebo aj ty dovolenky, co? Žádné Bulharsko dřív za odměnu, dneska je to za trest, no. Ale tak dobré, no, jezdí se, co? Kde jste byli, lidé? Tetino, kde jste byla na dovolené? Jste taká dopálená, opálená teda. Kanáre, Kanáre, no. Na Maltě? Já jsem byl už fakt na betóně, no. Okoupal jsem se v barelu šejusem. Ale velice pěknou dovolenku musím prozradit také. Jela celá rodina Slabákových, můj kapelník, Moravance. Pozdravuju, Honzika, vítaj. Ty byli, kam si se vypravili do jižních Čech na ty obrůžky za podívat ty jazírka, jak tam jsou. A jak ta kapelník to šmatlil přes tu dědinu, tak vám potká místní kostelník, praví, že Ježišmarja, pane Slabák, to máme štěstí, že tady jste na té dovolenci. Představte si, nám onemocněl varhaní v kosteli. A vy umíte na tu trumpetu, že byste nám v neděli na mši pomohli zahrát. Kapelník byl dobrý náladě, bude to, co slúbil. Byla neděla, začala mša, všecko nachystané, farář káže, kapelník vzadu za týma varhánama také nachystaný, nakonec se jim vše začne farář zpívat, že o, pane, přijdi k nám, a vzadu se ozvalo, a já ti za klobůček perko dám. A to tady jdeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak máme dokončenou sérii s Františkem Uhrem a máme pro vás další výzvu. Tentokrát proti sobě stojí Josef Náhlovský a Miroslav Donutil s nahrávkami z našeho archivu, tak si vyberte to, co by vás mohlo dneska rozesmát. A v tuto chvíli SMS-kujte humor mezera A pro Josefa Náhlovského, humor mezera B, to je SMS pro pana Donutila, posílejte na 90 011 04, telefon 731 800 900. Oba dva jsou skvělí vypravěči, pan Donutil na kus řeči, z toho je taky ta ukázka, kterou máme připravenou z tohoto slavného pořadu. No, mají své zkušenosti s moderováním, stejně jako Petr Salava, a on ví, že se budu ptát na nějakou peprnější historku.
6: Jo, jo, ne každá zkušenost je opravdu příjemná. Já jsem nedávno uváděl jednu mezinárodní akci v Karlových Varech, kde jsem byl v černém obleku, motýlek, prostě nažehlená akce, načančaná akce. A důležité je, že jsem měl boxerky bílé barvy. A co se mi nestalo, při prvním vstupu na jeviště, odkud jsem se hodinu nemohl hnout, mi praskly kalhoty, protože jsem se tam sehnul, a já jsem musel být na místě skoro hodinu, neotočit se, protože to by byl hrozný pohled, a víte, jak jsem pak opustil jeviště, couvajíc. Takže taková vycouval hodina, doslova. To jsem doslova vycouval, vycouval jsem z toho průšvihu, a řeknu vám, že takovou hodinku bych nikomu nepřál, protože na to pořád musíte myslet.
4: Takže poučení z toho plyne. Nechceš-li odhalit kalhot taj, vem si celé black tie, včetně boxerek.
6: Hlavně se neohýbej na jevišti.
4: A pevné kalhoty k tomu popřejeme. Přátelé, pevnou ruku při hlasování, už známe výběr, Náhlovský nebo Donutil, to je pro vás. A teď Sen můj a Lízin. Petr Kotal, Stanislav Hložek.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Finální souboj dnešní humoriády se odehrává mezi nahrávkou Josefa Náhlovského s Karlem Šípem a nebo Miroslavem Donutilem. Tak kam s vašimi hlasy dalšími? Ptáme se právě vás. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady Franta ze Svinhu, trohý Sviny.
1: Ano.
2: Já bych dal pana Náhlovského s Ondřím je a ještě bych chtěl pozdravit Sisíka v Stodně, ať se mu dobře pracuje. Můj kamarád teď vydělává na důchodce.
3: Správně, děkujeme.
2: Tak. Díky na celou.
1: Díky, já myslím, že to je přezdívka Petra Salavy.
3: Ne. Dobře. To byl kamarád nějaký.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
4: Dobrý den, já vás zdravím, Olgaři. Tady Petr, zdraví Petra a Pavla.
3: Ano, zdravíme. Děkujeme.
4: A zostaňme ještě na Moravě, já jsem ze Zdolne, která jsem zapomněl říct.
1: No výborně. A?
4: Zostaňme na Moravě.
1: Mm-hmm. Jo, pochopil jsem, ale oni jsou oba z Moravy, protože Josef Náhlovský pak byl v Luhačovicích, pobýval v závěru. Ale no, nepochází od tamtu, nemá tam ten kořínek,
4: tam léčil,
1: takže Bčko si od vás píšu.
3: Bydlel tam, no jasně, dobře.
4: Donutila.
1: Díky moc, Petře. Zdraví vás Petr, Pavel. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím oba dva ve studiu a přála bych si pana Náhlovského.
1: Máme zapsáno a děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Dobré odpoledne.
6: Ještě jednou Miroslav Karvine, pánové, a no ještě jednou hlas pro Pepi Náhlovského.
1: Jste mu věrný, děkujeme krásně, přátelé, za vaše hlasy a můžeme do finále s panem Náhlovským. Ošatka zdraví z Horoskopičin ze známého pořadu Televize Nova je tady.
7: Tak další.
8: Ano. Dobrý den, pane doktore.
7: Dobrý den, pane Náhlovský. Posaďte se.
8: Tady, děkuji vám.
7: Kdy jste tady u nás byl naposled?
8: Jo, víte, že už ani nevím, no, to bude pár měsíců, no. Co si to tam píšete jako už?
7: Ne, to si nevšimejte, já si jenom píšu každý úkon, který na vás udělám, abych pak věděl, kolik vám budu účtovat, víte?
8: Jste ještě žádný úkon neudělal, jako.
7: Jak to, že ne? Zeptal jsem se vás, kdy jste tady byl naposled.
8: Jo, aha.
7: Rozumíte, vstupní otázka, to je podle sazebníku 120 korun.
8: 120 korun za zeptání?
7: Ano.
8: Výborně, no, není to trošku drahý tohleto?
7: Tak drahý, no tak drahý, drahý. Tak jste měl přijít po novém roce, to jsme tady měli velký slevy.
8: A taky velký návaly, ne?
7: No samozřejmě. No. U rentgenu se lidi malem ušlapali, protože na rentgen jsme dali slevu 70%, víte?
8: 70%?
7: No.
8: A já blbec byl na rentgenu v prosinci před válcem.
7: Chyba, máte využívat tyhle ty slevy. No, to... Helejte se víc, tak já si vás teda... Já si vás poslechnu. Vyhrňte něco, nebo...
8: Vyhrňte něco.
7: Vyhrňte. Jo? Já si vás poslechnu. Pořádně, nebojte se. No tak poslouchám si plíc. Dýchejte. Nedýchejte teďka. Dýchejte zase. Říkám, dýchejte.
8: Já dýchám.
7: Asi fix nějak to tam neslyším, ale tak dýchejte zhluboka.
8: Já umím jenom z mělka.
7: Helejte se, to vypadá špatně. To vás asi nepotěším. Já tady mám dokonce váš rentgenový snímek plic.
8: Jo.
7: Helejte se, to není radostný pohled.
8: No to...
7: Všichni kolegové, doktoři se na to přišli podívat, víte proč?
8: Ne.
7: To je unikum, vy máte vaše plíce velikostí odpovídají plicím 11-letého chlapce.
8: Jo. A víte, že to sami mi řekli na sexologii.
7: Vyhol jste ten vzácný případ, kdy prostě pacienta, kterýmu se některý orgány hold nevyvinuli, no?
8: Zrovna tyhle ty dva, že jo?
7: No. Hlejte se, posaďte se, co zrak?
8: Zrak, no nic moc, ale mám výhodu, že ty brejle, ty oči zvětšej.
7: Brejle zvětšej oči, ano, ano. Já si tam přesto zkontroluju.
8: Dalíte
7: se, vidíte tu tabulku?
8: Tady? Jo, vidím, to vidím.
7: Jo, tak říkejte, co vidíte, já budu ukazovat, jo?
8: 3.
7: Výborně.
8: 7.
7: Správně.
8: 6. 3.
7: Tady v rohu dole? Tady v rohu dole.
8: To je jaký ščl nebo co, ne? To je azbuka?
7: Ale ne, to je od mouchy něco tady, to zapomněla. To zapomněla sestra. No tak jako zrak v pořádku.
8: Zrak v pořádku.
7: Zrak v pořádku, odpovídající věku. Helejte se, já nevím, jestli vás to potěší nebo vás to zarmoutí, ale musím vám říct, vy jste prakticky úplně zdrav.
8: Takže dneska nebudu platit nic, to jsem rád teda.
7: Ne, to jsem neřekl. To jsem neřekl. Diagnoza zdrav podle tabulek. Zdrav je za 1000 korun. Víte, když tomu připočtu ještě vstupní otázku, kontroloval jsem vám zrak, plíce, je to dohromady 1950 korun. 1950 korun mám.
8: Zdrav, 1950.
7: No.
8: Tak já, no, tak, tak já mám tady 2000, teda pak to jde, a tu 50 si nechci jako ryško.
7: To je v pořádku, ano, ano.
8: Jste mi řekněte, ježiš, takovou strašnou věc, já mám příští měsíc na operaci menisku, víte.
7: To se prohnete.
8: To se prohnu.
7: To se prohnete, meniskus je drahej.
8: To je nedrahej.
7: Na to budete mít, ježi, ale helejte se.
8: To jsou 100 tisíce.
7: To jde opravdu řádově 100 tisíce, ale potěším vás, na tyhle ty dražší operace už si můžete u nás vzít hypoteční úvěr.
8: Takže já budu mít koleno a hypotéku.
7: Na hypotéku, ano, ano.
8: To je výborně. No to už se mi radši vyplatí, když budu na půdu a oběsím se, ne?
7: V pořádku, žádný problém, ale do kapsy si vemte sebou nějaký peníze, víte, protože jenom ohledání mrtvoly už je dneska za 5 000.
1: Se mohli rozloučit stylově. Buďme zdraví a buďte zdraví všichni.
3: A já hlavně doufám, Pavle, že jsme potěšili milým a laskavým humorem a budeme se těšit zase příště naslyšenou, naschledanou.
1: Naschledanou, to jsou slova Petra Salavy. Přeju dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Houbaře, který se v neděli ztratil u Jindřichovic na Sokolovsku, našli bez známek života. Za stavbu nové opravárenské haly na Chebském nádraží zaplatili České dráhy 830 milionů korun. Armáda vyčistí kontaminovanou oblast na Šumavě. Dnes bude polojasno až skoro jasno a teploty do 23 stupňů. Dobré ráno u zpráv s Matějem Štechem. Houbaře, který se ztratil v neděli u Jindřichovic na Sokolovsku, našli policisté včera večer bez známek života. Po 62-letém muži pátrali policisté, hasiči i speciální jednotky od nedělního odpoledne, kdy se nedostavil na místo srazu s kamarádem, se kterým byl na houbách. Jak uvedla krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková, pohřešovaného našli policisté u obce Smrčina. Cizí zavinění bylo předběžně vyloučeno. Ke zjištění přesné příčiny smrti bude nařízena pitva. České dráhy dokončily stavbu nové opravárenské haly v železničním depu v Chebu. Práce trvaly 28 měsíců a společnost za ně zaplatila 830 milionů korun. Nová hala nahradila objekt z konce 19. století. Ten už nevyhovoval současným požadavkům, říká náměstek generální ředitelky Českých drah Tomáš Honomichl.
2: České dráhy investují miliardy do nových vozidel a pro jejich údržbu je třeba vybudovat nové zázemí. Jedná se o dlouhé jednotky, které nelze rozpojovat, proto dlouhé haly, proto sady zvedáků, které nám umožní vlastně celou soupravu zvednout najednou a efektivně vozidla opravovat výměnným systémem. A tato hala byla vlastně stavba zahájena před necelými 3 roky a jsme opravdu rádi, že ji můžeme otevřít.
0: Nová opravárenská hala je dlouhá 176 metrů a má 3 koleje. Sloužit bude servisu vlakových souprav pro celý Karlovarský kraj a částečně i pro soupravy z Ústeckého kraje. Kontaminovanou lokalitu u Zhůří na Klatovsku bude čistit armáda. Po jednání vlády to oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Uvedl, že vojáci mají dobrou chemickou jednotku a úkol podle něj prokáže její schopnosti. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů přitom dřív navrhoval, aby zakázku za 192 milionů korun dostala soukromá firma Dekonta. Kabinet ale bod kvůli neschodám přerušil. V bývalém vojenském prostoru je zhruba 1000 tun nebezpečné zeminy a 200 sudů s toxickými látkami. Sanace má skončit v červnu 2028. Tereza Kostková a Marek Eben budou po 20 letech letos na podzim naposledy moderovat taneční soutěž Stardance. Oznámili to včera na představení projektu. O titul krále a královny tanečního parketu se i ve 14. řadě soutěže utká 10 tanečních párů.
3: Tato řada bude výjimečná tím, že my si ji výjimečně užijeme úplně naposledy.
4: Oznámila Tereza Kostková a 20-letou éru zhodnotil i její kolega, moderátor Marek Eben.
5: No, já musím říct, že to bylo krásných 20 let života, fakt.
4: Desítka osobností z řad herců, hudebníků i sportovců se už od léta věnuje tréninku. Mezi soutěžícími budou například herečka Sara Sandeva, tenista Radek Štěpánek nebo herec Tomáš Matonoha.
6: Od začátku jsem si dal citát pane učitele Hnízda z obecné školy. Talent má, ale chce to jen dřít, dřít a dřít.
4: První večer 14. řady taneční soutěže odvysílá Česká televize 10. října. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Sport. Marie Horáčková je první českou lukostřelkyní, která vyhrála finále světového poháru. V Mexiku porazila mistryně světa z roku 2023 2 domácí soupeřky a v rozhodujícím souboji pak zvítězila nad Němkou Bauerovou.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno až skoro jasno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 15 až 18. Vane slabý jihozápadní vítr, rozptylové podmínky budou postupně dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Situace na silnicích v regionu je klidná. Nemáme teď hlášené žádné dopravní nehody.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Hezký. hezké úterní ráno a příjemný start nového dne vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Od mikrofonu vás zdraví Jitka Brošková a já pro vás otevírám naše ranní vysílání aneb dobré ráno s datem 15. září. A na co se můžete těšit v jeho úvodu? Tak po písničkách Co nestárnou od Michala Davida a Václava Neckáře se v ranní anketě Ahoj rádio dozvíme od dětí, proč je tráva zelená. A v prvním ranním příspěvku uslyšíte o tom, že až rok ve vězení by mohl strávit člověk, pokud nasdílí intimní fotku nebo video, o které příjemce nestojí. Takzvaný kyberflashing navrhuje trestat podle evropské předlohy Ministerstvo spravedlnosti. Tak si počkejte na podrobnosti v dobrém ránu, které právě začíná. Je 5:05.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Proč je tráva zelená?
1: Protože na ní prší.
2: Protože je teplo.
3: Že na ní svítí slunce.
4: Že se zmíčá déšť a slunce a bude duha.
5: Že roste.
6: Že byla zasazena.
7: Protože

0: počasí.
1: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, je čtvrt na 6:02 a teď ráno počítejte na svých cestách místy s mlhami nebo nízkou oblačností a teplotami, které se pohybují mezi 7 až 11 stupni Celsia. Přes den pak očekáváme polojasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách zaznamenáme 15 až 18 stupňů. Vane slabý, jeho západní vítr do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, přes den ale budou většinou dobré a biozátěž, ta je mírná.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude výtvarník, básník a boxer Rostislav Osička.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Jedna z písniček od skupiny Black Milk na rádiu vašeho kraje a za 9 minut bude 17:30. Sexuálně motivovaných trestných činů podle policistů přibývá, a to přesto, že celková kriminalita v Česku dlouhodobě klesá. Podle Českého statistického úřadu narostla takzvaná mravnostní kriminalita v loňském roce o téměř 9%. Činy se navíc přesouvají ve velkém do online prostoru. Přizpůsobují se tomu proto i zákony. Brzy by tak v Česku mohlo být trestné třeba poslání nevyžádané intimní fotografie.
1: Byly to i nevyžádané fotky, nejsem si jistá, jestli videa, ale bylo to prostě několik dickpiků a s tím se pojily i jako nevyžádané zprávy typu, že by se mnou chtěli dělat jako kdo ví jaké sexuální aktivity.
2: Popisuje Martina. Fotky a videa jí do zpráv chodily pravidelně několik let na síti X, dříve Twitteru, kde měla aktivní profil. Jde o klasický případ takzvaného kyberflashingu. Vysvětluje analytička linky Stop Online Kateřina Vokrouhlíková.
3: Někdo pošle někomu prostě fotku svého přirození přes Messenger, Instagram.

0: nebo je alespoň znepřístupnit. Podle soudkyně Nejvyššího soudu Milady Šámalové nyní vytváření nových trestných činů vždy ale správná cesta, jak nějaké jednání postihovat. To ale ještě neznamená, že je úprava právě doxingu nebo kyberflashingu nadbytečná, dodává Šámalová.
1: Nepochybně ta potřeba vychází z té směrnice, která nás nějakým způsobem nutí k té implementaci.
0: Přestože podle policistů kriminalita v Česku dlouhodobě klesá, výrazně roste sexualizované násilí. Více obětí zaznamenal i Bílý kruh bezpečí. Největší rozdíl mezi lety 2024 a 2025, říká jeho prezidentka Pavlína Komedová.
2: Každý pátý člověk, který se na Bílý kruh bezpečí obrátí, tak se na ně obrací právě z důvodu toho, že má nějakou zkušenost se sexualizovaným násilím.
0: Dodává, že podstatná, hlavně pro mnoho obětí, je péče, která se jim dostane. A to nehledě na to, jestli věc ohlásí policii. Předložená úprava trestního zákoníku s novými činy čeká na připomínky do konce září. Pak ji projedná vláda. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: chcete obdarovat nějakou ženu ve svém okolí květinou? My vám jich dáme celý puget. Připravili jsme pro vás soutěž o nádherné kytice. Komu je doručíme a v jakém termínu, je jenom na vás. Poslouchejte naše vysílání a až uslyšíte soutěžní otázku, která se bude týkat květin, zavolejte do studia. Tuto soutěž vám přináší Florea, jednička v doručování květin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: Zájemci o nový městský byt v ulici Komenského v Karlových Varech Doubí můžou ode dneška podávat žádosti. K dispozici je 7 jednotek 2 plus KK a 3 plus KK různých velikostí. Cena nájmu je 180 korun za metr čtvereční. Žadatelé musí splňovat stanovené podmínky. Havarijní stav mostu nad železniční tratí řeší v současné době obec Vojkovice u Karlových Varů. Obec přemostění uzavřela pro automobily i pěší. Podle vedení obce už přemostění prohlédl statik, který opravy průběžně odhadl na 1,5 milionu korun. Karlovy Vary připravují nové infocentrum v Alžbětiných Lázních. V tuto chvíli má magistrát hotový projekt. Na začátku podzimu pak chce město požádat o stavební povolení. Otevřít by se mohlo v příštím roce. Město při rekonstrukci bude spolupracovat s památkáři. Marek Eben a Tereza Kostková skončí jako moderátoři televizní soutěže Stardance. Letošní 14. řada bude pro dvojici, která pořadem provází od jeho začátku v roce 2006 poslední. Nový ročník Stardance začne 10. října a finále odvysílá ČT 12. prosince. Izraelský minister kultury Miki Zohar chce odebrat občanství tvůrcům dokumentu Naza. Snímek o zabíjení civilistů v pásmu Gazy si o víkendu na benátském filmovém festivalu vysloužil 25-minutový potlesk. Získal také zvláštní cenu poroty. Ve filmu anonymně vypovídá několik bývalých i současných izraelských vojáků. Česká tenistka Darja Vidmanová končí na turnaji v Mexiku v prvním kole. Členové z Indonésie podlehla po setech 6-7 a 2-6. A dnes bude polojasno až skoro jasno a teploty do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Karlových Varech je z důvodu stavebních prací uzavřena část Mariánsko-Lázeňské ulice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Ranní pohodu a příjemný poslech přejeme vám, kteří jste si k nám našli cestu a naladili si tak časně ráno nás. Je 6:30 a po prvních krátkých zprávách, které připravil Matěj Štech, pokračujeme dál v našem hudebním proudu. O tom, že svět je plný bláznů, nám zaspívá Leona Machálková, ale počkejte si i na výběr aktuálních a očekávaných událostí.

0: písnička za písničkou rozjíždí naše ranní vysílání s datem 15. září a na jeho programu je teď výběr aktuálních a očekávaných událostí. Tak mohlo by vás zajímat, že dnes začíná výstava českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále Pražského hradu. První dny bude určena školákům, od soboty 19. září se pak otevře i veřejnosti. Vstup je zdarma a výstava potrvá do pondělí 28. září. Lidé si budou moci prohlédnout svatováclavskou korunu, královské žezlo a jablko, korunovační roucho z roku 1653 a další vzácné předměty. Prezident Petr Pavel představil na včerejší schůzce premiérovi Andreji Babišovi z ANO koncept svého projevu pro valné shromáždění OSN. Vychází z námětu ministerstva zahraničí a z dlouhodobých priorit české zahraniční politiky. Prezident předsedu vlády seznámil i s plánovanými bilaterálními schůzkami. Na jednání valného shromáždění OSN odjíždí prezident v neděli. Ode dneška začínají platit nová pravidla jednání sněmovny. Poslanci už nemůžou navrhovat změny pořadu bez časového omezení. Limit budou mít i poslanci s přednostním právem. Novela vychází z návrhu předsedy opozičního klubu ODS Marka Bendy, který podal v minulém volebním období. Sněmovna ale jeho projednání do konce minulého volebního období nestihla dokončit. Pražská Libeň si připomene 100 let od narození spisovatele Arnošta Lustiga. V 17 hodin odhalí u základní školy Palmovka pamětní plastiku, která odkazuje na místa spojená s jeho dětstvím. Následovat bude v nové libeňské synagoze výstava prací místních žáků, inspirovaných Lustigovým autobiografickým románem Dům vrácené ozvěny. No a program pak zakončí od 6:30 koncert souboru Martinů Strings Prague. A Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha má dnes v Rudolfinu na programu koncert ke 100. výročí vzniku Symfonického orchestru Českého rozhlasu. K oslavě jubilea si orchestr společně s novým šéfdirigentem Eliasem Grandim pozval mladé solisty, houslistu Daniela Matejču a violončelistku Sakuru Toba. Zahrají dvojkoncert pro housle, violončelo a orchestr, který napsal dirigent a skladatel Jan Kučera přímo na objednávku festivalu. Za minutu bude 6:45.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Vaším ranním společníkem je Český rozhlas Karlovy Vary na hodinách 5.47 a teď ráno počítejte na svých cestách s mlhami nebo nízkou oblačností a teplotami, které se pohybují mezi 7 až 11 stupni Celsia.
1: Počasí.
0: Mlhy, přes den pak slunečno. Tak dnes čekejme polojasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách naměříme 15 až 18 stupňů. Fouká slabý jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, přes den budou většinou dobré a biozátěž je mírná na stupni číslo 1.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Tipy pro volný čas.
1: Za 8 minut bude 6 hodin, kam vás dnes pozveme. Technická poradna pro seniory se otevře od 9 do 12 hodin v Městské knihovně Ostrov. Lektoři poradí třeba, jak obsluhovat chytrý telefon nebo notebook a jak nastavit určitou aplikaci. Místo je třeba si rezervovat. Karlovarské krajské knihovně pomyslně plují keramické ryby Jordana Tenčeva na výstavě nazvané Proplouvání časem. Keramické ryby rodáka z Karlových Varů symbolizují pohyb, život a také cestu. Vystavil tu také grafiky zachycující proměny přírody od prvních jarních paprsků až po zimní ticho. Výstava prací české malířky Ivany Lomové v Becherově vile představuje soubor 13 filmových maleb, který vychází z podnětů televizní obrazovky, kde autorka zachycuje statické filmové interiéry. Návštěvníci díky autorčiným rodinným fotografiím uvidí také takzvaná díla zamrzlá v čase. Chebská galerie 4 zve na výstavu Tři cesty. Představuje tři osobité fotografické cesty jedné rodiny, manželů Jiřího a Jiřiny Hankeových a jejich syna Michaela Hankeho. Jiří Hanke zaznamenává proměny prostředí, například rodného Kladna. Jiřina Hankeová hledá fotografické motivy v každodennosti i v intimitě vlastního života. A Michal Hanke je dokumentarista. Různé oblasti Ašska zachytila na svých obrazech ašská rodačka Petra Blaženková. Její cyklus nazvaný Paměť míst uvidí návštěvníci v muzeu Hasičárna na Ašském poštovním náměstí. A výstava Kult svatých těl zaujme na hradě a zámku Bečov nad Teplou. Představuje 18 fiktivních svědců, jejichž ozdobným základem jsou tisíce broušených skleněných kamenů, desítky kilometrů zlatých nití a detailní ruční práce. Jedná se o díla inspirovaná barokními ostatkovými relikviáři známých z kostelů.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

sezóna je v plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní signál,

0: zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volející získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku. Po celé září v našem vysílání. Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: V Kyselce pokračuje postup na záchranu 9 historických domů. Plzeňský kraj požádá ministerstvo životního prostředí o bližší informace k likvidaci toxických látek v oblasti kolem Zhůří na Klatovsku. Lídři koalice se k jednání o rozpočtu vrátí ve čtvrtek. Dnes bude polojasno až skoro jasno a teploty do 23 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka pokračuje v záchraně areálu postaveného podnikatelem Heinrichem Matonym. Komplex 9 historických domů má za sebou základní sanaci. Urychlení obnovy by měla pomoct finanční podpora z programu Spravedlivá transformace, o kterou chce společnost požádat. Jak uvádí Erika Smrtová, spolupracovnice obecně prospěšné společnosti, nová studie obnovy lázní se zaměřuje především na jejich využití.
5: My se v současné době chceme pokusit postavit projekt, který bude mít strategický význam a tím získáme možnost žádat o mnohem větší finanční obnos. A cílem je, aby vlastně opravené budovy byly energeticky soběstačné a ten následný provoz byl vlastně ekonomicky rentabilní.
4: V bývalých lázních by podle studie mělo vzniknout wellness centrum, zázemí pro vodáky nebo ubytovací kapacity. Situace v šumavské oblasti kolem Zhůří na Klatovsku, kde se našly toxické látky, zatím není havarijní. Na jednání zastupitelstva to řekli představitelé kraje. Území je podle nich klasifikované jako kontaminované. Hejtmanství stav monitoruje a tento týden požádá dopisem ministerstvo životního prostředí o podrobné informace, říká krajský radní Petr Fischer z Hnutí ANO.
6: My jako Plzeňský kraj situaci chceme monitorovat, my ani víc nemůžeme a požádáme ministerstvo životního prostředí o poskytnutí dalších informací, zejména zda došlo ke zpracování projektu sanace či aktualizaci vlastně dosud zpracovaných dokumentů a na základě těch dokumentů se rozhodneme, jak budeme postupovat dál.
4: Kontaminovanou lokalitu u Zhoří na Klatovsku v Národním parku Šumava bude sanovat armáda České republiky. Po jednání vlády to oznámil premiér Andrej Babiš z ANO. Sanace za 192 milionů korun by měla trvat do června 2028. Koaliční rada bude o návrhu státního rozpočtu znovu jednat ve čtvrtek. Včerejší schůzka vládních špiček konečnou shodu nepřinesla. Podle předsedy SPD Tomia Okamury se ale koaliční strany blíží dohodě. Vládní motoristé a SPD kritizují navržený schodek 389 miliard korun, který předložila ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Podle ní je možné deficit snížit maximálně o jednotky miliard. Podle Okamury koalice k úsporám směřuje a jedná i o škrtech pro rok 2028. Evropská komise potvrdila, že pozastavila vyplacení podpory Agrofertu ve výši 77 milionů korun. Napsala to v dopise šéfovi rozpočtového výboru Evropského parlamentu. Lhůtu pro vyplacení přerušila na půl roku. Důvodem je potenciální střet zájmu českého premiéra Andreje Babiše z ANO. S cílem vyřešit situaci vložil premiér v únoru firmu do nově vytvořeného svěřeneckého fondu RSVP Trust. Komise ale fond nepovažuje za dostatečné řešení. Mimo jiné, protože potenciální příjemci fondu jsou Babišovi potomci. Sport. HC Energie Karlovy Vary a Oceláři Třinec zde zahájí nový ročník Tip Sport Extraligy ledního hokeje. Oba týmy se utkali už v dubnovém semifinále, kdy Třinec vyhrál 4-1. Jak uvedl trenér Pavel Patera, v přípravě karlovarští hokejisté odehráli 6 zápasů, 5 z nich vyhráli. Nestačili pouze na Plzeň. Utkání s Třincem začne v 18 hodin.
0: Počasí.
4: Dnes bude polojasno až skoro jasno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 15 až 18. Vane slabý jihozápadní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: V Mariánských Lázních je z důvodu opravy zúžená vozovka na místní komunikaci v městské části Stanoviště.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Lidé v Česku na dobročinnost ročně darují desítky milionů korun ze závěti. Na tuto možnost upozorňuje měsíc dobročinné závěti. Kampaň ale také vzpomíná na lidi, kteří ve své poslední vůli mysleli i na dobročinné organizace. A víc o tomto tématu vám povíme už za čtvrt hodinky v dobrém ránu, v němž přivítáme také meteorology a přidáme i řidičskou abecedu, v níž vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situaci, ve kterých řidiči často chybují, tak i na to si počkejte. Máme 5 minut po 6. hodině a dobré ráno pokračuje písničkou od Leška Semelky, tak hezký poslech.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: chtěj mi lásku brát.
1: Další z písniček od nás pro vás, to byla písnička od Pavla Bobka na rádiu vašeho kraje. No a teď vás zveme k poslechu našeho dalšího příspěvku. Pojďte si s námi osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme, jak postupovat při výjezdu z levého pruhu na kruhovém objezdu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
2: Řidičská abeceda.
3: Možná to znáte z vlastní zkušenosti. Jedete po vícepruhovém kruhovém objezdu ve vnitřním pruhu a potřebujete ho opustit. Jenže v tom pravém vedle vás jedou další auta. Může v takovém případě řidič odbočit z levého pruhu na kruhovém objezdu a sjet z něj? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
4: Za prvé, co je nejdůležitější, je číst ten kruhový objezd už předtím. Většinou bývá označen už předem dopravními značkami, jsou tam nějaké návěsti před křižovatkou, kde je vidět, do kterého směru mi která konkrétní větev toho kruhového objezdu vede. To znamená, já už v tu chvíli bych měl mít rozmyšleno, kam jedu, abych potom na tom kruhovém objezdu zbytečně nezmatkoval.
3: Platí i tady nějaké nepsané pravidlo?
4: Čím ten kruhový objezd je větší, tak tím je to důležitější samozřejmě. To znamená, já si najíždím na ten kruhový objezd, blížím se k němu, vím, že budu vyjíždět druhým výjezdem a podle toho, jak je ten kruhový objezd velký, si můžu vybrat, jestli pojedu v jednom nebo v druhém pruhu, v tom nájezdovém.
3: A jak je to tedy s tím výjezdem?
4: Pakliže tam ten kruhový objezd nemá ten průběžný jízdní pruh, tak v podstatě vždycky, když najíždím na kruhový objezd, dávám přednost. A to tak, že dávám přednost všem vozidlům, které jedou na tom kruhovém objezdu. Pokud má ten kruhový objezd pruh, který umožňuje to, že z toho pravého nájezdového pruhu můžu průběžně pokračovat do toho kruhového objezdu, tak tam samozřejmě já při tom nájezdu můžu pokračovat v kruhovém objezdu a potom další směřování na tom kruhovém objezdu už se opět řídí těmi pravidly jízdou v jízdních pruzích a tak dále.
2: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: No a zítra si povíme, jak na kruhovém objezdu postupovat při křížení najíždějícího vozidla s vozidlem výjíždějícím z levého pruhu.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Jednu ze svých krásných písniček nám na začátek našeho ranního vysílání naservírovala kanadská zpěvačka Celine Dion, která se po více než 6 letech vrátila zpátky na pódium. Minulou sobotu zahájila v Paříži série koncertních vystoupení, přičemž poslední ze 26 koncertů jsou naplánované na květen příštího roku. Ještě dodám, že její dlouhou pauzu ve zpívání a v koncertování způsobilo vážné onemocnění provázející silné svalové křeče, které ji znemožňovaly právě vystupovat.
1: Počasí.
0: 6:19 na hodinách a v dobrém ránu vítám meteoroložku Petru Polívkovou, která nám přináší dnešní předpověď počasí. Hezké ráno vám přeji.
2: Hezké ráno.
0: Tak s jakým počasím tedy otevíráme nový den úterý 15. září?
2: Tak nyní je v Karlovarském kraji většinou zataženo nízkou oblačností a nebo se vyskytují mlhy, ale jinak je jasno a teploty se nám pohybují mezi 12 až 8 stupni Celsia.
0: Uh-huh. A jak bude přes den?
2: Bude slunečno, i když teď v těch ranních hodinách bude ještě oblačnosti více nebo i více mlh. V těch ranních a někde i dopoledních hodinách očekáváme na většině území nízkou oblačnost nebo i mlhy, ale během dopoledne se budou postupně ty mlhy nebo nízká oblačnost rozpouštět a postupně tedy očekáváme polojasnou až skoro jasnou oblohu. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia na horách, tam očekáváme, že bude někde kolem 16 stupňů a foukat nám bude slabý jihozápadní vítr o rychlostech 1 až 4 metry za vteřinu.
0: V dobrém ránu hovořila o počasí meteoroložka Petra Polívková. Moc vám za to děkuji. Pěkný den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Písnička od hudební skupiny Krištof se usadila v našem dnešním dobrém ránu plném muziky a zajímavých informací a za 6 minut bude 6:30. Desítky milionů korun loni odkázali lidé v Česku ve své poslední vůli na dobročinnost. Vyplývá to z dat koalice za snadné dárcovství, která sdružuje přibližně 50 neziskových organizací. Tento způsob darování navíc podle koalice volí čím dál více lidí. Poskytnout informace o darování ze závěti a poděkovat dárcům je cílem měsíce dobročinné závěti.
1: Vyjadřuji tím svoji vděčnost. Pořád jako jsme něco dostali a můžeme jenom za to velmi nedostatečně zaplatit.
2: Říká 61-letý lékař záchranné služby Robert Pleskot. Rozhodl se darovat desetinu majetku organizaci Cesta domů. Co pro dobročinnou organizaci Dar ze závěti znamená, popisuje Jan Staněk, mluvčí kampaně a vedoucí péče o dárce domova svatého Josefa.
3: Můžeme díky tomu vlastně zajišťovat paliativní péči, můžeme díky tomu poskytovat rehabilitaci pro nemocné roztroušenou sklerózu. Taky dobré budovat důvěru neziskovek, že ty dary se využívají, řekl bych, s největší pozorností v tu poslední vůli těch, kdo ty dary odkázali.
2: Podle červnového průzkumu koalice za snadné dárcovství a agentury Ipsos, kterého se zúčastnilo víc než 1000 dospělých, v poslední vůli podpoří dobrou věc hlavně lidé, kteří darují už za života a jsou dobrovolnicky nebo jinak společensky aktivní, říká Kateřina Ptáčková z nadace Olgy Havlové.
4: Ten rozdíl je opravdu obrovský, že vlastně u lidí, kteří se žádným způsobem takhle neangažují, je ta podpora darování ze závěti zhruba na úrovni 40%, zatímco u těch, kteří pravidelně nebo jednorázově darují, kteří podepisují petice, kteří chodí na nějaké prostranství vyjadřovat svoje občanské postoje, tak je ta podpora téměř 80%.
2: V závěti lidé nemusí darovat jen peníze, říká mluvčí skautské nadace Jaroslava Foglara Zuzana Čentíšková.
5: Lidé nám právě můžou odkázat třeba i svoje chaty, které by právě v té rodině dělaly nějaké nepříjemnosti, jak to podělit mezi ty dědice, nebo jsou to třeba louky, pozemky, táborové, které pak můžou ty skauti využívat i nadále.
2: Závěť je možné sepsat i bez právníka vlastní rukou. Je ale potřeba jasně formulovat své přání, říká právník Ondřej Vokál.
6: Je super si vybrat konkrétní organizaci, které ten majetek nějakým způsobem předám, ať už ji povolám za dědice nebo ji něco odkážu. Pokud třeba nevím, jakou organizaci chci, můžu ten účel specifikovat a pak si ten proces po mně poradí, i když budu mít třeba vykonavatele závěti, tak on si s tím bude muset naložit případně soud.
2: Sepsání závěti u notáře stojí zhruba kolem 3000 korun. Sára Adamcová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: sedmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Na návštěvu do Karlovarského kraje přijede tento týden prezident Petr Pavel s manželkou Evou. Ve středu zamíří na Ryžovnu, kde se setká se zástupci destinační agentury Krušnohoří. Další program ho čeká ve čtvrtek, kdy navštíví například porcelánku Tun 1794. České dráhy dokončily stavbu nové opravárenské haly v železničním depu v Chebu. Práce trvaly 28 měsíců a společnost za ně zaplatila 830 milionů korun. Nová hala nahradila objekt z konce 19. století. Je dlouhá 176 metrů a má 3 koleje. Ostrov u Karlových Varů nabídne během září další 2 opravené byty pro mladé lidi a začínající rodiny. Město tak pokračuje v programu startovacího bydlení se zvýhodněným nájemným. První 2 byty ostrov nabídl na začátku léta a už mají své nájemníky. Institut klinické a experimentální medicíny opakovaně porušoval zákony i vnitřní předpisy při hospodaření. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Podle něj IKEM třeba porušil zákon u 15 veřejných zakázek za více než 380 milionů korun. Na Mezinárodním hudebním festivalu Dvořákova Praha dnes koncertuje 100letý symfonický orchestr Českého rozhlasu. Pod taktovkou šéf-dirigenta Aliase Grandiho uvede ve světové premiéře dílo současného skladatele Jana Kučery. Čeští tenisté zahájili společnou přípravu na Davis Cupovou kvalifikaci s Američany. Hrát budou v pátek a v sobotu. Vítěz celého utkání postoupí na listopadový finálový turnaj pro 8 nejlepších týmů světa. A dnes bude polojasno až skoro jasno a teploty do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Aktuálně nemáme v regionu hlášené žádné dopravní nehody.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Ať už nás posloucháte v jakémkoliv městě, na jakémkoliv místě, přejeme vám úspěšný začátek úterý s datem 15. září. Jolany dnes slaví svátek, kterým přejeme vše nejlepší a zdravíme i vás, dnešní narozeninové oslavence. Každopádně přímo do kalendária už za pár minut nahlédneme spolu s Petrem Jungmanem, ale ještě předtím vám prozradím, jakého hosta přivítáme odpoledne v našem studiu, tak se na to počkejte. Je 7:30, dobré ráno.

0: Trápím zpíval Petr Spálený. No ale my vám přejeme, abyste dnes žádné trápení neměli. Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. A chcete-li si nechat zkontrolovat zdraví, tak nás poslouchejte také odpoledne. V našem odpoledním vysílání vás totiž pozveme na preventivně osvětovou akci Barometr zdraví, která proběhne hned ve dvou městech, a sice v Sokolově a v Karlových Varech. Lidem budou změřeny cukr a cholesterol v krvi a krevní tlak, biometrická váha pak ukáže například poměr tuku a svaloviny v těle a zájemci si mimo jiné budou moci nechat taky zjistit krevní skupinu a dozvědět se informace o screeningových programech. No a víc o této akci nám poví náš dnešní host dobrého odpoledne, kterým bude ředitelka pacientské organizace Diakar Edita Šimáčková. Tak si to nenechte ujít dnes po 15. hodině.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Hudební pohoda na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary, tak právě teď se nám o příjemnou společnost postaral Billy Ocean, trinidadsko-britský zpěvák a skladatel, který i ve svém věku 76 let stále vystupuje a je činný a aktuálně má teď, jak jsem se dívala, naplánované koncerty v Irsku.
1: Počasí.
0: Na většině území Karlovarského kraje se vyskytují mlhy nebo nízká oblačnost, jinak je jasno nebo skoro jasno a teploty se pohybují mezi 9 až 12 stupni Celsia. A očekáváme polojasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty vystoupají na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách naměříme 15 až 18 stupňů. Vane slabý jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříjemné. Příznivé, večer také budou mírně nepříznivé, ale přes den většinou dobré. A biozátěž ta je dnes na stupni číslo 1, tedy mírná. Za minutu bude 6:45.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Úterý 15. září. Svátek má Jolana. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Světice a patronka země české, kněžna Ludmila, byla zavražděna v roce 921 v noci na 16. září. To je 1105 let. Vrazi jí povolili uprostřed noci jen krátkou modlitbu. Poté ji na Tetínském hradišti uškrtili. Ostravský řetězový most přes Ostravici se zřítil před 140 lety v roce 1886. Právě po něm mašírovala škadrona Hulánu a nezrušila krok, ale mohli za zřícení 92 metrů dlouhého mostu jen vojáci. Traduje se, že most byl silně skordovaný i vinou štamgastů z okolních hospod, kteří si tam chodili ulevovat. Tanky nasadila poprvé na bojištích první světové války anglická armáda před 110 lety v roce 1916 v bitvě na Somě. Naše největší sázková kancelář, společnost Sazka, byla založena v Praze před 70 lety v roce 1956. A kolikže peněz se Sazkou dnes Olvinem protočí? Loni překročili hrubé tržby z loterijní a sázkové činnosti hranici 14 miliard korun. Na výhrách bylo vyplaceno 12 miliard. Nová Škoda 105-120 byla slavnostně představena na brněnském strojírenském veletrhu před 50 lety v roce 1976.
2: A takové jsou automobily značky Škoda.
1: 105-ky a 120-ky byly ještě v roce 2002 nejčastějšími auty na našich silnicích. 80 slaví dvě obrovské osobnosti světa filmu. Americký herec Tommy Lee Jones a režisér Oliver Stone. Já přeju hezký den.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Strážníkům v Chebu pomáhají asistenti prevence kriminality. Ostrov na Karlovarsku nabídne další dva startovací byty. Odborníci poprvé v Česku zaznamenali invazního raka červeného. Dnes bude polojasno až skoro jasno a teploty do 23 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. Městská policie v Chebu má od začátku léta asistenty prevence kriminality. Dohlížejí například na bezpečnost dětí na přechodech pro chodce. Na starosti taky mají veřejný pořádek. Jak říká velitel hlídkové služby chebských strážníků Antonín Schreil, pro policisty jsou asistenti důležití.
3: Protože mě jako veliteli to usnadnilo práci nějakým způsobem plánování. Hlídky můžu dislokovat na jiná místa, kde jsou potřeba, můžou vyjíždět na oznámení. Takže vlastně mám jednu celou lokalitu pokrytou lidmi, kteří něco o té práci ví a dohlížejí tedy na ten veřejný pořádek a vlastně dokážou i radit lidem, protože to město znají.
2: V současné době působí u městské policie dva asistenti prevence kriminality. Do konce roku ale jejich počet naroste o další dva zaměstnance. Ostrov u Karlových Varů nabídne během září další dva opravené byty pro mladé lidi a začínající rodiny. Město tak pokračuje v programu startovacího bydlení se zvýhodněným nájemným. První dva byty Ostrov nabídl na začátku léta a už mají své nájemníky. Pokračuje mluvčí města Lucie Kubešová.
4: Startovací byty se přidělují na základě bodového hodnocení a je tam stanovená cena za metr čtvereční 100 korun. A v nejbližší době půjdou do programu startovacích bytů další dva plně zrekonstruované byty v centru města.
2: V Česku se poprvé objevil invazní rak červený. Odborníci jeho výskyt potvrdili v jezeře Milada v Ústeckém kraji poté, co ho objevili a nahlásili cyklisté. Podle odborníků to není dobrá zpráva pro přírodu, protože rak červený je kvůli svým vlastnostem považován za nejinvazivnější druh raka v Evropě. Rychle se množí, spásá vegetaci a je také přenašečem račího moru.
5: Je dlouhý až 15 cm, mívá černo-červenou barvu a typickým znakem jsou výrazné trny a hrbolky na úzkých klepetech. Odborníci teď chystají větší odchytovou akci, aby zjistili, kolik jedinců v jezeře žije.
6: Budeme tam těch pastí dávat jako vyšší desítky. Chceme zjistit strukturu populace, poměr pohlaví, stáří jedinců, plus budeme dělat ještě nějaké jako noční svícení, on je to noční tvor, takže jde za světlem.
5: Říká Tomáš Gerner z Agentury ochrany přírody a krajiny. Celkem už je tak v Česku potvrzen výskyt 4 druhů invazních raků původem ze Severní Ameriky. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
2: Česká režisérka Viktorie Štěpánová převzala v kanadském Torontu stříbrného studentského Oscara za snímek Folklor. Experimentální video esej zkoumá, jak se český folklor proměňuje v éře sociálních sítí. Snímek vznikl jako absolventská práce na pražské FAMU. Ocenění od Americké akademie filmového umění a věd získala v kategorii alternativní a experimentální film.
0: Sport.
2: Utkáním Karlovy Vary Třinec odstartuje nová sezona hokejové Tipsport Extraligy. Energie a oceláři na sebe narazili také v posledním semifinále playoff, ve kterém byl úspěšnější Třinec. Ten ve finále ale následně podlehl Pardubicím. Duel mezi Karlovými Vary a Třincem začne v 18 hodin.
0: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až skoro jasno, místy se budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 15 až 18. Vane slabý jihozápadní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 3. třídy v Hruškové na Sokolovsku je z důvodu výměny vodovodního potrubí zúžená vozovka na jeden jízdní pruh.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Zajištění zřícených zdí, vyklizení podmáčených objektů i hledání řemeslníků pro výrobu replik poškozených částí někdejšího lázeňského areálu. Tak přesně tak vypadala v uplynulých 13 letech záchrana historické kyselky u Karlových Varů. Budoucnost by ale měla být úplně jiná. A jaká? Tak o tom uslyšíte v reportáži, kterou jsme pro vás připravili. Ale ještě před ní si poslechneme anketu s dětmi Ahoj Rádio a to bude hned po písničkách od No Name a Brontosauru. Tak ať máte hezký den, máme 5 minut po 7.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Jak vypadá člověk, který má mořskou nemoc?
1: Že si dlouho ve vodě.
2: Hodně kouká na vodu a začíná být zelený.
3: Má zelený vlasy.
4: Jemu je špatně.
5: Je spálený.
6: Že je bílej jako stěna.
7: Má zelený obličej a blbýnko.
8: Vypadá jako ryba.
9: Vypadá, že je vodník.

0: počasí.
1: Je čtvrt na 8, vítejte u předpovědi počasí. Tak na většině území našeho regionu se vyskytují místy mlhy nebo nízká oblačnost, jinak je jasno nebo skoro jasno. Teploty se pohybují mezi 9 až 12 stupni Celsia a očekáváme polojasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách v tisících metrech naměříme kolem 15 stupňů. Vane slabý jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. Rostylové podmínky budou přes den většinou dobré a biozátěž, ta je mírná na stupni číslo 1.
2: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!

0: Naším ranním společníkem je rádio vašeho kraje a za 10 minut bude 7:30. V Kyselce u Karlových Varů pokračuje téměř 13 let záchrana areálu bývalých lázní. Obnovu historických budov tam ale chtějí urychlit. Sanační a restaurátorské práce by měly vystřídat velké investice. Bez dotací to ale nepůjde.
1: Líbí se mi, že se tady začalo něco aspoň dělat, že některé ty budovy se dávají dohromady. Jsem rád, že se tady opravdu něco děje.
2: Pan Martin patří mezi časté návštěvníky Kyselky. U starých domů ho potkávám ve chvíli, kdy se na střeše blízkého pavilonu Otova pramene pohybují řemeslníci. Jedním z nich je specialista na obnovu starých střech Miroslav Chlup.
3: Momentálně pracujeme na obnově oplechování kupole a je to všechno obtížné, ale tak už jsme jako starší mistři, tak krása se vrací zpátky, že jo? Krása zničila.
2: Poblíž pracuje se skupinou dělníků Petr Douda, také on se pohybuje ve výšce na speciálním lešení.
4: Provádíme osazení vytířových oken, děláme úpravu pro to, abychom je mohli osadit na plášť kopule Otova pavilonu.
2: Podobných řemeslníků se na obnově v Kyselce v uplynulých 13 letech vystřídali desítky. Odklízeli sutiny, zachraňovali původní výzdobu objektů, dokumentovali a restaurovali konstrukce podléhající zkáze. Práce dodnes koordinuje obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka.
5: My si uvědomujeme, že dosavadní způsob financování je nedostatečný a vlastně rychlost degradace areálu je mnohem vyšší než rychlost, kterou jsme schopni dneska ten areál vlastně opravovat.
2: Říká Erika Smrtová, spolupracovnice obecně prospěšné společnosti. Podle ní totiž stávající skromné dotace na podporu záchrany lázní nestačí a tak se společnost pokouší ucházet o místo mezi strategickými projekty v pokračování programu Spravedlivá transformace.
5: My chceme, aby tenhle ten projekt fungoval do budoucna jako referenční model, protože se chceme pokusit v rámci rekonstrukcí aplikovat nejmodernější technologické přístupy, které vlastně jako budou v souladu s památkovou ochranou a cílem je, aby vlastně opravené budovy byly energeticky soběstačné a ten následný provoz byl vlastně ekonomicky rentabilní.
2: Obecně prospěšná společnost chce v areálu bývalých lázní vybudovat vodácké zázemí, ubytování nebo střediska wellness. Studie obnovy někdejších lázní získala před časem první cenu v soutěži Stavba Karlovarského kraje.
5: My odhadujeme, že celkové náklady na to, aby do provozu mohlo být uvedeno prvních 6 budov, přesáhnou 1 miliardu korun.
2: Pokud by se na projekt obnovy bývalých lázní podařilo získat peníze z dotačního programu a pomohli by třeba soukromí investoři, mohla by zásadní obnova komplexu začít za 3 roky. Z Kyselky Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Co když nastane blackout a neb 72 hodin civilizačního výpadku v běžném pražském bytě? Premiéra pořadu Rozpleteno, když zhasne svět. ČT2. Los jako totem, průvodce i zrcadlo člověka. 6 podivuhodných setkání s majestátním obrem v premiérovém dokumentu Amúst Losí Odyssea. A ČT Art. Hvězdná kariéra si začíná vybírat svou daň. Marilyn, vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
3: Zájemci o nový městský byt v ulici Komenského v Karlových Varech Doubí můžou ode dneška podávat žádosti. K dispozici je 7 jednotek 2+ KK a 3+ KK různých velikostí. Cena nájmu je 180 korun za metr čtvereční. Žadatelé musí splňovat stanovené podmínky. Havarijní stav mostu nad železniční tratí řeší v současné době obec Vojkovice u Karlových Varů. Obec přemostění uzavřela pro automobily i pěší. Podle vedení obce už přemostění prohlédl statik, který opravy předběžně odhadl na 1,5 milionu korun. Karlovy Vary připravují nové infocentrum v Alžbětiných Lázních. V tuto chvíli má magistrát hotový projekt. Na začátku podzimu pak chce město požádat o stavební povolení. Otevřít by se mohlo v příštím roce. Město při rekonstrukci bude spolupracovat s památkáři. Čeští ovocnáři přijdou letos na tržbách o 1,3 miliardy korun. Je to kvůli jarním mrazům, které poškodily úrodu. Skoro polovina profesionálních sadů má škodu přes 80%. Nejvíc se to dotklo úrody jablek. Stíhačky NATO se střelily v noci v litevském vzdušném prostoru dron. Potvrdil to prezident země Gitanas Nauséda. Původ bezpilotního letounu ale zatím není známý. Agentura Reuters s odvoláním na úřady píše, že do Litvy pravděpodobně vletěl z Běloruska. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy porazili Slovensko hladce 3-0. Ve skupině A si připsali třetí výhru a mají jistý postup do osmifinále. A dnes bude polojasno až skoro jasno a teploty do 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na silnici 21 mezi Chebem a Mariánskými Lázněmi je hlášené jedoucí vozidlo údržby.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Posloucháte ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary a už po 8:30 otevřeme v dobrém ránu pravidelnou telefonickou soutěž, tak si na ně určitě počkejte a nenechte si ujít ani naši právě probíhající houbařskou soutěž. Jste-li vášnivými anebo občasnými houbaři, tak by vám nemělo ujít, že až do konce září hrajeme o Atlas hub od nakladatelství Kazda, o houbařský nožík, lahev na pití a taky plátěnou tašku. No a jak se můžete zúčastnit? Tak stačí si počkat na tuto ukázku z písničky Houby magický od skupiny Kabát a ještě mít to štěstí a dovolat se jako třetí v pořadí.

0: Tak právě tato ukázka z písničky Houby magický může zaznít naprosto kdykoliv v našem vysílání, tak si na ně počkejte, třetí volající vyhrává. No a víc informací o soutěži se můžete dozvědět na našem Facebooku anebo na webu vary.rozhlas.cz. Na hodinách 7.33 máme 3 minuty po půl osmé a s písničkou od Babiho Daňka už rozjíždíme náš další hudební proud a už za pár minut si otevřeme a prolistujeme regionální noviny. Tak pojďte s námi.
1: Dýmem výfukovým zamlžený svět poprostřed šňůry vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: Pokud vás zajímá dění v našem regionu, jste ve správné společnosti. Za 6 minut bude 7:45 a společně teď s editorkou vysílání Danou Jelínkovou nahlédneme do regionálních novin. Z jejich dnešního vydání pro vás vybrala zajímavá témata a já ji zdravím. Hezké dobré ráno přeji.
1: Krásné ráno.
0: Tak začneme regionálním deníkem, o čem píše.
1: Obyvatelé Karlovarského kraje mají k dispozici zcela nový a mimořádně rychlý zdroj klíčových informací. Všechna důležitá upozornění, výstrahy a ověřené zprávy z regionu totiž nově zamíří přímo do jejich mobilních telefonů prostřednictvím WhatsApp kanálu. Tato služba efektivně doplní dosavadní komunikační síť kraje a nabídne veřejnosti bezpečnostní zpravodajství přehledně na jednom jediném místě. Veškerý publikovaný obsah bude 100% garantovaný, vychází z oficiálních zdrojů veřejné zprávy, složek IZS, krajské zprávy a údržby silnic Českého hydrometeorologického ústavu a v případě potřeby i dalších navazujících institucí.
0: Co jsi zjistila v deníku Právo?
1: Právo píše, že pár týdnů před začátkem topné sezóny ceny energií dál rostou. Na světových burzách prudce zdražil plyn i elektřina, což se odráží v nabídkách hlavních českých dodavatelů. Poté, co zdražení na jaře oznámili E.ON a MND, s koncem prázdnin se k nim přidal i lídr trhu ČES. Domácnosti budou muset zaplatit až o několik tisíc korun ročně víc. Dočtete se, že přestavba Chebského mostu v Karlových Varech bude výrazně levnější, než se původně předpokládalo. Zastupitelé schválili upravenou studii, podle které by rekonstrukce dvou na sebe navazujících mostů měla stát zhruba 360 milionů korun, zatímco původní odhad počítal s částkou kolem 620 milionů. Schválení studie je podmínkou pro další projektovou přípravu. Rekonstrukce Chebského mostu je plánovaná na druhou polovinu roku 2027.
0: No a ještě nahlédneme do regionální přílohy Mladé fronty dnes, tak co ta píše?
1: Letošní horké a suché léto přepsalo řadu rekordních tabulek, ovlivní počasí ještě v příštím roce a zvedne i ceny potravin v obchodech. Česko má za sebou druhé nejteplejší léto a šestý nejteplejší srpen historie, kdy se rtuť opakovaně vyšplhala nad 40. Podrobnosti najdete na titulní straně. List připomíná, že počet obyvatel Karlovarského kraje dál klesá. Letos za první pololetí se snížil o 810 lidí. V regionu víc lidí zemřelo, než se narodilo. Takto vzniklý rozdíl nedokázal vykompenzovat ani přírůstek vzniklý stěhováním do kraje. No a jak vidí Václava Havla generace, která nezažila komunistický režim ani jeho prezidentskou éru? Studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni si jeho texty a myšlenky vzali jako materiál pro vlastní tvorbu. Výsledkem jsou desítky různých interpretací, od malby a fotografie přes ilustraci až po nová média. Projekt Havel 26 připomene Havlovi nedožité 90. narozeniny.
0: Tak to byl přehled regionálního tisku a Dana Jelínková, které děkuji a přeje hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou a krásný den všem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Karlovy Vary, je 7:45 a 2 minuty a jaké bude dnes počasí?
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme polojasno až skoro jasno, teď ráno ještě počítejte místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 20 až 23 stupňů Celsia. Na horách naměříme 15 až 18 stupňů. Fouká slabý jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky budou přes den dobré a biozátěž ta je mírná.
1: Houbařská sezóna je v plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní signál.

zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volející získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku. Po celé září

0: dobrém ránu jsme teď potěšili všechny příznivce skupiny Turbo a rockové hudby. No a já věřím, že i dnes si najdete v našem vysílání tu svou oblíbenou písničku, ať už tedy rockovou, popovou, country nebo třeba folkovou. No a pokud ne, pak jsou to pro vás písničky na vaše přání a ty nejbližší, ty tu budou hned popoledni. Dívám se na hodiny, za 9 minut bude 8 hodin, na tento čas pro vás chystá Matěj Štech. Zprávy z regionu i ze světa, tak si na ně počkejte a odpoledne nevynechejte po 13. hodině pořád Alex a host. A my se teď dozvíme, koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát.
1: Býval vynikajícím boxerem, dodnes se věnuje trénování, objevil se v několika filmech a maluje. Hostem Alex a host bude Rostislav Osička. Ptát se ho budu na boxerskou kariéru, současné bojové sporty i plánovanou výstavu jeho obrazů. Po 13. hodině se na vás těšíme.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
5: Houbaře, který se v neděli ztratil u Jindřichovic na Sokolovsku, našli bez známek života. České dráhy přijmou další zaměstnance do nové opravárenské haly na Chebském nádraží. Prezident Pavel a premiér Babiš se shodli na nutnosti koordinovat některá témata. Dnes bude polojasno až skoro jasno a teploty do 23 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje Matěj Štech. Houbaře, který se ztratil v neděli u Jindřichovic na Sokolovsku, našli policisté včera večer mrtvého. Po 62-letém muži pátrali policisté, hasiči i speciální jednotky od nedělního odpoledne, kdy se nedostavil na místo srazu s kamarádem, se kterým byl na houbách. Jak uvedla krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková, pohřešovaného našli policisté u obce Smrčina. Cizí zavinění bylo předběžně vyloučeno. Ke zjištění přesné příčiny smrti bude nařízena pitva. Za novou opravárenskou halu na Chebském nádraží zaplatili České dráhy 830 milionů korun. Práce trvaly 28 měsíců. Nová hala bude sloužit servisu vlakových souprav pro celý Karlovarský kraj a částečně i pro soupravy z Ústeckého kraje. Budova je dlouhá 176 metrů a má 3 koleje. Ty umožňují servis celých vlakových souprav bez nutnosti rozpojování. V současné době tam pracuje asi 100 zaměstnanců. Zapotřebí bude ale dalších lidí, říká náměstek generál ředitelky Českých drah Tomáš Honomichl.
6: Potřebujeme zde větší počet zaměstnanců a zejména se jedná o zaměstnance vyšší kvalifikace, protože ty vozidla jsou poměrně složitější než stará vozidla. Proto i usilujeme o spolupráci se školami v regionu, tak abychom tyto zaměstnance kvalifikované získali co nejdříve.
5: Výstavbu nové opravárenské haly zahájily České dráhy v květnu 2024. Moderní hala nahradila starou severní rotundu z 19. století, která už nevyhovovala současným požadavkům. Vlaky se do ní nevešly. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se budou dál potkávat nad některými tématy. Shodli se, že je důležitá koordinace například v otázkách zahraniční politiky. Na Pražském hradě včera v podvečer jednali zhruba 40 minut. Na schůzku byl pozvaný i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle premiéra Babiše by se ale měl s hlavou státu sejít sám.
7: Já myslím, že dozrala doba na to, aby pan Macinka měl schůzku s panem prezidentem. Já si myslím, že k tomu dojde, stejně jak tam chodí naši ministři, tak tam půjde i pan Macinka, aspoň mám takový pocit z toho, ale schůzky moje s panem prezidentem jsou na 4 oči a na tom já osobně nehodlám nic měnit.
5: Vztahy mezi šéfem diplomacie Petrem Macinkou a prezidentem Petrem Pavlem jsou narušené už od jmenování nové vlády. Hlava státu totiž odmítla jmenovat ministrem životního prostředí Filipa Turka za motoristy. Nejvyšší soud Spojených států zablokoval jednu z klíčových volebních priorit administrativy Donalda Trumpa, nové pravidlo pro korespondenční hlasování. Podle nařízení, o které americký prezident na poslední chvíli usiloval, měla pošta nově začít kontrolovat seznamy voličů a teprve potom jim posílat hlasovací lístky. Kritici namítali, že zavádět nový systém tak krátce před volbami sebou přinese zmatek a znemožní přístup některých lidí k volbám.
8: Nejvyšší soud rozhodl většinou 7 členů proti 2, kteří byli proti. Jeho rozhodnutí je další v sérii nedávných právních zvratů, kterými se Bílý dům snaží zavést nová pravidla dovolebního hlasování. Případ vynesl na světlo bývalý zaměstnanec pošty, který se stal informátorem a popsal zbrklé zavádění nových pravidel na poštách. V případě chyb a omylů by už ale nebyl čas na nápravu. V některých státech totiž začíná předběžné hlasování už za 3 dny a volební lístky jsou tak už na cestě. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
4: Počasí.
5: Dnes bude polojasno až skoro jasno, místy se budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 15 až 18. Vane slabý jihozápadní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
5: V Chebu v ulici náměstí Prokopa Holého havarovala 2 osobní auta.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Zprávy z regionu i ze světa skončily 8:05 a úterní dobré ráno pokračuje dál písničkami, co nestárnou, od Michala Tučného a Jitky Zelenkové, a za chvíli také bude v našem vysílání řeč o DNA. Zajímavosti spojené s nositelkou genetických informací nám už za chvíli představí Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. A taky se vypravíme do Chebské galerie 4, v níž v současnosti představují své snímky hned 3 členové rodiny Hankeových. I proto se také expozice jmenuje 3 cesty. Tak nás poslouchejte dál.
4: Dobré ráno a Jitka Brošková.
10: Medicine man.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že DNA lidí a šimpanzů je téměř totožná? Zkratka DNA znamená deoxyribonukleovou kyselinu, kterou obsahují všechny živé organismy s výjimkou některých nebuněčných. Přezdívá se jí nositelka života a můžeme si ji představit jako takový počítačový program, který předurčuje vývoj buněk a vlastnosti celého organismu. Legendární dvoušroubovici vědci kompletně dekódovali až ve 21. století. Detailnímu poznání jednotlivých částí DNA a jejich funkce se věnuje genetika, která umí odhalit příčinu mnoha nemocí a někdy je i napravit. Srovnání DNA lidí a ostatních živých organismů přineslo zajímavá zjištění. Třeba s obyčejným banánem máme shodných 50% genetické informace. Na 70% jsme si podobní se slimáky a nejblíže máme pochopitelně k primátům. Od šimpanzů se lišíme jen o 1,2%. Výlučně lidská část genomu ovlivňuje hlavně mozek a také naši imunitu. Díky tomu jsme odolnější vůči některým vážným nemocem, které jsou třeba právě pro lidoopy smrtící. Naproti tomu vývoj mozku nás učinil náchylnějšími k Alzheimerově chorobě a také autoimunitním onemocněním.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: S vámi a pro vás Český rozhlas Karlovy Vary. Je 9:15 a v úterním dobrém ránu si popovídáme o počasí s meteoroložkou Janou Adamovskou. Vítám vás, hezké dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak jakou máte pro nás předpověď počasí pro dnešní den?
2: Tak ráno je teď v místních polohách ještě mlhavé, ale ty mlhy a nízká oblačnost se budou pozvolna rozpouštět. Den pak bude slunečný, polojasný až skoro jasný a teploty dneska budou stoupat k 23 stupňům, na horách budou mezi 15 až 18 a vítr nám bude foukat jenom slabý od jeho západu.
1: Mm-hmm. Tak to je dnešní den a ještě poprosím o předpověď počasí na středu, tak jak bude zítra?
2: Zítra už nás bude přicházet studená fronta, ale před ní nás čeká ještě teplý den. Teploty vystoupí 24 stupňům, na horách bude až 20 a ráno a dopoledne bude polojasné až oblačné. Během odpoledne bude od severozápadu oblačnost přibývat a postupně se přidá déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky a ty srážky budou ustávat později večer. A ten slabý jihozápadní vítr se přes den bude měnit na západní a bude nám zesilovat na mírné rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a na frontě nebo v bouřce by ten vítr ještě zesílil.
1: Předpověď počasí nám nabídla meteoroložka Jana Adamovská. Moc děkuji, pěkný den, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.

0: Písničkou Škatule nás pozdravila skupina Rangers a za 7 minut bude 8:30. Pojďme teď do Chebu. Chebská galerie 4 zve na výstavu 3 cesty. Představuje 3 osobité fotografické cesty jedné rodiny, manželů Jiřího a Jiřiny Hankeových a jejich syna Michaela Hankeho. Jiří Hanke zaznamenává proměny prostředí, například rodného Kladna. Jiřina Hankeová hledá fotografické motivy v každodennosti a v intimitě vlastního života. A Michael Hanke je dokumentarista. V galerii 4 natáčel náš redaktor Josef Šorfa.
1: Jako první se můžeme podívat na snímky, které pořídil Jiří Hanke. Tady v Chebské galerii 4 můžou návštěvníci vidět například jeden dům, ovšem v několika různých podobách.
2: To je jeden dům v rozpětí 20 let. Je to pořád ze stejného úhlu, ovšem, kdyby se návštěvníci prohlídli, uvidějí tam rozdíly, které jsou neuvěřitelné a ne...

0: jiná fotka je barevná, aby jako zdůraznila, jaký ten konec a vznikla za 20 let po té první fotografii. Je tam italská cukrárna.
1: Poznamenává Jiří Hanke. My jsme teď sešli o patro níž v budově bývalého chebského špejcharu do podlaží, kde jsou vystaveny práce Jiřiny Hankeové a v duchu se můžeme posadit na kanape, které je hlavním motivem 4 snímků nazvaných Domov.
2: A je to opravdu doma, je to kanape naše a já ho převlékám na jaře přímo vždycky 21. března a v létě, na podzim, v zimě. Vždycky do jiného hávu.
1: Popisuje Jiřina Hankeová, jak se mění její domov v souvislosti s ročním obdobím. A přestože kanape zůstává stále stejné, tmavomodré, tak v kombinaci s barevnými přehozy a polštáři dostává úplně jiný nádech. Od jarního po letní s polštářem ve tvaru veselého sluníčka po podzim a díky bílému přehozu a malému modrému polštářku až romantické zimě. Jinak se věnuje také docela často motivům spojeným s grafickými prvky, které působí docela dost niterně, přestože jde o geometrické tvary. No a do třetice, protože výstava se jmenuje 3 cesty, se vydáme na cestu syna Jiřího a Jiřiny Hankeových, Michaela Hankeho. Jehož doménou je dokumentární fotografie.
2: Má velmi rád lidi a nejdřív se s nima seznámí, než začne fotografovat. A pak vlastně už ty lidi ztrácejí ten ostych.
0: Díky tomu tam můžou vzniknout takhle spontánní fotografie.
1: Popisuje Jiří Hanke fotografie svého syna Michaela. Jsou tady různé taneční pózy, nechybí přípitek. A ta dobrá nálada se může přenést i na návštěvníky Chebské galerie 4 na výstavě 3 cesty. Z Chebu Josef Šorfa, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: chvíli.
1: Vyhodit Majlant za neúčinný preparát? Zahájit rádoby zázračnou léčbu, která je úplně k ničemu? To se vám s námi nestane. Nejnovější a hlavně ověřené poznatky z oblasti medicíny s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9.

0: Svoje náměty nám pište na adresu zdraví@pl.rozhlas.cz.
1: Půl deváté.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Na návštěvu do Karlovarského kraje přijede tento týden prezident Petr Pavel s manželkou Evou. Ve středu zamíří na Ryžovnu, kde se setká se zástupci destinační agentury Krušnohoří. Další program ho čeká ve čtvrtek, kdy navštíví například porcelánku Thun 1794. České dráhy dokončily stavbu nové opravárenské haly v železničním depu v Chebu. Práce trvaly 28 měsíců a společnost za ně zaplatila 830 milionů korun. Nová hala nahradila objekt z konce 19. století. Je dlouhá 176 metrů a má 3 koleje. Ostrov u Karlových Varů nabídne během září další 2 opravené byty pro mladé lidi a začínající rodiny. Město tak pokračuje v programu startovacího bydlení se zvýhodněným nájemným. První 2 byty ostrov nabídl na začátku léta a už mají své nájemníky. 4 lidé a 1 firma jsou obžalovaní v korupční kauze na pardubickém magistrátu. Mezi nimi je i bývalý vedoucí odboru dopravy Vladimír Bakajsa, který měl podle spisu zadávat veřejné zakázky spřízněné firmě. Informovala o tom Česká televize. Tisíce policistů ve Francii budou dnes demonstrovat za lepší pracovní podmínky nebo zvýšení platů. Stěžují si taky na nízký rizikový příplatek. Hlavní protest plánují policisté předpolednem v centru Paříže. Vítězstvím 3-0 na sety nad Slovenskem si čeští volejbalisté zajistili postup do 8. finále mistrovství Evropy. A dnes bude polojasno až skoro jasno a teploty do 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: 2 osobní auta bourala na náměstí Prokopa Holého v Chebu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Pohodové úterý s datem 15. září přejeme vám, kteří jste si nás ani dnes nezapomněli naladit. A je-li mezi vámi Jolana, taky posíláme po našich frekvencích gratulaci k dnešnímu svátku. Jolana je ženské křestní jméno slovanského původu, jedná se pravděpodobně o východoslovanský překlad řeckého jména Helena, ale může pocházet i z maďarského slova Jolán v překladu dobrá anebo správná dívka. Tak tedy přejeme vše nejlepší. Je 8:30 a po písničkách od Evy Farné a Karla Zicha už budeme soutěžit.
4: Mám prostě

0: všude tam, kde nás chcete mít, doma, v práci nebo třeba na cestách. A teď si udělejte pauzu, udělejte si čas, pokud to jde, a pojďte s námi soutěžit o krásnou a voňavou cenu. Na telefonním čísle 221 55 37 37 můžete právě teď vyhrát květiny od firmy Florea. Také na podzim přiveze firma Florea kytice dle vašeho výběru kamkoliv v České republice. Frézie, chryzantémy, pivoňky nebo růže potěší jako dekorace do vašeho domova i jako krásný dárek. A právě dnes pro vás máme kytici z 25 čerstvých květů, kterou si můžete vyzdobit domov anebo udělat radost někomu blízkému. Tak ještě jednou připomínám telefonní číslo do soutěže 221 55 37 37. Tak telefonní linka už je obsazená, kdo pak se dovolal? Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tady Iveta, Karlovy Vary.
0: Zdravím vás, paní Iveto, tak soutěžíme o květiny, takže ta dnešní soutěžní otázka bude samozřejmě o květinách. Mimochodem, máte nějaké oblíbené květiny, růže, orchide nebo jiné?
1: Já mám ráda chryzantémy.
0: Chryzantémy, to je pěkná podzimní květina, veďte. Tak a doufám, že budete vědět odpověď na naši soutěžní otázku. Dobře poslouchejte. Ptám se, jak se jmenuje u nás vzácná lesní orchidej s květem obráceným vzhůru, přezdívaná orchidejový duch. Vyberte z možností, zda je to za A bradáček vejčitý, nebo za B hněděnec zvrhlý, a nebo za C sklenobíl bezlistý.
1: Tak mně se líbí to Bčko.
0: Ten hněděnec zvrhlý. Hmm. Tak je to hezký název, ale není to, bohužel, není to ta správná odpověď, kterou jsme chtěli slyšet. Tak bohužel, příště
1: mějte
0: to vyjde.
1: Hezky.
0: Taky mějte hezký den. Naslyšenou. 221 55 37 37. Květiny jsou stále ještě ve hře, tak kdo pak je vyhraje? Dobré ráno přeji.
2: Halo? Dobré ráno.
0: Dobré ráno, koho máme na telefonu?
2: Vlasta z Varů.
0: Já vás zdravím, paní Vlasto. Tak ještě jednou zopakuji soutěžní otázku pro jistotu. Ptáme se na vzácnou lesní orchidej, kvetoucí u nás, kvete obráceným květem vzhůru. A já říká se jí orchidejový duch. No a máme tu možnost, buď je to bradáček vejčitý, anebo sklenobíl bezlistý. Co myslíte, paní Vlasto?
2: Já zkusím to Ačko.
0: Bradáček vejčitý. Tak dneska je to trefa vedle, bohužel, je mi to líto, dnes to nevyšlo. Mějte se moc pěkně, hezký den, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Tak dnes to byl ten sklenobíl bezlistý, ta poslední varianta za C. Ještě dodám, že tato lesní orchidej je natolik vzácná, že ji v přírodě spatříme velmi zřídka, protože roste jen výjimečně na některých místech České republiky. A říká se jí orchidejový duch právě kvůli svému nepravidelnému kvetení a rozmnožování. Tam, kde byla jeden rok spatřena, tak po řadu let až desetiletí totiž vůbec nemusí vyrůst. Tak dnes to nevyšlo, tak zítra je taky den, tak zítra si opět zasoutěžíme.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 8:45 a 2 minuty a v Karlovarském kraji očekáváme polojasnou až skoro jasnou oblohu. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni Celsia, na horách mezi 15 až 18 stupni. Fouká slabý jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky budou přes den dobré a biozátěž je mírná na stupni číslo 1.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude výtvarník, básník a boxer Rostislav Osička.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

atmosféře letních bouřek zpívala Věra Martinová, ale léto už pomaličku odchází, už je to znát. Už za týden ve středu 23. přivítáme první podzimní den. No, neskutečně rychle to utíká, co říkáte? Za 9 minut bude 9 hodin, čekají nás zprávy z domova, z regionu i ze světa, připravuje je pro vás Matěj Štech, tak si na ně počkejte. No a po zprávách otevře dopolední program Iva Kokešová a bude také plný písniček a zajímavých informací, pravidelných rubrik a reportáží. Tak si na to počkejte, pohodové úterý vám přeje a loučí se Jitka Brošková, zítra naslyšenou.

0: Mistrovství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. Přesně takové najdete i v Karlovarském kraji. V našem novém seriálu Tajemství technických památek vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Zmapujeme jedinečné industriální a technologické pamětihodnosti našeho regionu. Jaké stopy v krajině zanechaly? Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovy Vary spouští příjem žádostí o nové městské byty v Doubí. Cyklostezka Ohře má nový webový portál. Na festivalu Dvořákova Praha večer vystoupí orchestr Českého rozhlasu. Dnes bude polojasno až skoro jasno a teploty do 23 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Zájemci o nový městský byt v ulici Komenského v Karlových Varech Doubí už podávat žádosti. K dispozici je 7 jednotek 2 plus KK a 3 plus KK různých velikostí. Cena nájmu je 180 korun za metr čtvereční. Žadatelé musí splňovat stanovené podmínky, říká mluvčí magistrátu Helena Kyselá.
3: Ty byty jsou určeny přednostně pro osoby, které pracují v nějakých veřejně prospěšných profesích. Další podmínkou je trvalé bydliště v Karlových Varech. Žadatelé nesmí vlastnit žádnou nemovitost určenou k bydlení a také musí prokázat bezdlužnost.
2: Žádosti můžou zájemci podávat jen osobně na poradelnách magistrátu do 14. října do 17 hodin. Cyklostezka Ohře má nové webové stránky. Trasa cyklostezky měří téměř 300 kilometrů a propojuje Karlovarský a Ústecký kraj s Německem. Na projektu spolupracovaly oba české regiony s bavorským partnerem. Podrobnosti doplňuje mluvčí kraje Jana Boučková.
4: Web cyklostezka Ohře.cz představuje cyklostezku v celé její délce a na jednom místě soustřeďuje informace pro několikadenní putování i kratší výlet. Návštěvníci zde najdou jednotlivé úseky trasy, mapu, tipy na zajímavá místa v okolí i praktické informace usnadňující plánování cesty.
2: Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes ke svému stému výročí zahraje na Mezinárodním hudebním festivalu Dvořákova Praha. Rozhlasový orchestr si k oslavě jubilea společně s novým šéfdirigentem Eliasem Grandim pozval mimo jiné mladé solisty, houslistu Daniela Matejču a violončelistku Sakuru Tobaovou. V sále Rudolfína zahrají dvojkoncert pro housle, violončelo a orchestr, který napsal dirigent a skladatel Jan Kučera přímo pro festival. Z té výročí oslavil Socher už taky 6. června v pražských Riegerových sadech. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že Kyjev je připravený zastavit útoky na ruskou kritickou infrastrukturu. Pochybuje ale, že Moskva je ochotná přestat útočit na ukrajinské infrastrukturní objekty a zařízení.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu vyzval zahraniční partnery, aby zajistili, že Rusko nebude útočit na ukrajinskou energetiku a dopravu, zejména na přepravu potravin, na přístavy, sklady a další logistické objekty nezbytné pro zajištění základních životních podmínek obyvatelstva. Včera Rusko raketami a drony zničilo dva velké sklady v Oděse, sklad s léky a distribuční centrum sítě drogérií EBA. Z Ukrajiny Martin Dorazí, Český rozhlas. Sport.
2: Zápasem mezi Karlovými Vary a Třincem začne nová sezona hokejové Tip Sport Extraligy. Hrát se začne v 18 hodin. Počasí. Dnes bude polojasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 15 až 18. Vane slabý jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Chebu v ulici náměstí Prokopa Holého havarovala dvě osobní auta. S opatrností projedete.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobrý den, dneska je úterý 15. září, všechno nejlepší Jolanám k jejich dnešnímu svátku. Když si muži na vlastní pěst zvyšují hladinu testosteronu, můžou splakat nad výdělkem. Lidské tělo má totiž regulační mechanismus, který jim jejich snahu dokáže zhatit. Detaily uslyšíte za chvilku ve Zbrusu novém díle rubriky Zdraví v cajku.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Zdraví v cajku.
1: Dneska se od nás mimo jiné dozvíte, co je to hypogonadismus a koho trápí. Ale i to, jak si muži, kteří touží po svalnatém těle, můžou dávkami testosteronu pěkně zkomplikovat život. Vítám u nás doktora Miroslava Šutu, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dnes to bude povídání o hlavním mužském pohlavním hormonu, tedy testosteronu. Jak s ním souvisí ten zmiňovaný hypogonadismus?
2: Já bych nejdřív vysvětlil ten termín. Gonády jsou vlastně pohlavní orgány a hypo znamená, že máme něčeho málo. Čili jedná se o muže, kteří mají nízkou hladinu testosteronu. Těch příčin může být celá řada. Může se jednat například o nějakou vývojovou vadu, může dojít k tomu, že varlata včas nesestoupnou do šourku, ale může jít také o projev určité nemoci, například rakoviny a podobně.
1: Předpokládám, že v případě takových diagnóz předepisuje testosteron výhradně lékař.
2: Ano, je to tak. V České republice je testosteron výhradně na lékařský předpis. Nicméně žijeme v době internetové a pokud něco opravdu chcete, můžete si to objednat například z nějakých e-shopů v jihovýchodní Asii nebo podobně.
1: No a když si muži seženou a nasadí testosteron na vlastní pěst, co tím riskují?
2: Riskují tím poměrně vážné zdravotní komplikace. Ukázalo se, že v případě těch mužů s hypogonadismem ta rizika nemusí být tak velká. Existuje k tomu docela zajímavá nedávná studie. Nicméně, pokud není prokázána ta nízká hladina testosteronu, mohou si muži vyvolat velmi vážné problémy. Ukázalo se, že muži, kteří užívali testosteron, přestože ho nepotřebovali, měli zhruba o 50% vyšší riziko vážných nemocí srdce a cév. Dokonce došlo ke zdvojnásobení rizika úmrtí na všechny příčiny. To znamená, že sice se budete cítit třeba lépe, ale riskujete vážnou nemoc nebo dokonce úmrtí.
0: Posloucháte Zdraví v cajku.
1: Jaké důvody muže vlastně vedou k tomu, že se schánějí po testosteronu?
2: Odborníci upozorní, že existují dvě takové velké základní skupiny. Jednak jsou to starší muži. U mužů s věkem klesá ta produkce testosteronu zhruba o 1% každý rok, čili časem dochází k přirozenému poklesu. U některých mužů se to může projevovat například tím, že mají problémy s libidem, s erekcí, cítí se unavenější, cítí změny nálad a v současné době existuje možnost takzvané náhradní terapie, to znamená užívání tohoto hormonu. Nicméně mělo by to být po konzultaci s lékařem a na lékařský předpis. Druhou velkou skupinu tvoří mladí muži, kteří chtějí být většími samci, chtějí být většími mači, chtějí mít třeba osvalené tělo a v tom případě často sahají právě po užívání testosteronu. Testosteron patří mezi takzvaná anabolika, to znamená, že zvyšují tvorbu svalů. Možná si to pamětníci vzpomenou, že v 80. letech velká řada sportovců ta anabolika užívala a některé sportovkyně potom vypadaly spíše jako muži.
1: Co když to ti muži přeženou s dávkou? Jak na to tělo zareaguje?
2: Lidský organismus je poměrně komplikovaný a je tam poměrně dobrá regulace. To znamená, že když tělu budete dodávat velké množství testosteronu, tak tělo může vyhodnotit tu situaci tak, že vlastně produkuje samo příliš mnoho testosteronu a dojde k jeho poklesu. Čili mladý muž, který chce být velký samec, chce mít osvalené tělo, tak paradoxně může skončit tak, že užíváním testosteronu potlačí produkci testosteronu ve vlastním těle a stává se nemocným a závislým na těch dodávkách zvenčí.
1: Říká v závěru Miroslav Šuta. Děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Vladimír Bernášek teď vyzve Stelu Zázvorkovou ke vzpomínání na Jiřího Sováka.
2: Aby se teď vrátil k některým lidem, na které bychom neměli zapomenout. Já myslím, nelze zapomenout na pana Sováka.
3: Jo. Na to opravdu nelze zapomenout, to je můj drahý přítel a on je báječný, víte. My jsme určitou dobu jezdívali společně na prázdniny, vždycky Lilinka Roubíková, moje maličkost, Andulka Sováková a Jiří Sovák. Takže on měl tři ženský u stolu, když jsme třeba obědvali nebo snídali a tak dále. No a on tam seděl a Jiří, pochopitelně, to je právě ten člověk. Já jsem ho neslyšela se hlasitě zasmát. Nikdy. Ale on sedí a teďko říká ty svoje řeči. A ostatní v té jídelně tak viděli tři tak věkově, jak si mysleli, že má sebou babičku, manželku a dceru. To byla jeho žena, že jo? Ta vypadala jako děťátko, pochopitelně. No a já jsem jako vystupovala jako jeho manželka, protože my jsme byli tak jako stejného věku, že. Takže třeba dejme tomu, když já jsem měla zraněnou nohu, tak Jirka Sovák na pláži chodil a Andulka mu předtím koupila bílý, krásný, plátěný klobouček a jemu bylo líto, že já nesmím do vody, tak do toho klobouku nabíral mořskou vodu a polejval. A německé dvojice, německá manželství, která tam byla zastoupena, tak ty manželky říkali, tohle by si nikdy nedokázal, podívej se, jak on se k té svý ženě chová báječně, jo. No a my mřeli smíchy, pochopitelně, já a jeho manželka, on by mě zabil hned okamžitě, ještě než bychom překročili práh, rozumíte to. Ale jinak byl na mě opravdu hrozně hodný. Nebo mi udělal takovej malej bazének, takhle z kamenu a tam vždycky nanosil tu vodu a já jsem si musela rychle sednout, aby to neproteklo těma balónkama, no. No a u toho oběda to vypadalo tak, že on seděl, vypadal jako vědec, víte, a něco trousil, aby tam kolem něho mřeli smíchy, samozřejmě. To bylo strašný. A Andulka byla teda teď už je taky v penzi, učitelka a profesorka, pochopitelně ona pak už učila i na vysoký, a když učila, ale nejradši měla ty v obecné škole. A z té doby má hodně ještě takových vděčných žáků, kteří třeba, protože už se naučili různá řemesla od té doby, tak když potřebuje spravit elektřinu, tak pochopitelně přijde Kopáček, jo. A Kopáček platil kdysi za jedno z největších rošťáku ve třídě a nikdy nic neuměl a Andulka se ale snažila, aby procházel, tak mu vždycky dala slovníkem nebo nějakou jenou takovou tluštitýhou do hlavy, aby se kluk trochu zpamatoval a nezlobil, ale on jí měl strašně rád a opravdu. No a jenom s ním byla hrozná práce, protože měl na všecko nějakou odpověď. A já se tak jednou při tom obědě, jak jsme se řechtali, na ní podívám a na nás pozoroval. A já říkám, jak ti připadáme, Andulko, když tady takhle řveme, když ten Jirka dělá ty blbosti. A ona povídá, jako kdybych byla s Kopáčkovejma dohromady. Asi 7 Kopáčků, kdyby měla kolem sebe, taky to připadalo.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte náš úterní dopolední program, za minutku bude 9:30. Dopravních hřišť je málo a žáci základních škol musí pro splnění povinné dopravní výuky často dojíždět i desítky kilometrů. Dobrou zprávou proto určitě je, že jedno úplně nové dopravní hřiště právě teď dokončují ve Stupně na Rokycansku. Podrobnosti za chvíli.
1: Tipy pro volný čas.
0: V běžeckém areálu Belveder na Železné Rudě se koná dětský duatlon. Běh, kolo nebo odrážedlo láká všechny děti od školky po 9. třídu základní školy. Akce začíná v 15 hodin. Ve velkém sále městského kulturního střediska v Domažlicích se od 19 hodin uskuteční talk show se Zdeňkem Troškou. Měšťanská beseda v Plzni uvede inscenaci Vím, že víš, že vím. Hrát se začne od 19 hodin. A Trium Piarum, to je název nového koncertního sálu v Nepomuku, který poprvé ožije sérií komorních koncertů. Hudba v podání klavíru, houslí a violončela zazní od 19 hodin. V Karlovarské krajské knihovně pomyslně plují keramické ryby Jordana Tenčeva na výstavě nazvané Proplouvání časem. Keramické ryby rodáka z Karlových Varů symbolizují pohyb, život a cestu. Vystavil tu také grafiky zachycující proměny přírody od prvních jarních paprsků až po zimní ticho. Různé oblasti Ašská zachytila na svých obrazech ašská rodačka Petra Blaženková. Její cyklus nazvaný Paměť míst uvidí návštěvníci v muzeu Hasičárna na Ašském poštovním náměstí. Takové jsou tipy pro volný čas s datem 15. září. Dobře se bavte.

0: vašeho kraje a Marie Rotrová. Výuka na dopravním hřišti není pro žáky čtvrtých tříd základní školy jenom zpestření, ale zákonná povinnost, aby získali takzvaný průkaz cyklisty. Třeba na Rokycansku přitom funguje jediné certifikované dopravní hřiště právě v Rokycanech. Úplně nové dopravní hřiště teď dokončují vedle základní školy ve Stupně na Rokycansku. Vyšlo na 4,5 milionu korun a zhruba polovinou přispěl kraj.
1: Nové dopravní hřiště ve Stupně bude hotové do konce září. Je to vidět už teď, kde jsou tady stezky, cestičky, ostrůvky a patky pro budoucí dopravní značky. Šestiletý Dan, prvňák, budeš jezdit na kole, na koloběžce?
2: Na kole.
1: A značky už znáš?
2: Nějaký znamená, ale jenom nějaký.
3: Je tam se to určitě bude líbit, no.
1: Říká Jan ze Stupna.
3: Takže pro ty děti se tady toho dělá spoustu a je to super, jako.
1: Paní Marcela.
4: Přijde mi to dobrý nápad pro děti.
1: Od staveniště se přesouvám přímo do základní školy.
5: Jsme rádi, protože nám to určitě zpříjemní přípravu.
1: Štěpánka Častorálová, využijte druhý stupeň.
5: Je potřeba, aby znali ty předpisy, když už se sami někam vydají, aby teda ta cesta proběhla v pořádku a vrátili se ve zdraví domů.
1: Od roku 2013 mají školy povinnost učit děti, jak se bezpečně pohybovat v provozu. Proč je systematická výuka přímo na hřišti důležitá, přibližuje krajská koordinátorka BESIPu Ministerstva dopravy Václava Ircingová.
6: Nejvhodnějším místem, kde je možné praktikovat dopravní výchovu, jsou bez pochyby dopravní hřiště. Na dopravních hřištích výuku zajišťují lektoři, kteří jsou proškoleni BESIPem Ministerstva dopravy. Nové dopravní hřiště je pro Rokycansko obrovským přínosem.
1: Další dopravní hřiště plánují třeba v Nýřanech na severním Plzeňsku. Radnice teď jedná s pozemkovým fondem o převodu pozemků a žáci by ho mohli využívat do 2 let.
6: Školám odpadne náročné dojíždění do vzdálenějšího centra, jako jsou třeba Kralovice.
1: Na novém dopravním hřišti ve Stupně budou křižovatky, kruhový objezd, přechody pro chodce, celkem 9 semaforů a 32 dopravních značek. Svým žákům začne plně sloužit na konci září. Ze Stupna na Rokycansku, Pavel Hala, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

Pěkné úterní dopoledne, za chviličku kalendárium, připomeneme si třeba svatou Ludmilu, vůbec nejstarší českou světici a také legendární auta Škoda 105 a 120. Počkejte si na Petra Jungmana. Tady je rádio vašeho kraje, máme minutu po 3:15.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 15. září. Svátek má Jolana. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Světice a patronka země české, kněžna Ludmila, byla zavražděna v roce 921 v noci na 16. září. To je 1105 let. Vrazi jí povolili uprostřed noci jen krátkou modlitbu. Poté ji na Tetínském hradišti uškrtili. Ostravský řetězový most přes Ostravici se zřítil před 140 lety v roce 1886. Právě po něm mašírovala škadrona Hulánu a nezrušila krok, ale mohli za zřícení 92 metrů dlouhého mostu jen vojáci. Traduje se, že most byl silně skordovaný i vinou štamgastů z okolních hospod, kteří si tam chodili ulevovat. Tanky nasadila poprvé na bojištích první světové války anglická armáda před 110 lety v roce 1916 v bitvě na Somě. Naše největší sázková kancelář společnost Sazka byla založena v Praze před 70 lety v roce 1956. A kolikže peněz se Sazkou dnes olvinem protočí? Loni překročili hrubé tržby z loterijní a sázkové činnosti hranici 14 miliard korun. Na výhrách bylo vyplaceno 12 miliard. Nová Škoda 105-120 byla slavnostně představena na brněnském strojírenském veletrhu před 50 lety v roce 1976.
3: Takové jsou automobily značky Škoda.
2: 105-ky a 120-ky byly ještě v roce 2002 nejčastějšími auty na našich silnicích. 80 slaví dvě obrovské osobnosti světa filmu. Americký herec Tommy Lee Jones a režisér Oliver Stone. Já přeju hezký den.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Deset hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
5: Chebská nemocnice se má rozrůstat. V Kyselce u Karlových Varů chtějí urychlit obnovu areálu bývalých lázní. Policie zasahuje v kanceláři nymburského starosty. Dnes bude polojasno až skoro jasno a teploty do 23 stupňů. Hezké dopoledne přeje Matěj Štech. Karlovarský kraj a Karlovarská krajská nemocnice plánují další investice, a to do modernizace a dostavby chebské nemocnice ve výši asi 1,7 miliardy korun bez DPH. Projekt počítá s demolicí starých budov, novým technickým a zdravotnickým pavilonem i rozšířením parkování. Podle vedení zdravotnického zařízení má nemocnice získat také magnetickou rezonanci a v plánu je až 50 lůžek následné péče. Financování mají pomoc dotace a zhruba 300 milionů korun z offsetových programů města Chebu. O finanční podporu z programu Spravedlivá transformace zažádala obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka. Cílem je získat víc prostředků na záchranu historického areálu, která trvá 13 let. Dosavadní finanční prostředky ale na dostatečně rychlou obnovu nestačí. Velká část objektu na území obce je sice zajištěná, projekt obnovy chce ale pro historické domy najít nové využití a celý areál by měl být také energeticky soběstačný, říká spolupracovnice OPS Lázně Kyselka Erika Smrtová.
6: My chceme, aby tenhle ten projekt fungoval do budoucna jako referenční model, protože se chceme pokusit v rámci rekonstrukcí aplikovat nejmodernější technologické přístupy, které vlastně jako budou v souladu s památkovou ochranou, a cílem je, aby vlastně opravené budovy byly energeticky soběstačné a ten následný provoz byl vlastně ekonomicky rentabilní.
5: Studie obnovy někdejších lázní získala první cenu v nedávné soutěži Stavba Karlovarského kraje. Pokládá vznik ubytovacích kapacit lázeňských nebo wellness center. Podél řeky by podle studie měla vyrůst i nová náplavka pro návštěvníky a vodáky. Detektivové zasahují v kanceláři nymburského starosty Tomáše Macha ze sdružení Nymburk s klidem. Informaci nymburského deníku potvrdil Českému rozhlasu mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Vyšetřovatelé mají podezření na machinace s veřejnými zakázkami, jak řekl pražský vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek.
7: Národní centrála proti organizovanému zločinu provádí na více místech České republiky úkony trestního řízení v souvislosti s prověřováním trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a dalších majetkových a souvisejících trestných činů.
5: Mluvčí nymburské radnice Marta Svobodová řekla, že nesmí poskytovat žádné informace. Kvůli nízkému průtoku vody v řece Moravě uhynuly na Olomoucku stovky kilogramů ryb. Je to největší úhyn od 90. let, oznámil to vedoucí tamního odboru životního prostředí Petr Lojka. Nízký průtok v Moravě a jejich přítocích způsobilo dlouhodobé sucho. Ve vodě je málo kyslíku a ryby se tak dusí. Magistrát mimo jiné kvůli nízkým průtokům na Olomoucku prodloužil do konce října zákaz odebírání vody z některých toků.
0: Počasí.
5: Dnes bude polojasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
5: Na silnici 25 mezi Jáchymovem a Novým Žďárem na Karlovarsku je hlášené pomalu jedoucí vozidlo údržby.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobrý den, máme 4 minuty po 10. Zahrajeme si po zprávách Helenu Vondráčkovou a také skupinu Elan a pak už vás čeká náš pravidelný dopolední rozhovor. Tentokrát to bude o sportu, konkrétně o basketbalu.
0: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Posloucháte náš úterní dopolední program, máme 11 minut po desáté. Po 14 letech se do Plzně vrací nejvyšší česká basketbalová soutěž. Co všechno za tímto návratem Lokomotivy Plzeň se skrývá a co může nejvyšší soutěž přinést plzeňskému basketbalu, o tom si budeme povídat s předsedou klubu Pavlem Froňkem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A také generálním ředitelem Matějem Moulisem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já bych vás nejprve poprosila o nějaké vaše osobní vizitky, jak jste se dostali na tu pozici, na které jste teď, pane Froňku, začněte třeba.
1: Tak já jsem na této pozici 25 let, takže vlastně z aktivní kariéry hráče jsem se postupně přesunul do role trenéra, potom předsedy klubu a vlastně v té funkci jsem zůstal až do dneška, takže jsem zažil kompletní kariéru vlastně na Lokomotivě.
0: 25 let, takže máte takové půlkulaté výročí.
1: Dá se to tak říct, no. Je pravda, že už jsem něco na Lokomotivě zažil.
0: A k tomu jste dostali ten krásný dárek, že se vracíte do nejvyšší soutěže. Matěj Moulis měl jakou cestu na tuhle pozici?
2: Já jsem se v rámci hráčské kariéry relativně brzo zranil a pak jsem začal dělat asistenta trenéru, postupně trenéra a při té cestě jsem vlastně zjistil, že mě hodně zajímá management, hodně mě zajímá chod toho klubu i z jiné stránky, než jenom sportovní. A vlastně minulý rok jsem od Pavla dostal šanci se stát ředitelem celého klubu, což mu za to jsem relativně vděčný a doufám, že to naplním, tu důvěru.
0: Plzeň se do nejvyšší basketbalové soutěže dostala díky takzvané divoké kartě. Můžete nám teď vysvětlit, co to přesně znamená, jak probíhal ten proces?
1: Tak ta divoká karta je vlastně, řeknu, nabídka na uvolněné místo, protože došlo ke spojení basketbalového klubu Nymburk a basketbalového klubu Slavia Praha a tím, že se spojili, tak vlastně se uvolnilo jedno volné místo a my, protože jsme vlastně dlouhodobě usilovali o návrat do nejvyšší basketbalové ligy a pohybovali jsme se na špičce, tak jsme od České basketbalové federace dostali jakoby nabídku nebo výzvu, jestli bychom toto místo zaplnili. No a my jsme vlastně poslední dva roky intenzivně se připravovali na to, že bychom se chtěli dostat nahoru sportovní cestou a počítali jsme s tím, že příští rok zaútočíme na tuto možnost a vlastně ta nabídka té divoké karty všechno uspíšila.
0: Asi by tu divokou kartu nedostal tým, o kterém by federace nebyla přesvědčená, že na to má. Jak sportovně, tak samozřejmě zázemím, pořadatelsky. Určitě jste museli a musíte splňovat některé podmínky pro nejvyšší basketbalovou soutěž.
2: Těch podmínek je spousta, obzvlášť protože vlastně první liga mužů, což je druhá nejvyšší basketbalová soutěž, tak je poloprofesionální soutěž, takže vlastně ten skok je ne o level výš, ale třeba o 4, o 5. Ale my díky tomu, že jsme počítali s tím, že na tu soutěž budeme útočit nebo na ten postup a hlavně díky tomu, že máme městský sportovní areál na Lokomotivě jako domácí zázemí, tak jsme spoustu těch podmínek plnili už v podstatě v té druhé nejvyšší soutěži.
0: Předpokládám, že velikánskou roli v tomto postupu hrají také peníze. Že zafinancovat nižší soutěž a první basketbalovou ligu, to je velký rozdíl. Můžete trošku o těch penězích posluchačům říct něco víc, abychom měli představu?
1: Tak ta úroveň té první ligy se hraje v řádu, řeknu, 100 tisíců, samozřejmě ta extraliga, tam už se pohybujeme v řádech milionů. Takže je to samozřejmě velký skok a my s tím celý rok budeme pracovat a snažit se, aby jsme hráli důstojnou roli a myslím si, že i díky tomu, že máme vynikající zázemí, protože vlastně hala Lokomotivy splňuje ty nejpřísnější kritéria, takže to je i trošku bonus, který nám v tom pomáhá.
0: Co to vlastně znamená hrát důstojnou roli? Jaký máte plán pro tu nadcházející sezonu?
2: Plán určitě je udržet tu soutěž, určitě je být konkurenceschopný ale cílem je rozhodně pohybovat se kolem 10. místa, protože v aktuálním systému soutěže, která je relativně hodně vyrovnaná, tak 10. a 12. místo od sebe nejsou za tolik vzdálené, takže náš cíl je pohybovat se kolem toho 10. a pak, když se to sejde, tak můžeme klidně pomýšlet i výš.
0: Povídáme si dnes o návratu Lokomotivy Plzeň do nejvyšší české basketbalové soutěže s Pavlem Froňkem a Matějem Moulisem. Za chviličku pokračujeme. Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all.

0: Za plzeňský basketbal, který po 14 letech bude hrát nejvyšší soutěž, dnes přišli do Českého rozhlasu Pavel Froněk a Matěj Moulis. Pane Froňku, vy jste nám před chviličkou říkal, že už jste na té Lokomotivě 25 let a byl jste tam i před těmi 14 lety, pochopitelně, kdy se v Plzni hrála ta nejvyšší basketbalová soutěž. Vzpomeňte trochu na to období, jak to vypadalo?
1: Tak nám tenkrát tady v Plzni vyrostla silná generace vlastně hráčů, kteří měli cíl a měli sen si tu soutěž zahrát. Takže vlastně jsme jenom hodně doplnili ten tým a v roce 2010 jsme vlastně hráli prvním rokem nejvyšší basketbalovou soutěž a mohu říct, že jsme ji hráli jenom s českými hráči. Jediným cizincem vlastně byl Slovák a jinak to všechno bylo poskládané z kluků, kteří skutečně prošli mládežnickými družstvy, jak teda Plzně, tak i po celé republiky. A my jsme si to úžasně, řeknu, všechno užili, protože jsme vlastně to hráli 2 roky. Nikdy jsme vlastně nebyli poslední, když to tak zase řeknu, takže jsme hráli i důstojnou roli, ale bohužel 3. rok jsme z ekonomických důvodů prostě už nemohli dál pokračovat a vrátili jsme se zpátky vlastně do 2. nejvyšší soutěže.
0: My už jsme se o tom ekonomickém tématu trošičku bavili, že je to hodně o penězích a v souvislosti s tím bychom měli říct, jak se vlastně ten náš plzeňský tým, který se dostal do nejvyšší soutěže, teď jmenuje?
2: Ano, tak v nadcházejícím ročníku nejvyšší soutěže budeme vystupovat pod názvem BK Loko Balimánia Plzeň, což Balimánia je náš titulární sponzor.
0: Tak děkuji i za tohleto vysvětlení. No a pojďme k tomu týmu. Jak je ten tým těsně před začátkem soutěže sestavený, Matěj?
2: Tak my jsme, tím, že jsme do toho byli hozeni, tak jsme se snažili tým poskládat hodně taky z Čechů a hlavně my jsme už 3 roky vlastně budovali nějaký projekt, kdy jsme měli náš tým v první lize postavený hodně na našich odchovancích, v podstatě výhradně na našich odchovancích a díky tomu tak je ta divoká karta v podstatě jenom další krok, kdy jsme schopni náš kádr do nejvyšší soutěže postavit minimálně z 50% našimi odchovanci a v rámci téhle kontinuality tak se jedná i o hlavního trenéra, který vlastně už ty 3 roky ten tým vedl v té nižší soutěži a teď má možnost pokračovat v rámci celého toho projektu dál.
0: A ten hlavní trenér je?
2: Jaroslav Lejsek.
0: Uh-huh. Před 14 lety jeden zahraniční hráč ze Slovenska, jak to vypadá teď?
2: Aktuální kádr má 3 cizince, 2 Američany a 1 slovenského hráče.
0: Kdy budete hrát vaše domácí zápasy?
2: Naše domácí zápasy budeme povětšinou hrát v neděli, ale první nejdůležitější pro nás otvírací zápas je teď 17. září v 6 hodin ve čtvrtek.
0: Ano, 17. září ve čtvrtek ten první historický zápas. S kým to bude?
2: S Děčínem.
0: No a jak tam pozveme fanoušky, aby se přišli podívat na plzeňský basketbal? To bude určitě také pro vás důležitý úkol, protože Plzeň je sportovní, co si budeme povídat, ale přeci jenom ten basketbal byl někde možná trochu upozaděn.
2: Tak my doufáme, že se nám podaří zaměřit hlavně na studenty a na lidi, kteří se v Plzni pohybují díky univerzitám, které tady máme a v rámci našich kampaní na sociálních sítích a samozřejmě i ve městě doufáme, že si do haly najde cestu co nejvíc lidí.
0: No a pokud budete úspěšní, tak ten počet diváků bude samozřejmě stoupat. Ještě mi řekněte, kdo je na té absolutní špičce v celém Česku té první basketbalové ligy, kdo bude třeba podle vás aspirovat na titul?
2: Letos to bude jiný, protože vlastně v uplynulých 22 letech tak vyhrál BK Nymburk 21 titulů A samozřejmě i proto my tady sedíme, protože BK Nymburk v podstatě zanikl a spojil se se Slaví Praha. A oni se rozhodně netají tím, že mají vysoké ambice a budou hrát Ligu mistrů a myslím si, že o, neříkám, že o majiteli, ale o největším aspirantovi na titul je v tuto chvíli rozhodně rozhodnuto.
0: Povídáme si dnes o plzeňském basketbalu s Pavlem Froníkem a Matějem Moulisem.

0: BK Loko Balimánia Plzeň, to je název, se kterým se teď budeme určitě častěji setkávat. Jsou to plzeňští basketbalisté, kteří se po 14 letech vrátili do nejvyšší české basketbalové soutěže. Předseda klubu Pavel Froněk zůstává naším hostem a také generální ředitel Matěj Moulis. Pane Froňku, možná ještě na vás otázka vůbec k hale Lokomotivy. Jaká ta hala je? Asi pravděpodobně patří k těm nejlepším v České republice, dá se to tak říct?
1: Tak myslím si, že se řadíme skutečně mezi, řeknu, sportovní haly v rámci České republiky, které splňují veškeré podmínky a přísná pravidla pro pořádání nejvyšších soutěží, jak teda republikových, tak i evropských. Takže naše hala skutečně hrála i velkou roli v tom jakoby rozhodování, protože ty podmínky pro účast nejvyšší soutěže jsou poměrně přísné. Musíte mít jakoby velký rozsah vybavení, jak teda materiální, nebo tak samozřejmě i prostorové. Takže hala je vybavená špičkovou technologií. Hraje se vlastně kromě basketu, tak se v naší hale hraje i extraliga házené, hraje se extraliga futsalu, takže i tyto sporty mají určité vlastně podmínky pro svoji činnost, takže všechno tuto si myslím, že splňujeme a chtěl bych touto cestou i poděkovat vlastně městu a vedení města, že nám ve všech těch, řeknu, požadavcích vychází vstříc a jsme schopni operativně na to reagovat a to vybavení a vlastně i ty prostory jakoby rekonstruovat a vlastně reprezentovat i Plzeň na celorepublikové úrovni.
0: Já bych také ráda zmínila, že vlastně celou dobu hovoříme jenom o tom A týmu, ale vy máte také spoustu dětských a mládežnických kategorií. V poslední době přišly i poměrně výrazné úspěchy, kterými se můžete pochlubit, Matěj.
2: Ano, naše akademie, která má vlastně status krajské akademie, tak je náš základní stavební kámen, my to tak bereme, protože my v podstatě máme veškerou pyramidu v mládežnickém basketbalu od kategorie U19 až po kategorii U

0: 8, co se týče těch, dá se říct, nezletilých a vlastně účastníme se nejvyšších soutěží všude, kde to jde a loni tak jsme získali vlastně 2 zlaté medaile v rámci kategorie U13, U14 a v rámci kategorie U15 jsme byli 3., kdy to je pro nás vlastně příslib do budoucna, že máme na čem stavět a že tu akademii musíme posouvat, dá se říct, úplně stejně jako ten A-tým.
1: Je mezi dětmi zájem o basketbal?
0: Můžu říct, že ano, můžu říct, že rozhodně ten zájem roste a doufáme, že i příchodem Maxa NBL poroste mnohem víc, ale co se týče našich počtů, tak samozřejmě je tady fotbal, je tady hokej, ale i přesto tak musím říct, že poslední ročníky jsou jedni z nejobjemnějších, co se týče počtu dětí, které mají zájem.
1: Kdyby nás teď někdo poslouchal, děti tedy zrovna ne, je 10:30, pryč, ty sedí ve škole, ale rodiče, prarodiče, a mysleli by si, že jejich vnuk nebo syn by mohl zkusit basketbal v Plzni, má šanci?
0: Má šanci úplně kdokoliv, v podstatě na našich stránkách okamžitě najde kontakt na trenéra, který se o ně postará a my jsme otevřeni všem dětem, kteří mají zájem o basketbal samozřejmě.
1: Tak a ještě teď na závěr, naposledy zopakujme pozvánku na váš první domácí zápas, který bude určitě potřebovat velkou podporu diváků.
0: Tak my doufáme, že si co nejvíce z vás, posluchačů, najde cestu na Lokomotivu a teď už to snad řeknu správně, 17. září v 18:00 začínáme novou etapu našeho klubu proti BK Armexu Děčín.
1: Budeme vám moc držet palce. Ve studiu Pavel Froněk a Matěj Moulis. Díky, ať se vám daří, naslyšenou.
0: Děkujeme, naslyšenou.
2: Taky děkujeme, naslyšenou.

Jiří Kohn, rádio vašeho kraje za 3:45. V Kyselce u Karlových Varů pokračuje téměř 13 let záchrana areálu bývalých lázní. Obnovu historických budov tam ale chtějí urychlit. Jakým způsobem, vysvětlíme za chvíli.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Zajištění zřícených zdí, vyklizení podmáčených objektů i hledání řemeslníků pro výrobu replik poškozených částí někdejšího lázeňského areálu. Tak vypadala v uplynulých 13 letech záchrana historické Kyselky u Karlových Varů. V současné době tam proces obnovy chtějí výrazně urychlit.
1: Líbí se mi, že se tady začalo něco aspoň dělat, že některé ty budovy se dávají dohromady, jinak místo tady kolem řeky Ohře je úžasné místo a jsem rád, že se tady opravdu něco děje.
2: Pan Martin patří mezi časté návštěvníky Kyselky. U starých domů ho potkávám ve chvíli, kdy se na střeše blízkého pavilonu Otova pramene pohybují řemeslníci. Jedním z nich je specialista na obnovu starých střech Miroslav Chlup.
3: Momentálně pracujeme na obnově oplechování kupole. Všechno provádíme na základě fotografií a je to všechno obtížné, ale tak už jsme jako starší mistři, tak krása se vrací zpátky, že jo, krása zničila.
2: Poblíž pracuje se skupinou dělníků Petr Douda, také on se pohybuje ve výšce na speciálním lešení.
4: Provádíme osazení vikýřových oken, to je zase zdobná letovaná technika, kombinace nějakých pasířských prvků a cizelovaných prvků. Děláme úpravu pro to, abychom je mohli osadit na plášť kopule Otova pavilonu.
2: Podobných řemeslníků se na obnově v Kyselce v uplynulých 13 letech vystřídali desítky. Odklízeli sutiny, zachraňovali původní výzdobu objektů, dokumentovali a restaurovali konstrukce podléhající zkáze. Práce dodnes koordinuje obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka.
5: My si uvědomujeme, že dosavadní způsob financování je nedostatečný a vlastně rychlost degradace areálu je mnohem vyšší než rychlost, kterou jsme schopni dneska ten areál vlastně opravovat.
2: Říká Erika Smrtová, spolupracovnice obecně prospěšné společnosti. Podle ní totiž stávající skromné dotace na podporu záchrany lázní nestačí a tak se společnost pokouší ucházet o místo mezi strategickými projekty v pokračování programu Spravedlivá transformace.
5: My chceme, aby tenhle ten projekt fungoval do budoucna jako referenční model, protože se chceme pokusit v rámci rekonstrukcí aplikovat nejmodernější technologické přístupy, které vlastně jako budou v souladu s památkovou ochranou a cílem je, aby vlastně opravené budovy byly energeticky soběstačné a ten následný provoz byl vlastně ekonomicky rentabilní.
2: Obecně prospěšná společnost chce v areálu bývalých lázní vybudovat vodácké zázemí, ubytování nebo střediska wellness. Studie obnovy někdejších lázní získala před časem první cenu v soutěži Stavba Karlovarského kraje.
5: My odhadujeme, že celkové náklady na to, aby do provozu mohlo být uvedeno prvních 6 budov, přesáhnou 1 miliardu korun.
2: Vysvětluje za obecně prospěšnou společnost Lázně Kyselka Erika Smrtová. Pokud by se na projekt obnovy bývalých lázní podařilo získat peníze z dotačního programu a pomohli by třeba soukromí investoři, mohla by zásadní obnova komplexu začít za 3 roky. Z Kyselky Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy. Strážníkům v Chebu pomáhají asistenti prevence kriminality. Karlovarský kraj dokončil nový úsek cyklostezky Ohře u Dalovic a v Šeborovic. Poslanci budou jednat podle nových pravidel. Bude polojasno a teploty do 23 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Městská policie v Chebu má od začátku léta asistenty prevence kriminality. Dohlížejí například na bezpečnost dětí na přechodech pro chodce. Na starosti taky mají veřejný pořádek. Jak říká velitel hlídkové služby chebských strážníků Antonín Schreil, pro policisty jsou asistenti důležití.
1: Protože mě jako veliteli to usnadnilo práci nějakým způsobem plánování. Hlídky můžu dislokovat na jiná místa, kde jsou potřeba. Můžou vyjíždět na oznámení. Takže vlastně mám jednu celou lokalitu pokrytou lidmi, kteří něco o té práci ví a dohlížejí tedy na ten veřejný pořádek a vlastně dokážou i radit lidem, protože to město znají.
0: V současné době působí u městské policie dva asistenti prevence kriminality. Do konce roku ale jejich počet naroste o další dva zaměstnance. Karlovarský kraj dokončil výstavbu nového úseku cyklostezky Ohře mezi Dalovicemi a Všeborovicemi. Informovalo o tom vedení kraje s tím, že stavba za více než 50 milionů korun podpořená evropskou dotací se protáhla o víc než rok. Důvodem byl nestabilní svah a změny v projektu. Stavba bezmála dvoukilometrového úseku páteřní cyklostezky začala předloni na jaře. Zprovozněná měla být loni v létě, ale kvůli nestabilní skále se projekt během stavby měnil. V úseku nakonec není původně plánovaný tunel, který ve skále nešel prorazit. Stezka vede k odtěženým svahem podél řeky. Začala platit nová pravidla jednání sněmovny. Poslanci na nejbližší schůzi už například nebudou moct navrhovat změny pořadu bez časového omezení. Limit dostanou i poslanci s přednostním právem. Úprava jednacího řádu má omezit obstrukce. Koalice se na změnách dohodla s většinou opozice. Novela vychází z návrhu předsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy z minulého volebního období, který ale sněmovna nestihla projednat.
2: Úprava má hlavně zracionalizovat jednání sněmovny, které není takovým problémem v tomto volebním období, ale které bylo naprosto bizarní v tom minulém volebním období. Ten hlavní přínos, který by tam měl být, je, že i ta přednostní práva mají nějakou limitaci.
0: Nově se taky prodlouží hodiny, kdy můžou poslanci schvalovat zákony ve třetím čtení. Ukrajinská armáda v noci zasáhla sklad internetového prodejce Ozon v ruské Rostovské oblasti. Cílem dalších útoků byla ropná rafinérie v Syzrani v Samarské oblasti na jihovýchodě Ruska. Ve městě Taganrog poškodili podle gubernátora Rostovské oblasti ukrajinské střely taky plynovod, několik obytných domů, školu nebo zemědělské a potravinářské sklady. Při útocích nebyl nikdo zraněn. Ruské střely naopak v noci mířily na Ukrajinu. V Kyjevě dron zasáhl čerpací stanici, kde zranil jednoho člověka. Podle šéfa zprávy Oděské oblasti Oleha Kypera rozsáhlé ruské útoky v regionu zasáhly například logistické objekty, přístavní zařízení, dopravní infrastrukturu i obytné domy.
3: Počasí.
0: Dnes bude polojasno až skoro jasno, místy se budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Aši v okružní ulici na přejezdu se srazilo osobní auto s vlakovou soupravou.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Nepotřebujete znát žádná velká kouzla k tomu, abyste z racka dokázali udělat raka. V prvním pádě množného čísla k tomu stačí pouhá nedbalá výslovnost. Detaily připojíme za chvilku v jazykovém koutku. Máme 4,5 minuty po 11. Příjemný poslech.
3: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Radio vašeho kraje a Petr Spálený.
1: Jazykový koutek.
0: Víte, jaký je rozdíl mezi rackem a rakem? Z přírodopisu vás zkoušet nehodláme, spíš vám ukážeme, jak vám právě racek a rak můžou nechtěně splynout v jedno. S jazykovědkyní si povídá Vladimír Šťovíček.
2: Tentokrát budeme odpovídat na posluchačský dotaz věnovaný náležité podobě prvního pádu množného čísla slov rak a racek, tedy raci a radci. Je to s námi Helena Chýlová. Dobrý den.
3: Dobrý den. Jde o zápis a výslovnost takzvaných zdvojených souhlásek. Daná dvojice slov je poměrně frekventovaná, především v přírodopisně zaměřených textech a liší se v pravopise i ve výslovnosti výrazně právě ve tvaru prvního pádu množného čísla. U podstatného jména racek je náležitý tvar radci se zdvojenou souhláskou, která vzniká respektováním hláskového skladu slova. Ve tvaru jednotného čísla je skupina CK, například Racká, Rackovi, v níž se ve tvaru prvního pádu množného čísla změkčí K na C a vzniká tak tvar radci. Se stejným zdvojením souhlásek se setkáme ještě ve tvarech pátého a šestého pádu množného čísla. Radci o radcích. Naopak ve slově rak se vyskytuje pouze jedno k, které se ve tvaru prvního pádu množného čísla měkčí také na c. Proto zapisujeme i vyslovujeme raci.
2: Mohou mít obě podstatná jména v daném pádě i jinou koncovku?
3: Pouze slovo racek může mít i koncovku ov, která se vyskytuje často právě u zvířecích jmen zakončených na ek nebo k. Rovnoceně užíváme racci i rackové.
2: A možná ještě na závěr, můžeme uvést ještě podobný příklad zdvojeného C, nebo jsou radci se zdvojenou souhláskou při skloňování osamocení?
3: Napadá mě ještě skloňování slova pecka, kde v šestém pádě jednotného čísla je tvar v pecce, nebo tvar zájmena lecos, ve kterém se dvě C vyskytují ve shodě se vznikem slova.
2: Tak to byla pecka s Helenou Chýlovou. Děkujeme a mějte se pěkně. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Tuto chvilku s češtinou jsme připravili na základě vašeho e-mailu a rádi to uděláme i příště. Své náměty posílejte na adresu info@pl.rozhlas.cz a my vám za to děkujeme.

Přejeme vám krásné úterní dopoledne, posloucháte rádio vašeho kraje, 11 minut zbývá do 11:30. Seriál Tajemství technických památek nás už za chvíli zavede do nejstarší dochované šachtové vápenky, kterou najdeme nedaleko Loučné pod Klínovcem v Krušných horách. Ještě předtím skupina Lucie a také Abat.

Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem, aby řeč nestála s Jirkou Bláhou a otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Je historická vápenka, kde se vyrábělo a pálilo kusové pálené vápno. Takže z vápence v místním Lombu se těžil surový vápenec a tady se z něj získávalo kusové vápno.
1: Milovníkům historie musí zaplesat srdce, pokud tu vidí tuhle stavbu.
0: Je to takový unikát, protože tenhle ten typ staveb se už moc nedělal, zejména opěrný systém, který je tady vevnitř ve vápence. Jsou to klenby, které jsou spíš známý z doby gotiky, kdy se stavěly hrady, ale v polovině 19. století tyhle ty věci už moc se nedělaly.
1: Pojďme si říct něco k historii.
0: Byla postavená v polovině 19. století, byly tady tři pece. První byla postavena roku 1851, druhá roku 1856 a třetí roku 1872.
1: Držíte světlo, které je potřeba, a říkal jste, že ten objekt je lednice i v létě, tak kolik je stupňů uvnitř?
0: No, netuším, nemám tam teploměr, protože ani místní tehdy pracovníci neměli teploměry, aby si změřili, jakou mají teplotu v peci, ale předpokládám, že tam bude takových 6-7 stupňů.
1: Jsme v jižní budově vápenky.
0: Máme tady na ukázku různé druhy vápenců a jednak místní vápenec, což je v podstatě dolomitický vápenec. Pak tady máme koněpruský vápenec, jeden z nejkvalitnějších v České republice, nebo dvorecko-prokopský vápenec, takže tady můžou lidé vidět jednak zbarvení vápence a porovnat i samotnou kvalitu. Tady jsme u vyhrabávacího prostoru, kde už se teda vyhrabávalo žhavé kusové vápno. Bylo tady hrozné horko, ale už při stavbě samotné vápenky v té době nad tím přemýšleli, že pro člověka to bude nesnesitelný. Proto vlastně nad vyhrabávacím prostorem udělali odvětrávací šachtu, která odvětrávala ten největší žár. Tím pádem ten člověk s tímto dlouhým hrablem byl schopen žhavé vápno vyhrabávat.
1: Po dřevěném schodišti jsme se dostali do horního patra, tak teď se díváme do šachty.
0: Teď se můžeme dívat do šachty skrz topeniště, takže tady v tom topeništi nám hořel oheň a tímto otvorem vlastně šlehaly plameny dovnitř do té samotné šachty. Tato vápenka je taky unikátní v tom, že zde je oddělená vlastně pec a samotné popeliště. To znamená, vápno ve zdejší peci bylo čisté, protože se vyhrabávalo vápno a popel padal vlastně jinam. Tady v prvním patře, ona v podstatě ta vápenka byla i komplexně navržená. Nesloužilo to jenom pro výpal samotného vápna, ale i sklad jako pro palivo. Takže tady, kde stojíme v prvním patře, tak byl sklad pro dřevo. Dřevo muselo být vyschlé, zhruba nařezená je do půl metrových polen a nad náma tady v druhém patře tak byl sklad rašeliny. Takže v této jižní budově se výhradně používalo dřevo a rašelina.
1: Výroba vápna tady skončila ve 20. letech minulého století. Dnes je zrekonstruovaná vápenka přístupná veřejnosti a jako součást hornického regionu Erzgebirge Krušnohoří připomíná jedinečnou průmyslovou historii Krušných hor. Jana Strejčková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Máme minutku po půl dvanácté, co ještě stihneme dnes dopoledne. Pět žen, pět různých nápadů, snů a naplněných vizí. Miniserii příběhů o odvaze žen změnit svět kolem sebe s názvem Stvořitelky vám představujeme v tomto týdnu každý den krátce po půl dvanácté. No a za malou chvíli uslyšíte ten druhý z nich.

0: Rádio vašeho kraje a Tomáš Linka, přejeme vám krásné úterní dopoledne. Jaká je cesta od nápadu po realizaci? 5 příběhů žen, které našly odvahu splnit si sen a měnit svět kolem sebe, znázorňuje projekt Stvořitelky. Výstavu jejich černobílých fotografických portrétů můžete vidět v plzeňském kulturním prostoru Moving Station. Koncem září se pak přesune na filmový festival Finále. Redaktorka Jitka Doubravová natočila jejich zvukové portréty. Dneska vás seznámíme s druhou ženou, spisovatelkou Janou Poncarovou.
1: Já jsem snila o tom, že budu psát knížky, že budu psát do časopisu, že zažiju takový ten redakční ruch. To byl můj velký sen.
2: Vy jste si jako malé dítě vyráběla vlastní knížky a časopisy?
1: Já mám dokonce někde v sešitě napsaný svůj první holčičí román. Já mám trošku strach to otevřít, protože jsem ho psala, když mi bylo možná 13-14 let. Takže to téma je jasný, láska v tom holčičím věku. A vím, že tam někde bude i možná nějaká pohádka, pár povídek, že to mám někde v krabici, možná se do toho odvážím. Někdy nahlídnu.
2: Kdy se ten váš dětský sen začal zhmotňovat?
1: Řekla bych, že to bylo poměrně pozdě. Už mi bylo víc jak 30, když jsem sedla ke stolu a začala psát svůj první román. Já jsem od těch počátků pak vlastně trochu utekla. Myslela jsem si, že se mi to nemůže podařit, že si ten sen nesplním. A pak jsem měla takové jako těžké životní období a říkala jsem si, kdy jindy, když ne teď, a svým způsobem mě právě to těžké období dovedlo zase zpátky k tomu psaní.
2: Vy jste studovala politologii, jak se vaše studium otiskává do vaše literární tvorby?
1: Já jsem v rámci studia politologie milovala hlavně moderní dějiny 20. století, což se velmi hodí, protože zpracovávám právě příběhy 20. století. A určitě mě to naučilo i pracovat s textem, pracovat s materiály, dohledávat si informace a taky psát, protože jsme hodně psali i různé seminární práce, takže i to psaní tam svým způsobem bylo.
2: O čem byla vaše první kniha?
1: První kniha se týkala tématu toho, jaké to je, když chybí mateřská láska. Já jsem vycházela z příběhu mé rodiny. Moje maminka vyrůstala bez své mámy a vždycky jsem chtěla napsat ten příběh zasazený do té naší krajiny v podhůří Brd. Proto se ta první kniha jmenovala Podbrdské ženy.
2: Proč vás tak přitahují ty ženské osudy?
1: Asi to, že jsem sama žena, že možná se do nich dokážu lépe vcítit. Každopádně cítím, že během toho 20. století je pořád ještě celá řada nevyřčených příběhů žen, které si zaslouží být vyslyšeny. Tak to je asi ten hlavní důvod.
2: Vy máte malého syna, jak se vám daří kloubit psaní s mateřstvím a rodinným životem?
1: Já mám tu výhodu, že nemusím být nikde na čas, nicméně nějaké penzum práce odvést musím, pokud chci napsat knihu. Takže moje pracovní doba se teď řídí mým synem, to znamená, když spí, tak můžu psát. Chodí mi pomáhat moje dvě tety, zapojuje se i babička z manželovy strany, manžel taky pomáhá, takže je to o zapojení celé rodiny, ale také asi bych řekla, že je to i o té vůli si říct, že to ta žena dokáže, že opravdu jí to za to stojí. Důležité je podle mě to nevzdát, dělat to s láskou a nějakou radostí.
2: Co je takový ten největší impuls, že vás to pořád nutí to nevzdávat?
1: Já to psaní miluju. Pro mě den, kdy píšu, tak i když mi to třeba někde samozřejmě nejde, ale vlastně nějakým způsobem potřebuju to psaní, abych byla v životě spokojená. Takže to je ten hnací motor.
2: Na začátku října vyjde Janě Poncarové nový román Neviditelné minuty, který vypráví příběh dvou žen z různých časů. Další díl minisérie Stvořitelky o ženách, které proměňují své sny v realitu, uslyšíte zítra dopoledne krátce po 11:30. Z Plzně Jitka Doubravová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
0: Tak a ještě vás pozvu na Babské rady. Jarka Vykoupilová potěší dneska hlavně milovníky hořké čokolády. Naučte se spolu s námi vylepšit tuto dobrotu arašidovým máslem anebo také kořením. Za pár minut.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Hořké rady.
1: Hlavní složkou hořké čokolády je kakao. To pozitivně ovlivňuje stres i regulaci krevního tlaku. Platí přitom, čím vyšší obsah kakaa, tím více pozitivních účinků na zdraví. Podíl kakaa v klasické hořké čokoládě je nejméně 47%. Hořká čokoláda je vhodná pro sportovce, a to během kondičního tréninku. Je totiž prokázáno, že zlepšuje výkonnost. Konzumace kvalitní tmavé čokolády působí jako prevence vzniku srdečních onemocnění. A co takhle popíjet horkou tmavou čokoládu? 2 malé šálky denně výborně účinkují na kondici vašeho mozku a snižují riziko spojené se ztrátou paměti u starší generace. Rozpuštěnou čokoládu můžete smíchat s arašídovým máslem, dochutit kajanským pepřem nebo řízným chili. Rychlou energii dodá čtvereček hořké čokolády, který si necháte rozpustit na jazyku. A to bez výčitek, že děláte něco nezdravého. Je to naopak.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Den prevence v Sokolově zítra nabídne bezplatná vyšetření nebo konzultace. Bělozubka tmavá se dál šíří Českem. Vědci budou opět monitorovat a znovu žádají veřejnost o pomoc. Nejvyšší žalobkyně Bradáčová slibuje dodržování zásad trestního řízení. Podle ministra spravedlnosti by státní zástupci měli zohledňovat priority vlády. A bude polojasno, teploty do 23 stupňů. Dobré poledne u zpráv, přeje Lenka Poláková. Informace o prevenci i screeningových programech získají návštěvníci zítřejšího dne prevence v Sokolově. Akce v Městském domě kultury nabídne bezplatná vyšetření nebo konzultace a má přispět ke zvýšení informovanosti o možnostech předcházení onemocněním a významu včasného odhalení zdravotních rizik. Na akci se představí zástupci pacientských organizací, kteří představí účastníkům svou činnost. Součástí budou taky informace o možnostech onkologické prevence, pokračuje krajská mluvčí Jana Boučková.
2: Návštěvníci mohou v průběhu dne využít měření glykémie, cholesterolu a krevního tlaku. K dispozici bude také nutriční poradenství, kontrola kožních znamének či zraku, měření saturace kyslíku v krvi nebo orientační vyšetření moči. Jednotlivé stanoviště tak umožní zájemcům získat základní informace o vybraných ukazatelích jejich zdravotního stavu.
1: Den prevence začíná v Sokolově zítra v 10 hodin. Vědci z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky zahájí v neděli 21. září další terénní monitoring bělozubky tmavé v Karlovarském kraji. Jak uvedla tajemnice ústavu Alena Fornusková, až do 1. října se budou 4 týmy pohybovat především na Chebsku, ale i v dalších částech regionu. Zaměří se na nové lokality na hranici současného rozšíření druhu, ale vrátí se také na místa sledovaná v předchozích letech. Do mapování se může zapojit i veřejnost. Díky ní se například podařilo potvrdit výskyt bělozubky tmavé také v Kraslicích nebo Kinčperku nad Ohří a získat nové zajímavé informace o rozšíření dalších druhů bělozubek a rejsků v České republice. Státní zástupci budou podle nejvyšší žalobkyně Lenky Bradáčové vždy postupovat podle všech zásad trestního řízení. Reagovala tím na výroky ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO. Ten žádá, aby státní zástupci zohledňovali priority trestní politiky schválené vládou. Podle Tejce by se měli odvolávat proti nepřiměřeně nízkým trestům, omezit stíhání kontroverzních projevů nebo častěji navrhovat dohled pomocí elektronických náramků. Spojené státy mají na oběžné dráze země rozmístěné zbraně, řekl to mluvčí amerických vesmírných sil, které spadají pod Pentagon. Američané jsou první, kteří to potvrdili.
3: Zástupci Pentagonu tvrdí, že cílem rozmístění zbraní je příprava na hrozby z Číny a Ruska. Kvůli nim teď podle americké zprávy není pochyb o tom, že i vesmír bude možné považovat za bojiště. Americká armáda neuvedla, kde na oběžné dráze zbraně jsou. Mají být ale obranné i útočné.
4: Jsou schopné bránit naše síly před nepřátelskými útoky protivníků,
3: řekl americký ministr letectva Troy Mank. Trvajícím tabu ve vesmíru je umístění zbraní hromadného ničení. Jaderné velmoci se na tom shodly ve smlouvě z roku 1967. Podle agentury AFP se ale jednotlivé státy snaží najít způsoby, jak dohodu obcházet. Jiří Kordík, Český rozhlas. Sport.
1: HC Energie, Karlovy Vary a Oceláři Třinec dnes zahájí nový ročník typ sport extraligy ledního hokeje. Oba týmy se utkali už v dubnovém semifinále, které Třinec vyhrál 4-1. Jak uvedl trenér Pavel Patera, v přípravě karlovarští hokejisté odehráli 6 zápasů, 5 z nich vyhráli, nestačili pouze na Plzeň. Utkání s Třincem začne v 18 hodin. Počasí. Dnes bude polojasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vane slabý jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré, aby o zátěž mírná na stupně 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 198 na křižovatce se silnicí 6 v Bochově na Karlovarsku se srazila 2 osobní auta.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
5: 12 hodin a 5 minut, posloucháte úterní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. U mikrofonu je už teď s vámi Zlata Kinská. Přeji vám krásný den, těším se na vás, volejte, pište, přejte si, jsou tu písničky pro vás a na vaše přání. Ta vám budeme plnit na známém telefonním čísle 221 55 37 37 nebo můžete napsat na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Veškeré kontakty najdete na našem webu vary.rozhlas.cz a když se teď dívám do kalendáře, tak dnes 15. září má svátek Jolana. Tak Jolanám přejeme vše nejlepší, oslavencům samozřejmě také, vám všem posluchačům pohodový den s rádiem vašeho kraje. Teď je v playlistu připravená písnička skupiny Tým, a to Reklama na ticho. Ticho určitě v této hodině nebude, to jsem si jistá, tak volejte. Je to už na vás, další písnička, věřím, že už bude podle vašeho gusta. Hezký den.

Tak jak jsem řekla, ticho v této hodině určitě nebude. Jdeme plnit první hudební přání. Dobrý den, Český rozhlase. Prosím o zahrání písničky na přání. Jsem váš pravidelný a věrný posluchač. Písničku bych rád poslal všem lidičkám, kteří poslouchají toto úžasné rádio, také vám všem, kteří nám pohodu přenášíte po rozhlasových vlnách do našich domovů. Rád bych pozdravil touto cestou moji maminku Danuši z Ostrova a také Aničku z Ostrova. Písnička by byla Léto už má celtu zbalenou, zpívá Jitka Vrbová a já vám moc krát děkuji a přeji všem krásný den, váš Míra ze Sokolova. Míro, my vás zdravíme, přejeme krásný den spolu s námi.

0: první přání máme splněné, jdeme plnit další. Na telefonu už vítám našeho pravidelného posluchače Josefa z Horního Slavkova. Pepo, hezký den.
1: Dobrý den, já zdravím tady to Bezva rádio, vás paní Kinská z Bářské. A dneska, když je taky pěkný počasí, tak si dáme Jarka Nohavicu, když jsme brali za vojáka. Už je 50 let, ale to je jedna.
0: Písnička je připravená, budete ji někomu posílat, nebo je tak pro všechny?
1: No, budeme posílat, jo? Ano. Jandovi do Dolců, Jardovi do Hranic, sestrám do, no mým sestrám vám do rádia, no a bylo by to, já nevím, kukačky z tukárny, aby mi nevyčítali, že je nezdravě. A jinak vám děkuji a zase někdy naslyšenou.
0: Tak já se budeme těšit, mějte krásný den, naslyšenou.

Tak já myslím, že se vám všem určitě líbila, kdo máte hlavně rád Jaromíra Nohavicu, stejně jako Pepa Zorního Slavkova. Jdeme plnit další přání. Tentokrát posíláme po našich vlnách písničku paní Helence, to je naše také pravidelná posluchačka, která má ráda Imagine Dragons a na přání hraje Next to Me. Krásný den přeji a zdravím do Chodova.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

i s potleskem písnička s názvem Praha, kterou vám přinesl po našich vlnách opět Radeček a Moravská filharmonie. Tak jdeme plnit další přání. Hezký den. Prosím, zahrajte nám naše oblíbenou písničku Ostrov od Jarmily Veselé pro nás všechny na Zelený barák. Dále také pro Aničku z Ostrova, Olinku z Nové Role, Standu z Dolců, Pepu z Horního Slavkova a pro další posluchače, co volávají, i ty, co nevolávají a jen poslouchají. Moc vám děkuji, Maci. Tak, Marcelko, zdravíme. Tady je vám vybraná písnička. Přeji krásný.

0: Slunečný ostrov, Jarmila Veselá na Českém rozhlase Karlovy Vary, teď už Pavel z Prahy. Hezký den, zdravím vás.
1: Dobrý den, paní rektorko, samozřejmě zdravím vás a také všechny posluchače Rádia Karlovy Vary. A prosím si vás písničku od Emy Smetany a Richarda Nellera. Tahle jedna vteřina a je to pro paní Janu z Mariánských Lázní. Pozdrav z Prahy, je tady krásně, modrá obloha, mějte se všichni dobře. Naschledanou.
0: Posílám hezký pozdrav z Karlových Varů, tady je taky moc krásně, tak vás zdravíme a zdravíme i paní Janu do Mariánských Lázní. Naslyšenou, hezký den.
1: Díky moc, naslyšenou.
2: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

0: Skupina Queen a Freddie Mercury na Českém rozhlase Karlové Vary, teď už Standa z Dolců. Dobrý den, těším se na výběr, vítejte.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Karlovy Vary, všechny posluchače. Výběr bude dneska duet Jitka Molavcová, Michal Tučný. Je to hodně velká paráda, krásná písnička, jináč všechno nejlepší všem Jolanám k dnešnímu svátku. No a písničku posílám samozřejmě Pepovi, Jaromírovi, Anice z Ostrova, paní Věře do Jáchymova. No a musím oplatit dnešní písničku paní Marcelce, která mi nechala krásnou písničku hrát, takže samozřejmě je to i pro vás a pro všechny posluchače. No a dneska to začíná, kdo má chuť na první extraligovou klobásu, tak musí vyrazit na stadion.
0: Přesně do Varu. A takže když jste mluvil o paní Marcele, tak jsem si uvědomila, že ta si nechala od nás dnes zahrát Slunečný ostrov.
1: Ano.
0: A vy jste zase vybral písničku s názvem Nezacházej slunce. Tak je to možná ještě tak trochu ve znamení léta a slunečných dní. Máte to hezky sladěný, tak jdeme na to. Jitka Molavcová, Michal Tučný, hodně zajímavá kombinace, zajímavý duet. Jdeme na to, hezký den, díky.
1: Díky moc, naslyšenou.
0: Naslyšenou.

www.humoriada.cz Fotogalerie z výjezdů Humoriády na cestách. www.humoriada.cz Medailonky našich humoriádníků, včetně fotek ze zákulisí. www.humoriada.cz Místo pro objednání knížek z edice Humoriáda. www.humoriada.cz Internetová adresa pro všechny milovníky laskavého humoru.

0: Made in England a Elton John na Českém rozhlase Karlovy Vary. Teď už opět někdo z vás na telefonní lince čeká naše také pravidelná a věrná posluchačka Olga. Hezký den, Olgo.
1: Krásný den, Zlatko. Krásný den vám všem do rádia a krásný den posluchačům. Je opravdu nádherně. Takový trošku vracací se babí léto. Já jsem dneska poslouchala, jak jsem měla, kdo všechno posílá písničky. Tak moc děkuju, pokud mi tam bylo přáno, a tak děkuju za písničku. No a samozřejmě vracím. Vracím taky takový hudební dárek přes ty vlny vaše. A vybrala jsem si zpěváka Lobo, se jmenuje, a posílám vám taky takovou fresh letní písničku. Takže všem přeji moc krásný den. Vrátila jsem se z Moravy zdravá a čila, takže mějte se moc krásně a někdy příště.
0: To jsme samozřejmě moc rádi. Jsme rádi, že jste si to užila. Vínečko, krásné počasí, krásná Morava vám evidentně prospěla. A já už se moc těším na váš výběr. Lobo, Me and You and Dog Named Boo. Tak pejsek jménem Boo. Já a ty a pejsek jménem Boo. Hezká písnička, těším se. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Díky moc, naslyšenou.

Stále ladíte vlny Českého rozhlasu Karlovy Vary, posloucháte ještě stále v této hodině písničky pro vás a na vaše přání. To bych teď moc ráda splnila našemu posluchači, který nám dnes napsal. Dobrý den, prosím zahrát zamilovanou píseň pro moji tajnou lásku, která mi dnes nechala zahrát moji nejoblíbenější písničku. Pro Marcelku na zelený barák. Děkuji, Kamil. Tak Kamile, tajná láska už to není. No ale tajemství bylo pro mě. Tedy co chcete zahrát? Nicméně vybrala jsem tuto, snad se bude líbit, zpívá jí Marie Rotrová, Láska křídla má. A já vám přeji hodně lásky, ať už ji dáváte komukoliv, ať už jste s kýmkoliv, milujte se, je to krásná věc a v tomto případě už ne moc tajná. Tak vás oba moc zdravíme, hezký den.

0: To byla písnička Na přání. Společně jsem vybrala s panem Kamilem pro paní Marcelku. Moc vás ještě všechny zdravím a samozřejmě lásku přeju vám všem, kteří nás právě teď posloucháte, stejně jako naší posluchačce paní Aničce. Hezký den, vítejte, zdravím do Chodova.
1: Já vás zdravím, děkuju. Já bych si vzpomněla na Mariku Gombitovou, která 12. září oslavila svoje 70. narozeniny. Takže všechno nejlepší a posílám tuhle písničku i všem lidičkám, co vás poslouchají, a vám do rozhlasu.
0: Díky moc. Písnička Koloseum Marika Gombitová už je připravená. A mezi tím, co jsme si společně povídali, tak jsem se dočetla, že tedy Marika pochází z velmi malé obce. Turany nad Ondavou. Obec na Slovensku v okrese Stropkov, který leží na břehu vodní nádrže Velká Domaša, a že je tam pouhých 337 obyvatel. Tak v takhle malé obci vyrostla, narodila se úžasná zpěvačka Marika.
1: Tak jo.
0: Tak jo, krásný den.
1: Děkuju.
0: Majte se pěkně.
1: Do počutě.
0: Do počutě.

Audio Service představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: O převodu letiště Karlovy Vary na stát budou krajští zastupitelé rozhodovat v říjnu. Ještě 3 koncerty nabídne 43. ročník Jazz Festu v Karlových Varech. Inspektoři našli v dalším kuřecím mase bakterie salmonely, nabízeli ho znovu Lidl. A bude polojasno, teploty do 23 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Zastupitelé Karlovarského kraje se v říjnu sejdou na mimořádném jednání k převodu letiště Karlovy Vary na stát. Měli by dát definitivní souhlas s předáním majetku státní společnosti LOM Praha, kterého bude spravovat od ledna 2027 a bude začleněné do armádní infrastruktury.
2: Krajští úředníci připravují majetkové smlouvy a oceňují veškerý majetek letiště. Zastupitelé dostanou podklady na mimořádném jednání v říjnu. Pro kraj je zásadní garance, že i pod státním podnikem zůstane zachovaný civilní mezinárodní provoz a stát zajistí budoucí rozvoj i rozšíření dráhy. Z Karlových Varů Anna Bečková, Český rozhlas.
0: V Karlových Varech začal 43. ročník jazzového festivalu Jazz Fest. Zahajovací koncert už tradičně hostilo kino Drahomíra a další se uskuteční ve čtvrtek v Císařských lázních. Následovat bude akustický koncert v Galerii umění a závěrečný koncert budou opět hostit Císařské lázně. A jako každý rok i letošní přehlídka má hlavní téma, jak potvrdil ředitel pořádající společnosti Jazzový kruh Milan Krajíc.
3: Letos je 100 let výročí od narození dvou absolutních legend, který vytvořili v podstatě současně moderní jazz, a to je 100 let od narození skvělého trumpetisty Milesa Davise a saxofonisty Johna Coltranea.
0: Další kuřecí maso původem z Rumunska prodávané v Lidlu obsahovalo bakterie salmonely. Zjistila to státní zemědělská a potravinářská inspekce. Maso už není v prodeji, lidé ho ale můžou mít ještě doma zamražené. Podle inspekce šlo o výrobky s názvem kukuřičné kuře, křídla a kuřecí zadní čtvrtky čerstvé s minimální trvanlivostí do konce července. Režisérka Viktorie Štěpánová převzala v kanadském Torontu stříbrnou sošku studentského Oscara. Na tamním festivalu ocenila americká filmová akademie její krátký snímek Folklore. Ten sleduje fiktivní influencerku Vivi, která provází diváky folklorními tradicemi v průběhu jednoho roku. Popisuje přímo ze slavnostního ceremoniálu Viktorie Štěpánová.
4: Já jsem teďka prožila krásný moment a zároveň jsem tady byla hrozně ráda, že jsem mohla hrdě prezentovat česko a moravský tradice, protože jsem se hodně snažila oblíknout se do našich jakoby tradičních mladých designérů.
0: Studentský snímek Folklore se díky studentské ceně může ucházet také o Oscara v kategorii krátkých filmů.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Obci Březová u Sokolova v ulici Cínová srazilo osobní auto chodce, na místě jsou záchranáři. V Karlových Varech v ulici IP Pavlova se srazil autobus s osobním autem. Na silnici 198 v křižovatce se silnicí 6 v Bochově na Karlovarsku se došetřuje nehoda dvou osobních aut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host.
5: Rány uměl nejen rozdávat, ale také přijímat. Byl úspěšným boxerem, bronzovým mistrem Evropy, několikanásobným mistrem republiky. Pak boxerské rukavice vyměnil za štětec a ring za malířské plátno. Na konti má desítky výstav a chystá další. Rostislav Osička je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je s námi boxer, bývalý československý reprezentant, ale také malíř i básník Rostislav Osička. Ještě to někoho překvapí, či zarazí boxer, rváč a pak malíř a spisovatel?
1: No, napsal jsem knížku, to je pravda, ale nejsem spisovatel.
0: Tak básník, dobře.
1: Ani nejsem básník, i když básně píšu, mám jich asi přes 20 napsaných, ale nejsem básník, já se k ním neřadím.
0: Čili jste boxer a řadíte se k malířům?
1: Jo, už jsem ve svazu umělců, už jsem oficiálně v doxu ve svazu umělců, takže jsem malíř.
0: Tak já položím otázku ještě jednou. Jestli ještě někoho překvapí ta kombinace boxera, drsňáka, rváče a malíře?
1: No, oni si na to zvykají, že už jsem malíř, jelikož mám asi kolem 50 výstav po České republice. Od roku 2002 vystavuji. Takže 24 let.
0: Tak to by k čtvrt století vašich výstav chtělo něco speciálního. Nezamíříte do zahraničí třeba?
1: No, ano, děkuji. Plánuji výstavu na Slovensku. A možná, že to bude do budoucna taky Německo mě čeká, nebo Rakousko.
0: Na čem to závisí?
1: Závisí to samozřejmě i na finančních prostředcích, na prodeji a na zájmu mých obrazů. Takže ono to je takový jako někdy složitý. Malujete a ty obrazy se musí opravdu líbit. Kdo neprodává, tak nemaluje, to je známý. Kdo prodává, maluje dál a dělá výstavy.
0: A kdo boxuje, tak co?
1: Kdo boxuje, tak boxuje. A těch malířů, co boxují, moc není. Je to hubené.
0: Má něco společného box a malování?
1: I box je taky vnitřní boj. Neustále. Tam je obrovská zátěž psychická. A v malbě taky. Jako když dostanete ten obraz před sebe, a to vlastně namalovaný obraz je hmota. Hmota, příroda, hory, kopce, lesy. A to je opravdu zajímavé, že se to musíte ponořit a odputat se od postranních negativních věcí našeho života. A jenom ta malba vás musí zaujmout a pracovat na sebe.
0: Vy mluvíte o vnitřním boji, což jste označil jako to, co má box a malování společného. Nicméně ten vnitřní boj, kde je, řekněme, náročnější? Je to box nebo je to malování? Dá se to vůbec porovnat?
1: No já například, když třeba jsem na mistrovství světa spřátelných armád na Kubě, v Havaně, a boxoval jsem mistrem světa, olympijským vítězem, to byl fenomenální boxer, černoch, samozřejmě byl černý, ale viděl jsem, že nemám šanci vyhrát, ale chtěl jsem s ním udělat zápas důstojný. No a to se mě napůl povedlo, napůl nepovedlo. Takže ono to srovnání je velmi těžký, ale v tom boxu tam do rány, která vás může uzemnit. A v tom malování vás neuzemní rána. Tam maximálně obraz kazíte a pak jdete dál. Ale něco malinko je tam podobného.
0: Tak a kdy se to malování přetaví v radost, vyloženě, že to není nějaký vnitřní boj, ale že vás to těší?
1: Ano. Dobrá otázka. Když už jsem ten obraz zmáknul a vím, že už jsem za to hranicí, že už vím, že tam bude něco, už se to tam mě to rysuje a je tam ta poenta a vím, že jsem nad tím obrazem zvítězil a už to nesmí zkazit.
0: Říká Rostislav Osička, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal boxer a malíř Rostislav Osička. My jsme v minulém vstupu se porovnával box a malování. Teď to pojďme rozdělit. Začněme u toho boxu. Vy se mu stále věnujete, jen ale jako trenér už?
1: Ano, jsem jako trenér. Samozřejmě hýbat se musím i já, pořád, neboť to tělo se musí zpevňovat. Kdo dělá vrcholový sport a přestane, tak se rozloží, se prostě rozsype. Je třeba furt na sebe pracovat, i když to bolí, tak musíte.
0: I když to bolí, tak musíte. Vy jste ale na bolest zvyklí, nebo je to jiná bolest teď?
1: Je to jiná bolest, ale je fakt, že ten prah bolestivosti se trochu mění. Už nejsem tak, jak jsem, já jsem dříve vydržel to nemožného strašně moc. Tak teďka bych to asi už nedal, jsou roky, tady přijdou, ale myslím si, že to pořád tam něco zůstalo. Nějaká ta vůle a ta odolnost.
0: Když jste s boxem začínal, tak ten práh bolestivosti už jste měl vysoko, nebo jste si na ty rány a na tu bolest zvykal? Tělo si zvykalo?
1: Dobře, já jsem totiž se bál, když jsi jako kluk rány. Dělal jsem zápas, hodně jsem zápasil, běhával jsem, další tátě a ty rány jsem se bál, tak jsem se vlastně tím, že jsem začal boxovat v 15, jsem se odnaučil bát rány.
0: A to byl ten důvod, proč jste začal boxovat?
1: Ne, byl to důvod, že jsem byl poměrně drobný kluk, 60 kilo a chtěl jsem se podrovnat s těma staršíma klukama, kteří byli silnější. Nechtěl jsem prohrávat. Jsme hodně zápasili, zápolili jsme spolu a tím, že jsem to dával, tak jsem si vlastně na to zvyk. A pak jsem šel do oddílu do Hodonína, kde jsem začal boxovat a tam byla cikánská jedenáctka. Oni byli vyspělí, ti kluci, cikáni. A vždycky nám dávali najevo, že jsou lepší. A tak já jsem řekl, ne, jednou je všechny porazím. A to se taky stalo.
0: A to se také stalo. A dostal jste přeci jenom potom během té aktivní kariéru těch zápasů nějakou ránu, která vás překvapila tou intenzitou a tou bolestí, kterou vám způsobila?
1: Ona, ta rána boxerská nebolí. To vás uzemní maximálně, vypne, ale nebolí to. Akorát, že pak jste tak trošku jako přiožrali, když se postavíte na nohy znovu.
0: A stalo se vám, že vás ta rána vypla tak, že jste byl mimo sebe?
1: Nikdy mě nevypla. Nikdy, ne. Byl jsem trochu grogy, ale vždycky jsem se to schopil, dostal, oklepal, jak se říká, šel jsem dál. Nikdy mi nevypla.
0: Dnes je řada bojových sportů, třeba MMA. Je to něco, co byste vy mohl dělat, kdyby dnes jste začínal?
1: No, taky dobrá otázka. Víte, já bych to asi jako mladý kluk zkusil, ale nezůstal bych u toho.
0: Proč?
1: No, protože si myslím, že to dobíjení na zemi není sportovní. Je to tam v jejich pravidlech, ale já si říkám, že v boxu se nesmí zraňovat ani ve sportu žádné úmyslně. A když ho dobíjí na zemi, tak to vlastně úmyslně zraňuje.
0: Byl jste se někdy podívat na nějakém zápase?
1: Byl jsem mi pozvaný, ano, byl jsem na těch vrcholných MMA-ských zápasech. Znám kluky, znám, jsou to výborní kluci, znám je, prostě umí se. Jsou to moderní gladiátoři. Ale mě vadí to dobíjení na zemi. To je jediné, co mě vadí. Jinak ten sport je ta disciplína bojová, je komplexní.
0: A co ženy a box?
1: Ženy, tak chodili ke mně taky boxovat. Já je do ringu nepovedu v žádném případě. Nepůjdu ženskou jako krocan vedle do ringu, to ne. Jak chodí některý trenéři hrdě, pišně. Mně se líbí, ten sport je dobrý, když to dělají pro sebe, anaerobní pohyb, perfektní, ale ne do ringu.
0: Proč ne do ringu? Protože to jsou ženy?
1: Ženy, to jsou ženy, žena přece je to jemné stvoření, žena ani květinou, jak se říká, a aby si rozbíjeli obličej a ono se to pak mění, pak ona začne vypadat jako nějaký ranář a přece nikdo nechce mít vedle sebe ženu, která má rozbitý ciferník.
0: Rostislav Osička je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Rostislavem Osičkou, mimo jiné o jeho úspěšné boxerské kariéře. Co vám vlastně v dnešním boxu chybí oproti době, kdy vy sám jste stál v ringu?
1: Tak chybí mi, že není těch boxerů tolik, co za nás, ta konkurence. A extraliga vlastně jakoby vymizela, jsou jenom 4 oddíly a to je málo. Za nás jí bylo ze Slovákama 12. Takže to vysílala Česká televize, přenosy byly. A to dneska chybí. Mládež jako je, ale ta cesta je strašně daleká a myslím si, že zatím ten box stagnuje.
0: Čím to? Má konkurenci box?
1: Konkurenci má, že nám utíkají kluci do bojových sportů, kde mají větší výdělky. U nás ty peníze nejsou takové zdaleka. Je to, a dřina to je přitom stejná, ještě snad větší. Tak si myslím, že tak to je. No.
0: Liší se nějak způsob tréninku? Vy sám jste trenér, tak musel jste změnit?
1: Já myslím, že jo, za nás byla větší dřina. Ale neumělo se odpočívat. Ty trenéři to neznali. My jsme šli stáhaní do ringu někdy a to byla velká chyba. Dneska kluci umí odpočívat, umí to naladit, tu formu, takže to je zase, tímhle se to posunulo dopředu.
0: A vy jste si to nepřinesl z té své kariéry, to neodpočívat?
1: Já už dneska vím, že ty kluci musí vysadit před zápasem tak 2-3 dny, ale už aby trénovali lehké tréninky, na uvolnění, ta příprava už je v nich. To už může jenom zkazit maximálně v tom závěru.
0: Když k vám přijde mladý muž a chce se věnovat boxu, za jak dlouho poznáte, jestli na to má talent, jestli na to zkrátka má?
1: Poměrně brzy, to jak už mám v oku. Vidím kluka, který má zájem, který prostě nevnímá okolí, jenom chce boxovat, trénovat, naslouchá trenérovi, a ta vůle se rozvíjí postupně, tak to poznám hned.
0: Poznáte to hned?
1: Za pár tréninků.
0: Jakmile vezme telefon do ruky, tak je zle.
1: Jak se rozptiluje a není vnímavý, tak to nemá význam s ním pracovat. Nebo jenom tak pro sebe, aby sportoval a nebyl knedlík.
0: Nebyl knedlík, ale i to se počítá.
1: I to se počítá, ano.
0: A jak moc se proměnil box jako sport, jako ne trénování, ale sport jako takový?
1: Tak je to olympijský sport, mimo jiné pořád. Olympijský první z olympijských sportů, první olympiáda byla v roce 688 před Kristem. Jo, to byly prostě zápasy úžasné. Tam byl nějaký Epeios, který bojoval se svým soupeřem a jeho zápas komentoval dokonce sám Homer a ve 23. zpěvu Iliady popsal utkání, kdy vlastně to byl historický KO, kdy krev z potem tekla po věznicích se těle soupeřů. Padla rána na spánek a to bylo historie první KO. Tak to popisoval Homer. Sam Homer, velký.
0: No vidíte, tam je možná zdroj vaší umělecké činnosti.
1: Ano. No a pak se vlastně posunul, pak se vlastně box utopil v krvi vlastně, jelikož ti Řekové si spletali kožené řemeny s kuličkama železnýma hrotama, aby si ulížili a tím pádem se ten box úplně vytratil a jak psali

0: Bohu.
1: V Alex a host si povídám s bývalým reprezentantem boxu bronzovým z mistrovství Evropy, několikanásobným mistrem republiky Rostislavem Osičkou. Když, no, než přejdeme k malování, tak ještě bych ráda chvilku zůstala u boxu a spíš u konce vaší kariéry, který způsobila jedna rvačka. Nicméně distanc byl původně doživotní, později byl zkrácen na rok a půl. Nicméně vy jste se nevrátil. Proč analytujete zpětně?
2: Já jsem se, jelikož jsem boxoval za uhelný sklady, ne, to byla Dukla Olomouc ještě. A musel jsem odejít z armády pryč a vyhodili mi z nároďáku. Byla to mimořádka, bylo to v době sjezdu. To si nikdo nemohl dovolit v době sjezdu se dát facku nějakému novinářovi nebo někomu z novinářské přízně. Tak jsem teda přestoupil do uhelný skladu. Jelikož u armády jsem skončil, šel jsem do uhelný skladu Praha. No a tam jsem si ještě odboxoval extraligový zápasy a další dva profi. Jsem si zkusil až po skončení kariéry. Protože to za socialismu nebylo, profi box, tak jsem si to ještě líznul, jsem to vyzkoušel. Jeden jsem vyhrál zápas, druhý jsem prohrál. Nebo jsem usítil, byl jsem nějaký přetrénovaný. Špatně jsem načasoval formu, to je další věc. A viděl jsem, že už do ringu 40-letý chlapík nepatří.
1: A to už bylo tedy po revoluci, takže dva zápasy jste ještě zvládl po 89.
2: Ano, a je fakt, že to bylo, to už jsem měl 305. zápas. A to už bylo hodně. To tělo dostalo fakt zabrat.

0: Kolik tak boxeři vlastně obvykle končí kariéru?
1: Když začne dříve, končí dříve, když začne později, končí později.
0: Takže
1: to tělo a taky, jaký má zápasy, jak je zatížený. Já jsem teda asi ničemu nevyhýbal. Těch zápasů bylo hodně silných, těžkých, mezinárodních. Jo, v Koreji, severní, u Kim Il-sena, na Kubě u Fidela Castra, ještě za kým seděl tam nahoře, díval se na nás, měl ve vojenským, byl to vlastně revolucionář, Che Guevara takový. No, zajímavý to bylo, hodně zajímavý, a zápasy těžký.
0: Takže box vás přivedl nebo umožnil vám také cestovat?
1: Hodně jsem cestoval, no.
0: Ale také třeba i zahrát si ve filmu? I to vám
1: taky,
0: přinesl
1: taky,
0: box?
1: Taky, to jsou ti různý filmy byly. Já jsem dělal s kaskadérama ve filmce u Jardy Tomsi a pak Ládi Lahody a byly to jako prostě zajímavé věci. Já z těch filmů byl asi, já vím, 15 filmů, kde jsem taky účinkoval. Asi trochu zahrál, Masaryk, první republika, Pěstět, mě kamarádor, ještě jednička, dvojka, no to byly dost zajímavý film, no, od Jardy Soukupa, který to točil, Pěstět, myslím, že byl kultovní, dle mýho takový nejlepší film.
0: Ano,
1: boxerský.
0: Hlavní roli, ano, Marek Vašut
1: to zahrál špičkově, naučil se pro ten film výborně boxovat.
0: No vy jste ho naučil, no, přiznejte to.
1: S Jardou Tomsou. Já za tom jsem byl trenér, já jsem byl jeho sparring partner a on to fakt zvládl tu roli nádherně.
0: Jak dlouho jste ho připravoval na tu roli?
1: Více než půl roku.
0: Půl roku intenzivních příprav?
1: Intenzivní přípravy, tvrdé přípravy. To jako, myslím si, že to byl jeho velký výkon.
0: Jaký byl Marek Vašut, co by váš žák nebo svěřenec?
1: Jo, jako cílevědomý. Hrozně, on má hroznou, taky měl, ta vůle tam byla, vůle, jak kdyby měli do ringu, do skutečného.
0: Takže kdyby se věnoval boxu, tak možná dosáhne?
1: Možná, že by šel, ale on samozřejmě, Marek, je trochu z jiného těsta, ale ten box je mu tak blízký, že to pochopil do hloubky. A dokáže o tom mluvit, dokáže to komentovat a tak proto taky zveme jako komentátora. A je prostě fajn, Marek je dobrý.
0: Ano, a i vy jste se stali blízkými během té přípravy.
1: Taky tak se nás to spojilo.
0: Spojilo vás to a jak, tak o tom budeme ještě mluvit. Naším hostem zůstává Rostislav Osička.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Rostislavem Osičkou, bývalým boxérem, dnes malířem. Vy už máte na kontě desítky výstav po celé republice. Jak jste zmiňoval, chystáte se i do zahraničí. Teď vás čeká vernisáž, čeká vás výstava na podzim. Jak velká a kde?
1: Ano, tak ta výstava na podzim bude 15. října v galerii Lapidarium v Rámové 6 na Praze 1. A tam asi představím asi 50 pláten. Tematika bude část vážná a část bude veselá, aby se ty lidi taky přišli na jiné myšlenky a nebyli z toho zdeprimovaní z té mý výstavy. Ale je třeba ukázat tu pravdu.
0: Tu pravdu, že, jak jste říkal, jsou tu i vážná témata, která jsou ta vaše. Co je na vašich obrazech zachyceno?
1: Tak je tam, jsou tam týraní zvířat v kravíně. To je nechutné, to byla skrytá kamera, to dva studenti natočili, viděl jsem to v televizi na Dvojce, no to bylo hrozný, co se děje, jaký jsou lidi krutý a surový, sami se bojí, kdyby měli do ringu, tak by tam se pokadili asi, no a pardon, a pak jsou tam ryby v sítích, moři, kde se vlastně dusí ve starých sítích, které tam zanechají rybáři a ty ryby tam prostě umírají, želvy, žraloci, rejnoci, všechny možný druh ryb. Pak je tam ropný tanker rozlomený u aljaských břehů a ten ničí tu faunu, flóru a to je opravdu drsný, když vidíte ty tučňáky zalepený tou ropou a ty různý to ptactvo mořské, tak to je taky hrozný. Tak to ukazuju na tohle, co se děje. Tedy rejdaři, aby ušetřili, tak pošlou starý vrak na vodu a ten se rozlomí ve vlnách a je to katastrofa. Hmm. No, pak je to Haiti, tsunami, různé, válka na Ukrajině, to tam mám taky znázorněný. No, prostě jsou to věci bolestivé, docela se to špatně maluje, ale dávám do toho všechno, aby to bylo cítit, že to tam je.
0: Bolestivé a působí to bolest i vám v okamžiku, kdy to malujete?
1: Není mi to dobře, není, protože si vžívám do té situace, jak to tam asi funguje, jak to tam je ten moment. Abych to dal na to plátno, musím se s tím nějak zžít. A pak se o to odpoutat a zase malovat ty věci pěkný. Na to musím taky být naladěný.
0: Abyste to vyvážil.
1: A vyvážil, přesně, jak říkáte.
0: Nebyl jenom v té ponuré atmosféře. No, tak si to záměrně plánujete, že ty budu malovat vážně,
1: no, tak
0: závažný
1: mě to, téma? Mě to ten den, musí ten den být takový trošku takový zvláštní, abych to stoupil a taky maluji hodně sakrální věci, takový ty náboženský, to mě docela, protože jsem věřící člověk a věřím v to nejvyšší univerzum nad náma, který je nepochopitelný a nevysvětlitelný, ať o tom čím dál víc pátráme, bádáme, tak o tom nic nevíme. Tak to je.
0: A možná, nebo řekla bych, že asi ani vědět nebudeme.
1: A to je dobře, protože asi bychom se chovali jinak. A teďka tam, kdo se chová, či nevím, jak to dopadne dobře, tak ten bude vysvobozen.
0: A myslíte na to?
1: Jo, taky.
0: V každodenním životě?
1: Dost často.
0: A podle toho se chováte?
1: Jo, myslím, že člověk má být na světě užitečný a neškodit a neobližovat a pomáhat.
0: Tak my jsme se trochu zamluvili toho Marka Vašuta, ale hned ho zmíníme v tom posledním vstupu. Naším hostem zůstává Rostislav Osička.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jupa, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Rostislavem Osičkou, který už boxerské rukavice dávno pověsil na hřebík a nahradil je malováním. Na kontě má desítky výstav, chystá další vernisáž, je plánována na 15. října. A jak jsme mluvili o Marku Vašutovi, kterého vy jste připravoval na legendární snímek Pěsti ve tmě, tak se během toho půl roku, co jste ho chystal, tak se z vás stali přátelé a právě Marek Vašut bude provázet tu vernisáží. Tak a vy určitě budete chtít doplnit něco.
1: Marek Vašut bude provázet večerem, ano. Moderovat večer, ale vernisáži bude provázet Zdeněk Sklenář. To je známý galerista, možná, že u nás nejznámější a taky nejlepší. Tak se těším na jeho výklad.
0: Kolik budete mít obrazů vlastně na té výstavě, která potrvá až do konce listopadu?
1: Obrazů do 30. listopadu a obrazů bude zřejmě 50, jak jsem už řekl, tematicky vážný téma i veselý téma.
0: Vážné téma,
1: aby si lidé vybrali.
0: O tom, o těch vážných tématech jsme mluvili. Co ta veselá témata? Který obraz třeba je váš nejoblíbenější? Jste na něj pyšný nejvíce?
1: Tak určitě je to Jízda králů, Slovácko vlastně, kde ten folklor. Já pocházím také ze Slovácka, z Moravského Žižkova, z Vinařské obce, kde jsem taky poznal, co to jsou kroje a dobré vínečko. A dobrý přátelé, kamarádi.
0: Vracíte se do svého rodného kraje?
1: Vracím se, ale už méně, jelikož je to daleko a ta cesta po té dálnici mě nebaví.
0: Je, naprosto vám rozumím. Ale je to váš rodný kraj. Nechystáte třeba nějakou výstavu, právě jak jsme v úvodu zmiňovali čtvrt století vaší malířské činnosti, tak nějakou výstavu právě do svého rodného města?
1: Tam už jsem vystavoval v mé obci, bylo to pěkná výstava, plný sál lidí, příjemný to bylo, výborný, ale já myslím, že zase musím někde najít jinou část naší republiky. Nebo Slovensko.
0: Když jste v tom procesu malování, tak jak se s vámi dá žít, ale vlastně to jako přeložím. Potřebujete mít absolutní klid? Potřebujete, aby třeba okolí na vás nemluvilo? Jste odstřižen od reality, když tvoříte?
1: Naprosto. Zabedním se, zavřu všecko a maluju. Musím se odpoutat od těch okolních věmů, kterých je dost, a jenom malovat.
0: Jenom malujete.
1: Tak se mnou to dlouho nikdo nevydrží.
0: A stane se, že třeba nespíte kvůli tomu, abyste obraz dokončil?
1: Taky, to jste řekl dobře. Ten spánek je narušený, já o tom přemýšlím, o tom obrazu, já jsem na něj napojený. A jak to rozpojím, tak už pak se k tomu špatně vracím. A jak jsem napojený, tak vstanu a můžu malovat dál.
0: No a co se stane tedy, když to napojení zmizí, tak co? Tak obraz můžete zahodit?
1: Čekám, to ne, tak ho buď ho přemaluju, nebo čekám, až to položím ho ke zdi, otočím ho, nedívám se na něj a pak se k tomu vrátím a to naskočí.
0: Naskočí, vždycky to naskočí, nebo byl obraz, který se nedokončil?
1: I to nenaskočí, ale většinou to naskočí.
0: Co vy osobně, nebo podle čeho si vybíráte to téma, které
1: máme? No já nevím, jak to prostě přichází samo od sebe. Když jsem na té Moravě, tam dole na jihu, tak to vlastně vnímá ten folklor, ten cymbal tam, to veselý, to kolem toho vína, prostředí. No a když jsem ve sportovní, tak oni to sportovní, ale já říkám, nemaluju až tolik současný box, ale ten historický box. Tu starou Anglii, kde vlastně ten box začínal a to tam, kde to má hluboké kořeny.
0: Já moc děkuju, že jste tu byl, Rostislav Osička.
1: A bál se nebude.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Městská policie v Chebu má od července asistenty prevence kriminality. Karlovarský kraj spustil oficiální WhatsApp kanál pro zprávy a výstrahy. Armáda ve středu začne s průzkumem lokality na Šumavě, kde podle ministra životního prostředí jsou sudy s nebezpečnými látkami. A zítra bude polojasno až oblačno, odpoledne místy s deštěm. Teploty do 24 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Strážníkům v Chebu pomáhají asistenti prevence kriminality. Ve službě jsou od července letošního roku. Zatím jde o 2 zaměstnance. Do konce roku by se ale jejich počet měl navýšit o další 2. Dohlížejí především na veřejný pořádek, a to například v prostorách vlakového a autobusového nádraží. Jaké prohřešky nejčastěji řeší, říká jeden z asistentů Ondřej Strýc.
2: Nejčastěji se tu vlastně můžeme samozřejmě setkat s věcmi, co se týká jako protikuřáckého zákona nebo eventuálně vyhlášky ohledně zákazu konzumace alkoholu. Moje práce není vlastně působit, dejme tomu, jako strážník nebo policista represivně, ale opravdu, jak napovídá náš název, spíše preventivně.
0: Karlovarský kraj spustil vlastní kanál na WhatsAppu. Lidé v aplikaci najdou výstrahy, varování i praktické informace od záchranářů, policie nebo silničářů. Kraj chce tímto způsobem dostat ověřená sdělení k obyvatelům co nejrychleji, pokračuje mluvčí kraje Jana Boučková.
3: Kanál ale nebude určen pouze pro mimořádné události. Další praktickou oblastí budou informace pro řidiče, zejména o aktuální situaci na krajských silnicích. WhatsApp kanál Karlovarského kraje mohou uživatelé začít sledovat hned několika způsoby. Nejjednodušší je naskenovat QR kód nebo využít přímý odkaz, který naleznete na webových stránkách kraje, případně na sociálních sítích.
0: Armáda zítra zahájí průzkum kontaminované lokality na Šumavě. Radiožurnálu to řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Že má lokalitu čistit právě armáda, řekl včera po jednání vlády premiér Andrej Babiš z ANO. Původně ministerstvo životního prostředí chtělo, aby zakázku získala soukromá firma Dekonta. Hlaváč vysvětlil, jaký teď bude postup armády.
4: Tam určitě zahájíme zítra tu rekognoskaci, no a potom cestou ministra obrany my navrhneme vládě, jak dál postupovat, jaké jsou naše možnosti, jaké jsou naše limity, tak určitě my ten úkol splníme.
0: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů minulý týden oznámil, že v bývalém vojenském prostoru dobrá voda na Klatovsku je 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými látkami. Evropský parlament schválil úpravu systému obchodování s emisemi ETS2, který má kontrolovat například silniční dopravu a budovy. Změny nově stanovily strop v přepočtu 1100 korun za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého. Poté se začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. Úpravu ještě musí schválit členské státy Evropské unie. Sport. Atletické mistrovství světa bude poprvé v Africe. V roce 2029 ho uspořádá keňské hlavní město Nairobi. Další světový šampionát bude o 2 roky později hostit Mnichov. Na zasedání v Budapešti o tom rozhodla Rada světové atletiky. Počasí. Noci a zítra bude polojasno až oblačno, ráno místy mlhy, odpoledne přibývání oblačnosti, na většině území déšť, lokálně i bouřky, večer ustávání srážek. Nejnižší noční teploty 14 až 11, na horách 11 až 8 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povene slabý jižní až jihozápadní vítr, který se přes den změní na mírný západní až severozápadní. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den většinou dobré a byl zátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V obci Březová u Sokolova v ulici Cínová srazil osobní auto chodce. Na místě jsou záchranné složky. V Karlových Varech v ulici IP Pavlova se srazil autobus s osobním autem. Nehoda se došetřuje.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Slyšeli jste zprávy s Lenkou Polákovou na Českém rozhlase Karlovy Vary, kde teď 5 minut po 14. hodině začíná úterní dobré odpoledne s datem 15. září se Zlatou Kinskou. Příjemný poslech. Dnes vás naučíme dělat pochoutku, kterou připravil podle výherního posluchačského receptu cukrář Vojtěch Vrtiška. A bude to jablkové tiramisu, další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok 2026. Za chvíli vás naučíme v našem vysílání něco málo ze zajímavostí spojené s nositelkou genetických informací o naší DNA. Více už vám představí a řekne Martin Písařík. Dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Také vám v této hodině nabídneme pár kulturních tipů na akce, které se dnes konají v našem regionu, a připravený je pro vás časový prostor pro vaše nabídky a poptávky. Tak zůstaňte s námi, ať můžete nakupovat a prodávat, no a v příští hodině zase třeba i soutěžit. Hezký den.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že DNA lidí a šimpanzů je téměř totožná? Zkratka DNA znamená deoxyribonukleovou kyselinu, kterou obsahují všechny živé organismy s výjimkou některých nebuněčných. Přezdívá se jí nositelka života a můžeme si ji představit jako takový počítačový program, který předurčuje vývoj buněk a vlastnosti celého organismu. Legendární dvoušroubovici vědci kompletně dekódovali až ve 21. století. Detailnímu poznání jednotlivých částí DNA a jejich funkce se věnuje genetika, která umí odhalit příčinu mnoha nemocí a někdy je i napravit. Srovnání DNA lidí a ostatních živých organismů přineslo zajímavá zjištění. Třeba s obyčejným banánem máme shodných 50% genetické informace. Na 70% jsme si podobní se slimáky a nejblíže máme pochopitelně k primátům. Od šimpanzů se lišíme jen o 1,2%. Výlučně lidská část genomu ovlivňuje hlavně mozek a také naši imunitu. Díky tomu jsme odolnější vůči některým vážným nemocem, které jsou třeba právě pro lidoopy smrtící. Naproti tomu vývoj mozku nás učinil náchylnějšími k Alzheimerově chorobě a také autoimunitním onemocněním.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

až se nočním chladem chvěl, ať se na hucovský šípy najmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

problém, ať se na nocelní spíší, ke najmout dát. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, jo, kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já.

0: strpną, trzeba zejść brać. Komu je to wszystko, kto jest sam, to jako ja. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom spíš jíky najmou dá. Jo, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Co když nastane blackout a neb 72 hodin civilizačního výpadku v běžném pražském bytě. Premiéra pořadu Rozpleteno, když zhasne svět. ČT2. Los jako totem, průvodce i zrcadlo člověka. 6 podivuhodných setkání s majestátním obrem v premiérovém dokumentu A můst losí Odysea. A ČT Art. Hvězdná kariéra si začíná vybírat svou daň. Marilyn, vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.

0: tipy pro volný čas.
1: A první pozvánka dnes zamíří na výstavu přední české malířky Ivany Lomové v Becherově vile, která představuje soubor 13 filmových maleb, který vychází z podnětů televizní obrazovky, kde autorka zachycuje statické filmové interiéry. Návštěvníci díky autorčiným rodinným fotografiím uvidí také takzvaná díla zamrzlá v čase. Chebská galerie 4 vás zve aktuálně na výstavu s názvem Tři cesty. Představuje tři osobité fotografické cesty jedné rodiny, manželů Jiřího a Jiřiny Hankeových a jejich syna Michaela Hankeho. Jiří Hanke zaznamenává proměny prostředí, například rodného Kladna. Jiřina Hankeová zase hledá fotografické motivy v každodennosti a v intimitě vlastního života a Michael Hanke je zase pro změnu dokumentarista. Různé oblasti Ašska zachytila na svých obrazech ašská rodačka Petra Blaženková. Její cyklus nazvaný Paměť míst vidí návštěvníci v muzeu Hasičárna na Ašském poštovním náměstí. Další velmi zajímavá výstava vás čeká v Bečově nad Teplou, na Hradě a zámku. Uvidíte výstavu Kult svatých těl. Představuje 18 fiktivních světců, jejichž ozdobným základem jsou tisíce broušených skleněných kamenů, desítky kilometrů zlatých nití a také různé detailní ruční práce. Jedná se o díla inspirovaná barokními ostatkovými relikviáři známých z kostelů. Tak to jsou dnešní pozvánky na výstavy. Každopádně se můžete samozřejmě jít někam podívat, třeba do Sosu, což je krásný park a krásný lesopark. Také můžete třeba vyrazit na Kladskou, můžete vyrazit do jakéhokoliv zámeckého parku v Ostrově nebo v Kynžvartu. Zkrátka, kdekoliv se vám líbí, kde je vám dobře. Dejte nám třeba i vědět nějaký zajímavý tip a my pozveme další posluchače rádia vašeho kraje, které vám už teď hraje další porci písniček, které nestárnou. A já s vámi zůstávám a přeji klidné odpoledne. Hezký poslech.

Český rozhlas Karlovy Vary, písničky, které nestárnou.

0: Bruce Springsteen na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl ten nejlepší recept roku 2024 podle hlasování posluchačů. Šlo o jablkové tiramisu původně od Kamily Jelínkové z Čáslavy. A my si ho teď společně naučíme dělat s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou připomínám soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. Záměrně je tentokrát nevaří a nepečou znovu naše posluchači, ale porotci a profesionální kolegové. Tedy připomínám Josef Maršálek, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vodochodský a právě i Vojtěch Vrtiška. U přípravy asistoval kolega Patrik Rozehnal a zjistil, že Vojta celý recept zmodernizoval a rozložil na úplně základní suroviny.
1: A celé nám to bude sedět ve skleničce.
2: Paní Jelínkové, k překvapení jejímu i posluchačům, teď prozraďme, co si musí připravit, aby udělali tvou verzi.
1: Na jablečné kompoté budeme potřebovat 50 gramů cukru krupice, 20 gramů medu nebo glukózového syrupu, 250 gramů jablek, takže takové 2 jablka, 30 gramů citronové šťávy, což je šťáva zhruba z jednoho menšího citronu, citronovou kůru, 75 gramů sajdru, a 4 gramy citrusového pektinu a k ním si přidáme ještě 10 gramů cukru krupice. Pak máme buflery, tam budeme potřebovat zhruba 2 vejce, 50 gramů cukru krupice, 1 gram soli, kůra z poloviny citrónu, 10 gramů kukuřičného škrobu a 40 gramů hladké mouky. Na krém šantily si připravíme 150 gramů smetany ke šlehání, 50 gramů zakysané smetany, 15 gramů cukru moučka, 10 gramů citronové šťávy, to opravdu záleží na vaší chuti, ty gramáže jsou takové orientační, a citronovou kůru.
3: Pochoutkový rok.
2: Máme vysokou nádobu.
1: Rozdělíme si vejce na bílky a žloutky, bílky si vyšleháme spolu s cukrem, pak tam rychle všleháme nebo vmícháme žloutky.
2: Teď přidáme sůl.
1: Dáme sůl, kukuřičný škrob, přidáme mouku a citronovou kůru.
2: A to už mícháme potom jenom ručně, ne pomocí šlehače.
1: Je fajn to zamíchat rychle, ručně, než napočítáte do 3, ať máte hotovo, ať si neschodíte tu pěnu.
2: Dali jsme to do sáčku. Bude to mít nějakou špičku?
1: Nebudeme používat špičku, budeme stříkat normálně hladkým ustřiženým koncem. Je dobré to stříkat buď na pečící papír, na který si nakreslíte kolečka. Je fajn si posypat ty buflery moučkovým cukrem, ona na tom hezky skaramelizuje.
2: A peče se jak dlouho, při kolika stupních?
1: Nějakých 190-200 stupňů a kratší dobu, aby uvnitř zůstal vláčnej.
2: Jak to nakrájíš, ta jablka, doporučuješ?
1: Chci nějaké hezké malé kostičky, klidně nějaké 3 mm x 3 mm až 0,5 cm. Plot na rendlík, nasypeme si cukr, přidáme si naši glukózu, nebo ve vašem případě klidně med, necháme karamelizovat cukr. A v okamžiku, kdy ho máme plně rozpuštěný, tak pak si přidáme horký cider.
2: Takhle to zní, když se tam přilije do karamelu tekutina.
1: A je důležitý pořád kontinuálně míchat, ať se vám ten karamel stihne rozpustit. Teď si tam lupneme naše jablíčka a přidáme si pektin rozmíchaný spolu s cukrem, aby se nám nesrazil do takových jako nehezkých hrudek, který by se pak nechtěli rozpustit. Tak. Chceme, aby to chytlo var. Jakmile chytnou ty jablka var, 2 minuty povaříme.
2: A ten citron, co nám zbyl?
1: Té kůra, tu si tam strouhnem. A tu jsem zapomněl.
2: Vojta teď drží v ruce misku se smetanou?
1: Ano, teď my si v podstatě už jenom vyšleháme smetanu spolu s cukrem. Pak si tam dáme zakysanou smetanu, trošku citronové šťávy, kůry, prošlehneme a máme hotové všechny komponenty, jenom si to naskládáme do skleničky.
2: Takové ty vinné. Takže co, ty dáš na dno kompoté, pak dáš tuhle tu šlehačku a zapíchneš do toho piškot?
1: Vlastně jo, který jsme si upekli.
2: Tak to je luxus. To vůbec není těžký, to je lehoulinký. Tohle je fakt koruna nějakého menu. Kdyby to přinesli, i to vypadá krásně, lehce.
1: Ovocný až tropický.
2: Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
1: Určitě, moc máváme.
0: Tak je jasné, že tahle verze jablkového tiramisu natchne každého, kdo má rád sladké a kdo rád experimentuje, stejně jako Vojtěch Vrtiška. Jeho verzi receptu najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz nebo na našem webu www.vary.rozhlas.cz. Je tam samozřejmě i ten původní recept od Kamily Jelínkové z Čáslavy, tak jestli budete mít chuť a čas, zkuste oba. A v neděli si připomeneme třetí nejlepší recept roku 2025 podle poroty. Půjde tentokrát o dvoubarevné tvarohové řezy, které s námi společně upeče ve vysílání kuchař Ivan Vodochodský. Tak pečte s námi a soutěžte s námi.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Juta, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

0: Máme jen sebe.
1: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
2: Sudovi Šrot, Republice ocel.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
3: 14 hodin 50,5 minuty přesně právě teď můžete začít volat do studia, připomenout telefon 221 55 37 37 a než se k nám někdo dovolá, tak vám také připomenu podmínky rozhlasové inzerce. Tak mělo by vám být více jak 18 let, v rámci jedné inzerce byste měli nabízet maximálně 3 věci najednou. Můžou to být jak různé věci, které doma máte, už nepotřebujete. Může to být i nějaká činnost, kterou byste pomohli někomu z našich posluchačů, kdo ji právě potřebuje, třeba pomoc na zahrádce nebo pomoc s úklidem a tak dále. Můžete třeba zkusit i prodat váš byt, ale samozřejmě myslete na to, že cokoliv v rámci našeho vysílání budete nabízet po našich vlnách, tak nesmí souviset s vašimi obchodními aktivitami. To je taková podmínka, kterou máme, tak ji prosím pěkně dodržujte. 221 55 37 37 formy inzerátu a také to za kolik, kam, jakým způsobem, to už je samozřejmě na vás, já to s vámi moc ráda vyřídím. Teď s někým z vás, kdo už je teď se mnou na telefonu. Hezký den. Tak Zlata Kinská, Český rozhlas Karlovy Vary, je to vaše, povídejte.
4: My bychom chtěli prodat modré odrážedlo, čtyřkolku pro kluka, s diskotékovou hudbou, je tam ta vodící tyč, hrany proti spadnutí, dají se sundat. Je to pěkné, málo používané a cena 600. Pak je tam ještě jedno odrážedlo. Žlutý traktor s válníkem, ten troubí a houká, je tam lopatka a hrabičky jako vybavení a taky málo použité, cena 600. A je to na telefon 723 184 140 a je to chodov u Karlových Varů. Tak zatím děkujeme.
3: Já to zopakuji, nabízíte dvě odrážedla se zvuky za 600 korun, váš telefon je 723 184 140 a jste z Chodova.
4: Ano, ano, děkujeme moc zatím, nashledanou.
3: My také děkujeme za nabídku, mějte se krásně, naslyšenou, hezký den. Tak to byla naše posluchačka z Chodova, která nabízela dnes dvě dětská odrážedla se zvuky za 600 korun. Tak kdo má děti, vnoučata, pravnoučata, tak můžete mít třeba i nějaký hezký dárek, až k vám dítě přijde na návštěvu. 600 korun samozřejmě není málo, tak to můžete mít třeba i jako hezký dárek pod stromeček. 723 184 140, to je telefon na naši posluchačku. A telefon sem k nám do karlovarského studia je 221 55 37 37. Pokud by se vám nechtělo mluvit do éteru, vůbec nevadí, klidně napište na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Kontakty najdete na našem webu www.vary.rozhlas.cz. Tam najdete samozřejmě všechny možné informace i se dozvíte to, co právě pro vás vysíláme, ale o tom vás dnes odpoledne informuji já. S vámi je Zlata Kinská, za malou chvíli Lenka Poláková a další zprávy Českého rozhlasu Karlovy Vary. V další hodině společně budeme soutěžit a také si dnes povídat s naším velmi zajímavým hostem a tématem bude barometr zdraví. Tak buďte s námi.
1: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
2: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: Když Český rozhlas, tak české písničky.
1: Chtěl bych být v nedělní ráno v chodníku kvádrem žulovým.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, české písničky, které si zaspíváte. Dramatik, disident i prezident, ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že?
4: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
5: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
6: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
5: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
6: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
7: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
0: Městská policie v Chebu má od července asistenty prevence kriminality. Karlovarský kraj dokončil nový úsek cyklostezky Ohře mezi Dalovicemi a Všeborovicemi. Premiéru Babišovi Evropská komise navrhuje řešení jeho možného střetu zájmu. A zítra bude polojasno až oblačno, odpoledne místy s deštěm, teploty do 24 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Strážníkům v Chebu pomáhají asistenti prevence kriminality. Ve službě jsou od července letošního roku. Zatím jde o dva zaměstnance. Do konce roku by se ale jejich počet měl navýšit o další dva. Dohlížejí především na veřejný pořádek, a to například v prostorách vlakového a autobusového nádraží. Jaké prohřešky nejčastěji řeší, říká jeden z asistentů Ondřej Strýc.
2: Nejčastěji se tu vlastně můžeme samozřejmě setkat s věcmi, co se týká jako protikuřáckého zákona nebo eventuálně vyhlášky ohledně zákazu konzumace alkoholu. Moje práce není vlastně působit, dejme tomu, jako strážník nebo policista represivně, ale opravdu, jak napovídá náš název, spíše preventivně.
0: Karlovarský kraj dokončil výstavbu nového úseku cyklostezky Ohře mezi Dalovicemi a Všeborovicemi. Úsek měří přes 1,5 kilometru a vede po levém břehu Ohře. Stavba vyšla na víc než 50 milionů korun a většinu pokryla evropská dotace. Úsek začíná u takzvané Dalovické lávky a navazuje na stávající trasu, říká mluvčí krajského úřadu Jitka Čmoková.
3: Součástí výstavby bylo také vybudování nové lávky přes Vitický potok o délce 41 metrů, realizace veřejného osvětlení a provedení náhradní výsadby za odstraněné dřeviny.
0: Evropská komise navrhuje premiéru Andreji Babišovi z ANO dvě řešení jeho potenciálního střetu zájmu. Vyplývá to z dopisu komise, který má k dispozici server irozhlas.cz. Babiš by podle doporučení neměl být majetkově spjatý s Agrofertem. Jako další možnost je, že holding nebude čerpat unijní peníze. Evropská komise už dřív oznámila, že převedení Agrofertu do svěřeneckého fondu, který má po Babišově odchodu z vlády přejít do rodinné správy, neřeší premiérův střet zájmů. Kvůli tomu už Agrofertu v minulém týdnu pozastavila část dotací. Babiš střet zájmů dlouhodobě odmítá. Rakousko prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem o dalších 6 měsíců. Oznámil to rakouský ministr vnitra Gerhard Karner. Podle něj jsou stávající opatření proti nelegální migraci a pašerákům nadále nezbytná. Krok Vídeň koordinuje se sousedními státy. Sport. Čeští volejbalisté si na evropském šampionátu zahrají večer s domácími Italy. Zápas začne v 21 hodin a 5 minut. Svěřenci kouče Nováka už mají jistý postup ze skupiny.
1: Počasí.
0: Noci a zítra bude polojasno až oblačno, ráno místy mlhy, odpoledne přibývání oblačnosti, na většině území déšť, lokálně i bouřky, večer ustávání srážek. Nejnižší noční teploty 14 až 11, na horách 11 až 8 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povene slabý jižní až jihozápadní vítr, který se přes den změní na mírný západní až severozápadní. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den většinou dobré a byl zátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Obci Březová u Sokolova v ulici Cínová srazilo osobní auto chodce. Nehoda se došetřuje.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Stále ladíte vlny Českého rozhlasu Karlovy Vary. Právě teď jste slyšeli další zprávy s Lenkou Polákovou. Pokračuje úterní dobré odpoledne se Zlatou Kinskou a já vám za celý náš vysílací tým přeji příjemný poslech a hezké odpoledne. Jak na tom skutečně jsme se svým zdravím? Odpověď může nabídnout akce Barometr zdraví, která v následujících týdnech zavítá do Sokolova a Karlových Varů. Kdy a kde přesně se uskuteční? Co všechno si zájemci mohou nechat zkontrolovat a proč je prevence vlastně tak důležitá? Tak o tom se budeme povídat s naším hostem už za malou chvíli, kterým bude ředitelka pacientské organizace Diakar Erita Šimáčková. Já už se osobně moc těším, teď už se těším do další písničky, které zazní a samozřejmě se těším i na vás, protože v této hodině budeme soutěžit a probereme další regionální témata. Jdeme na to, krásný den.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: Prevence je jedním z nejjednodušších způsobů, jak si udržet zdraví, ale přesto na ni pravidelně zapomínáme. Právě proto se do našeho regionu vrací akce Barometr zdraví, která nabídne zájemcům možnost nechat si zkontrolovat některé důležité zdravotní ukazatele, například změřit hladinu cukru v krvi a získat také další cenné rady v oblasti zdravé výživy i zdravého životního stylu. O tom, co všechno na této akci návštěvníky zájemce čeká, tak o tom si budeme povídat s naším hostem, kterým je ředitelka pacientské organizace Diakar Edita Šimáčková. Hezké odpoledne, vítejte ve studiu.
1: Hezké odpoledne, děkuji za pozvání.
0: Na úvod asi našim posluchačům nejprve představme, co je vlastně projekt Barometr zdraví, který se vrací do regionu.
1: Akce Barometr zdraví je již několika letá pravidelná akce preventivně osvětová, kdy se snažíme v rámci prevence nabídnout preventivní vyšetření všem obyvatelům nebo všem, kteří mají zájem udělat něco pro své zdraví.
0: Abychom věděli, kdy a kde přesně se akce letos uskuteční a pro koho je určená, tak pojďme odpovědět na tuto otázku.
1: Takže v letošním roce jsou připraveny dvě akce. Jedna akce v Sokolově, ta je zítra 16. září od 10 do 15 hodin v Kulturním domě. A druhá akce v Karlových Varech je v sobotu 17. 10. od 10 do 15 hodin a v letošním roce ji spolu realizujeme v Variádě v Karlových Varech.
0: Řekněte, co všechno návštěvníci si vlastně během této akce mohou zjistit o svém zdravotním stavu a co všechno si odnesou za zajímavé informace.
1: Tak tradičně proběhne měření cukru a cholesterolu v krvi, o to je velký zájem. Budeme tam mít dermatoložku, takže bude kontrola znamének, budou tam nutriční terapeutky, zájemci si budou moct nechat změřit nebo zkontrolovat oči. V Karlových Varech pořádáme akci ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou, takže se můžou těšit na sanitku, kterou si budou moct prohlédnout naživo a bude tam připraveno i malé operační středisko. Takže zájemci budou moci vyzkoušet a vidět, jak vlastně pracují operátoři. Nebudou chybět ukázky první pomoci, onkoprevence a mnoho dalšího.
0: Řekněte, setkáváte se při těchto akcích s lidmi, kteří díky měření odhalí třeba svůj zdravotní problém, o kterém nikdy předtím ještě nevěděli, že ho mají?
1: Ano. Ano, je to nejenom například zvýšená hladina cukru v krvi, ale zejména co se týká kontroly znamének. Tam už se nám podařilo, nebo paní doktorce se podařilo odhalit několik nálezů, které byly doporučeny pro další vyšetření.
0: Řekněte nám, co nejvíce zájemce a návštěvníky této akce zajímá, na co se nejvíce ptají?
1: Ptají se, co vlastně znamenají naměřené hodnoty, protože se nám občas stane, že někdo přijde ke stanovišti, chce si nechat něco změřit, zvážit nebo doporučit, ale vlastně neví, co to znamená. Takže si odnášejí, že jim je to vysvětleno.
0: Když by se chtěl někdo z našich posluchačů zúčastnit jedné nebo druhé akce, musí se předem nějakým způsobem registrovat?
1: Nemusí. Naše akce jsou veřejně dostupné, jsou bezplatné, takže stačí jenom dorazit v daný den a v daném časovém rozmezí na dané místo.
0: Řekněte nám, kdo celou akci organizuje a kdo s vámi na těch všech akcích vlastně spolupracuje.
1: Takže kromě naší organizace tam nejvíce spolupracuje Hlas onkologických pacientů, v Sokolově Sokolovská nemocnice, v Karlových Varech Karlovarská nemocnice a samozřejmě další partneři. Tímto bych ráda i poděkovala všem, kteří nás podpořili, jak město Sokolov, tak město Karlovy Vary, Karlovarský kraj i všichni ostatní.
0: Řekněte, proč je vlastně tak důležité nechat si pravidelně kontrolovat hladinu cukru v krvi? A vy věděli třeba, naše posluchači, kteří nás teď poslouchají, proč by měli vlastně na tu vaši akci přijít? Někdo třeba vynechává pravidelné preventivní kontroly a pak tak trošku s ostychem přijde na tuto akci, aby si, když tak zjistil trochu málo o těch svých problémech. Je to tak?
1: Ano, je to přesně tak. Někteří nechodí na tu prevenci nebo nechodí k praktickému lékaři nebo se nechtějí měřit nebo nemají možnost se sami měřit, tak jim nabízíme možnost změření pod odborným vedením a zároveň tu naměřenou hodnotu můžou si nechat zkonzultovat a doporučit pro případné další vyšetření. Ale samozřejmě je to o tom, kdo chce nebo nechce.
0: Říká ředitelka pacientské organizace Diakar Edita Šimáčková, která je dnes naším hostem.

0: Jak na tom skutečně jsme se svým zdravím? Odpověď může nabídnout právě akce Barometr zdraví, která v následujících týdnech zavítá do Sokolova a Karlových Varů. Pardon, dnech, co všechno si mohou zájemci nechat zkontrolovat a proč je prevence tak důležitá, tak o tom si povídáme s naším dnešním hostem, kterým je ředitelka pacientské organizace Diakar Edita Šimáčková. Jedna akce už je zítra. Já se za malou chvíli zeptám na rozdíl mezi těmi dvěmi akcemi, protože jsem pochopila určitě správně, že jsou dvě různé, nejsou to úplně identicky stejné akce, je to tak?
1: Jsou to dvě různé akce.
0: A co vás přivedlo k organizaci Diakara, řekněte?
1: Přivedlo mě k tomu v té době, kdy jsem se začala o toto zajímat, že nic takového neexistovalo. Neexistoval žádný preventivní program, neexistovalo nic pro veřejnost, kam by ty lidé mohli přijít a zeptat se, získat nějaké informace, aniž by museli jít k lékaři.
0: Lidé drží často diety hlavně proto, když chtějí třeba změnit váhu, ale často bývají diety drženy i právě s ohledem na zdraví. Lékaři je ordinují i v případě různých zdravotních obtíží nebo nějaké nemoci. Dá se třeba i nějakou úpravou jídelníčku preventivně předcházet vzniku třeba cukrovky nebo dalších jiných civilizačních onemocnění?
1: Určitě. Strava a pohyb je základ pro každého. Nad stravou by měl přemýšlet nebo mít konzumovat racionální stravu každý z nás, nejenom člověk, který má nějaké onemocnění. A samozřejmě ta strava musí být vykompenzovaná pohybem. Jedná se vždycky o příjem a výdej energie.
0: I toto téma může být na vaší akci, je to tak?
1: Ano, i toto téma je tam řešeno, jsou tam nutriční terapeutky, který nejenom, že zváží na speciální váze poměr tuku svaloviny v těle, ale poskytnou i vysvětlení těchto hodnot a nutriční poradenství. Takže když má někdo nějaký dotaz k nějaké dietě nebo onemocnění, tak mu rádi odpoví a poradí.
0: Vy nám prosím pěkně vysvětlete, jaký je rozdíl mezi akcí v Sokolově a v Karlových Varech, protože možná někdo by mohl třeba vyrazit i na obě, protože na jedné se řeší něco jiné než na té druhé, je to tak?
1: Částečně. Některé stanoviště jsou stejné na obou dvou místech, ale trošku se liší. Takže v Sokolově se můžete zítra těšit na měření cukru a cholesterolu v krvi, měření krevního tlaku, nutriční poradenství, kontrolu znamené, kontrolu zraku, různý screeningový programy. Bude tam zastoupen i Karlovarský kraj v rámci prevence zdraví. Budete si moct vyzkoušet například slepecký brýle, budete si moct zkontrolovat hygienu ruku, zase je správně myjete ruce. A vlastně to samé bude v Karlových Varech, ale tam to bude rozšířený ještě o zjišťování krevních skupin. Vzhledem k tomu, že v letošním roce spolupracujeme se zdravotnickou záchrannou službou, tak to je rozšířený o jejich aktivity, to znamená sanitka, poskytování první pomoci, operační středisko na místě. Takže ten rozměr je opravdu bohatý.
0: Když by nás teď poslouchal někdo, kdo by chtěl na jednu nebo na obě akce dorazit, tak řekněte, je potřeba si vzít něco s sebou, třeba nějaké lékařské zprávy nebo?
1: Ne. Vůbec nepotřebuje si vzít sebou žádný doklad, nepožadujeme, nechceme ani vlastně znát bližší údaje o těch návštěvnících, je to anonymní. Takže nemusíte si brát sebou ani peníze, nic, jenom dobrou náladu a dorazit.
0: Takže obě akce jsou zdarma.
1: Ano, obě akce jsou zdarma.
0: Je potřeba s nějakým větším předstihem? Bývají fronty na některých stanovištích?
1: No, bývají fronty. Víme, že velký zájem je právě o měření cukru a cholesterolu a potom na kontrole znamének. Takže je lepší dorazit dříve a nenechávat to na poslední minuty akce.
0: Co byste vzkázala posluchačům, kteří váhají, jestli na akci Barometr zdraví přijít?
1: Jestli chtějí udělat něco pro své zdraví a nechtějí k lékaři nebo necítí se na to, nemají čas, tak přijďte, nechte si změřit, zkontrolovat svoje hodnoty na vybraných stanovištích a pak uvidíte, co se sebou budete chtít udělat.
0: Vzít si sebou dobrou náladu a nebát se toho, že vyšetření nebo konzultace bude bolet, je to tak?
1: Přesně tak.
0: Já vám moc krát děkuji za úžasnou akci, protože prevence je opravdu důležitá. Neměli bychom ji určitě opomíjet a vynechávat ve svém životě. A jsem ráda, že máte takovou tu organizaci, kterou vedete a o kterou pečujete. Naším hostem dnes byla ředitelka pacientské organizace Diakar Edita Šimáčková. Přeji vám hezký den, naslyšenou.
1: Děkuji, hezký zbytek dne.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

Skupina Elán na Českém rozhlase Karlovy Vary. Pomáhají udržovat veřejný pořádek nebo například dohlížejí na bezpečnost dětí u škol nebo přechodů. I tohle je práce asistentů prevence kriminality. Nově slouží také u městské policie v Chebu.

0: Lidé je mohou potkat různě po celém městě. Jedno z míst, které často kontrolují, je například autobusové nebo vlakové nádraží.
1: Dobrý den, můžu vás poprosit, dle zákona 65 roku 2017 vlastně nemáte tady co kouřit. Můžu vás poprosit, abyste odešel?
2: Samozřejmě.
1: Jo, v pohodě.
2: Děkuju.
1: Ale dávejte příště bacha, jo? Tak jo, díky. Nyní jsme vlastně na Chebském nádraží. Nejčastěji se tu vlastně můžeme samozřejmě setkat s věcmi, co se týká ať už protikuřáckého zákona, nebo eventuálně vyhlášky ohledně zákazu konzumace alkoholu.
3: Říká Ondřej Strýc, asistent prevence kriminality městské policie v Chebu.
4: Vy i s lidmi mluvíte, povídáte se s nimi, případně pokud je nějaký problém, řešíte to všechno, je vlastně taky vaše práce.
1: Přesně tak. Moje práce není vlastně působit, dejme tomu, jako strážník nebo policista represivně, ale opravdu, jak napovídá náš název, spíše preventivně. Je jasné, že většinou u nádraží se setkáváme i s lidmi bezdomová a snažíme se vyzjistit aspoň tak trošku jejich příběh a snažíme se jim dále i pokud možno nějak pomáhat, co se týče nějakého začlenění do společnosti, když jsou v nějakých špatných životních situacích.
3: Tak my už jsme pomalu před vchodem na nádraží, půjdeme se asi podívat i dovnitř, jak to tam vypadá. Vy se tady asi na nádraží pohybujete pravidelně.
1: Pravidelně, každý den.
3: Jane, jezdíte často vlakem tady z Chebského nádraží?
5: Ano.
3: Potkáváte tady městskou policii nebo asistenty prevence kriminality? Setkal jste se s nimi?
5: Skoro každý den. Je to dobře, jako je tady klid na to nádraží. Je to lepší než před pár lety, no, i před rokem. Je to lepší teďka, no, tady teďka nechodí žádný narkomani, takže dobrý.
6: Tady momentálně jste na chodníku, ale kousek tamhle, když se dostanete k přechodu, tak tam je cyklostezka už.
7: Tak,
6: jo?
7: Díky.
6: Nemáte za co.
3: I tohle je vlastně práce, pokud by tady s námi Ondřej teď byl, tak i takhle by radil vlastně lidem.
6: Ano. Samozřejmě a právě jak říkáte, to razení lidem je poměrně častá práce asistenta prevence kriminality, obzvláště tady na nádraží, protože sem přeci jenom přijede člověk, který zde nikdy nebyl, neví, jak se má dostat například na radnici nebo na úřad a tak dále, takže i k tomu to vlastně slouží.
3: Antonín Šrajl, velitel hlídkové služby městské policie v Chebu. Jak moc důležití ve vaší práci jsou asistenti prevence kriminality?
6: Já bych řekl, že skutečně důležitý, protože mě jako veliteli to usnadnilo plánování, hlídky můžu dislokovat na jiná místa, kde jsou potřeba, můžou vyjíždět na oznámení, takže vlastně mám jednu celou lokalitu pokrytou lidmi, kteří něco o té práci ví a dohlížejí tedy na ten veřejný pořádek a vlastně dokážou i radit lidem, protože to město znají.
3: Petra Poláková z oddělení prevence kriminality městské policie v Chebu. Kolik asistentů prevence kriminality máte?
8: Tak v současné době máme dva asistenty prevence kriminality od července a počítáme s tím, že bychom ještě dva pomocí výběrových řízení nabrali.
3: K navýšení asistentů prevence kriminality u městské policie by mělo dojít ještě v průběhu letošního roku. Z Chebu Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Přesný čas. Je 3:45. Pojďme soutěžit. Připravená je pro vás dnes otázka, taková zkouška poslechu. Ale nejprve vám řeknu, o co budete s námi moci hrát. Dvě vstupenky do Západočeského divadla v Chebu budou teď ve hře. Tam je v sobotu 19. září od 19. hodin na programu divadelní verze stejnojmenného filmu Zamilovaný Shakespeare. Krásná hra. Mladý básník a dramatik Will Shakespeare musí brzy dokončit novou hru. Ale nedostává se mu sil ani inspirace. Muzou se mu po náhodném setkání stane krásná viola, která do Willova souboru pronikne v přestrojení za chlapce. Věřím, že se vám to bude líbit, krásné představení. Tak pojďte s námi soutěžit o dvě vstupenky v hodnotě necelých 600 korun, 221, 55, 37, 37. Vyražte s námi do úžasného Západočeského divadla v Chebu, kde hraje naše kolegyně také Tereza Švecová, která je moderátorkou Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je tam určitě skvělá atmosféra, také i skvělý herecký soubor. Věřím, že se vám představení bude líbit, ale musíte si o něj teď zavolat a zkusit vyhrát ty vstupenky, abyste mohli vyrazit zdarma spolu s námi s Českým rozhlasem Karlovy Vary za kulturu. Tak ještě jednou telefon 221 55 37 37. Já doufám, že jste se nalekli toho, že jsem řekla, že budeme dnes soutěžit a že otázka bude zkouškou poslechu. A otázka bude tak trochu ze znalostí našeho vysílání. Já se vás ptám, kdo z vás nás pravidelně a dobře poslouchá, tak ví, co máme na programu mezi 17. a 18. hodinou po zprávách. Možnosti jsou připravené, vůbec se toho nebojte, dvě vstupenky jsou ve hře do Západočeského divadla v Chebu a já věřím, že to někdo z vás uhádne. Tak volejte, nebojte se toho. 221 55 37 37 a na telefonu už mám dnešního prvního volajícího. Hezký den.
1: Dobrý den, tady Pavel.
0: Hezký den, Pavle. Tak tušíte, co po 17. hodině můžete slyšet na našich vlnách? Chcete možnosti?
1: Já myslím, že to je jeden v kraji.
0: Přesně tak. Zpravodajsko-publicistický podvečerní souhrn dění v Karlovarském kraji, přehled toho nejdůležitějšího ohlédnutí za aktuálním děním a tím nejzajímavějším z našeho vysílání. Součástí jsou také rozhovory s hosty, informace ze sportu i aktuální předpověď počasí a moderuje náš kolega David Forst. Vaše je samozřejmě dnešní výhra, já vám gratuluji, užijte si pak divadlo, dejte nám vědět, jak se vám to líbilo. Naslyšenou, hezký
1: určitě.
0: Den.
1: Určitě.
0: Naschledanou.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Legendární skupina Beatles na Českém rozhlase, Karlovy Vary 5 minut před 16. hodinou, pokračuje ještě stále úterní dobré odpoledne. Za malou chvíli vás ovšem čekají zprávy s Lenkou Polákovou. Jedna z nich se bude týkat dohody o dodávkách tepla, které otvírá sokolovskému SUASu dveře ke zpracování odpadu. No a také to, že v Česku roste počet kybernetických útoků. Podrobnější informace v celou po 16. hodině se s námi můžete bavit. Čeká vás jako vždy v tomto čase humoriáda. Dnes si můžete vybírat scénky v hodině plné humoru na přání s Jiřím Ptáčníkem a Pavlem Kučerou. Zlatakinská se s vámi loučí, těším se zítra opět naslyšenou a přeji vám hezký zbytek úterního odpoledne.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná to znáte z vlastní zkušenosti. Jedete po vícepruhovém kruhovém objezdu ve vnitřním pruhu a potřebujete ho opustit. Jenže v tom pravém vedle vás jedou další auta. Může v takovém případě řidič odbočit z levého pruhu na kruhovém objezdu a sjet z něj? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Za prvé, co je nejdůležitější, je číst ten kruhový objezd už předtím. Většinou bývá označen už předem dopravními značkami, jsou tam nějaké návěsti před křižovatkou, kde je vidět, do kterého směru mi která konkrétní větev toho kruhového objezdu vede. To znamená, já už v tu chvíli bych měl mít rozmyšleno, kam jedu, abych potom na tom kruhovém objezdu zbytečně nezmatkoval.
2: Platí i tady nějaké nepsané pravidlo?
3: Čím ten kruhový objezd je větší, tak tím je to důležitější samozřejmě. To znamená, já si najíždím na ten kruhový objezd, blížím se k němu, vím, že budu vyjíždět druhým výjezdem a podle toho, jak je ten kruhový objezd velký, si můžu vybrat, jestli pojedu v jednom nebo v druhém pruhu, v tom nájezdovém.
2: A jak je to tedy s tím výjezdem?
3: Pakliže tam ten kruhový objezd nemá ten průběžný jízdní pruh, tak v podstatě vždycky, když najíždím na kruhový objezd, dávám přednost. A to tak, že dávám přednost všem vozidlům, které jedou na tom kruhovém objezdu. Pokud má ten kruhový objezd pruh, který umožňuje to, že z toho pravého nájezdového pruhu můžu průběžně pokračovat do toho kruhového objezdu, tak tam samozřejmě já při tom nájezdu můžu pokračovat v kruhovém objezdu a potom další směřování na tom kruhovém objezdu už se opět řídí těmi pravidly jízdou v jízdních pruzích a tak dále.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Tak to byl Václav Drážek z redakce Zelené vlny a naše zářijová řidičská abeceda na závěr úterního dobrého odpoledne. Zítra si povíme, jak na kruhovém objezdu postupovat při křížení najíždějícího vozidla s vozidlem výjíždějícím z levého pruhu. Tolik ode mne dnes už je. Chrisia a Julia na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Krásný den.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
0: Dohoda o dodávkách tepla otevírá Sokolovskému SOASu dveře ke zpracování odpadu. Ještě 3 koncerty nabídne 43. ročník Jazz Festu v Karlových Varech. Počet kybernetických incidentů v Česku byl v srpnu nadprůměrný a zítra bude polojasno až oblačno, odpoledne místy s deštěm, teploty do 24 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Dohoda s Karlovými Vary o pokračování dodávek tepla umožní společnosti SUAS Group pokračovat v plánech na energetické využití odpadu. Ten se má stát jedním ze zdrojů, které budou zajišťovat ekologické a cenově udržitelné dodávky tepla. Podle předsedy dozorčích rad firem Sokolovská uhelná a SUAS Group Pavla Tomka půjde celkově o investici za asi 1,5 miliardy korun. Strategickým partnerem projektu je odpadová skupina, která zajistí dostatek vstupního materiálu pro třídění a energetické využití. V Karlových Varech začal 43. ročník jazzového festivalu Jazz Fest. Zahajovací koncert už tradičně hostilo kino Drahomíra. Další se uskuteční ve čtvrtek v Císařských lázních. Následovat bude akustický koncert v Galerii umění a závěrečný koncert budou opět hostit Císařské lázně. A jako každý rok i letošní přehlídka má hlavní téma, jak potvrdil ředitel pořádající společnosti Jazzový kruh Milan Krajíc.
2: Letos je 100 let výročí od narození dvou absolutních legend, který vytvořili v podstatě současně moderní jazz, a to je 100 let od narození skvělého trumpetisty Milesa Davise a saxofonisty Johna Coltranea.
0: V Česku roste počet kybernetických útoků. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost jich v srpnu řešil 28. To je druhý nejvyšší počet za poslední rok. Útočníci nejčastěji napadali e-mailové servery, uživatelské účty i aplikační servery ve veřejné správě, vzdělávacím sektoru a zdravotnictví. Za Lotyšek bylo zatím nejvíc kyberútoků v lednu, a to 32. Rusko nezastaví boje a útoky na Ukrajinu ani během případných rozhovorů o konci války. Podle agentury Reuters to prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Ukrajina mírová jednání podmiňuje klidem zbraní. Kreml taky uvedl, že vítá americký návrh na zastavení vzájemných útoků na energetickou infrastrukturu. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského to bude možné jen pokud z údery přestane Rusko.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté vstoupí do nové sezóny v pražské O2 aréně. Ve čtvrtek 5. listopadu se v zápase Eurohockey Tour utkají se Švédy. O dějišti informoval Český svaz ledního hokeje. Souboj se Švédy bude zároveň premiérou nového realizačního týmu vedeného hlavním koučem Zdeňkem Motákem.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až oblačno, odpoledne přibývání oblačnosti, na většině území déšť. Nejvyšší denní teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povene slabý jižní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně se v Karlovarském kraji jezdí bez hlášených dopravních nehod. Český rozhlas přeje všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
3: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Ptáčník. Dobrý den, ahoj, vítej.
4: Ahoj, ahoj, já jsem tady velice rád, jsem rád, že jsem dokvačil, nebo spíš, že jsem dojel, a tak jsem naštvaný na to, jak to funguje, jak to nefunguje, ten provoz, že musím říct jeden vtip, za který možná budou nějaký sankce, ale doufám, že ne. Víš, co by se stalo, kdyby se za krádež v České republice sekali ruce? Neví. V parlamentu by se hlasovalo pedálama.
3: Už jsme všichni připraveni na luxusní pobavení.

0: Ilona Čáková a La Isla Bonita. Písnička o nádherném ostrově. Jirko, toužil si být, nebo si možná i byl, co já vím, na nějakém takovém nádherném ostrově?
1: Toužil být na ostrově právě teď, když jsem sem jel.
0: A s tou dopravou nepřestane.
1: Došel pěšky všude. A ne v Praze, kde to je za hranicema hrůzy.
0: No tak já, když se všichni pořídí auta, tak jak se tu máme hnout?
1: No tak já si pořídím vznášedlo, do zadku si strčím vrtuly a budu tady na to
0: tata. Na MHD a všude dojedeš.
1: No to já si nemusím kupovat, já jsem tak starý, že já mám a můžu jezdit.
0: On to má zadarmo a nevyužívá to.
1: No využívá, ale ne vždycky.
0: Dobře.
1: Jako to je na mý, jako vůli, ne?
0: Jestli, dobře.
1: Jak se rozhodnu,
0: nejsme tady v žádné debatě, jsme tady v zábavném pořadu.
1: No tak proč to takhle vedeš?
0: Já jsem začal ostrovem krásným.
1: Myslíš?
0: No ty jsi to odvedl zase do pražských ulic.
1: Já jsem se vrátil k tomu, co mě trápilo na začátku, to snad můžu, nebo ne?
0: Nebo ne. Tak a jdeme na první výběr, kdo ano. To bude a co to bude.
1: Dáma v manželství, pan Sanitr chce svůj tácek a ještě další sluníčky uslyšíme pana Jana Pivce.
2: Dnes je krušno býti manželkou, kde kdo manželku poškozuje. Pan dědoch dlel na cestách a za noci, zatímco paní spala, vnikl oknem do bytu zločinec a odnesl, co v prvním okamžiku nahmátl. Ale zločince dopadli. Sakra. Chechtá se pan dědoch na vrátiv se z cest. Já vím, že jsi se bála, co? Paní odpověděla. Jej, ty by si se taky bál. Pak se pan dědoch odebral na komisařství, aby převzal věci, které zločinci byly odebrány. Tak co pak tu máme, rozhodil balík pan komisař. Jeden pár florových punčošek, dámský střevíčky, tadyhle jeden živůtek, rač nepoznávati, že? A tadyhle košilka, teď nevím, denní nebo noční. Noční. Tak napíšeme noční košilka a tadyhle nějaká paráda z krep žoržetu s krajkovinou a tady to jsou podvazky. Pan komisař se zasmál. Všecko to vzal. Tak, jak se milostivá večer odstrojila. Všecko odnesl. A ještě tu je, to bychom vás pěkně ošidili. Ještě tu je, to zase leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo inu, jak už to bejvá. Tohle je zase vaše. Jedna pánská kvítkovaná košile, jedny šle, tadyhle podvlékačky. Tak prosím, panu dědochovi naběhly spánky. Rty zesinaly. Praví, že toho dne nebyl vůbec doma. Nikterak nepoznává ani šle, ani podvlékačky. Nikdy nenosil kvítkovaných košil. Ale úředníkovi se sluší úřadovati. Jak račte, ale tohle leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo pánský, jestli je libo, račte si stěžovati. Zdrcen ber se pan dědoch domů. Zasolil si mu, mazlí se paní mezi dveřmi. Zasolil si ošklivýmu bekanýmu pánovi, který okrad tvou malou zenušku. Tohle leželo ve spod, řve pan dědoch. Paní zaúpěla. Ježíš, Maria, ukaž. Dnes kde kdo manželku poškozuje. Zločinec vezme to první, co u postele nahmátne a manžel pak s manželkou kolikrát ještě zle naloží. Pro přestupek zlého nakládání mezi manželi octl se pan dědoch před soudem, ale byl zproštěn ze žaloby, neboť paní ustoupila od trestního stíhání. Dnes jsou manželky laskavé, ale býti manželkou je krušno.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Pivec, budeme tu mít první souboj. A to souboj klasiků, dá se říct, protože proti panu Pivcovi z našeho archivu vylovíme Miroslava Moravce s Václavem Postráneckým. Tak posluchači si rádi vyberou SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04 nebo na telefonu 731 800 900. Jirko, ty jsi se potkal s někým z těchto umělců?
1: S Mirkem Moravcem i s Vaškem Postráneckým jsem se potkal docela často. S panem Pivcem ne, toho jsem samozřejmě potkával, když jsem chodil do divadla, do Národního divadla, kde on byl úžasný. Já si myslím, že to byl jeden z nejlepších českých herců vůbec. No, to byla radost se dívat na něj, protože, a kromě toho samozřejmě, kromě Národního divadla, úžasný inscenace, které běžely v televizi, tak to byla nádhera. Zaplať pámbu, zůstali zachovaný.
0: A možná pan Moravec teď mě napadá, když slyším tvůj hlas, tvůj guru?
1: Tak to bych,
0: se vůbec
1: ani jako k tomu nesnažil přiblížit, to ne. On byl jako opravdu velmi strnou. On tedy tvrdil, protože někdo se ho ptal, takže to jako není pomluva, někdo se ho ptal, jak to, že má tak krásný hlas, a on říkal, že to chce galony whisky a jako tuny cigaret. No,
0: no to přijde pěkně draho. No, na zdraví se to možná taky pak podepíše. No, nevím, jestli to stojí úplně
1: je
0: to, za to.
1: Je to možný, ale v každém případě jako na ten hlas to mělo vliv dobrý.
0: Mm-hmm. Teď si dáme písničku muže, kterého pohlas je také jednoznačně poznáme, a song se jmenuje Mistr zkratky.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, Jiří Ptáčeník s námi ve studiu jako host. Aktuální výběr pro dámy a pány a možná chlapce i děvčata u rádia je Jan Pivec nebo Miroslav Moravec s Václavem Postráneckým. A Jirka si vybavil něco úžasného od pana Pivce?
3: Ano, to mi naskočilo v momentě, kdy o něm byla řeč. Úžasná televizní inscenace nebo televizní film Láska jako trám. Režíroval to František Filip a kromě Jana Pivce tam hrála paní Jiřina Šejbalová, Bohuž Záhorský, Mařenka Rosulková a další a další. Bylo to úžasný, protože byl to příběh lidí, já to nebudu vyprávět, protože to se musí vidět, to by nebylo ono, ale oni byli opravdoví mistři. Oni slaví zlatou svatbu a teď se prostě dostaví, jeden i druhý dostanou nevhodné dárky. No ale jak to řešit, to je prostě, o tom to je a to je neskutečná paráda.
2: Takže až uvidíme v programu někde Lásku jako trám, tak se určitě podíváme. Děkujeme za tip, teď budeme poslouchat tipy našich posluchačů na telefonu 731 800 900. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i pana Ptáčníka.
3: Ano, já vás taky.
2: Dobrý den.
4: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro pana Pivce.
2: Máme zapsáno, Honzo, mějte
3: děkujeme.
2: Se.
4: Zbytek ne, díky.
3: I vám, naschle.
2: Naslyšenou, tak kdo pak je s námi v tuto chvíli? Dobrý den.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne, zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Jiřího Ptáčíka. Dobrý den, pane Ptáčík.
3: Dobrý den, já vás taky moc zdravím.
5: Děkuji, přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Ačko, ano. A všem přeju krásný večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne, přeje posluchačka Růža z Rychnovska. Naschledanou.
3: V nestenčené míře přejeme totéž.
2: Nestenčená míra, to je zajímavý pojem. Dobré odpoledne, kdo dál je tu?
3: Dobrý den.
6: Z Prahy, ne z Prahy 8, ale z Přehovoří. No, stenčená míra, ono už je zajímavý, to neustále, že je podvečer, ale nechme to být. Pana Ptáčíka zdravím, já bývalý televizák taky.
3: Ano, dobrý den.
6: A podepisuju to s tím Láskou, jako tam, že jeho dceru, pana Pivce, tam hrála spolužečko mojí mámy, Růženka Mirunková, a to celý je nádherný, opravdu nádherný.
3: Ano.
6: Pan Filip potom i krásně vyprávěl v jedných hovorech s panem Horníčkem, takže opravdu, to byla ještě doba, kdy se to dobře napsal, dobře narežíroval, že?
3: To by souhlasil, ano.
6: A byl bych pro pak i pana Pivce, protože to se musí poslouchat.
3: Dobře.
6: Zrovna já s tím vyjadřováním se musím kročit, když ho slyším. Mistr v oboru. Mějte se rád.
2: Výborně, děkujeme.
3: Mějte se nádherně, naschledanou.
2: Naslyšenou. Sečítáme všechny dorazivší hlasy sem k nám do dnešní Humoriády. No a pan Pivec bude pokračovat o dámě v slzách.
7: Všude se ukládá o život. Dnes nutno předvídat i neuvěřitelné, má-li člověk holý život zachránit. Hodnej člověk to byl, naříká vdova paní Hrcmanová. Moc hodnej bejval můj neboštík. Jednou jsme taky byli spolu a to jsem si dala kapra. Takovýho nemoc tlustýho, ne bahnitýho, takovýho akorát, jen se rozsejpal. Vzdychla. A velký charakter to byl. Moc velký charakter bejval neboštík. To jsme byli na vejletě. A nebylo k dostání než karbanátky. Ale všecka čest byly ohromný. Přiměřeně housky, pepře, hořkejch mandlí i zázvoru. Ono se řekne, že zázvor není pro žaludek zdravej. Ale já vám povídám. A vdova se rozplakala. Škoda jeho. Věčná škoda neboštíka. To byl mužskej. Víte, kolikrát slyším různý dámy, jak prej si pochutnaj u cukráře. To já nemůžu.
8: Já takhle kousek masa a půl litru černýho. Škoda nepoštík. Škoda takovýho člověka.
7: Vdova pláče a pan Vrtilip rozjímá. Aha, jistě chudáka sežrala. Nutno dát pozor. Však já tě, vdovo, prostuduju. Jen mluv. Vdova slzí.
8: Takhle paprička, kdyby byla. Malá paprička. Malininka.
7: Dejte pokoj v Praze s papričkou, odpovídá pan Vrtilip. V České Třebové mají papriku. Tam mají svý vlastní pěstění.
8: Tak salám, šeptá vdova. Kousek salámu, jen tak na oblíznutí.
7: Pan Vrtilip odpovídá. Kdyby jsme byli v Brně, tak beze všeho. Opečenej salám, to je tam ohromná specialita. Ale tady to nedovedou.
8: Tady mají dobrý párečky, co?
7: Dychtí vdova.
8: Křupavý páreček s houskou.
7: Pan Vrtilip mávl rukou. Dobrý párky mají v Lužnej Lišanech. To je na Rakovnicku. Vdova supěla.
8: Tak alespoň rohlík, slaný rohlík, suchej. Hergot, já bych jich zprásla 20.
7: Pln opovržení praví pan Vrtilip. Kam vás vede? Tady a rohlík. To jsou píďata a ne rohlíky. Jo, dobrý rohlíky mají v Dušníkách. Takový dlouhý, propečený a jak voněj. Tam to je vůbec pekařský kraj. Vdova zakoulela očima. Ale pan Vrtilip prudce povstal. Aha, říkal si v duchu. Sežrala neboštíka a už zase koulí očima. Ale já ti, vdovo, prchnu. A tak se zachráním. Já se mám ještě moc rád. Máš mě vidět, vdovo. Před okresním soudem pro přestupky byl pan Vrtilip odsouzen pro nedodržení slibu manželského do vězení na 14 dní. Ale dnes všude se ukládá o život a má-li člověk holý život zachránit, aby předvídal všecko. Je to pořád lépe, než zmizet v jícnu vdovy. Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády, Pavel Kučera a náš host Jirka Ptáčník, a ten je na řadě se svým dalším výběrem, koho nabídneš posluchačům.
2: Pokud vám to vyhovuje, tak si dopřejeme hasičskou osvětu, první část showbiznisu a uslyšíme Richarda Genzera a Michala Suchánka.
3: Dovolte, abychom využili volného vysílacího času na trochu osvěty. Prosíme diváky, aby omluvili zhoršenou kvalitu inteligence. Je léto a v tomto období jsou lidé často náchylní na požáry, víc než jindy.
4: Proto si hned na úvod heslovitě připomeneme, co všechno o ohni a požáru víme.
3: Opakujte po mně. Není kouře bez ohně.
4: Není kouře bez ohně.
3: Jaký oheň, takový požár.
4: Jaký oheň, takový požár. Oheň je nejlepší kuchař.
3: Oheň je nejlepší kuchař.
4: Kam vítr, tam oheň.
3: Kam vítr, tam oheň. A bez ohně do lesa neles.
4: Bez ohně do lesa neles. A proto jsme tu my, soukromí hasiči, abychom vám v boji s tímto živlem pomohli.
3: Proč by pořád měl všechno hasit stát, když nám stejně nejvíce požárů zakládají soukromníci nebo rodiče s dětmi?
4: Proto jsme se rozhodli založit soukromou hasičskou firmu Panthenol SRO.
3: Světlu zdar, dýmu zmar.
4: A tato firma vás naučí, že oheň je úplně normální živel, jako vy, jako já, nebo jako tady kolega. Tak snad jen o něco teplejší než on.
3: Ano. Abych mohl práci požárníka vykonávat co nejlépe, snažím se ohni maximálně přizpůsobit. Veškerý svůj volný čas trávím v sauně a udržuju si chronický zápal plic, při kterém se dostavují opravdu vysoké teploty.
4: S ohněm se naučíte vycházet, pakliže budete dodržovat námi vypracovaná pravidla hořícího provozu, která jsou vypracovaná v námi vypracované brožuře. Nyní přistoupíme k brožuře. Bod číslo 1. Při požáru zásadně nepropadat panice. Hoří? Dobrá, svět se kvůli tomu nezboří. Pakliže hoří zatím jenom u nás doma, snažíme se oheň ututlat.
3: Otev-

0: I ohňový amatér volal nás hasiče.
1: Chyba. V tomto stádiu je požáriště v trenkách. Promiňte, v plenkách, takže bychom vám byli doma stejně na nic.
0: Tak to byl bod číslo 1, který najdete v kapitole Kdo se je oheň, sklízí požár.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Richard Genser a Michal Suchánek a jejich hasičská osvěta. Můžeme v tom pokračovat, nebo nastoupí Jiří Krampol a poví nám o Pepovi Fouskovi, tak jak to říkal Alexandru Hemalovi. A heleďme se, koukejme se, další pán z hlasatelny televizní je tady.
4: Ano, ano, připraven. Ano, podívejme.
3: Kamarádili jste se?
4: No je, samozřejmě, on byl moc fajn, on psal služby a tak a byl velmi charakterní. Já můžu říct jednu takovou příhodu, my jsme v té době losovali čísla ve Sportce a Saša psal služby jako hlasatelně a taky samozřejmě to losování. A já jsem s jednou kolegyní točil takový ty upoutávky na vysílání a přišel jsem, bylo to brzo ráno, od 8 hodin jsme točili a já jsem se vrátil ze zájezdu ve 3 hodiny v noci a tak jsem jako trošku zazýval. Říkal, co pak, ty jsi flámoval? Já jsem říkal, ne, já jsem byl na zájezdě a tak. Říká, jo. No a ten Saša mi potom říká, víš, co se stalo? Ta kolegyně přišla a říkala mi, hele, on je Jirka unavený, já bych vzala nějaký to losování za něj. Ono tenkrát za to byly docela takový jako celkem laskavý peníze, no takže to samozřejmě bylo malá domů. A on na to odpověděl velmi přesnou věc, řekl, to by mi musel říct Jirka sám.
3: Aha, nebudeme jmenovat tuto kolegyně určitě, ne, samozřejmě. Ne. Není to ani jedna, co chodí do humory. Já.
4: Ne, to v žádném případě, no ale opravdu ne, jsou bezvadný holky, ty by tohle to neudělali.
3: No, samozřejmě.
4: Velmi charakterní, milý holky a tohle by se nedopustili. Já si myslím, že tahle ta dáma zapadla.
3: Dobře, necháme to být. Děkujeme za historku z československé televize.
4: Tak, a české taky.
3: Připomenu onen výběr, tak tedy Richard Genser, Michal Suchánek, Ačko, humor mezera A, to je ta správná SMS, humor mezera B je SMSka pro pana Krampola s panem Hemalou. Tak si vyberte na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jutá, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
4: Dnešní Humoriáda pokračuje dalším soubojem. Aktuálně vybíráte mezi Richardem Gensenem s Michalem Suchánkem a Jiřím Krampolem s Alexandrem Hemalou. A nebo B, ptáme se i vás na telefonu. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Jirka z Čerčan. Zdravím vás, Pavle, i vašeho hosta, pana Ptáčníka. Přeju vám oběma hodně zdraví.
4: Děkujeme.
5: Také my vám.
6: No, to je potřeba v dnešní době. A jedině Krampola, nic jinýho.
4: Dobře. Máme zapsáno, děkujeme.
5: A zdravíme do Čerčan.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
7: Dobrý den, já vás zdravím, Logaři.
5: Tak, tady to bude Petr z Moravy. Někdo?
7: Právě. Ano. Tady Petr Zezdounek.
4: Ano.
7: Zdravím Juru a Pavla.
5: Ano,
7: a také zdravím humorédnici Růženu, která vždycky nám přeje hezký večer a dobré ráno.
4: Mm-hmm.
7: A dál bych si tého Krampola.
4: Máme zapsáno. Ano. Mějte se hezky i vy.
5: Naschledanou.
4: Pozveme dalšího do našeho vysílání. Kdo pak to bude?
5: Dobrý den. Haló, haló.
4: Haló.
5: Špatně vás slyšíme?
4: Je tam někdo?
5: Je tam někdo?
4: Je tam naše ozvěna, ale tak to nebudeme poslouchat, my se známe, že? Tak další, prosím, dobrý den.
5: Dobrý den.
8: Ještě jedno, Honzo Vlkavý.
4: No, výborně.
8: A chlapi, určitě tentokrát hlasuji pro pana Krampola u panu Fouskovi.
4: Děkujeme.
5: Dobře.
4: Naslyšenou.
5: Naschle.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
9: Halo, halo, tady pejskař ze Dvora Králové.
5: Jo.
9: Moje pejsanda vás zdraží.
5: Slyšíme.
9: Vás zdraví.
5: Ano, ale velmi
9: tak
5: výrazně.
9: Zdravím. Oba dva humoristy do rádia.
4: Děkujem.
9: Tady díky. Komika jeho svět. Dáváme pana Krampoula.
5: Ještě nám řekněte, co to je za píska.
9: To je křiženka.
5: Aha.
9: Vypadá to jako zmenšená labradorka.
4: A je to správná žena, je pěkně upovídaná. Ano.
5: Ještě nám to přeložte, co nám sděluje.
9: Abych tak blbě nekecal.
4: Jo, takhle.
9: Že jsem ukecanej, tak mě sprdla teďka.
5: Dobře.
4: A dává taky Bčko, jo? Tak děkujeme.
5: Děkujeme moc, naschledanou.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
10: Dobré odpoledne, Pavlíku. I zdravím vás i pana Ptáčníka.
5: Ano, já vás taky.
10: Jsme se zasmáli s pejskem. A já bych byla určitě pro pana Krampola. Přeju vám krásný zbytek dne a obzvlášť hezké podzimní dny, zbytek léta.
5: Prosím. My vám přejeme tež.
10: Mějte krásně, chlapci.
4: Děkujeme, mějte se.
5: Vše dobré, naschle.
4: Tak, sečteno, podtrženo, Jiří Krampol o Pepovi Fouskovi bude vyprávět.
5: Dobře.
4: Z pořadu do důchodu jedině ve třetí nápravné skupině.
11: No ten Fousek prostě to je, on má takový, on má neuvěřitelné věci. A některý ani mě jako neřek, jo. Já jsem se dozvěděl nakladně, že třeba nakladně utek z blázince nějaký šílenec, který ohrožoval na pěší zóně DAF. A Fousek je prostě typ, který, jak je někde katastrofa, tak je Fousek u toho. A tam zastavil kamion, který ve Zvězně, z Vinařic, tam pracovali na stavbě ty vězňové. A ten správce, teda správce, ten strážce, ten bachař od těch vězňů byl Fousku známý, protože tam bydlel někde vedle a povídá, tamhle je nějaký šílenec. A Fousek, který boxoval mládí a je trošku jako z toho... tak povídá, hele, půjč mi ten kabát od toho jednoho vězně, já s ním něco provedu. Pojá, no neboj se, já mu to vrátím. Tak ten vězeň jeden sundal ten kabát, Fousek si přehodil normálně bundu, vzal si ten vězeňský kabát a teď ten dav ustupoval, protože ten s nožem, ten šílenec dělal takhle a Fousek sebral klacek, ten skoval za záda a šel k tomu Magorovi z toho blázince a pojá, hele, podívej se na mě. Ty jsi utek z blázince, já utek z kriminálu, ty to vemej zleva, já to vemu zprava. Jak se ten Magor otočil, Fousek ho řekl přes hlavu. A už ho měli prostě, jo. Nebo já jsem ho neviděl a pově, on je hrozně ješitný a pán Fousku, ty jsi přibral nějak, jako, ty sportovec, ty máš asi o 5 kilo víc, pá, o 6, kamaráde. A víš proč? Já pám, ne. My jsme se přestěhovali. Já pám, no a co, že jste se přestěhovali, takže to, co to má s tím společně, že si slousnou. Povídá, kamaráde, my nemáme moc peněz a tam rostou u silnice hrušky a já se přežírám hruškama a jak jsou ty hrušky u silnice, tak jsou samý volovo a on je to těžký. Nebo mě povídal Fousek, povídá, hele, tady ukladná, tady je takovej krám, bazar, tam prodávají americký kravat, jedem tam, za 5 korun kravat, já pán Fousku, nechci ty fóry, jako, to nemá cenu tohleto, pá, přísám, tak jsme tam, jak jsem byl pán, ale jestli je to blbej fórak, dobrý, jak jsme tam přijeli, přijeme do krámu, tam bazar a skutečně tam ty kravaty měli vyřazený takový kravaty, jako jak jsme koupili asi 5 do různých her, jako ne teda normálně, ale jako na jeviště, jako do nějaký srandy, ty kravaty byly použitelné. A přišla tam taková mladá, hezká holka, já pám, dobrý den, napá, dobrý den, Fousek, pá, dobrý večer. Ona povídá, snad dobrý den, ne? Fousek povídá, já vím, slečno, ale já jsem blázen. A ta holka pá, já vím. Fousek znejistila, povídá, a jak to víte? Napá, tatínek to povídal. Nejednou se otevřeli dveře, přišel tatínek, pá, nazdar, Pepo.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik Jiří Krampol o Pepovi Fouskovi. S Jirkou jsme se tady scházívali v Humoriádě s Pepou. Doufejme, ještě scházet budeme.
5: No určitě, on tak, je vitální.
4: Můžete je mít z našeho archivu takto pomyslně společně. A nebo tady bude Bohumil Bezouška vyprávět o milosrdné oponě. To by mohlo Jirku zajímat jako herce?
5: No, to bych velice rád slyšel.
4: Zažil jsi nějakou milosrdnou oponu, kdy jsi říkal, ať už se zatáhne, nebo ať už spadne, ať už si jede dolů?
5: No, zažil jsem mnohé situace, které vypadaly na to, že bude muset padat opona, spadnout opona, ale naštěstí takhle daleko to nedošlo. Vždycky jsme se nějakým způsobem z toho vylhali.
4: Zvládli jste to.
5: Takhle, pokud divák ví, čemu se směje herectvo na jevišti, tak je to v pořádku. Pokud se jenom smějou a diváci to nevidí, tak je to o naštvání samozřejmě. Takže se to dá překlenout.
4: Ano, koho pobavíme, nebo kým pobavíme naše posluchače v závěru, už jsem naznačil Jiří Krampol nebo Bohumil Bezouška. Hlasujte SMS-kou Humor Mizera A nebo B, číslo je 90 011 04 pro vaše SMS, a nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Tak zpíval nám Sagwan Toffy písničku Z kamaráda do deště. Prý si místo toho Vaculíka měl hrát ty, Jirko.
2: No, tak, takhle prosím vznikají pomluvy.
1: Ano, to bylo něco pro bulvár, ať se to chytnou, pěkně si napíšou. A my jdeme vyhlásit vítěze závěrečného kola. Tak Jirka asi tuší, kdo pak nám to vyhrál.
2: No, netuším.
1: Netypoval bys? Dobře.
2: Typoval bych Božu Bezoušku, ale možná se pletu.
1: Pan Bezouška bývá hodně vtipný, ano. Ale tentokrát posluchači měli zájem o Jiřího Krampola, o Pepovi Fouskovi. Takže mu dáme přednost.
3: Prosím. To má krásný věc, já si jenom si můžu vstoupit, Jiří. My jsme odehda jeli na nějaké vystoupení a to bylo v Bratislavě a jakože teda dál, tak nám zaplatili letenku a bylo nás tam víc, to bylo nějaký takový jako estrádní pořad a ten Fousek seděl takhle vedle mě a ještě jsme si tam dali jednoho paňáčka, aby nám ta cesta rychleji utíkala a v tom letadle on si tak jako zdřímnul, tak jako podřimoval a tam bylo několik dětí a tím už to byla dlouhá chvíle, tak tam běhali v té cestičce, načež ten Pepa Fousek se tak probere, podívá se na ty děti, jak tam lítá, říká, haranti, nezlobte, nebo si půjdete hrát ven. To jsme byli někde nad Českomoravskou vrchovinou, jo. Tak na něm je krásný, že on dovede tak jako nádherně zareagovat na každou situaci. No,
4: on dostal od Šimka, dostal takový starý americký kabát, že jako v něm bude chodit do lesa, jenže do lesa v něm nechodil, ale normálně ho vozila, jeli jsme do Karlových Varů, ubytovali nás v pupu a ten Fousek, on vypadá jako, ne z dálky, ale i zblízka jako terorista. On má takový ten klobouk černej, teď toho mrožáka, ty šedivý dlouhý vlasy, teď měl na sobě tenhle ten invazák příšernej, strašně světej, že a ty džíny vorvaný, teď s tou kytarou, prostě jako bídník takovej. A šli jsme, já si jdu dát tadyhle kafe, tak jsme šli tam v tom pupu na terasu, já jsem si tam sedl, Fousek si sedl vedle, že si tam bude něco psát, přišel číšník a viděl tohle toho homlesáka, povídá, tady je obsazeno. Fousek povídá, tady nikdo není, pane, povídá, pro vás je tady obsazeno. A ten číšník mě poznal, povídá, pane Krampol, ten pán patří k vám. Já pám, no dovolte, já se s Lůzou nekamarádím. A tam seděl takový nějaký noblesní pán, který tam jed, jediný tam byl na té terase a povídá teda, že se nestydíte, pane Krampol. Já o vás měl takový mínění a vy toho chudáka takhle o něm mluvíte. Pojďte si sem, pane, sednout, dejte si něco k jídlu, něco k pití. Tak ten Fousek si dal dvojky červenýho na jedce normálně, zmrzlinu si dal jako všecko, koňák jako tohleto. Povídá, a co děláte, pane? Fousek povídá, podívejte, spím pod mostem, sem tam pomůžu stařence přinést uhlí, takhle víte. Jsem sice jako teda ošuntělej, ale nekradu. Ano jo, a co teďka budete dělat? A Fousek pá, tak teďka momentálně, protože mě děsně bolej kolena, jdu tady do Čedoku si zaplatit na měsíc Kanárský ostrovy.
1: No a Jiří Ptáčník jako správný humoriádník přidá ještě nějaký ten fórek?
2: Ale jo. Jo, slyšel jsem, líbil se mi, doufám, že se bude líbit i vám. Policejní služebna zazvoní telefon a v telefonu zoufalá žena volá a říká, Policie České republiky. Ano, prosím. Prosím vás, mně se do bytu dostal sexuální maniak. Aha. Prosím vás, i hned v pondělí si ho musíte odvést.
1: Tak parlamentem to začalo, policií to končí. Děkujeme za návštěvu. Ano, Jiří Ptáčník. I Pavel Kučera se loučí. Dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Den prevence v Sokolově zítra nabídne bezplatná vyšetření nebo konzultace. Na čištění půdy na Šumavě bude stát muset najmout specializovanou firmu, řekl to ministr obrany Zuna. Cyklostezka Ohře má nový web pro cyklisty i turisty a zítra bude polojasno až oblačno, místy s deštěm, teploty do 24 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Informace o prevenci a screeningových programech získají návštěvníci zítřejšího dne prevence v Sokolově. Akce v Městském domě kultury nabídne bezplatná vyšetření nebo konzultace a má přispět ke zvýšení informovanosti o možnostech předcházení onemocněním a významu včasného odhalení zdravotních rizik. Na akci se představí zástupci pacientských organizací, kteří představí účastníkům svou činnost. Součástí budou také informace o možnostech onkologické prevence, pokračuje krajská mluvčí Jana Boučková.
2: Návštěvníci mohou v průběhu dne využít měření glykémie, cholesterolu a krevního tlaku. K dispozici bude také nutriční poradenství, kontrola kožních znamének či zraku, měření saturace kyslíku v krvi nebo orientační vyšetření moči. Jednotlivé stanoviště tak umožní zájemcům získat základní informace o vybraných ukazatelích jejich zdravotního stavu.
0: Den prevence začíná v Sokolově zítra v 10 hodin. Část sanace znečištěné půdy na Šumavě bude muset dělat specializovaná firma, řekl to ministr obrany za SPD Jaromír Zuna. Průzkum a analýzu území u Zhůří na Klatovsku provede armáda spolu s hasiči. Následný odvoz uložení a likvidaci toxického materiálu ale podle Zuny bude muset zajistit specializovaná firma. Armáda k tomu totiž nemá vybavení a specializaci, říká Zuna.
3: Chemické vojsko je připraveno k tomu, aby dokázalo pracovat s bojovými otravnými látkami, ale něco jiného jsou průmyslové chemikálie. Zde má mnohem větší kompetenci hasičský záchranný sbor.
0: V Národním parku Šumava se podle ministerstva životního prostředí nachází asi 1000 tun kontaminované zeminy a zhruba 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Cyklostezka Ohře má nový internetový portál. Návštěvníci na něm najdou jednotlivé úseky téměř 300 kilometrů dlouhé trasy, mapu, tipy na zajímavá místa v okolí cyklostezky i praktické informace, které jim usnadní plánování cesty. Detaily doplňuje mluvčí kraje Jana Boučková.
2: Dozvědí se například, jak se i s jízdním kolem dopravit k prameni Ohře v Německu, kde podél trasy najdou možnosti občerstvení a ubytování nebo kde mohou využít cykloservis. Nechybí ani tipy na odpočinková místa, koupání či zajímavosti, za kterými se vyplatí z hlavní trasy na chvilku odbočit. Web tak cyklistům pomáhá naplánovat nejen samostatnou trasu, ale také zastávky a potřebné zázemí během cesty.
0: Na tvorbě webu cyklostezka Ohře.cz spolupracovali Karlovarský a Ústecký kraj s bavorským partnerem. Nebezpečná šarže jemně perlivé minerální vody značky Natura se v Česku nevyskytuje. Informovali o tom hygienici. Reagují tak na informace ze sousedního Slovenska, kde hygienici v jedné provozovně u Bratislavy našli láhev, která obsahovala vodu s velmi vysokým pH. To podle nich ukazuje na přítomnost žíraviny. Podle šarže kontrola zjistila, že láhev by měla být plněná v Česku.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až oblačno, odpoledne přibývání oblačnosti, na většině území déšť. Nejvyšší denní teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povene slabý jižní vítr, rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Sokolově v ulici Karla Havlíčka Borovského nedaleko nemocnice se srazila dvě osobní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Ano, po zprávách v 17 hodin začíná úterní den v kraji s datem 15. září. David Forst u mikrofonu připravený sdělit vám ty nejdůležitější informace, které se dnes v Karlovarském kraji odehrály. V Kyselce u Karlových Vadů pokračuje téměř 13 let záchrana areálu bývalých lázní. Více dozvíte v reportáži už za malou chvíli. U městské policie v Chebu začali sloužit asistenti prevence kriminality. Dohlížejí na veřejný pořádek nebo taky lidem dokáží poradit. Více po čtvrt na šest. Do Karlovarského kraje se vrací akce Barometr zdraví. Co všechno a tahle akce nabídne zájemcům v oblasti zdraví, to vám řekneme po půl šesté, no a povodně a požáry i kybernetické a bezpečnostní hrozby. Navíc než dvě desítky krizových scénářů se připravují společně Český rozhlas s hasiči, policisty a také záchranáři. Detaily probereme s naší regionální stopařkou. Teď v rámci playlistů první písnička této hodiny Karel Gott, Holka v domě.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Dobré odpoledne a David Forst.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Karlovarský kraj spustil vlastní kanál na WhatsAppu. Lidé v aplikaci najdou výstrahy, varování i praktické informace od záchranářů, policie nebo silničářů. Jak kanál začít sledovat, popisuje mluvčí kraje Jana Boučková.
2: WhatsApp kanál Karlovarského kraje mohou uživatelé začít sledovat hned několika způsoby. Nejjednodušší je naskenovat QR kód nebo využít přímý odkaz, který naleznete na webových stránkách kraje, případně na sociálních sítích.
1: Na krajském WhatsAppu bude možné sledovat i aktuální situaci na krajských silnicích. Městská policie v Chebu má od začátku léta asistenty prevence kriminality. Proč jsou asistenti důležití, říká velitel hlídkové služby chebských strážníků Antonín Šrajl.
3: Protože mě jako veliteli to usnadnilo práci nějakým způsobem plánování a hlídky můžu dislokovat na jiná místa, kde jsou potřeba.
1: Více o práci asistentů prevence kriminality nabídneme ve Dni v kraji. Zastupitelé Karlovarského kraje se v říjnu sejdou na mimořádném jednání k převodu letiště Karlovy Vary na stát. Měli by dát definitivní souhlas s předáním majetku státní společnosti LOM Praha, kterého bude spravovat od ledna 2027 a bude začleněné do armádní infrastruktury. Obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka plánuje z případně získané dotace zrychlit obnovu a záchranu historického areálu lázeňských budov. Areál by měl být podle projektu energeticky soběstačný s širokým spektrem využití. I k tomuto tématu přineseme podrobnosti. Karlovarský kraj dokončil výstavbu nového úseku cyklostezky Ohře mezi Dalovicemi a Všeborovicemi. Úsek měří přes 1,5 kilometru a vede po levém břehu Ohře. Stavba vyšla na víc než 50 milionů korun a většinu pokryla evropská dotace. Úsek začíná u takzvané Drahovické lávky. A dnes startuje nová hokejová sezóna Tipsport Extraligy. Hráči Karlovarské energie přivítají na domácím ledě Oceláře Střince. Zápas začne v Matony aréně v 18 hodin.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Hrál, takhle se jmenovala písnička od Olympiku, ano, a skutečně Olympik vám hrál ve 17:15 na vlnách rádia vašeho kraje v rámci Dne v kraji 17:15, 15. září a my jdeme k prvnímu tématu této hodiny. V Kyselce u Karlových Varů pokračuje téměř 13 let záchrana areálu bývalých lázní. Obnovu historických budov tam ale chtějí urychlit. Sanační a restaurátorské práce by měly vystřídat velké investice. Bez dotací to ale nepůjde.
1: Líbí se mi, že se tady začalo něco aspoň dělat, že některé ty budovy se dávají dohromady. Jsem rád, že se tady opravdu něco děje.
2: Pan Martin patří mezi časté návštěvníky Kyselky. U starých domů ho potkávám ve chvíli, kdy se na střeše blízkého pavilonu Otova pramene pohybují řemeslníci. Jedním z nich je specialista na obnovu starých střech Miroslav Chlup.
3: Momentálně pracujeme na obnově oplechování kupole a je to všechno obtížné, ale tak už jsme jako staří mistři, tak krása se vrací zpátky, že jo? Krása zničila.
2: Poblíž pracuje se skupinou dělníků Petr Douda, také on se pohybuje ve výšce na speciálním lešení.
4: Provádíme osazení vikýřových oken, děláme úpravu pro to, abychom je mohli osadit na plášť kopule Otova pavilonu.
2: Podobných řemeslníků se na obnově v Kyselce v uplynulých 13 letech vystřídali desítky. Odklízeli sutiny, zachraňovali původní výzdobu objektů, dokumentovali a restaurovali konstrukce podléhající zkáze. Práce dodnes koordinuje obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka.
5: My si uvědomujeme, že dosavadní způsob financování je nedostatečný a vlastně rychlost degradace areálu je mnohem vyšší než rychlost, kterou jsme schopni dneska ten areál vlastně opravovat.
2: Říká Erika Smrtová, spolupracovnice obecně prospěšné společnosti. Podle ní totiž stávající skromné dotace na podporu záchrany lázní nestačí a tak se společnost pokouší ucházet o místo mezi strategickými projekty v pokračování programu Spravedlivá transformace.
5: My chceme, aby tenhle ten projekt fungoval do budoucna jako referenční model, protože se chceme pokusit v rámci rekonstrukcí aplikovat nejmodernější technologické přístupy, které vlastně jako budou v souladu s památkovou ochranou a cílem je, aby vlastně opravené budovy byly energeticky soběstačné a ten následný provoz byl vlastně ekonomicky rentabilní.
2: Obecně prospěšná společnost chce v areálu bývalých lázní vybudovat vodácké zázemí, ubytování nebo střediska wellness. Studie obnovy někdejších lázní získala před časem první cenu v soutěži Stavba Karlovarského kraje.
5: My odhadujeme, že celkové náklady na to, aby do provozu mohlo být uvedeno prvních 6 budov, přesáhnou 1 miliardu korun.
2: Pokud by se na projekt obnovy bývalých lázní podařilo získat peníze z dotačního programu a pomohli by třeba soukromí investoři, mohla by zásadní obnova komplexu začít za 3 roky. Z Kyselky Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.
7: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Kim Wilde, 17:23, Český rozhlas Karlovy Vary, posloucháte právě teď. No a tady je další téma. Pomáhají udržovat veřejný pořádek nebo například dohlížejí na bezpečnost dětí u škol nebo přechodů. I tohle je práce asistentů prevence kriminality. Nově slouží taky u městské policie v Chebu. Lidé je můžou potkat po celém městě. Jedno z míst, které často kontrolují, je například autobusové a vlakové nádraží.
1: Dobrý den, můžu vás poprosit, dle zákona 65 roku 2017 vlastně nemáte tady co kouřit, můžu vás poprosit, abyste odešel?
2: Samozřejmě.
1: Jo, v pohodě.
2: Děkuju.
1: Ale dávajte příště bacha, jo? Tak jo, díky. Nyní jsme vlastně na Chebském nádraží. Nejčastěji se tu vlastně můžeme samozřejmě setkat s věcmi, co se týká ať už protikuřáckého zákona, nebo eventuálně vyhlášky ohledně zákazu konzumace alkoholu.
3: Říká Ondřej Strýc, asistent prevence kriminality městské policie v Chebu. Vy i s lidmi mluvíte, povídáte se s nimi, případně pokud je nějaký problém, řešíte to všechno, je vlastně taky vaše práce.
1: Přesně tak. Moje práce není vlastně působit, dejme tomu, jako strážník nebo policista represivně, ale opravdu, jak napovídá náš název, spíše preventivně. Je jasné, že většinou u nádraží se setkáváme i s lidmi bezdomová a snažíme se vyzjistit aspoň tak trošku jejich příběh a snažíme se jim dále i pokud možno nějak pomáhat, co se týče nějakého začlenění do společnosti, když jsou v nějakých špatných životních situacích.
3: Tak my už jsme pomalu před vchodem na nádraží, půjdeme se asi podívat i dovnitř, jak to tam vypadá. Vy se tady asi na nádraží pohybujete pravidelně?
1: Pravidelně, každý den.
3: Jane, jezdíte často vlakem tady z Chebského nádraží?
4: Ano.
3: Potkáváte tady městskou policii nebo asistenty prevence kriminality? Setkal jste se s nimi?
4: Skoro každý den. Je to dobře, jako je tady klid na to nádraží. Je to lepší než před pár lety, no, i před rokem. Je to lepší teďka, no, tady teďka nechodí žádný narkomani, takže dobrý.
5: Tady momentálně jste na chodníku, ale kousek tamhle, když se dostanete k přechodu, tak tam je cyklostezka už.
6: Tak,
5: jo?
6: Díky.
5: Nemáte za co.
3: I tohle je vlastně práce, pokud by tady s námi Ondřej teď byl, tak je i takhle tak. By radil vlastně lidem.
5: Ano, samozřejmě a právě jak říkáte, to razení lidem je poměrně častá práce asistenta prevence kriminality, obzvláště tady na nádraží, protože sem přeci jenom přijede člověk, který zde nikdy nebyl, neví, jak se má dostat například na radnici nebo na úřad a tak dále, takže i k tomu to vlastně slouží.
3: Antonín Šrajl, velitel hlídkové služby městské policie v Chebu. Jak moc důležití ve vaší práci jsou asistenti prevence kriminality?
5: Já bych řekl, že je skutečně důležitý, protože mě jako veliteli to usnadnilo plánování. Hlídky můžu dislokovat na jiná místa, kde jsou potřeba, můžou vyjíždět na oznámení. Takže vlastně mám jednu celou lokalitu pokrytou lidmi, kteří něco o té práci ví a dohlížejí tedy na ten veřejný pořádek a vlastně dokážou i radit lidem, protože to město znají.
3: Petra Poláková z oddělení prevence kriminality městské policie v Chebu. Kolik asistentů prevence kriminality máte?
7: Tak v současné době máme 2 asistenty prevence kriminality od července a počítáme s tím, že bychom ještě 2 pomocí výběrových řízení nabrali.
3: K navýšení asistentů prevence kriminality u městské policie by mělo dojít ještě v průběhu letošního roku. Z Chebu Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: další cenné rady v oblasti zdravé výživy i životního stylu. O tom, co všechno na téhle akci zájemce čeká, si s ředitelkou pacientské organizace Diakar Editou Šimáčkovou povídala Zlata Kinská.
1: Co je vlastně projekt Barometr zdraví, který se vrací do regionu?
2: Akce Barometr zdraví je již několika letá pravidelná akce, preventivně osvětová, kdy se snažíme v rámci prevence nabídnout preventivní vyšetření všem obyvatelům nebo všem, kteří mají zájem udělat něco pro své zdraví.
1: Abychom věděli, kdy a kde přesně se akce letos uskuteční a pro koho je určená.
2: V letošním roce jsou připraveny dvě akce. Jedna v Sokolově, ta je zítra 16. září od 10 do 15 hodin v Kulturním domě. Druhá akce v Karlových Varech je v sobotu 17. 10. od 10 do 15 hodin a v letošním roce ji realizujeme v Bariádě.
1: Řekněte, co všechno návštěvníci se vlastně během této akce mohou zjistit o svém zdravotním stavu a co všechno si odnesou. Jsou za zajímavé informace.
2: Tak tradičně proběhne měření cukru a cholesterolu v krvi, o to je velký zájem. Budeme tam mít dermatoložku, takže bude kontrola znamének, budou tam nutriční terapeutky, zájemci si budou moci nechat změřit nebo zkontrolovat oči. V Karlových Varech pořádáme akci ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou, takže se můžou těšit na sanitku, kterou si budou moci prohlédnout naživo a bude tam připraveno i malé operační středisko. Takže zájemci budou moci vyzkoušet a vidět, jak vlastně pracují operátoři. Nebudou chybět ukázky první pomoci, onkoprevence a mnoho dalšího.
1: Setkáváte se při těchto akcích s lidmi, kteří díky měření odhalí třeba svůj zdravotní problém, o kterém nikdy předtím ještě nevěděli, že ho mají?
2: Ano, je to nejenom například zvýšená hladina cukru v krvi, ale zejména co se týká kontroly znamének. Paní doktorce se podařilo odhalit několik nálezů, které byly doporučeny pro další vyšetření.
1: Když by se chtěl někdo z našich posluchačů zúčastnit jedné nebo druhé akce, musí se předem nějakým způsobem registrovat?
2: Nemusí. Naše akce jsou veřejně dostupné, jsou bezplatné, takže stačí jenom dorazit daný den a v daným časovém rozmezí na dané místo.
1: Řekněte nám, kdo celou akci organizuje a kdo s vámi na těch všech akcích vlastně spolupracuje.
2: Kromě naší organizace tam nejvíce spolupracuje Hlas onkologických pacientů. V Sokolově Sokolovská nemocnice, v Karlových Varech Karlovarská nemocnice a samozřejmě další partneři.
1: Proč je vlastně tak důležité nechat si pravidelně kontrolovat hladinu cukru v krvi? Proč by měli vlastně na tu vaši akci přijít?
2: Někteří nechodí na tu prevenci nebo nechodí k praktickému lékaři nebo se nechtějí měřit nebo nemají možnost se sami měřit, tak jim nabízíme možnost změření pod odborným vedením a zároveň tu naměřenou hodnotu můžou si nechat zkonzultovat a doporučit pro případné další vyšetření.
3: Den v kraji.
4: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
5: Jutá, já už vím.
4: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
5: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
4: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
5: Co by jsme to nestihli?
4: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
5: Nám by pustil?
4: Těší se Patrik Rozehnal.
5: Krasavče!

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: První ověřená informace ve vysílání už 13 minut po oznámení. Takhle má vypadat posílená spolupráce Českého rozhlasu s hasiči, policisty a také záchranáři. Připravují postupy, jak informovat ve více než 20 typech mimořádných událostí od povodní a požáru až po bezpečnostní hrozby. Víc nám teď řekne naše regionální stopařka Lucie Chládková. Lucko, dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne. Právě rozhlasové vysílání je podle složek integrovaného záchranného systému klíčové. Třeba když vypadne proud a signál. A když ne, je klíčové, aby lidé v okolí zásahu o situaci měli pravdivé a spolehlivé informace. To popisuje ředitel Národního operačního centra policejního prezidia František Habada.
3: Protože sociální sítě, tam se vyrojí najednou spousta informací, které jsou fejkové, které vůbec neodpovídají a právě potom nám komplikují trošku ten samotný zásah i na tom místě, všem těm složkám IZS.
2: Společně připravují podobně 22 typů mimořádných situací, třeba včetně blackoutu, chemické a radiační havárie nebo rozsáhlého výpadku komunikačních sítí.
1: Kromě scénářů krizového vysílání se na spolupráci mění Luskou něco dalšího?
2: Ano, záchranáři taky třeba školí reportéry v první pomoci a pomáhali tvořit takzvané nezásahové kufry. K čemu slouží, říká koordinátor projektu a šéf vědecké redakce Českého rozhlasu Martin Pařízek.
4: Ten člověk má 24 hodin opravdu sebou všechno, co potřebuje. Od základních léků je tam i zdroj elektrické energie, multifunkční nůž, náhradní baterie, speciální vesta, FFP filtry, filtr na vodu a zásob jídla, pití.
2: Dodám, že 20 reportérů už taky absolvovalo výcvik první pomoci.
1: Vyzkoušeli už složky záchranného systému nově nastavenou spolupráci?
2: Ano, například při požáru haly číslo 34 ve Zlíně, kde Český rozhlas informoval obyvatele obcí a měst v okolí třeba o splodinách ve vzduchu nebo o létajících dronech. Už teď existují taky kontaktní seznamy a síť odborníků, kteří se na krizové vysílání budou v té dané situaci podílet. Vznikly taky podklady pro první minuty a hodiny vysílání. Připravená je i varianta, kdyby nebylo možné vysílat ze sídla v pražské budově na Vinohradské 12. V budoucnu vznikne taky třeba speciální web pod značkou i rozhlasu, kde lidé najdou, jak se na krize lépe připravit a bude sloužit hlavně jako prevence.
1: A proč vlastně začal rozhlas se složkami IZS tenhle celý systém tvořit?
2: Podle ředitele zpravodajství Českého rozhlasu Ondřeje Suchana to uvědomění, že bylo potřeba něco podobného vytvořit, přišlo zhruba před rokem.
5: Často jsme připraveni na událost, která už nastala. Povodně nastaly několikrát, tak víme asi, jak se v danou chvíli chovat. Ale ve chvíli, kdy přišla například pandemie nebo jiné události, které jsme nezažili, nebo ten blackout loni v červenci, tak jsme se rozhodli, že musíme být připraveni na věci, které ještě nenastaly.
2: 22 těch situací je teď. Není ale vyloučeno, že třeba v budoucnu přibydou i další scénáře. A dodám, že podobnou spolupráci začínají složky integrovaného záchranného systému budovat třeba i s Českou televizí. Tam je situace například s přenosem obrazu ale složitější.
1: Za informace díky teď naší regionální stopařce Luce Chládkové. A zítra samozřejmě naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař.

0: počasí.
1: Ano, teď už počasí s Janou Adamovskou. Jano, hezké pozdní odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Jaké bude počasí dnes večer a zítra?
2: Tak večer a zpočátku noci bude oblačnost ještě malá, během noci bude oblačnost částečně přibývat a k ránu se budou tvořit i ojedinělé mlhy. Teploty budou klesat k 11 stupňům, na horách bude až 8 a zítra nás čeká přechodná změna v počasí, bude nás přecházet studená fronta, před ní bude ještě poměrně teplo, stejně jako dnes by měly maxima dosahovat až 24 stupňů, na horách bude až 20 a ráno a dopoledne bude oblačné až polojasné, ráno se ještě mohou objevovat ty zmiňované mlhy a během odpoledne od severozápadu bude oblačnost přibývat a postupně se objeví déšť, přehánky, lokálně může i zabouřit a později večer budou srážky od severozápadu ustávat. Ráno nám bude foukat jenom slabý vítr, během dne vítr zesílí na mírný západní až severozápadní o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu a na frontě a bouřkách by ten vítr zesiloval.
1: Takové bude počasí. Jani, díky za něj a mějte krásný zbytek dne. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Buchenwaldská ulice v Karlových Varech je po opravě znovu průjezdná. Odpadový Oskar v Karlovarském kraji má své vítěze. Výplaty za škody způsobené předloňskými povodněmi stouply na 18 miliard korun. A zítra bude polejasno až oblačno, místy s deštěm, teploty do 24 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Karlovy Vary dokončily opravu Buchenwaldské ulice na Růžovém vrchu. Komunikace mezi ulicí Jana Upletala a krematoriem byla kvůli opravě od poloviny července úplně uzavřená. Práce navázaly na částečné omezení provozu, které město zavedlo už v září 2023 kvůli poškození silnice, říká mluvčí Karlových Varů Jan Kopál.
2: Ulice Buchenwaldská byla poškozená sesuvem svahu. Ten svah sjížděl směrem k železniční trati a komunikace to roztrhalo, musela být částečně uzavřená. To se tedy teď podařilo opravit a od nynějška je Buchenwaldská opět průjezdná.
1: Ekologický spolek Arnika vyhlásil výsledky 12. ročníku odpadového Oskara. V Karlovarském kraji loni nejméně směsného odpadu vyprodukovali Andělská hora a ostrov na Karlovarsku a Dolní Žandov na Chebsku. Andělská hora a ostrov přitom své kategorie vyhrály opakovaně. Výsledky 12. ročníku odpadového Oskara podle Arniky potvrzují, že množství směsného odpadu lze výrazně snižovat díky třídění, kompostování a odpovědnému nakládání s odpady. Pojišťovny za škody způsobené povodněmi v Česku před 2 lety vyplatily už 18 miliard korun. Celkové pojištěné škody pak pojišťovny odhadují na víc než 21 miliard. Podle České asociace pojišťoven tak jde o třetí největší přírodní katastrofu od vzniku samostatného Česka. Ode dneška jsou na Pražském hradě znovu vystavené korunovační klenoty. Jako první si nejvzácnější české insignie mohli dnes prohlédnout školáci.
3: Svatováclavská koruna, žezlo a jablko jsou umístěné v bezpečnostní vitríně ve Vladislavském sále. Do pátku se tu vystřídá přes 300 školních skupin. Přišli třeba žákyně arcibiskupského gymnázia v Praze.
4: My jsme se těšili, máme jako celá třída rádi dějepis. Většina z nás nikdy nebyla na klenotech.
3: Doprovodná výstava k 500 letům od nástupu Habsburků na český trůn popisuje osudy klenotů do počátků národního obrození, popisuje kurátor výstavy Štěpán Vácha.
5: Ty korunovační klenoty se stávají tím naprosto jako srozumitelným symbolem pro tu tehdejší společnost.
3: Veřejnosti budou klenoty přístupné od soboty až do 28. září. Jakub Vik, Český rozhlas. Sport.
1: Evropská atletická federace nominovala na ocenění vycházející hvězda roku i 3 Čechy, kladiváře Josefa Pazderu a překážkáře Michala Radu s Lindou Bodkovou. Počasí. Zítra bude polejasno až oblačno, ráno místy mlhy, odpoledne přibývání oblačnosti, na většině území déšť, lokálně i bouřky, večer ustávání srážek. Nejvyšší denní teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane slabý jižní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V ostrově na Karlovarsku v ulici Karlovarská narazilo osobní auto do dělícího ostrůvku. Na místě jsou záchranáři. V Karlových Varech v ulici Dolní Kamená se srazila 2 osobní auta. A dejte pozor na D6 na 125. kilometru u obce Loučky na Sokolovsku ve směru na Karlovy Vary. Máme hlášené odstavené poruchané osobní vozidlo.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy.

Vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu pořadu Muziky muziky. Dnes se společně s písničkami podíváme na společenskou událost, kde hudba rozhodně nesmí chybět. Také tam nesmí chybět muž a žena, tedy ženich a nevěsta. Jistě je vám jasné, že mluvím o svatbě. Jediný den v životě dvou lidí a přeci tak zásadní a důležitý. Dnes už by se dalo o svatbě trochu polemizovat, jestli je nutná, jestli je to konečné a doživotní rozhodnutí, jestli to není příliš drahý špás a tak podobně. My se ale na svatbu podíváme po staru, dechovkově, romanticky a samozřejmě s písničkami. Hezký poslech vám přeje Věra Kestřánková.

Valčík prstínek od Karla Polaty nám zahrála Lipkovanka a o tomto kroužku, který symbolizuje věčnost a pouto, nám bude hrát i domažličanka Polku s názvem Jé, jé.

až půjdeš v závoji bílá jak sníh, se zpívalo v této polce. Bílá barva svatebních šatů je již ustálený fenomén. Bílé šaty mají ale tradici pouze nějakých 200 let. Ještě na přelomu 19. a 20. století se nevěsty u nás vdávaly nejčastěji v černých šatech, na českém a moravském venkově v kroji. Hlavní roli hrál materiál, barva byla až podružná. Nevěsty vybíraly brokát, samet a zlaté výšivky, zkrátka to nejlepší, co si mohli dovolit. Šaty pak nosili dál o svátcích či do kostela. Představa šatů na jeden den byla do poloviny 19. století nepředstavitelný přepich. Hlavním symbolem nevěsty nebyly šaty, ale věneček ve vlasech. V následujícím valčíku autorů Josefa Žida a Vladimíra Salčáka se nám objeví oba svatební symboly, věneček i prstýnek. Stálou lásku hraje chodovarka.

Roku 1840 si britská královna Viktorie brala prince Alberta a vybrala si šaty krémově bílé, zdobené ruční krajkou. Chtěla tím podpořit upadající anglické krajkářství a její objednávka zajistila práci pro 100 krajkářek na několik měsíců. Místo koruny měla na hlavě věneček a hostům zakázala přijít v bílé, aby byla tato barva pouze pro ni. Toto pravidlo etikety se udrželo dodnes. Bílá barva není symbol nevinnosti, jak se často špatně vykládá, ale sděluje spíše z praktického hlediska, že je nevěsta bohatá, protože bílé svatební šaty jdou velmi špatně vyprat a tím pádem se počítá s jejich jednorázovým použitím.

A nebyly to vždycky jen veselé chvíle, ale také starosti a trápení. Jak už to v životě chodí, těch krásných okamžiků bylo však určitě víc než těch smutných. A já jsem vždycky věděla, že stojíš při mně. Proto nikdy nelituji té chvíle, kdy jsme se potkali. A dnes, při našem výročí, mám radost, že i děti na nás myslí. A tak vím, že po nás na světě něco zůstane. Že jsme tu nebyli zbytečně, ale nejvíc mě těší, že ty jsi stále s

Vyslechli jsme slavný valc Den svatební v interpretaci orchestru Petra Finka. Zpíval Josef Opelt a Ivana Brožová. To byl příběh naplněné lásky, která přetrvává do stáří. Ne každé lásce a každému sňatku je ovšem přáno, jak nám dokáže další píseň. I to je život a někdy se stane, že štěstí si najde cestu třeba až na podruhé. Věřím, že i další píseň si najde cestu k těm, kteří ji mají rádi. Vím minimálně o jednom, zakladatel Chodovarky, můj otec Jan Kystřánek, který právě dnes slaví narozeniny. Dechová hudba Antonína Votavy nám zahraje polku Karla Jakeše Máničko moje.

Možná jste se letos v letních měsících zúčastnili nějaké svatby, ale možná vás to ještě čeká. Svatby se nejčastěji konají od června až do října, dokud přeje příznivé počasí. Jisté je, že nejen ženich s nevěstou, ale i svatebčané si dávají záležet na společenském oděvu a hezkém ustrojení. Pro koho se strojíš je krásný valčík od Jiřího z Moška a nám ho zahraje Lískovanka.

Vážení posluchači, dnešní svatební díl pořadu Muziky muziky je u konce. Na závěr si poslechneme ještě svatební polku Antonína Koníčka a Vladimíra Salčáka v podání Boršičanky. Od rozhlasového mikrofonu se s vámi loučí Věra Kystřánková.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, Špalíček lidových písní.

Rejdovák a rejdovačka v hudebním zpracování Zdeňka Lukáše otvírá dnešní špalíček lidových písní. Od mikrofonu rádia vašeho kraje se přihlašuje Miroslav Šimandl. Jak se žilo na vsi? V skutečnosti podle slohových prací žáků malotřídky obce Mileč na jižním Plzeňsku. Krátké vstupy doplní pěkné lidové písničky. Přeji vám hezký a nerušen poslech.

Ředitel základní školy v Milči na jižním Plzeňsku Stanislav Červenka dal žákům své pětitřídky zajímavý úkol. Oslovit jejich prarodiče, aby napsali o životě ve vsi v době, kdy byli sami mladí. A také, aby neopomněli zmínit se i o tom, jak jejich babičky a dědečkové trávili svůj volný čas. Odpovědi žáků jsou velice zajímavé i pro dnešní generaci. A právě o tom bude dnešní Špalíček.

Honzík ze druhého ročníku napsal: Moje prababička se narodila v roce 1915. Tento rok jí bylo 96 let. Jako malá holka se nedívala na televizi, vždyť první televizní vysílání bylo až v roce 1953. Všude chodila pěšky a první auto si koupili v 60. letech. Neměli splachovací záchod, ale chodili ven do dřevěné kadibudky. Doplnila to Káťa ze stejného ročníku. Děti museli chodit pěšky do školy. Pro domácnost se nakupovaly jen nutné suroviny. Vše ostatní získávali domácí výrobou. Děti chodili pást dobytek, kde přitom prožili hodně zábavy.

Káťa ze 4. ročníku napsala: Děti si pekli brambory v ohni. Roztáčeli káči, které si sami vyrobili. Dospělí mlátili obilí cepem. Den před 1. májem se házeli čarodějnice do ohně a potom do vody. Jedli se brambory s mlékem. V neděli pak maso.

Na vlnách rádia vašeho kraje právě posloucháte špalíček lidových písní dnes s podtitulem Jak se žilo na vsi podle vyprávění prarodičů. Eliška ze třetího ročníku napsala: Málo lidí mělo doma lednici. Skoro na každém dvoře měli krávu nebo koně. V létě stavěli panáky z obilí. Malé holky pletly věnečky z pampelišek.

0: Slávek ze třetího ročníku napsal: obilí se mlátilo cepy. Nebyly televize, auta a počítač. Nebyly pračky, tak se dřelo na valše. Lidé si pomáhali víc než dnes. Louky se sekaly kosou. U nás byl mlýn, mlelo se v něm obilí na mouku. Děti nosili dřevěné boty, kterým se říkalo dřeváky. Babičky a maminky draly peří. Lidé si po večerech vyprávěli různé příběhy.
1: Poslechníte lamentací tuto píseň pro Legra.

0: děláme.
1: David ze třetího ročníku napsal, když byla babi mladá, chodili do školy i v sobotu dopoledne. Po škole chodili pomáhat na poli. Pepa ze čtvrtého ročníku napsal, kdo byl v družstvu, měl se líp, než ten, kdo tam nebyl. Tomáš ze čtvrtého ročníku ve slohové práci napsal, když se přišlo ze školy, tak se pracovalo. Děti neměly tolik hraček. Starší se starali o mladší sourozence. Lidé si víc pomáhali. Staří lidé se báli blesku. Rodiče mnohem víc pracovali. Někteří lidé byli chudí a tak museli šetřit. Sedláci obdělávali svá pole pomocí koní.

Dřív nebyl život na vesnici jako dnes. A volný čas? Skoro žádný nebyl. Přesto někteří hráli ochotnické divadlo nebo zpívali ve sboru. Pokud skončili práce na poli, využili každou chvilku, aby se navštěvovali a popovídali si. Život to nebyl vůbec lehký, ale každopádně zajímavý a poučný. A to zvlášť pro dnešní mladou generaci. Přátelé, dnešní špalíček končí. Pokud jste setrvali v mé společnosti, je mi potěšením. Zase na brzkou shledanou se těší Miroslav Šimandl.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Chebu zahájila provoz nová opravárenská hala Českých drah. V Alžbětiných lázních v Karlových Varech bude nové infocentrum. Na silnicích v Česku zemřelo o prázdninách 100 lidí, víc než loni. A zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 24 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. České dráhy dokončily stavbu nové opravárenské haly v depu Chebského nádraží. Moderní objekt byl nutný, protože historická budova z konce 19. století už nebyla pro opravy vlaků vhodná. Současné vlakové soupravy se do ní nevešly. Co bylo při stavbě nové haly nejtěžší, popisuje zástupce zhotovitelského sdružení Petr Hajland.
2: Nejsložitější bylo umístit tady na tenhle ten pozemek tu halu, protože samozřejmě zde se stavěla opěrná zeď, aby se sem vůbec vešlo mezi kolejiště, trakční vedení. Celkově hala je tříkolejná, průjezdná, takže jsou jak tři koleje před halou, tak tři koleje za halou. Samozřejmě pak následně jsou šturci na odstavování lokomotiv, které budou opravené, nebo vlakových souprav. A za halou už se vyjíždí přímo do nádraží Cheb.
0: Za stavbu nové haly zaplatili České dráhy 830 milionů korun. S financováním pomohly dotace i úvěr od Evropské investiční banky. Práce trvaly 28 měsíců. Karlovy Vary připravují nové infocentrum v Alžbětiných lázních. V tuto chvíli má magistrát hotový projekt. Na začátku podzimu pak chce město požádat o stavební povolení. Otevřít by se mohlo v příštím roce. Podle vedení magistrátu bude infocentrum v upravené vstupní hale. Město při rekonstrukci bude spolupracovat s památkáři. Pro návštěvníky tak vznikne prostor, kde bude jednak nový infostánek a taky služba pro ty, kteří lázně navštěvují buď jako hosté nebo jako pacienti. Na silnicích v Česku zemřelo o prázdninách 100 lidí, to je o 12 víc než loni, oznámila to dopravní policie. Počet obětí se tak vrátil na úroveň roku 2021. O necelou tisícovku vzrostl i počet nehod, bylo jich skoro 16 tisíc. Podle ředitele dopravní policie Michala Hodbodě byly nejčastějšími důvody nepřiměřená rychlost, nepozornost a přejetí do protisměru. Policie v Istanbulu zadržela nejméně 150 demonstrantů. Lidé v největším tureckém městě protestovali proti víkendovým zátahům a zatýkání lidí z LGBT+ komunity po celé zemi. Turecká vláda razí zdůvodně ochranou dětí a rodinných hodnot. Policie o víkendu zadržela nejméně 40 aktivistů. Vtrhla do baru i mužských lázní, které členové komunity navštěvovali.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno místy mlhy, odpoledne na většině území déšť. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupně Celsia, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane slabý jižní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V ostrově na Karlovarsku v ulici Karlovarská narazilo osobní auto do dělícího ostrůvku. V Karlových Varech na průtahu u čerpací stanice OMV ve směru na Cheb havarovalo osobní auto, tvoří se kolony. V ulici Dolní Kamená se srazila dvě osobní auta a další dvě osobní auta nabourala v ulici Krátká ve Staré Roli.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Český rozhlas vám přeje dobrou chuť. No a dáme si brinzové halušky, oblíbené jídlo. Nedávno jsem slyšel nějaký rozhovor s Tatera, mluvilo se tam o nich a zbíhaly se mi sliny, tak jsem poprosil, abyste právě brinzové halušky vybrala. Taky jste si je dala?
2: Dala jsem si je nedávno a mám je hrozně ráda.
1: No a brinzu na nich samozřejmě, kde se vzalo slovo brinza?
2: To je docela zajímavé, totiž tohle slovo ku podivu existuje třeba i v italštině, anebo v polštině, nebo v ukrajinštině, ale k nám přišlo ze slovenštiny a do té slovenštiny přišlo z rumunštiny. A to je otázka historického vývoje. Ve slovnících se i píše, že je to staré pastýřské slovo. Tedy šlo o souvislost s pasením ovcí, někdy i koz nebo krav, a šlo samozřejmě o to, že se z jejich mléka vyráběl takový ten rozmělněný slaný sýr.
1: S výraznou vůní a chutí samozřejmě. A co ty halušky? Slangově se říká halucinacím halušky, ale to asi s tím nemá nic společného.
2: Ano, to slovo k tomu zjevně vedlo svou podobností, ale jinak slovo halušky samozřejmě v souvislosti s tou brinzou máme ho ze Slovenska, nicméně paralelně jsme to slovo převzali z polštiny, kde to byla zdrobnělina ve významu kulička nebo knedlíček. No a v té polštině ten původní výraz byl gala, galka, galka tedy zdrobnělina, gala jako koule, a šlo také o botanický název. Je to druh jedné vodní rostliny, která na těch částech, co jsou pod vodou, má přesně takové ty kuličky, hlízy.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že DNA lidí a šimpanzů je téměř totožná? Zkratka DNA znamená deoxyribonukleovou kyselinu, kterou obsahují všechny živé organismy s výjimkou některých nebuněčných. Přezdívá se jí nositelka života a můžeme si ji představit jako takový počítačový program, který předurčuje vývoj buněk a vlastnosti celého organismu. Legendární dvoušroubovici vědci kompletně dekódovali až ve 21. století. Detailnímu poznání jednotlivých částí DNA a jejich funkce se věnuje genetika, která umí odhalit příčinu mnoha nemocí a někdy je i napravit. Srovnání DNA lidí a ostatních živých organismů přineslo zajímavá zjištění. Třeba s obyčejným banánem máme shodných 50% genetické informace. Na 70% jsme si podobní se slimáky a nejblíže máme pochopitelně k primátům. Od šimpanzů se lišíme jen o 1,2%. Výlučně lidská část genomu ovlivňuje hlavně mozek a také naši imunitu. Díky tomu jsme odolnější vůči některým vážným nemocem, které jsou třeba právě pro lidoopy smrtící. Naproti tomu vývoj mozku nás učinil náchylnějšími k Alzheimerově chorobě a také autoimunitním onemocněním.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavci!

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Elačerat Šukar Šuniben, Samrado Hojsan Adadživez Amensa. Pěkný večer. Dnes si budeme povídat s výtvarnicí Lucí Vlasákovou. Pro filmový romský festival IROV, který se konal v Praze, připravila výstavu portrétů inspirativních romských osobností z celého světa. Výstava představila 10 pláten. No a po písničce představíme Vlada Sendreje z kapely Sendrejovci.

0: Tak to byla kapela Rytmu Gitano a vy posloucháte Roma Vakeren. Slovenská kapela Sendrejovci z Kokavy nad Rimavicou se věnuje tradiční romské hudbě a za roky svého působení vystupovala na Slovensku i v zahraničí. Jádrem kapely jsou manželé Janka a Vladimír Sendrejovi. Jejich hudba zaujala také filmového skladatele Hanse Zimmera, který je přizval ke spolupráci k hudbě k filmu Sherlock Holmes Hra stínů. Sendrejovci spolupracují i s dalšími slovenskými hudebníky a svojí tvorbou pomáhají uchovávat romskou hudební tradici.
1: Dnes hráváme na velkých podiach a myslím si, že šíříme dobrou takovou tu hudbu, tu romsku, která znie na celém světě. To je temperament.
2: Co říkáte na to, že se ta romská tradiční hudba jakoby pomalu vytrácí a nebo se nechá ovlivňovat například umělou inteligencí?
1: Toto je zajímavá otázka. Podle mě přesně aj my cítíme to, že veľa Romů strašně jich zaujímá romský pop. Romský pop je hudba, kterou počúvame aj my, ale tým pádom u tých mladých sa stráca ta tradičná romská hudba. To znamená cymbalová hudba, alebo spev, ktorý sa spieva staré romské piesne. No, čo je zaujímavé, že neromovia nás počúvajú. Neromovia chcú tú romskú hudbu počuť, starú romskú hudbu, tradičnú romskú hudbu v tom našom štýle sendrejovskom. Romovia to nemajú veľmi radi, mladí, tých zaujíma rap a romský pop.
2: Tak jsou to mladí lidé a ano. Vy jste ti, kteří předáváte ty romské tradice, včetně vlastně těch romských krásných textů.
1: Zachováváme aj ten romský jazyk. Romský jazyk sa pomaly stráca v některých dedinách a mestách. Ale presne to, ten jazyk musí být zachovaný, aspoň tou romskou starou hudbou, kde tie slova sú o láske, o živote. Jasné, že my nemôžeme zatrácať tú mladosť, ten pohyb toho mladého štýlu. Jasné, aj my to počúvame, zopakujem sa. Ale musíme sa vrátiť aj k tým starým koreňom.
2: Dáváte šanci těm mladým lidem? S vámi také jsou jako hosté mladí romští zpěváci a zpěvačky.
1: Presne tak. My máme komunitné centrum, kde máme veľmi zaujímavý krúžok tanečný romských tancov a zaujímavé aj to, že zpěvácký zbor. Volá sa Čerkeňora a tam presne nás zaujíma to, že vrátiť sa k tým starým pesničkám a tých mladých učíme staré skladby, staré pesničky. A tance je tiež zaujímavé, že tiež sa vytracajú tie staré romské tance slovenské alebo české a veľa mladých ľudí a súborov tancuje aj rumúnske už tance alebo ruské tance. Aj to je pekné, ale znova treba sa vrátiť tým koreňom. A my nemôžeme tak pracovať na sebe s tými vedúcimi krúžkami, alebo s tými vedúcimi súborov, alebo s tými manažermi kapiel, že stále budeme sa vrácať ruským nejakým. Alebo my máme slovenské, máme české tance, takže musíme to udržať a naozaj tie tradície pomaly sa môžu vrátiť tým mladým ľuďom, týmto štýlom.
2: Když se ohlédnete vlastně za vaší muzikou, přebíráte tradiční romskou hudbu a skládáte svoje vlastní texty a hudbu?
1: Tiež sa trošku modernizujeme Sendrejovci, skládáme v poslednom čase nové veci, ale aj tak sa snažíme neromom spievať staré romské piesne. Veľa neromov pozná napríklad Opoštári a Vel. Veľa neromov pozná Duj, duj, dešu, duj. A keď my to zaspievame našim štýlom, neromovia sa bavia na svadbách, na koncertoch. A toto je zaujímavé, že poznajú naše slova. Poznajú ešte aj tí mladí neromovia, poznajú tie slova a spievajú s nami. Tak toto je naozaj veľmi pekné zachovať to aj u neromov.
2: Vy ste vydal také nové album?
1: Volá sa Ringišpír, preklade to Kolotoč. Veľmi zaujímavé je to, že dostaneme ocenenie za jednu skladbu Hej Roma Lehe Čavale, 19. záži za jednu skladbu z toho albumu Ringišpír, kde vlastne zapôsobíme do World Music. Je známá skladba, ale spracovali sme ju podľa toho nášho štýlu a hrávame celé album je cymbalovou muzikou a sú tam algatovi a sú tam čardáše a presne to v štýle, čo by sme chceli zachovať.
0: Dodává Vladko Sendrej a teď už kapela Sendrejovci Hej Romale, Hej Čavale.

0: V rámci festivalu IROV se v doprovodném programu konala vernisáž portrétů proslulých inspirativních romských osobností z celého světa. Výtvarnice Lucie Vlasáková je zachytila na 10 plátnech. Výstava se konala v Listově institutu Maďarském kulturním centru Praha. Na vernisáži natáčela Iveta Durdoňová. Jako první se představil Jimmy, syn Lucie Vlasákové, mladý talentovaný hudebník, působící v pražské formaci Django Olvej.
1: Jimmy, tobě je 10 let. Ty vyrůstáš v hudební rodině, kde tatínek se starším bratrem hrají na kytaru, hrajou jazz, Django Reinharta. Ty jsi se přidal před rokem?
2: Ano, přidal jsem se. Mě to vlastně bavilo. Jsem hrál od mala, jenom brkal jsem.
1: Kdy jsi chtěl vystupovat se svým tátou a bratrem?
2: Před 2 lety. A vlastně jsem tam chtěl furt, i do Německa jsem chtěl. Tam se vždycky zajímalo, jak to tam vypadá.
1: Na Mezinárodním romském filmovém festivalu IROV na vernisáži obrazu ty jsi tam vystupoval s tátou a s bratrem.
2: Jako docela ty obrazy byly pěkný a dokonce jsem si chtěl některý nechat. Třeba toho Chaplina, toho Elvisa, to mám nejradši.
1: A jakou ty nejraději hraješ hudbu?
2: Nejvíc tak Minor Blues a Love. No je to od Django Reinharta.
1: U mikrofonu mám Lucii Vlasákovou. Jsme na vaší vernisáži, kde vystavujete obrazy, které jste namalovala. Jak dlouho vám trvalo namalovat obrazy?
3: No tak na jeden obraz byl jenom týden, což pro mě teda jako hodně málo. A 2 měsíce jsem to dělala.
1: Kolik hodin trvá namalovat obraz, třeba Chaplina?
3: Když počítám ty hodiny, mě to někdy trvá i 10 dní, jak 30 hodin, tak jako, že se k tomu dostanete, že máte rodinu, že jo, práci. Když vás vyrušejí, tak musíte zase jakoby naskočit na to, zase chytit nějaký ten. To se snad na hodiny ani jako nedá.
1: Jak dlouho vy malujete a kam jste se posunula?
3: Maluju od malinka. Co si pamatuju, tak jsem čmárala absolutně všude. Začínala jsem obkreslováním obrázku. A kam jsem se posunula, já jsem se ani jako nikam posouvat jako nechtěla, jo. Já jsem maluju sama pro sebe, protože mě to uklidňuje. Jsem tam jako v takovém v tom svém světě, nic jiného neřeším, že jo, člověk si maluje.
1: Vy jste umělecká rodina, vy malujete, oni hrají, už váš nejmladší 10letý také hraje, vystupuje a jezdí s nimi do Německa, kde vlastně váš manžel má workshop.
3: Oni tam učí děti hrát, i ten malej učí. Už tam jezdí několik let, tak 5-6.
1: Chodíte vy s nima na jejich koncerty, vystoupení?
3: Tak když to mají tady v Praze, tak jo, to já se vždycky vecpu, jo, že se chci se bavit. Takže jdu. Doufám, že pojedu na to otvírání toho Django placu, že tam bude mít park Django. Tak tam se jako chystám. Jejich manažer o to usluje už asi 4 roky, aby tam byl Django Reinharta plac, taková jako vzpomínka na něho, bude tam mít i svoji sochu a bude to v Hildesheimu a oni ho vlastně otvírají, ale tenhle rok určitě ještě do Vánoc.
1: Tato vernisáž je vlastně součástí Mezinárodního romského filmového festivalu.
3: Je, no. Takže bude jezdit jako s tím festivalem ty obrazy, no.
1: Jaká byla pro vás nejnáročnější zakázka obrazu?
3: Nejnáročnější zatím bylo tohle, protože to bylo narychlo a já neuznávám jako čas, já mám svůj vlastní. Takže tohle to pro mě bylo asi nejnáročnější.
1: Vy jste říkala, že jste neměla moc čas na nic. Jak to vypadalo u vás doma? Jimmy, pomáhal jsi mamince?
2: Asi moc ne. Jen uklízení jsem pomáhal.
3: A jinak všichni musí být v pozoru, protože já jsem byla nervózní. Manžel Maře uklízel a byl ticho. A když nebyli doma, tak je to lepší.
0: To je z dnešního Roma Vakeren vše. Palika Rauhojsana z Amenca a Čende Vleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Slovensko prověřuje nebezpečnou šarži balené vody. Na český trh se zřejmě nedostala. V řece Moravě v Olomouci kvůli nízkému průtoku uhynuly stovky kilogramů ryb. Zítra bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Slovenští hygienici oznámili, že v půllitrovém balení minerální vody Natura našli patrně žíravinu. V Česku šarže této vody není. Informovala o tom Česká hygienická služba. Podle ní výrobce tvrdí, že se jemně perlivá voda s datem spotřeby do 27. listopadu dostala jen na slovenský trh. Zástupce hlavního hygienika Matyáš Fošum řekl, že nebezpečná látka byla v jedné láhvi.
2: Mám potvrzeno, že se jedná pouze o jednu láhev. Tím, že z té lahve se napilo 7leté dítě, které následně mělo zažívací potíže, pocit pálení v oblasti trávicího traktu a bylo obratem záchrannou službou převezeno do zdravotnického zařízení.
0: Ministerstvo zdravotnictví a hygienická služba podle Fošuma situaci aktivně monitorují. Stovky kilogramů ryb uhynuly v řece Moravě v Olomouci a jejím okolí. Informoval o tom olomoucký magistrát. Důvodem je velmi nízký průtok vody. Kvůli tomu je ve vodě málo kyslíku a ryby se dusí. Magistrát mimo jiné kvůli nízkým průtokům na Olomoucku prodloužil do konce října zákaz odebírání vody z některých toků. Pokračuje mluvčí města Lenka Jedličková.
3: Na jihu Olomouce se tyto vlivy v dlouhém úseku pod jezem opakovaně sčítají. Tentokrát je ale situace mimořádně závažná. Jde o stovky kilogramů uhynulých ryb a podle dostupných poznatků o nejrozsáhlejší úhyn zaznamenaný za dobu sledování rybího společenstva od 90. let.
0: Policie rozšířila pátrání po pohřešované Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku. 38letou ženu hledá i za hranicemi Česka v zemích šengenského prostoru. Pohřešovaná je už 13 dní, potvrdila moravskoslezská policejní mluvčí Eva Michalíková. Upřesnila, v jakém oblečení odešla.
4: Na základě dalšího šetření bylo kriminalisty zjištěno, že pohřešovaná žena mohla mít při odchodu z bydliště na sobě černou mikinu s dlouhým rukávem a kapucí, lesklé tmavé legíny, bežové boty, nadtkaničky a šedý batoh.
0: Policie nadále žádá o pomoc veřejnost. Lidé můžou jakékoliv informace související s pohřešovanou ženou oznámit na lince 158 nebo na kterékoliv policejní služebně. Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavy a Liberce porazili druholigové soupeře a postoupili do osmifinále domácího poháru. Mladá Boleslav vyhrála 3-0 v Třinci a Liberec 2-0 ve Vlašimi. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle s mlhami. Během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Později večer čekáme v jihovýchodní polovině území i vydatnější srážky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 246 ve směru na Ostravu stojí na krajnici porouchané auto. Opatrně na silnici 38 u Libenic na Kolínsku srazila se tam 3 osobní auta a na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. A na silnici 35 u Zašové na Vsetínsku je po nehodě dodávky s motorkou kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Rány uměl nejen rozdávat, ale také přijímat. Byl úspěšným boxerem, bronzovým mistrem Evropy, několikanásobným mistrem republiky. Pak boxerské rukavice vyměnil za štětec a ring za malířské plátno. Na konti má desítky výstav a chystá další. Rostislav Osička je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je s námi boxer, bývalý československý reprezentant, ale také malíř i básník Rostislav Osička. Ještě to někoho překvapí, či zarazí boxer, rváč a pak malíř a spisovatel?
1: No, napsal jsem knížku, to je pravda, ale nejsem spisovatel.
0: Tak básník, dobře.
1: Ani nejsem básník, i básně píšu, mám jich asi přes 20 napsaných, ale nejsem básník, já se k ním neřadím.
0: Čili jste boxer a řadíte se k malířům?
1: Jo, už jsem ve svazu umělců, už jsem oficiálně v DOXu, ve svazu umělců, takže jsem malíř.
0: Tak já položím otázku ještě jednou. Jestli ještě někoho překvapí ta kombinace boxera, drsňáka, rváče a malíře?
1: No, oni si na to zvykají, že už jsem malíř, jelikož mám asi kolem 50 výstav po České republice. Od roku 2002 vystavuji. Takže 24 let.
0: Tak to by k čtvrt století vašich výstav chtělo něco speciálního. Nezamíříte do zahraničí třeba?
1: No, ano, děkuji. Plánuji výstavu na Slovensku. A možná, že to bude do budoucna taky Německo mě čeká, nebo Rakousko.
0: Na čem to závisí?
1: Závisí to samozřejmě i na finančních prostředcích, na prodeji a na zájmu mých obrazů. Takže ono to je takový jako někdy složitý. Malujete a ty obrazy se musí opravdu líbit. Kdo neprodává, tak nemaluje, to je známý. Kdo prodává, maluje dál a dělá výstavy.
0: A kdo boxuje, tak co?
1: Kdo boxuje, tak boxuje. A těch malířů, co boxují, moc není. Je to hubené.
0: Má něco společného box a malování?
1: I box je taky vnitřní boj. Neustále. Tam je obrovská zátěž psychická. A v malbě taky. Jako když dostanete ten obraz před sebe, to vlastně obraz je, namalovaný obraz je hmota. Hmota, příroda, hory, kopce, lesy. A to je opravdu zajímavé, že se to musíte ponořit a odputat se od postranních negativních věcí našeho života. A jenom ta malba vás musí zaujmout a pracovat na sebe.
0: Vy mluvíte o vnitřním boji, což jste označil jako to, co má box a malování společného. Nicméně ten vnitřní boj, kde je, řekněme, náročnější? Je to box nebo je to malování? Dá se to vůbec porovnat?
1: No já například, když třeba jsem na mistrovství světa z přátelných armád na Kubě, Havaně, a boxoval jsem mistrem světa, olympijským vítězem, to byl fenomenální boxer Černoch, samozřejmě byl černý, ale viděl jsem, že nemám šanci vyhrát, ale chtěl jsem s ním udělat zápas důstojný. No a to se mě napůl povedlo, napůl nepovedlo. Takže ono to srovnání je velmi těžký, ale v tom boxu tam jdou rány, která vás může uzemnit. A v tom malování vás neuzemní rána. Tam maximálně obraz kazíte a pak jdete dál. Ale něco malinko je tam podobného.
0: Tak a kdy se to malování přetaví v radost, vyloženě, že to není nějaký vnitřní boj, ale že vás to těší?
1: Ano. Dobrá otázka. Když už jsem ten obraz zmáknul a vím, že už jsem za to hranici, že už vím, že tam bude něco, už se to tam mě to rysuje a je tam ta poenta a vím, že jsem nad tím obrazem zvítězil a už to nesmí zkazit.
0: Říká Rostislav Osička, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host přijal boxer a malíř Rostislav Osička. My jsme v minulém vstupu se porovnával box a malování. Teď to pojďme rozdělit. Začněme u toho boxu. Vy se mu stále věnujete, jen ale jako trenér už?
1: Ano, jsem jako trenér. Samozřejmě hýbat se musím i já pořád, neboť to tělo se musí zpevňovat. Kdo dělá vrcholový sport a přestane, tak se rozloží, se prostě rozsype. Je třeba furt na sebe pracovat, i když to bolí, tak musíte.
0: I když to bolí, tak musíte. Vy jste ale na bolest zvyklí, nebo je to jiná bolest teď?
1: Je to jiná bolest, ale je fakt, že ten prah bolestivosti se trochu mění. Už nejsem tak, jak jsem, já jsem dříve vydržel to nemožného strašně moc. Tak teďka bych to asi už nedal, jsou roky, tady přijdou, ale myslím si, že to pořád tam něco zůstalo. Nějaká ta vůle a ta odolnost.
0: Když jste s boxem začínal, tak ten práh bolestivosti už jste měl vysoko, nebo jste si na ty rány a na tu bolest zvykal, tělo si zvykalo?
1: Dobře, já jsem totiž se bál, když jsi jako kluk rány. Dělal jsem zápas, hodně jsem zápasil, běhával jsem, další tátě a ty rány jsem se bál, tak jsem se vlastně tím, že jsem začal boxovat, v 15 jsem se odnaučil bát rány.
0: A to byl ten důvod, proč jste začal boxovat?
1: Ne, byl to důvod, že jsem byl poměrně drobný kluk, 60 kilo a chtěl jsem se podrovnat s těma staršíma klukama, kteří byli silnější. Nechtěl jsem prohrávat. Jsme hodně zápasili, zápolili jsme spolu a tím, že jsem to dával, tak jsem si vlastně na to zvyk. A pak jsem šel do oddílu do Hodonína, kde jsem začal boxovat a tam byla cikánská jedenáctka. Oni byli vyspělí, ti kluci, cikáni. A vždycky nám dávali najevo, že jsou lepší. A tak já jsem řekl, ne, jednou je všechny porazím. A to se taky stalo.
0: A to se také stalo. A dostal jste přeci jenom potom během toho aktivního, během té aktivní kariéru a těch zápasů nějakou ránu, která vás překvapila tou intenzitou a tou bolestí, kterou vám způsobila?
1: Ona, ta rána boxerská nebolí. To vás uzemní maximálně, vypne, vás to vypne, ale nebolí to. Akorát, že pak jste tak trošku jako přiožrali, když se postavíte na nohy znovu.
0: A stalo se vám, že vás ta rána vypla tak, že jste byl mimo sebe?
1: Nikdy mě nevypla. Nikdy, ne. Byl jsem trochu grogy, ale vždycky jsem se to schopil, dostal, oklepal, jak se říká, šel jsem dál. Nikdy mi nevypla.
0: Dnes je řada bojových sportů, třeba MMA. Je to něco, co byste vy mohl dělat, kdyby dnes jste začínal?
1: No, taky dobrá otázka. Víte, já bych to asi jako mladý kluk zkusil, ale nezůstal bych u toho.
0: Proč?
1: No, protože si myslím, že to dobíjení na zemi není sportovní. Je to tam v jejich pravidlech, ale já si říkám, že v boxu se nesmí zraňovat ani ve sportu žádné úmyslně. A když ho dobíjí na zemi, tak to vlastně úmyslně zraňuje.
0: Byl jste se někdy podívat na nějakém zápase?
1: Byl jsem mi pozvaný, ano, byl jsem na těch vrcholných MMA-ských zápasech. Znám kluky, znám, jsou to výborní kluci, znám je, prostě umí se. Jsou to moderní gladiátoři. Ale mě vadí to dobíjení na zemi. To je jediné, co mě vadí. Jinak ten sport je to není sport, disciplína bojová. Je komplexní.
0: A co ženy a box?
1: Ženy, tak chodili ke mně taky boxovat. Já je do ringu nepovedu v žádném případě. Nepůjdu ženskou jako Krocan vedle do ringu, to ne. Jak chodí některý trenéři hrdě, pyšně. Mysleli by, kdo ten sport je dobrý, když to dělají pro sebe, anaerobní pohyb, perfektní, ale ne do ringu.
0: Proč ne do ringu? Protože to jsou ženy?
1: Ženy, to jsou ženy, žena přece je to jemné stvoření, žena ani květinou, jak se říká, a aby si rozbíjeli obličej a ono se to pak mění, pak ona začne vypadat jako nějaký ranář a přece nikdo nechce mít vedle sebe ženu, která má rozbitý ciferník.
0: Rostislav Osička je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Rostislavem Osičkou, mimo jiné o jeho úspěšné boxerské kariéře. Co vám vlastně v dnešním boxu chybí oproti době, kdy vy sám jste stál v ringu?
1: Tak chybí mi, že není těch boxerů tolik, co za nás, ta konkurence, a extraliga vlastně jakoby vymizela, jsou jenom 4 oddíly a to je málo. Za nás jí bylo ze Slovákama 12. Takže to vysílala Česká televize. Přenosy byly. A to dneska chybí. Mládež jako je, ale ta cesta je strašně daleká. Myslím si, že zatím ten box stagnuje.
0: Čím to? Má konkurenci box?
1: Konkurenci má, že nám utíkají kluci do bojových sportů, kde mají větší výdělky. U nás ty peníze nejsou takové zdaleka. Je to, a dřina to je přitom stejná, ještě snad větší. Tak si myslím, že tak to je, no.
0: Liší se nějak způsob tréninku? Vy sám jste trenér, tak musel jste změnit?
1: Já myslím, že jo, za nás byla větší dřina. Ale neumělo se odpočívat. Ty trenéři to neznali. My jsme šli stáhaní do rinku někdy a to byla velká chyba. Dneska kluci umí odpočívat, umí to naladit, tu formu, takže to je zase, tímhle se to posunulo dopředu.
0: A vy jste si to nepřenesl z té své kariéry,
1: to
0: neodpočívat?
1: Já už dneska vím, že ty kluci musí vysadit před zápasem tak 2-3 dny, ale už aby trénovali lehké tréninky, na uvolnění, ta příprava už je v nich. To už může jenom zkazit maximálně v tom závěru.
0: Když k vám přijde mladý muž a chce se věnovat boxu, za jak dlouho poznáte, jestli na to má talent, jestli na to zkrátka má?
1: Poměrně brzy, to jak už mám v oku. Vidím kluka, který má zájem, který prostě nevnímá okolí, jenom chce boxovat, trénovat, naslouchá trenérovi, a ta vůle se rozvíjí postupně, tak to poznám hned.
0: Poznáte to hned?
1: Za pár tréninků.
0: Jakmile vezme telefon do ruky, tak je zle.
1: Jak je trénuje, jak se rozptiluje a není vnímavý, tak to nemá význam s ním pracovat. Nebo jenom tak pro sebe, aby sportoval a nebyl knedlík.
0: Nebyl knedlík, ale i to se počítá.
1: I to se počítá, ano.
0: A jak moc se proměnil box jako sport, jako ne trénování, ale sport jako takový?
1: Tak je to olympijský sport, mimo jiné pořád. Olympijský, první z olympijských sportů, první olympiáda byla v roce 688 před Kristem. Jo, to byly prostě zápasy úžasné. Tam byl nějaký Epeios, který bojoval se svým soupeřem a jeho zápas komentoval dokonce sám Homer a ve 23. zpěvu Iliady popsal utkání, kdy vlastně to byl historický KO, kdy krev z poten tekla po věznicích se těle soupeřů. Padla rána na spánek a to bylo historie první KO. Tak to popisoval Homer. Sám Homer, velký.
0: No vidíte, tam je možná zdroj vaší umělecké činnosti.
1: Ano. No a pak se vlastně posunul, box utopil v krvi vlastně, jako ti Řekové si spletali kožené řemeny s kuličkama, železnýma hrotama, aby si ulížili a tím pádem se ten box úplně vytratil a jak psali anály, utopil se ve vlastní krvi a probudil se až v roce 1721 ve Staré Anglii.
0: To má historii, má velmi dlouhou historii.
1: To je hluboká historie, opravdu hluboká. Já znám i ty případy, kdy se nám vlastně bojovalo, to chci říct, na té moji vernisáži, aby věděli, že ten obraz, který se bude dražit, teďka prozrazuji, má takový příběh zajímavý, kdy, a o tom řeknu až potom, až později.
0: Budeme o tom mluvit, ano. Určitě. Za malou chvíli. Naším hostem je Rostislav Osička.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s bývalým reprezentantem boxu, bronzovým z mistrovství Evropy, několikanásobným mistrem republiky Rostislavem Osičkou. Když, no, než přejdeme k malování, tak ještě bych ráda chvilku zůstala u boxu a spíš u konce vaší kariéry, který způsobila jedna rvačka. Nicméně distanc byl původně doživotní, později byl zkrácen na rok a půl. Nicméně vy jste se nevrátil. Proč analytujete zpětně?
1: Já jsem se, jelikož jsem box

0: jsem si ještě odboxoval extraligový zápasy a další dva profi jsem si zkusil až po skončení kariéry. Protože to za socialismu nebylo, profi box, tak jsem si to ještě líznul, jsem to vyzkoušel. Jeden jsem vyhrál zápas, druhý jsem prohrál, nebo jsem usítil, byl jsem nějaký přetrénovaný, špatně jsem načasoval formu, to je další věc a viděl jsem, že už do ringu 40-letý chlapík nepatří.
1: A to už bylo tedy po revoluci, takže jsem... dva zápasy jste ještě zvládl po 89.
0: Ano a je fakt, že to bylo, to už jsem měl 305. zápas a to už bylo hodně. To tělo dostalo fakt zabrat.
1: V kolik té boxeři vlastně obvykle končí kariéru?
0: Když začne dříve, končí dříve, když začne později, končí později.
1: Takže...
0: To tělo a taky, jaký má zápasy, jak je zatížený, já jsem teda asi ničemu nevyhýbal, těch zápasů bylo hodně silných, těžkých, mezinárodních, jo, v Koreji, severní, u Kim Il-sena, na Kubě, u Fidela Castra, ještě za kým seděl tam nahoře, díval se na nás, měl ve vojenským, byl to vlastně revolucionář, Che Guevara takový. No, zajímavý to bylo, hodně zajímavý, a zápasy těžký.
1: Takže box vás přivedl nebo umožnil vám také cestovat?
0: Hodně jsem cestoval, no.
1: Ale také třeba i zahrát si ve filmu? I to vám
0: taky,
1: přinesl
0: taky,
1: box?
0: Taky, to jsou ti různý filmy byly. Já jsem dělal s kaskadérama ve filmce u Jardy Tomsi a pak Ládi Lahody a byly to jako prostě zajímavé věci. Já z těch filmů byl asi, já vím, 15 filmů, kde jsem taky účinkoval. Já si trochu zahrál, Masaryk, první republika, Pěstě, mě kamarádo, ještě jednička, dvojka, no to byly dost zajímavý film, no, od Jardy Soukupa, který to točil, Pěstě, tě myslím, že byl kultovní, dle mýho takový nejlepší film.
1: Ano,
0: boxerský.
1: Hlavní roli, ano, Marek Vašut
0: to zahrál špičkově, naučil se pro ten film výborně boxovat.
1: No vy jste ho naučil, no, přiznejte to.
0: S Jardou Tomsou. Já za tom jsem byl trenér, já jsem byl jeho sparring partner a on to fakt zvládl tu roli nádherně.
1: Jak dlouho jste ho připravoval na tu roli?
0: Více než půl roku.
1: Půl roku intenzivních příprav?
0: Intenzivní přípravy, tvrdé přípravy. To jako, myslím si, že to byl jeho velký výkon.
1: Jaký byl Marek Vašut, co by váš žák nebo svěřenec?
0: Jo, jako cílevědomý. Hrozně, on má hroznou taky měl, ta vůle tam byla, vůle, jak kdyby měli do ringu, do skutečného.
1: Takže kdyby se věnoval boxu, tak možná dosáhne?
0: Možná, že by šel, ale on samozřejmě, Marek, je trochu z jiného těsta, ale ten box je mu tak blízký, že to pochopil do hloubky. A dokáže o tom mluvit, dokáže to komentovat a tak proto taky zveme jako komentátora. A je prostě fajn, Marek je dobrý.
1: Ano, a i vy jste se stali blízkými během té přípravy.
0: Taky, tak se nás to spojilo.
1: Spojilo vás to a jak, tak o tom budeme ještě mluvit. Naším hostem zůstává Rostislav Osička.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Rostislavem Osičkou, bývalým boxérem, dnes malířem. Vy už máte na kontě desítky výstav po celé republice. Jak jste zmiňoval, chystáte se i do zahraničí. Teď vás čeká vernisáž, čeká vás výstava na podzim. Jak velká a kde?
1: Ano, tak ta výstava na podzim bude 15. října v galerii Lapidarium v Rámové 6 na Praze 1. A tam asi představíme asi 50 pláten. Tematika bude část vážná a část bude veselá, aby se ty lidi taky přišli na jiné myšlenky a nebyli z toho zdeprimovaní z té mý výstavy. Ale je třeba ukázat tu pravdu.
0: Tu pravdu, že, jak jste říkal, jsou tu i vážná témata, která jsou ta vaše. Co je na vašich obrazech zachyceno?
1: Tak je tam, jsou tam týraní zvířat v kravíně. To je nechutné, to byla skrytá kamera, to dva studenti natočili, viděl jsem to v televizi na Dvojce, no to bylo hrozný, co se děje, jaký jsou lidi krutý a surový, sami se bojí, kdyby měli do ringu, tak by tam se pokadili asi, pak jsou tam ryby v sítích, moři, kde se vlastně dusí ve starých sítích, které tam zanechají rybáři a ty ryby tam prostě umírají, želvy, žraloci, rejnoci, všechny možný druh ryb. Pak je tam ropný tanker rozlomený u aljaských břehů a ten ničí tu faunu, flóru a to je to opravdu drsný, když vidíte ty tučňáky zalepený tou ropou a ty různý to ptactvo mořské, tak to je taky hrozný. Tak to ukazuju na tohle, co se děje. Tedy rejdaři, aby ušetřili, tak pošlou starý vrak na vodu a ten se rozlomí ve vlnách a je to katastrofa. Hmm. No, pak je to Haiti, tsunami, různé války na Ukrajině, to tam mám taky znázorněný. No, prostě jsou to věci bolestivé, docela se to špatně maluje, ale dávám do toho všechno, aby to bylo cítit, že to tam je.
0: Bolestivé a působí to bolest i vám v okamžiku, kdy to malujete?
1: Není mi to dobře, není, protože si vžívám do té situace, jak to tam asi funguje, jak to tam je ten moment. Abych to dal na to plátno, musím se s tím nějak zžít. A pak se o to odpoutat a zase malovat ty věci pěkný. Na to musím taky být naladěný.
0: Abyste to vyvážil.
1: A vyvážil, přesně, jak říkáte.
0: Nebyl jenom v té ponuré atmosféře. No, tak si to záměrně plánujete, že ty budu malovat vážně, závažné téma?
1: No tak mě to ten den, musí ten den takový trošku zvláštní, abych to do toho stoupil a taky malu hodně sakrální věci, takový ty náboženský, to mě docela, protože jsem věřící člověk a věřím v to nejvyšší univerzum nad náma, který je nepochopitelný a nevysvětlitelný, ať se o tom čím dál víc pátráme, bádáme, tak o tom nic nevíme. Tak to je.
0: A možná, nebo řekla bych, že asi ani vědět nebudeme.
1: A to je dobře, protože asi bychom se chovali jinak. A teďka tam, kdo se chová, či nevím, jak to dopadne dobře, tak ten bude vysvobozen.
0: A myslíte na to?
1: Jo, taky.
0: V každodenním životě?
1: Dost často.
0: A podle toho se chováte?
1: Jo, myslím, že člověk má být na světě užitečný a neškodit a neobližovat a pomáhat.
0: Tak my jsme trochu zamluvili toho Marka Vašuta, ale hned ho zmíníme v tom posledním vstupu. Naším hostem zůstává Rostislav Osička.
2: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jupa, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Rostislavem Osičkou, který už boxerské rukavice dávno pověsil na hřebík a nahradil je malováním. Na kontě má desítky výstav, chystá další vernisáž, je plánována na 15. října. A jak jsme mluvili o Marku Vašutovi, kterého vy jste připravoval na legendární snímek Pěsti ve tmě, tak se během toho půl roku, co jste ho chystal, tak se z vás stali přátelé a právě Marek Vašut bude provázet tu vernisáží. Tak a vy určitě budete chtít doplnit něco.
1: Marek Vašut bude provázet večerem, ano. Moderovat večer, ale vernisáži bude provázet Zdeněk Sklenář. To je známý galerista, možná, že u nás nejznámější a taky nejlepší. Tak se těším na jeho výklad.
0: Kolik budete mít obrazů vlastně na té výstavě, která potrvá až do konce listopadu?
1: Obrazů do 30. listopadu. Ano, bude to do 30. listopadu a obrazů bude zřejmě 50, jak jsem mu řekl, tematicky vážný téma i veselý téma.
0: Vážné téma,
1: aby si lidé vybrali.
0: O tom, o těch vážných tématech jsme mluvili. Co ta veselá témata? Který obraz třeba je váš nejoblíbenější? Jste na něj pyšný nejvíce?
1: Tak určitě je to Jízda králů, Slovácko vlastně, kde ten folklor. Já pocházím také ze Slovácka, z Moravského Žižkova, z Vinařské obce, kde jsem taky poznal, co to jsou kroje a dobré vínečko. A dobrý přátelé, kamarádi.
0: Vracíte se do svého rodného kraje?
1: Vracím se, ale už méně, jelikož je to daleko a ta cesta po té dálnici mě nebaví.
0: Je, naprosto vám rozumím. Ale je to váš rodný kraj. Nechystáte třeba nějakou výstavu, právě jak jsme v úvodu zmiňovali čtvrt století vaší malířské činnosti, tak nějakou výstavu právě do svého rodného města?
1: Tam už jsem vystavoval v mé obci, bylo to pěkná výstava, plný sál lidí, příjemný to bylo, výborný, ale já myslím, že zase musím někde najít jinou část naší republiky, nebo Slovensko.
0: Když jste v tom procesu malování, tak... jak se s vámi dá žít, ale vlastně to jako přeložím. Potřebujete mít absolutní klid? Potřebujete, aby třeba okolí na vás nemluvilo? Jste odstřižen od reality, když tvoříte?
1: Naprosto. Zabedním se, zavřu všecko a maluju. Musím se odpoutat od těch okolních věmů, kterých je dost, a jenom malovat.
0: Jenom malujete.
1: Tak se mnou to dlouho nikdo nevydrží.
0: A stane se, že třeba nespíte kvůli tomu, abyste obraz dokončil?
1: Taky, ten to strkl dobře. Ten spánek je narušený, já o tom přemýšlím, o tom obrazu, já jsem na něj napojený. A jak to rozpojím, tak už pak se k tomu špatně vracím. A jak jsem napojený, tak vstánu a můžu malovat dál.
0: No a co se stane tedy, když to napojení zmizí, tak co, tak obraz můžete zahodit?
1: Čekám, to ne, tak buď ho přemaluju, nebo čekám, až to položím ho ke zdi, otočím ho, nedívám se na ně a pak se k tomu vrátím a to naskočí.
0: Naskočí, vždycky to naskočí, nebo byl obraz, který se nedokončil?
1: I to nenaskočí, ale většinou to naskočí.
0: Co vy osobně, nebo podle čeho si vybíráte to téma, které máme?
1: No já nevím, jak to prostě přichází samo od sebe. Když jsem na té Moravě, tam dole na jihu, tak to vlastně vnímá ten folklor, ten cymbal tam, to veselý, to kolem toho vína, prostředí. No a když jsem ve sportovní, tak oni to sportovní, ale já říkám, nemaluju až tolik současný box, ale ten historický box. Tu starou Anglii, kde vlastně ten box začínal a to tam, kde to má hluboké kořeny.
0: Já moc děkuju, že jste tu byl, Rostislav Osička.
1: A bál se nebude.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas zprávy.
4: Poslanci budou jednat podle nových pravidel. Začala platit protiobstrukční novela. Kvůli akceleračním zónám chce přes 10 obcí ze Zlínského kraje žalovat stát. Zítra bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Začala platit nová pravidla jednání sněmovny. Poslanci na nejbližší schůzi už například nebudou moct navrhovat změny pořadu bez časového omezení. Limit dostanou i poslanci s přednostním právem. Úprava jednacího řádu má omezit obstrukce. Koalice se na změnách dohodla s většinou opozice. Novela vychází z návrhu předsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy z minulého volebního období, který ale sněmovna nestihla projednat.
5: Úprava má hlavně zracionalizovat jednání sněmovny, které není takovým problémem v tomto volebním období, ale které bylo naprosto bizarní v tom minulém volebním období. Ten hlavní přínos, který by tam měl být, je, že i ta přednostní práva mají nějakou limitaci.
4: Nově se taky prodlouží hodiny, kdy můžou poslanci schvalovat zákony ve třetím čtení. Podle nových pravidel začnou poslanci jednat příští týden, kdy je v plánu nejbližší schůze. Více než 10 obcí ze Zlínského kraje bude podávat žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Českému rozhlasu to řekli jejich starostové s tím, že postup koordinují v rámci mikroregionů. Žalobu tak připravují téměř všechny obce, do kterých plánované zóny zasahují. Důvody Zdounek na Kroměřížsku vysvětluje nezávislý starosta Martin Drkula, který kandiduje v letošních komunálních volbách.
6: Vadí nám, že akcelerační zóny byly vybrány bez jakéhokoliv našeho vědomí jako samosprávy. Za druhé, akcelerační oblast, kde mají stát soláry, je strašně blízko zastavěného území u naší místní části Měčice. Dále prostě, že to je na orné půdě.
4: Žalobu naopak nechtějí podat Zborovice na Kroměřížsku. Podle jejich právního rozboru není akcelerační zóna na jejich území v rozporu se zákonem. Cestující mezi Českou Lípou a Děčínem čeká od zítřka výluka na železnici. Potrvá do 22. září. Informace zveřejnil na svém webu krajský dopravní koordinátor Korit LK. Místo většiny osobních vlaků pojedou vždy dva náhradní autobusy.
7: Jeden bude z důvodu návaznosti v cílové stanici vyjíždět skoro o půl hodiny dříve, druhý ve standardním čase. Autobusy nahrazující rychlíky budou pomalejší, přijedou proto do cíle později. Výlukový jízdní řád najdou cestující na stránce iidol.cz. Z České Lípy Adéla Jindrová, Český rozhlas. Sport.
4: Hokejisté Karlových Varů v prvním utkání nové sezóny Tip Sport Extraligy prohráli 0-2 s Třincem.
0: Počasí.
4: Zítra bude oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle s mlhami. Během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Později večer čekáme i vydatnější srážky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy došlo na 50. kilometru k nehodě osobního auta s nákladním. A na dálnici D1 na 44. kilometru směrem do Prahy stojí v odstavném pruhu kamion s defektem. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Fernet. Alkoholický nápoj řadící se mezi kořeněné bitry. Černý švihák, lak na rakve, mačkané štěnice, fermeš, nafta, dech mrtvé milenky. Společně s tonikem pak oblíbený bavorák. To všechno je Fernet.
1: Co vám říká značka Fernet?
2: Alkoholický nápoj vyrobený v Česku.
3: No je to dobrý alkoholický nápoj.
4: Já ho ochutnávám velice často.
5: Alkohol moc neholduje, ale ochutnala.
6: Ale není to, co bych si kupovala běžně.
1: A jakou má podle vás chuť?
2: Po bylinkách a pak má to různé příchutě.
5: Výraznou bylinou chuť s citrusem.
6: Záleží na příchuti, ale určitě výraznou po bylinkách.
4: Velice příjemně trpkou.
3: Takovou nahořklou.
0: Historie výroby alkoholu je předlouhá. Proces kvašení a destilace poznali lidé už před tisícovkami let. Na profesionální úroveň přivedli výrobu alkoholu arabští učenci v raném středověku. A dali mu jméno. Alkohol arabsky znamená duše vína. Do Evropy se dostal díky křižáckým výpravám. Kolébkou Fernetu je Itálie. Tamní mniši před více než 200 lety hledali lék na žaludeční potíže a další neduhy. Sbírali tedy bylinky, experimentovali s nimi a macerovali je v lihu. První zmínka o Fernetu je ale spojená s italským lékařem a bylinkářem Bernardinem Brancou. I on zasvětil život hledání zázračného likéru. Zkoušel smíchat aloe, hořec, rebarboru, mirhu, šafrán, peliněk, bezinky, heřmánek a další rostliny. Celkem jich prý bylo 40. V roce 1845 ve své domácí milánské laboratoři vyrobil bylinkový likér, který testoval na rodinných příslušnících a sklidil úspěch. Na pomoc si přibral své tři syny, Luigiho, Giuseppeho a Stefana, a zanedlouho si v Miláně otevřel vlastní lihovar a také prodejnu. Likér nazval Fernet Branca. K prvním zákazníkům, kterým zachutnala nová hořká senzace pana Branky, patřili příslušníci milánské smetánky. Pak se přidala vhodně zvolená reklamní kampaň, vyzdvihující medicínské účinky likéru a antiseptické účinky bylinek v něm obsažených, a jeho obliba začala růst. Manželka Brankova syna Stefana, Maria Scala, se také zapojila do propagace a cílila ji na ženy. Zdůrazňovala, že Fernet přináší úlevu při menstruačních potížích, podporuje chuť k jídlu a trávení, pomáhá od bolestí hlavy i břicha, léčí slezinu a dokonce zpomaluje stárnutí. Navíc tou dobou řádila v Itálii epidemie cholery, a tak paní Maria užívala bylinkový macerát jako prevenci proti hrozivé nákaze a pan Branca si dokonce domluvil v místním špitále možnost testování likéru na pacientech. A protože měl úspěch, dostal doporučení i do ostatních nemocnic. Původní lék se brzy přestěhoval z nemocnic do lokálů po celé rakouské monarchii. Historie českého Fernetu se ale začala psát až po jejím rozpadu, před necelou stovkou let. Návštěvu plzeňské likérky Božkov začneme společně s redaktorkou Světlanou Lavičkovou a Kristýnou Demelovou, vedoucí provozu Prádlo. Tam se odehrává to zásadní míchání.
7: Tady na stolku jsou rozložené různé bylinky, krásně to tu voní, vypadá to tady trošku jako v lékárně. Paní Demelová, co všechno se do toho fernetu dává?
8: Dává se tam 14 různých druhů bylink, které všechny mají hodně hořčin. 14 bylin je směs tajná. Odtajnili jsme 6 druhů pro marketing, ale i tak nemůže každý namíchat fernet, když nezná přesný poměr těch 14 druhů.
7: Ale vy to namíchat umíte. Jste vázaná nějakým tajemstvím?
8: Jsem vázaná tajemstvím. Jsme v současné době dva, kteří známe tu recepturu.
7: To znamená, že vy dva třeba nemůžete být současně na dovolené, protože tady by se nemohlo míchat.
8: Je to tak, musíme chránit tu recepturu, takže jsme podepsali mlčenlivost.
7: Vy jste říkala, že jste odtajnili 6 bylinek pro marketing, odtajněte je i pro nás.
8: Jsou to ty bylinky, které vidíte tady, hodně známý je hořec žlutý. To je taková typická bylinka, která se používá hodně v likérnictví. Pak je to třeba zeměžluč, pomerančová kůra hořká, chininová kůra, heřmánek římský a čubet benedikt. Některé bylinky znáte určitě, ale některé jsou poměrně exotický a ne tak často používaný.
7: Mně nejvíc exoticky zní ten benedikt čubet. Když se na to tadyhle podívám a přičichnu, tak moc to nevoní a vypadá to... No trochu jako rozšmelcované seno smíchané se slámou.
8: Je to druh bodláku, takže tam vidíte i takový ty drobný bodlinky. On opravdu nějak zvláštně nevoní, ale ta hořkost je u něj typická.
7: Součástí fernetu nejsou jenom bylinky, které se dají naškubat tady na našich českých, moravských a slezských stráních a lesích.
8: Hodně bylin je dováženo úplně ze zámoří. Je to opravdu Střední Amerika, Asie, Čína, Severní Afrika. Tady ve střední Evropě, dá se říct, rostou asi jenom 4 druhy bylinek.
7: Můžeme se teď jít podívat do míst, kde ty bylinky skladujete?
8: Budeme se podívat a načuchat příjemné vůně.
7: Tady to už začíná intenzivněji vonět. Každá bylinka v jiném pytli jiné barvy a z jiného materiálu. Záleží na tom, jak jsou ty bylinky uskladněné.
8: V každém případě to nesmí navlhnout, takže se musí udržovat stabilní teplota a vlhkost, aby se byliny neskazily.
7: Na každé té hromadě jsou jedny ty bylinky?
8: Byliny jsou skladovány odděleně a ještě máme vlastně jeden sklad, kde se skladují celý byliny. Nakupujeme některý v celém stavu, takže kořeny, kůry a ty si potom řežeme těsně před tím nakládáním do lihového roztoku. Tyhle byliny, co tady vidíte, jsou už od dodavatele nařezaný, jsou to většinou ty naťové věci, tvrdý, dá se říct, ty tvrdý kořeny si řežeme před nakládáním sami. Poměrně je to i fyzicky náročná práce, těch bylin se tady ročně zpracuje 80 až 100 tun sušených bylin, takže je to poměrně velký množství za ten rok.
7: Když se takhle rozhlédnu po těch pytlích, tak jsem se těšila, že tady najdu nápis pomerančová kůra a další byliny a že třeba dojde k odtajnění. Tak to ne, to jsem se spletla.
8: Vzhledem k tomu, že se tady objeví i občas nějaký návštěvníci, tak právě aby nedošlo k takovému úniku, že by si někdo vyfotil název na těch pytlích, tak jsou všechny nápisy strhávány a víme jenom my, co v těch pytlích je. Každá dodávka se musí kontrolovat ještě předtím, než to potom sypeme do maceračních nádob, takže se kontroluje všechny fyzikální vlastnosti, které to má mít a hlavně třeba pro nás je důležitý číslo hořkosti, jestli to má opravdu tu hořkost, jakou očekáváme. Může se měnit vlivem počasí ta hořkost. Tohle všechno hlídáme.
7: Aby prostě ten fernet měl pořád stále stejnou chuť jako ten první uvařený.
8: Přesně tak. Je pro nás důležitý ten finální macerát, ne to, že se tam musí dát přesně 5,5 kg. Pokud to nemá hořkost, musí se tam přidat o něco víc té byliny.
7: Ale když tu bylinu objednáváte, tak přece teď všechny objednávky jdou přes počítač a tam by se dalo proniknout.
8: I tohle máme ošetřené. Nákup bylin je taky tajný. Dělám ho já přímo kontaktem s dodavateli.
7: No a odsud už ty bylinky jdou do té macerační místnosti?
8: Ano, odsud se sypou, buď přímo tady pod náma jsou otvory, tak tam se sypou suché byliny, zalije se 60% lihem a nechá se to minimálně 2 měsíce louhovat.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Přemýšlíte o tom, kde se vzalo slovo fernet? Jedna z verzí se kloní k tomu, že v názvu máme hledat železo, latinsky ferrum. Druhá praví, že fernet je fernetem proto, že prapůvodní recepturu vynalezl švédský lékař Fernet Svedese, který pravidelně popíjel tuto hořkou bylinou lahodu a proto se dožil pozoruhodně vysokého věku 104 let. Což ještě nebylo nic proti jeho matce, která měla oslavit 112. narozeniny a otec dokonce 130. Tahle historka je sice milá, ale je prý bohužel vymyšlená pouze z reklamních důvodů. Jak se fernet dostal do české kotliny? Může za to pan Lionello Stock. Mladík, jehož rodina pocházela z Frankfurtu, ale usadila se na Jaderském pobřeží. Lionello se prý jednou procházel podél přístavu ve Splitu, bylo mu teprve 18 a pozoroval lodě, které vyvážejí hroznové víno. A tu se mu v hlavě zrodila myšlenka, co takhle místo révy vyvážet rovnou hotové víno. Spojil se s přítelem Karlem Kamisem a roku 1884 založili nedaleko Terstu firmu na výrobu vína a koňaku. Kamis a Stock. Podnikání se dařilo a lodě s jejich produkty brzy mířily do celého světa. Po skončení první světové války a rozpadu Rakouska-Uherska ale začaly problémy. Dříve domácí trhy se staly zahraničními a export narážel na všemožné překážky. Celní poplatky, kvóty a tak dál. Ale nebyl by to Lionello, aby nedostal další nápad. Založí si v zemích bývalého mocnářství vlastní pobočky. Tím se všechno vyřeší. U nás mu oko padlo na Božkov. Od nepaměti tam byla oblíbená ovocná pálenice, kam své výpěstky svážili lidé ze širokého okolí. V roce 1894 Heinrich Planer pálenici přebudoval na malou výrobnu ovocných destilátů a dařilo se mu. Populární byla zejména pivní brandy, pálenka z pivní mladiny a sladiny. Díky nedaleké Plzni měl suroviny dost a dost. V roce 1914 továrna vyhořela a málem by zanikla, jenže v roce 1920 ji znovu postavil na nohy právě Lionello Stock. V Plzni Božkově založil dceřinou společnost nazvanou Stock Cognac Medicinal. Vyráběl likér podle receptury, kterou měl uloženou v sejfu a střežil jí jako oko v hlavě.
2: Prošli jsme dveřmi s nápisem macerace. Tady už jsou nerezové tanky. Stoupáme po schodech. Teď se otevřela káť. V ní je tmavá, voňavá tekutina, ale víc už nerozšifruju.
3: Určitě voňavá je hodně, ale cítíte taky hodně alkoholový výpary, protože je to 60% roztok, aby se ty byliny co nejlépe extrahovaly. Kdybyste ochutnala, tak ucítíte velmi intenzivní hořkou chuť. Pít se to nedá určitě, ale na ochutnání a na olíznutí určitě to stojí za to.
2: Takže když takhle ponořím prst, kalíšek bych toho nevypila, ale na olíznutí dobré. To je ten macerát.
3: Ano, to je macerát, což je bylinný výluh do alkoholu za studena. Není nějak zahřívaný a můžete mít macerát nejenom bylinný, ale třeba i ze sušeného ovoce, jakékoliv suroviny.
2: Když ten macerát leží v těch tancích, leží jak dlouho a jde potom kam?
3: Minimální doba louhování je 2 měsíce. Pokud je to tady déle, v podstatě se nic neděje, ten roztok už je nasycen. Po stažení z těch bylin se musí nechat ještě jemnej kal usadit. A celková ta doba, než to opustí areál prádlo, dá se říct, že je minimálně půl roku, než se dostane do Božkova.
2: Co se s tím macerátem děje, když odejde odsud z prádla?
4: Do Božkova k nám přijde už hotový macerát.
5: Dodává Petra Lišková, vývojář tekutin v Božkově.
4: Kde podle receptury, která už není tajná, tak se z něj vyrobí ten finální produkt Fernet Stock Original.
2: To jste řekla hezky, vyrobí, ale jak? To znamená, že se to namíchá s tím čistým alkoholem?
4: Daný poměr macerátu se přidá do melasového lihu, vody, do barví karamelem, přidá se trochu cukru, to vše se smíchá a zase se to nechává zrát další minimálně 2 až 4 měsíce. Stáčení do lahví následuje až poté, co zkušení senzorici vždy musí danou výrobní šarži fernetu uvolnit ke stáčení, tím, že ji nejdříve ve skupině 5 degustátorů prochutnají a až daná šarže získá ty správné senzorické vlastnosti, tak je teprve uvolněná do stáčení.
2: Cesta od těch pytlů, které jsme viděli tam v tom skladu bylinek, až k tomu fernetu do lahví je pěkně trnitá a dlouhá jak? Kolem roku?
4: Kolem roku, to jste se strefila úplně správně. Záleží to taky na ročním období. V teplejších měsících k dozrávání dochází rychlejš než v zimních měsících, ale plus minus rok to vždycky je.
1: Jak Fernet Stock vznikl? Lionelo měl s konkurenční firmou Fernet Branca Distillery gentlemanskou dohodu. Stock nebude vyrábět hořké bylinné likéry, Branca nepůjde do výroby brandy, tedy alkoholických nápojů získaných destilací fermentovaných ovocných šťáv. Branca tuto dohodu porušil. A tak Lionelo v roce 1927 namíchal svůj první Fernet Stock. První výrobek Stocku Plzeň bez obsahu vinného destilátu a tím pádem i cenově dostupnější.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Fernet Stock. Žaludeční specialita chrání vaše zdraví. Zdravotnická ročenka československá 1935.
2: Už při uvedení na trh provázela Fernet Stock masivní reklama, což za první republiky rozhodně nebylo tak běžné jako dnes. Reklamní prospekt, a to dokonce v několika jazykových verzích, neonové reklamy, malby na štítech budov, potištěné podtácky či účtenky v restauracích. Lionello Stock jako jeden z prvních také začal pro reklamu využívat rozhlasové vysílání a zorganizoval dokonce spotřebitelskou soutěž. Jejíž vítěz získal motocykl značky Yava Ogar. A jestli pak jste věděli, že do reklamy se zapojili i Spejbl a Hurvínek. Po nástupu nacistů k moci museli Stock Plzeň opustit všichni neárijští zaměstnanci. Vedoucím výroby ale paradoxně zůstal Žid Arnošt Müller,

0: Krátce na to pan Lionello zemřel. Bylo mu 82 let. V dobách plánovaného hospodářství nebylo nazbyt deviz potřebných k nákupu dovozových surovin. Zisky z výroby kvalitních lihovin byly využívány na dotování jiných, méně lukrativních oborů a tak se stal fernet za bolševika nedostatkovým zbožím. K největšímu nárůstu výroby mohlo dojít až po roce 1989. Mezi léty 1990 a 1997 se produkce zvýšila o 500%. Nedávno dostal likér novou láhev. Nižší, širší a poprvé za dobu existence hranatou. Nechybí ale letopočet 1927, od kterého se počítá historie fernetu Štok. Vzhled lahve, etiket i nového loga odkazuje na základní hodnoty firmy. Řemeslnost, poctivost a ruční zpracování.
1: Z Božkova se fernet vydá na svou cestu ke spotřebitelům. Kam vlastně?
2: Nejvíc samozřejmě ho konzumuje český a slovenský spotřebitel, protože to je tekutina, která se vyráběla už za Československa a lidé na to jsou zvyklí. Ale opustí i hranice našeho bývalého československého státu a část se toho prodává i v zámoří. Mimo fernet Štok originálu ale vyrábíme i nemalé množství dalších příchutí. Velké objemy také si vyžaduje náš oblíbený fernet Štok Citrus, který už máme taky několik let na trhu a teď nádherně vyladěný medem zjemněný fernet Honey, neboli fernet medový, který je skvělý pro hlavně ženy nebo lidi, kterým vadí na fernet Štok originálu právě ta hořká chuť, tak ta je zjemněná tím medem. A potom jsme se ještě vydali další cestou, fernet Štok Spiced, neboli kořeněný, kde jsme nepoužili jen tu těch 14 bylin toho základního fernetu, ale ještě jsme se vydali do té apotéky pro další bylinky a je to zase trošku nasládlý, není to tak hořké jako fernet Štok originál, ale krásná, nasládlá, kořeněná, plná tekutina.
0: Kolébkou původního fernetu je Itálie, ale získal si velkou popularitu i v jiných zemích. Na Slovensku mají Armin Stark fernet, který také nese jméno svého duchovního otce. V roce 1867 si v Liptovském svatém Mikuláši založil podnikatel Armin Stark lihovar a dal si za cíl vyrábět ty nejkvalitnější lihoviny z těch nejjakostnějších surovin. Na přelomu století už měl velký a moderní závod, který se proslavil i za hranicemi mocnářství. Jeho následovníci dodnes vyrábějí klasický fernet milánského stylu. Fernet Branca udělal díru do světa také v Americe, severní i jižní. Milují ho například v Argentině. Ročně ho tam prý vyrobí přes 25 milionů litrů. Třetina se prodá v Buenos Aires, kde frčí zejména v koktejlu s kolou. Píseň skupiny Vilma Palma e Vampiros Fernet con Coca v 90. letech kralovala argentinským hitparádám. Ve Spojených státech amerických byla poptávka tak velká, že si potomci doktora Branky v roce 1932 otevřeli v New Yorku továrnu na jeho výrobu. V době, kdy za velkou louží zuřila prohibice, se rozhodli vrátit k původní myšlence a fernet opět prezentovat jako léčivo. Tak byl likér jediným alkoholem, který se dal sehnat prostřednictvím lékáren. Prvenství ve spotřebě fernetu na hlavu dnes ve Spojených státech drží San Francisco. Celá čtvrtina celkového objemu se vypije právě tam. Kultovní podnik s názvem Airbar je prý dokonce místem s nejvyšší celosvětovou měsíční spotřebou fernetu na hlavu. Tam se však nemíchá s kolou, ale zapíjí se zázvorovým pivem. Pije se při divokých párty a osvědčil se prý i jako vyproš.

0: Baťovák.
1: Ideálně doporučujeme skladovat v pokojové teplotě a taky nabízet v pokojové teplotě, aby vynikly všechny vůně a chutě 14 bylinek. A určitě nedoporučujeme servírovat podmražený, protože naopak tam dojde k zániku tady těch výrazných chutí a vůní.
2: Doporučuje Zuzana Prokopová z marketingu.
1: A v dnešní době lidi často si rádi dají i trošku lehce vychlazený a toto servírování je v pořádku, ale při té pokojové teplotě pro ty fajnšmekry to vynikne určitě líp.
3: Pravda je, že fernet je nádherně aromatický, to znamená, že bych ho měla servírovat i v širších takových baňatějších sklenicích?
1: Určitě a ideálně trošku nechat odstát, aby se zase mohly všechny ty aromatické bylinky rozvonit a nechat si je pak vychutnat.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas zprávy.
1: Armáda zítra začne s průzkumem lokality na Šumavě, kde jsou podle ministra životního prostředí sudy s nebezpečnými látkami. Dva roky po povodních pokračují na jižní Moravě opravy škod na řekách. Zítra bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Armáda zítra zahájí průzkum kontaminované lokality na Šumavě. Českému rozhlasu to řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Že má lokalitu čistit právě armáda, řekl včera po jednání vlády premiér Andrej Babiš z ANO. Původně ministerstvo životního prostředí chtělo, aby zakázku získala soukromá firma Dekonta. Hlaváč vysvětlil, jaký teď bude postup armády.
2: Tam určitě zahájíme zítra tu rekognoskaci, no a potom cestou ministra obrany my navrhneme vládě, jak dál postupovat, jaké jsou naše možnosti, jaké jsou naše limity, tak určitě my ten úkol splníme.
1: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů minulý týden oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku je 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými látkami. Dva roky po povodních pokračují v Jihomoravském kraji poslední opravy poškozených vodních toků. Povodí Moravy aktuálně připravuje k zahájení ještě 4 projekty. 2 na Dyji a 2 na řece Moravě. Jedním z důvodů zpoždění těchto staveb je taky nutnost zásahu do významného krajinného prvku. Podrobnosti přibližuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
3: Ve dvou případech se jedná o složitější projektové dokumentace na zajištění průsaku hráze. Je to u Litrobrstřického potoku a u Polního potoku. A potom v případě řeky Moravy u Rohatce a u Vnorov se jedná o dokončovací práce na projektové dokumentaci s tím, že zahájení prací předpokládáme v příštím roce.
1: Jižní Morava patřila při předloňských povodních k méně zasaženým regionům. Povodí Moravy na celém svém území připravilo 108 projektů za téměř 3 miliardy korun. Víc než polovinu staveb už dokončilo nebo na nich pracuje. Policie pátrá po osobě, která na Semilsku odložila mrtvého novorozence do kontejneru na odpad. Podle informací médií se událost stala v Rovensku pod Troskami. Případ začali policisté vyšetřovat v neděli večer, říká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
4: Oznámení jsme přijali na lince 158 krátce před 19. hodinou. V souvislosti s uvedeným případem můžeme dnes sdělit to, že se jednalo o mrtvého novorozence, který byl nalezen v kontejneru na odpad. Po osobě, která ho tam odložila, kraští kriminalisté intenzivně pátrají. Sport.
1: Fotbalisté Mladé Boleslavy a Liberce porazili druholigové soupeře a postoupili do osmifinále domácího poháru. Mladá Boleslav vyhrála 3-0 v Třinci a Liberec 2-0 ve Vlašimi. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle i s mlhami. Během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Později večer čekáme v jihovýchodní polovině území i vydatnější srážky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 na kilometru 245 směrem do Ostravy je odstavené porouchané osobní auto. A na dálnici D11 mezi 20. a 22. kilometrem směrem na Jaroměř je kvůli práci silničářů až do ranních 5 hodin uzavřený pravý jízdní pruh. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Sliby se mají plnit a tak to dnešní divadlo pro vaše uši bude patřit muži, o kterém jsem tu mluvil docela nedávno, jenomže to jsem jenom připomínal některé jeho literární drobničky. Jako skvělý vypravěč se spisovatel, prozaik a dramaturg Vladimír Kalina představí dnes poprvé.

0: Jsme si zpívali s klukama za mlada.
1: Zmizely smutky a podzimní splíny, prostě to všechno, co Markéta nerada.
0: Vysoko na nebe, hluboko do polí, Markéta létá, přitom si zpívá.
1: Co oči nevidí, to srdce nebolí, je totiž podzima, brzo se stmívá.
0: Zmizely splíny a přívaly pláč, a s nima ty protivný přizraky zminula.
1: Připravte obvazy, dlahy a fáče, kdyby se náhodou se zemi minula.
0: Podzimní obloha dala se do kala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
1: Podzimní obloha dala se do kala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
0: Podzimní obloha dala se do kala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
1: Podzimní obloha dala se do kala, večerní vánek se do vlasů vplétá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Pamatuju si Vladimíra Kalinu z přednášek na vysoké škole. Jeho charisma a taky patřičné reakce dámské části naší třídy jsme mu všichni potichu i nahlas neskrývaně záviděli. Gentleman, s dýmkou, která k němu neodmyslitelně patřila i na těch přednáškách. Mistr povídky a skvělé poenty, jak ostatně dokázal už dřív v 60. letech v partě rozhlasových sedmilhářů, společně třeba s humoristou Zdeňkem Jirotkou a spisovatelkou Jindřiškou Smetanovou.
2: Já si myslím, že na to musí mít člověk talent, umět zacházet se zvířetem. A někdo se narodí a prostě ten talent má. Ale trošku se bojím, že se to nedá naučit. Ale naše rodina, ku podivu, talent na tohle to neměla. A teď přišla válka a my jsme bydali v židovský čtvrti a všichni naši kamarádi a spolužáci byli židovský děti. A tak se stalo, že jedna rodina z protějšího domu, když šla do transportu, tak nám přinesla kanárka. Ta rodina byla velice bohatá a my jsme se tam chodili vždycky s úžasem dívat na to, že všechno, co oni měli, bylo to nejlepší, co se jaksi v té kategorii vůbec dalo sehnat. Když nábytek, tak nejlepší nábytek, když prádlo, tak nejlepší prádlo. A teď oni nám přinesli toho kanárka, bylo to hrozně smutný, ten kanárek byl albín. A když ho ta paní přinesla těsně před tím odchodem do transportu, tak říká, prosím vás, starejte se o něj, to je úžasně vzácný kanárek. No prostě v kategorii kanárků to byl taky nejvzácnější, co se tou dobou dalo sehnat. A ta paní říká, on velice krásně zpívá. No tak jsme toho kanárka měli doma, ale fakt je, že ode dne příchodu ten kanár byl úplně němej. On prostě nezavrněl. My jsme mu dávali všechno možné, co nám lidi říkali, že se kanáru má dávat, jenže jsme to jako obyčejně přeháněli. Takže ten kanár jen šíleně tloustnul. Ten už byl tak vypasený, že se nemohl udržet na bydle. A když spadl z bydla dolů, tak to vždycky pláclo. Ale vůbec se neměl ke zpěvu. Tak my jsme se samozřejmě snažili si to vysvětlovat a říkali jsme, a doví, jestli on opravdu někdy zpívala. To je třeba samička a tak dál. Ale teď ten kanár, kromě toho, že stloustnul, on se stal těžkým neurastenikem v naší rodině, protože my jsme pořád u té klece byli. Pořád jsme jako shledávali, že mu něco schází a ono mu opravdu začalo scházet. A k nám chodila taková stará babička ze sousedství. Tady, když k nám přišla poprvé, ona se pokládala za znalkyni kanárku, přišla v tom klobouku, nachýlila se ke kleci a v tom naše matka povídá, Ježíš Maria, tomu kanárovi je špatně, já to vidím, jak má bledej zobák a plác, ten kanár vomdlel. To bylo poprvé, co jsme viděli toho kanára vomdlit. A naše matka říká, to je strašný, teď my jsme toho kanára úplně zničili, ale úplně zničili. A ta babička říká, on asi teda nesnáší klobouky, tak nikdo nesměl přijít v klobouku k té kleci. No a já jsem si tehdy vydělala svoje první peníze a koupila jsem si za ně krásný klobouk z mašlí, takovej žirádňák a přihrnu se domů. Samozřejmě chtěla jsem, aby mě všichni obdivovali v tom klobouku a jenom slyším, jak oni na mě křiče, ať teda nechodím do pokoje, ale já jsem to přece jenom prosadila, vstoupím do pokoje, prásk. Kanár už ležel teda na zádech a tatínek se hrozně rozčil a říkal, vždyť to je opravdu i volický zdraví, já jsem taky div nevomdlel, když jsem tě v tom klobouku viděl. Tohle není možný a já už nikoho nechci taky v klobouku vidět. Ten kanár má pravdu, ten kanár reaguje úplně normálně na takový pitomosti, jako ty máš na hlavě. No zkrátka, my jsme toho kanára drželi až do konce války. On měl takový charakter, že nikdy ani nezavrzal. A protože jsme se stěhovali, tak maminka říkala, já už nemám to srdce toho kanára tahat do nového kvartíru. A chodili jsme do Majzlovy ulice k jednomu ševci, ten se jmenoval pan Radosta a byl toho jména hoden, protože měl plnou ševcárnu kanáru, který tak jásavě zpívali a on seděl mezi nima a přištipkoval boty a zpíval taky. Tak my jsme tohle kanára tlustýho, vondlívajícího neustále. K tomu panu Radostovi zanesli. Hrozně jsme se mu omlouvali, ještě jsme mu přinesli kilo semence. A mě takhle za půl roku napadlo se tam jít na toho kanára podívat. A přijdu tam a ten kanár Poletoval úplně volně po krámě, dokonce mohl i před krám sedl si na ten vývěsní štít. A ten kanár zpíval tak úchvatně, že si to nikdo neumí představit. Ten mohl jít rovnou teda na nějaký závody, ale krom toho, že tak nádherně zpíval, on se naučil za toho půl roku spoustu takových všelijakých kousků, jako že ten Švec, ten pán Radost, tam mu říkal, vybírej mi vešky, a ten kanár mu probíral takhle vlasy a porád lítal po tom krámě. No a já tím chci říct, že se tedy potvrdily dvě věci. Za prvé, že my jsme rodina, která vůbec nemá talent na kanáry, a za druhý, že ta rodina, která si ho koupila, obchodu rozuměla.
3: No. Výborně. A ta jeho reakce jenom velmi stručně. Jednou malíř Karel Vaca vykládal, že měli doma nějakého psa, a to, že byl fantasticky ostražitý hlídač, výborný, a ten, když uviděl neznámého člověka nebo vandráka, tak se tak rozčilil, že omdlel.
4: No já o zvířatech jednu. To se natáčela jednou na Barrandově pohádka. A byl tam prostě záběr, jak na takový malý zíce v ateliéru sedí kočka a měla koulit očima.
5: To je
4: a teďko donutit kočku, aby koulila očima, to je strašně těžký. Takže ráno se začalo natáčet. A teď si budete představit živě ateliér, tam je za kamerou někdo a spousta osvětlovačů a pomocného personálu. A pořád se točí jeden záběr, už to trvalo hodinu a dvě hodiny a tři hodiny, a s kočkou dělali všechny možné kouzla, nalejvali rum a všechno, vyšlo to. A kočka pořád seděla a jenom mouřila v oči a vůbec nekoulila. A chodil tam po ateliéru takovej stavěč a pořád prostě nevěděl, co tam s tou kočkou dělají. A už trvalo asi pět hodin, tak tam prostě přišel a povídá: co, prosím vás, pěkně chcete od té kočky? Oni povídají: prosím vás, pěkně jděte stranou, tady my děláme film a...
5: Umění.
4: Děláme tady umění a kočka má koulit očima. A on povídá: za pět piv. A oni říkají: tak povídají, no tak prostě za pět piv. Tam on pár, tak to zasviťte. Řekněte, kamera, šel k té kočce, chytí za vocas a roztočil jí, posadila kočce, koulely se oči, a když to skončilo, tak povídala: vidíte, ono se zvířatu musí rozumět.
2: Je krásný.
3: Ten dovětek je krásný.
1: Teda řeknu vám, kdybych nevěděl, že Vladimír Kalina a Vladimír Svitáček, i když byli generačně docela blízko, tak od sebe navzájem neopisovali, asi bych věřil, že se i dobré historky kradou. Ale ať už to bylo jakkoliv, základem je přece pokaždé ten originální původní příběh, který Vladimír Svitáček vyprávěl takhle.
6: Já jsem se seznámil s Janíkem Roháčem na FAMU, a my se potom spolu dělali 15 let. Já mám dojem, že jsme v televizi autory toho žánru televizní písničky, že až do přestávek bylo potřeba tu 5 minut, tu 8. A tak pro tyto příležitosti bylo potřeba krátkého čísla, kterým by se to vybatovalo. Já jsem vám chtěl donést malý kotě. Malý kotě mám rád. A tam jsem... udělal malý forn nakonec, já nevím, jestli si na to pamatujete, po jaru to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor, a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když jsem měl točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hruze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně obrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal, Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si, kruci, to byl blbý nápad, vole, proč si píšeš takovýhle tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku, pod ten televizor posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem, říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste proba s těma koťatama dělal, on říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Sedmilháři Dity Skálové našli i po listopadu 1989 své pokračování. Samozřejmě to už většinou nebyli ti původní vypravěči z konce 60. let, ale Vladimír Kalina jakoby nestárnul. Myslím, že i přes přísná bezpečnostní a protipožární opatření ho ta jeho dýmka neopustila ani v rozhlasovém studiu, kde byl hostem společně s veterinářem Jaromírem Svobodníkem, hercem Josefem Vinklářem a věhlasným českým porodníkem Antonínem Doležalem.

0: To je o režiséru Františkovi Vláčilovi, což je nesmírně zajímavá kumštýřská osobnost. A jednou, to už je před mnoha lety, byl filmový festival v Banské Bystrici, což byl takový festival, který v podstatě střihnul celé to období. A my jsme přijeli do Sliače, až nás ubytovali ve Sliači a jezdili pro nás autokárky na představení do Banské Bystrice. A František Vláčil přijel do toho Sliače a první, co udělal, je, že si na celou dobu objednal koupele. A protože dole byl výborný bar s takovou báječnou barmankou, tak v podstatě trávil celou tu dobu, aniž tušil, co se všechno odehrává v té Banské Bystrici. A přece jenom ten poslední den, když už bylo to závěrečné představení, tak se v něm hnulo svědomí a vyšel z toho baru na tu ulici a tam stála 603, u ní stál takový chlap v koženém kabátě. Tak ten Vláčil šel k němu a povídá: heleď, podívej, já jsem režisér František Vláčil a ještě jsem tady, už jsem tady týden, ale ještě jsem nebyl v tom Banské Bystrici, nemohl bys mě tam hodit? A ten jako chvíli mlčel a pak otevřel dvířka, ty nasedli a přišel šofér zase za volant a to byl ministr kultury.
1: Všechno a tím pádem i zoologická zahrada vyžaduje určitou údržbu a proto je tam určitá četa údržbářů, který udělají tu a tam opravu a tak dál. A bylo třeba svařit tady v tomto pavilonu šelem kus mříže, která už vykazovala vlastnosti, že by ztrácela na své pevnosti, tudíž, že by zvíře mohlo touto vytvořenou cestou tu klec nějakým způsobem opustit. A byl tam přivolaný údržbář nebo nasazený údržbář, který si tam instaloval autogen, tu svářecí soupravu a svařoval. Samozřejmě předtím ta klec byla uvolněna, on byl v té kleci s tím svářecím přístrojem a svařoval. A mezi tím ty ošetřovatelé přepouštěli ty zvířata do venkovních výběhů a poněvadž si nějakým omylem popletli ty tahací dveře, kterým se říká šubry, tak vám otevřeli ten šubr, neboli ty padací dvířka, do té klece, kde údržbář Sochor svařoval tady tuhletu mříž. A jestli si pamatujete, na ten pavilon měl takový napřed palandy, takový zvýšený a teď do té klece vstoupil statný samec jaguára a poněvadž viděl před sebou nějakýho člověka, tak se zarazil a s napětím to zvíře pozorovalo, co ten útržbář tam vyvádí. A mezi tím přišla do pavilonu skupina nějakých žen ze Slovácka s takovýma těma holínkama, s těma sukněma. Širokýma sukněma na zádech, takový, jak se to jmenuje, takový ty, co, nevím,
2: volány,
1: to není volán, takový ten divný ruksak, co se tam nosí na těch zádech. A teď stojí zděšeně před tou klecí a dívají se na toho údržbáře, jak tam svařuje a ta jedna se osmělila a říká: panko, za váma je lev. Jo, a to považoval za vtip, říkal: já vím, matko. Jo, a dál svařoval. Jo. A té ženě to nedalo, takže poněvadž považovala tu situaci za nebezpečnou, tak znovu na něj útočila tady touhletou otázkou a říkala: za váma je lev. Jo, a on znovu říkal: já vím, tak dělal hrdinu, jako svařoval. A když ta žena už po třetí na něj se obrátila s touto otázkou, že za ním něco je, tak skutečně mu to nedalo a teď se otočil a byl několik metrů teda tváří v tvář tomuto statnému samci jaguára. A on pustil vám tady tuto svařecí soupravu. Plavmo proskočil takovýma dvířkama, který měli rozměry zhruba asi takových 40 na 40 centimetrů, kterýma se vešel se tam úplně takhle se sesul, sebral se a teď vycházel zcela otřesen tedy na tu chodbu a začal si stěžovat všem přítomným a říkal jim: když mě sem ještě někdo pošle něco spravovat, tak se mu na to a řekl jedno velmi nemravné slovo.
0: Ten vztah k přírodě, ten je zvláštní, protože řada lidí, kteří se dostanou do svého oboru jako A pokud jsou to teoretici, tak se samozřejmě vzdalují tomu životu přírody. To vám, pane profesore, hned můžu potvrdit na tom, že manžel spisovatelky Heleny Šmahelové byl profesor Trost, což byl filolog neuvěřitelně vzdělaný, který samozřejmě žil jenom ve své knihovně, ve svých přednáškách, ve svých problémech. A jednou jeho manželka ho v podstatě donutila, aby vešli do přírody. Tak vešli do přírody a to bylo na jaře a tam se objevily první sedmi krásky. A ona mu povídá, podívej, sedmi krásky. A on se tak dlouze na tu sedmi krásku díval a pak povídá, ano, to znám z Heineho.
2: Měli jsme takovou průvodci cizinců ve Španělsku, která mohla koukat z okna a dívat se na tu krajinu, kde jsme jeli. Ona namísto toho vyndala cestu do Španěl od Karla Čapka a četla toho Čapka nám všem. A já jsem si pak ptal, jestli to tam jako viděla, tu krajinu. A ona řekla, že ne, ale že jí to stačí, ta představa. Ale ona mohla tam koukat, ale jí stačila to jako ta představa. Já bych chtěl říct, víte, jednu věc, takovou trošku vážnější. Je taková věc, že na mnoze není pokládána medicína, fyzika, matematika za součást kultury. Jo? Že kultura je jenom chodit do divadla nebo na výstavy nebo, a není, takže normálně se lidé chlubí tím, že nevědí, co je první a druhá termodynamická věta. Jo? A kdyby teda jako někdo z těch fyziků řekl, že neví, kde je Van Gogh, no tak by řekli, no to je teda pěkný hlupák. Takže já bych jako chtěl říct, že já si jako vážím všech lidí, kteří něco umí. A každý umí jenom něco. A protože jste byli příliš vznešení, tak dovolte, abych to vzal na věci, které jsou naprosto nevznešené. Tak znova řečený mysliveček, když tam sloužil na ty patologii, tak si udělal hrubý žert ze svého kolegy z Pilky, vzal psí exkrement, to je to, co psi ze sebe odstraňují, jo?
3: A ten
2: psí exkrement on vložil do formalinu, udělal z toho preparát a dal to tomu Spilkovi, aby se na to podíval. No a Spilka na to koukal, nevěděl, co s tím, nevěděl, kam to zařadit, tak to odnes panu profesorovi Hlavovi. Hlava to vzal, dostal to v sobotu, v pondělí potkal toho myslivečka a řekl mu, tak voni vole, podruhý až tomu volovi Spilkovi budou zase dávat psího. Tak mě to napřed řeknou, protože já vůl stará jsem nad tím strávil celou neděli.

0: Já bych jenom ještě chtěl k těm figurkám vzpomenout mého strýce Emana, což byla taky povaha člověka, který nesmírně miloval tu chvíli života, který neměl to, co má většina lidí, že se pořád pachtí za určitým cílem a zapomíná na to, že v podstatě žije. A strýda Eman žil v podstatě každou minutou a byl to můj nejmilovanější strýda, kterýho jsem měl.
1: To vždycky jsou tohle takový strýdové.
0: A tenhle ten strýda Eman, když měl před první světovou válkou narukovat, tak neustále prosil dědečka, teda tatínka, že chce k námořnictvu. A tenkrát v tom Rakousko-Uhersku samozřejmě brali k námořnictvu lidi od moře. Samozřejmě. Proč by brali někoho z Prahy?
2: Od Vltavy.
0: No ale ten Eman neustále ho prostě lákali ty dálky a všecko. A tak dědeček prostě běhal po Praze, po všech těch místodržitelstvích, no ne, po armádě, že jo, všecko to bylo složitý a psal do Vídně a všecko. A pak se stal neuvěřitelný zázrak, protože někdy v tom 12. roce přišel strejdovi Emanovi povolávací rozkaz k námořnictvu. A strejda Eman nastoupil, vím, že mě maminka říkala, že se loučil u Wilsonova nádraží, se loučil s koněm, protože byl totálně opilý radostí. A tak prostě odjel na to moře a samozřejmě netušil, co to je námořnictvo. On nevěděl, že první, co ho čeká, je výcvik na školní plachetnici, kde takřka první den dostal službu na stěžni v tom koši a byla bouřka. Takže asi za měsíc přišel od strejdy Emana domů dopis, který začínal nádhernou větou. Tam bylo napsáno: milý tatínku, jak si běhal po těch všech úřadech, abych se sem dostal, tak to oběhni ještě jednou, aby mě dostali pryč. A tak nakonec se dostal na známou loď Viribus Unitis, že, což byla bitevní loď, reprezentativní. A potom, když

0: takovou malinkou kancelář, kde měl takový ten veliký mosazný telegraf s tím kolem, a se navíjel ten pásek a neustále ťukala morzeovka. A jak tam byl v takový té kopce, tak vlastně najednou se mu strašně začalo stejskat po tom moři. A ten strýda, jak měl tu kancelář, tak tam měl tři skříně. A jedna byla veliká, takže ten strýda tu jednu skříň vyklidil, pak ji zamknul, zlomil klíč, takže už do ní nešlo nikdy vtáhnout. A tu bočnici proměnil v tajný dveře, který se dali na takovej malinký puntík otvírat. A v té skříni on si udělal malinký lehátko a zaved si tam elektřinu. A měl tam malinkou lampičku a měl tam přístroj, kterému se říká Laterna Magica. V podstatě diaprojektor. A když byl takový ten čas, kdy strýda viděl, že nikdo z těch oficiálů tam za ním nepřijde, tak stisknul ten puntík a zmizel v té skříni, zavřel ji. A protože tu stěnu těch dveří nalakoval na bílo, tak si tam pouštěl diapozitivy všech moří, který kdy viděl, anebo který neviděl, a prožil tam snad 10-15 let v tomhletom nádherným vězení a vždycky pak odpoledne vyšel z té své kanceláře, šel k parku u Wilsonova nádraží, tam na rohu prodávali kukuřici, tak si koupil pytlí kukuřice a šel krmit holuby a labutě a vždycky říkal, ta Praha taky není špatná.
1: Já jsem na Žižkově žil přechodně prostě 4,5 roku. Musím říct, že se mi tam strašně líbilo, že tam byli hrozně hodní lidi, ale já jsem tam neměl zapuštěný kořeny a proto jsem se tam moc chtěl přestěhovat. Protože to prostě nešlo, ale poznal jsem tam prostě báječný kluky, báječný chlapy, a oni mají zvláštní povahový rys, oni mají kromě vlastností, o kterých mluvil Vladimír, oni mají ještě jazykovou schopnost, no, kde je. Se opravdu domluví. To není jenom žargon, to je nesmírný jazykový bohatství, protože oni třeba říkali, hochu, to byl včera nálet na Prahu, já povídám, což znamenalo flám, jo? Nálet na Prahu, ze Žižkova nálet na Prahu. Já povídám, no a jak jste dopadli? On říkal, ale čiče, ani se neptej, granty lítaly jako vlašťovky. to je prostě, to že je to nemůže nikdo vymyslet, to nemůže nikdo napsat.
2: Teď to má granty jiný smysl.
1: To ne, ano, to já no vím, jo, ale u nich, tenkrát, u na Žižkově, no. Že tam nikdo nepoužije, prostě když se řekne, to je bezvadný chlap, tak tam se neřekne. To je prýma chlap, to je senzační chlap. Říkaj, to je bourák, hele.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Proč to nepřiznat? Bál jsem se, jak budou ty historky Vladimíra Kaliny v rozhlase vypadat, když je nevypráví on sám a nemá vedle sebe tu partu posluchačů s rozzářenýma očima a hlasitým smíchem. A vidíte, když se ty drobné anekdoty ze života dostanou do správné ruky Pavla Soukupa, Miroslava Moravce a Milana Neděli, nemusíme se vůbec bát. Tak všechno dobré a ve zdraví. To vám přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Scénárista František Vlček byl nedostižný vypravěč. Častokrát jsme ho prosili, aby už přestal, protože nás všechno bolelo od smíchu. Když jsme se jednou vraceli z natáčení Sedmilhářů v rozhlasovém studiu, prozradil mi, jak se dělají historky. Povídal, já ti nejdřív řeknu příběh, jak se skutečně odehrál. Třeba jednou v létě jsem se vracel autem z Vepřových Hodů se svými dvěma strýci. Ten střízlivější řídil a druhý vyspával na zadním sedadle. V jedné vesnici jsme se vyřítili ze zatáčky na náves a plnou rychlostí jsme vjeli do Hejna Husí. Odmlčel se a dodal, jak vidíš, nic k smíchu na tom není. Jenomže to musíš vyprávět takhle. Jednou v létě jsem se vracel autem z Vepřových Hodů se svými dvěma strýci. Ten střízlivější řídil a druhý vyspával na zadním sedadle. V jedné vesnici jsme se vyřítili ze zatáčky a plnou rychlostí jsme vjeli do Hejna Husí. V tom okamžiku se strejda na zadním sedadle probudil, nechápavě zíral z okénka a do toho vedra povídá v naprostém úžasu, ono sněží.
3: Musím vám říct, že hrozně obdivuju čiperné staříky. To už bylo spisovateli J. Eškubínovi 99 let, ale stále byl čilý a zvídavý. Jednou jsem přišel na Dobříšský zámek, píše Vladimír Kalina, a on seděl u okna nad sklenkou vína. Tušel kolem jeho stolu Jiří Fried v okamžiku, když starý pán seděl nad knížkou. Zvedl hlavu a protože nedoslýchal tak zvučně a trochu nazlobeně povídá, prosím vás pěkně, kdo pak je ten Otčenášek? Jan Otčenášek seděl za ním o dva stoly. Pro mistra to byl zřejmě mladíček, neboť ten za svého dlouhého života si dával už i s Nerudou. Starý pán držel ve své chvějivé ruce knížku a stěžoval si hlasitě. Občan Brych. Jak může český spisovatel použít tak nečeského jména Brych? To je starý nešvar v české literatuře a máme přece tolik krásných českých jmen. Mistr Josef Štefan Kubín se uklidnil a pak řekl zase zvučně na celou jídelnu, že jsme se všichni jen nadechli, jako by kolem nás prošla živá historie české literatury. Povídal, Ondino jsem potkal Dika.
4: Já znám podobnou historku. Když si se v klubu spisovatelů zastavil pan profesor V.V. Štech, chvíli jsme si povídali o Vojanovi a o Mošnovi a pak si pan profesor všiml knížky s krásnou pestrobarevnou obálkou. Zeptal se, co pak je to? To je o kosmonautice, pane profesore. Držel chvíli knížku v ruce, prolistoval pár stránek a zase nám ji vrátil. Řekl, to už nebudu číst. Já se totiž rozhodl, že tohle století přeskočím.
3: Já bych vám teď rád pověděl něco jiného, ale taky o literatuře. Znáte tu hru Duchcovský viadukt? Uváděla se počátkem 50. let snad ve všech divadlech v republice. Její autor Vojtěch Cach bydlíval tenkrát v podnájmu u tiché a slušné paní, která si svého věhlasného nájemníka vážila a oslovovala ho pane inženýre. A Vojtěch Cach jí ze slušnosti neodporoval. Pokládal její titulování za starosvětskou radost starších lidí, kteří si potrpí na okázalost. Až po čase, kdy v neděli dopoledne paní Bitná upekla bábovku a seděli spolu nad svátečním servisem, využil chvíle jistého zblížení a vysvětlil jí, že vůbec není žádný inženýr. A paní Bitná překvapeně spráskla ruce a dobromyslně vyhrkla a já pořád myslela, že vy jste ten Duchcovský viadukt postavil.
4: Když už jsme u spisovatelů, neměli bychom zapomenout na autora těchto střípků. Dozvěděl jsem se od něj, že přes své chatrné zdraví a nadměrnou výšku byl také na vojně. V Jindřichově Hradci jako vysokoškolák. Vyprávěl mi, že měl štěstí, protože ho všichni velitelé počínaje svobodníkem tolerovali. Až na jednoho malého majora, který vedl střelby. Byl to prý tehdy jeden z nejlepších střelců v armádě a naprostý fanatik svého oboru. Říkalo se o něm, že každé ráno odchází do lesa, pověsí se na větvi za nohy hlavou dolů a přes zrcátko musí nastřílet 50 ran do černého na terče za zády. Ve svém střeleckém fanatismu nemohl pochopit, jak může šťastně existovat člověk, jenž se už od mládí vyhýbal i pouťovým střelnicím. Nakonec si však vymohl, že i Vladimír, který byl uvolněn pro přípravu zábavného večírku na rozloučenou, se musí zúčastnit střelby. Odvedl vojáky na louku, nařídil jim ulehnout do trávy a u každého stál vojín základní služby, který dohlížel na nabití zbraně. Major vysvětloval: terče jsou od vás vzdáleny 50 metrů. Nejdříve všichni vystřelíte 5 cvičných ran. Každý terč má vaše jméno. Já půjdu od jednoho terče ke druhému a podle zásahu budu říkat více doleva, více doprava, více dolů, více nahoru. Jasné? Vladimír vystřelil 5krát za sebou s nejlepším úmyslem. Pak všem střelcům pušky odebrali a major šel od terče k terči, vytahoval je z rámečků, díval se na ně proti světlu a říkal: Horčička, více doleva. Kantor, více doprava. Jaroš, více doleva. Kalina. Umlkl a s naprostou nechápavostí se díval na Vladimírův neporušený terč. Pak zrudl a zařval: Kalina, proč jste nestřílel?
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Já si myslím, že každý musí čas od času prožít nějakou málem neuvěřitelnou příhodu, i když to nemusí být zrovna legrace na vlastní triko. Jednou v létě odpoledne jsme seděli v klubu Mánes s Ladislavem Khásem, dávným redaktorem slavné epochy Lidových novin, a jeho manželkou Eliškou Junkovou, slavnou automobilovou závodnicí. Obrovskou skleněnou stěnou jsme se dívali na poklidnou scenérii Národního divadla. Řeč plynula v družné zábavě a ani jsme nepostřehli, že se náhle zešeřilo. A najednou Láďa Khás vyskočil, zíral na hrozivý ocelově šedivý mrak, který zatemnil celý obzor, a vykřikl: rychle nasedat, jedeme držet okna. Nebyl čas na vysvětlování, naskákali jsme do auta, co se nás vešlo, a uháněli jsme lidu prázdnými ulicemi, jimiž se prosmykly již první nápory větru. Dojeli jsme na Hradčanské náměstí a oblohu křižovaly blesky a blížilo se vzdálené hromobytí. Vběhli jsme do domu a řítili se schodištěm do posledního patra. A když jsme se ocitli v prostorném bytu, spatřil jsem něco, co jsem ještě neviděl a nedovedu si představit. Okna se nadouvala jako plachty. Jako v závrati jsem si uvědomil obrovskou výšku nad celou pražskou kotlinou, která se v návalu smrště tlačila do oken a rámy jen praskaly a skřípěly, zvětšující se škvíry jako trysky propouštěly poryvy studeného vzduchu, že se vzdouvaly záclony i ubrusy a obrazy se houpaly jako kyvadla pendlovek, okenní tabulky řinčely a zlomky tmelu odskakovaly jako kroupy. Jeden vedle druhého jsme drželi okenice, cítil jsem tlak nezadržitelného živlu a pochopil bezmocnost mořeplavců, jejich pokoru a odevzdanost před silami, které děsí svou neskutečností. Praha zmizela jak ve víru vesmírných mlhovin. Zdálo se mi, že sedm houpe a přídí naráží do zmítajících se vln. A najednou na sklo dopadly první kapky, v jejíž odrazu se zmnožily blesky ve stovky rozžhavených sopečných jícnů. A zvuky zvenku i zevnitř, táhlé a nepřestávající hučení s nepravidelnými údery smrště, hvízdavý tón průvanu a praskání parket, dunivé rány blesků a vrzavé vibrace dřeva a skla. Najednou oslnivá šupa, že se otřásly zdi. A skoro současně příval deště, jako by se protrhla obloha. A Láďa Khás odstoupil od okna a klidně řekl: už je to za námi. Skutečně. Cítil jsem v rukách, jak tlak skoro naraz ustal. Do pokoje vstoupila paní Eliška s podnosem grogů. Uvědomil jsem si, že jsem prokřehlý a třesou se mi nohy. Usedl jsem do klubovky a zahříval si skřehlé prsty o sklo skleničky. A Láďa Khás povídá: můžeš si dát nohy na stůl. To je výsada námořníků, co přežili tajfun.
4: Já si myslím, že podobný tajfun prožila i dvě děvčata, která jednou stopovala na silnici. Ačkoliv byla v rozpuku svých 16 let, najednou nepomáhaly ani výstavní nohy v bermudách, ani naditá trička. Stopovala už přes hodinu a provoz začal povážlivě slábnout. A v tom okamžiku se blížila stařičká muzeální Tatrovka. A jedna z těch dvou přišla na spásný nápad. S výkřikem "to chce inovaci" sundala děvčata naráz trička a mávala jimi vysoko nad hlavami. Vůz zastavil, vystoupil starý pán a současně se ozval jeho skřehotavý, káravý hlas, jako by stál ve třídě před katedrou. Wagnerová, Valášková. Obě stály vyděšeně před svým profesorem v provinilém úžase se skříženýma rukama přes prsa. Pan profesor se ohlédl a řekl v lítostivém zamyšlení: a já vás dosud jen hodnotil podle znalostí staré české literatury.
2: Milovník Pálavy, Beskyd a Jeseníků, spisovatel Jaromír Tomeček, přijel na zámek Dobříš těsně po své osmdesátce. Druhý den brzy ráno vyšel do lesů na své toulky až za Nový Knín. Vrátil se popolední, růžolící a plný dojmů. Na otázku, jak se mu to líbilo, odpověděl diplomaticky: máte v Čechách celkem slušný lesy. A dodal se zaujetím: potkal jsem i 12 teráka. To byl krásný kus. Na chvíli se odmlčel, uznale pokývl hlavou a pak řekl se zamyšlenou vážností: stejně si myslím, že se k vám zatoulal z Moravy. Vítězslav Nezval věřil na horoskop. A tak před smrtí, jejíž blížící se čas mu sdělili hvězdy, chtěl ještě naposledy vidět Itálii a rozloučit se s ní. Na cestě ho provázel Ladislav Fikar, který se stal zároveň hospodářem celé malé výpravy. Peněz nebylo moc na zbyt, ale Ladislav Fikar dokázal splnit každé přání, neboť miloval Nezvala s celou pokorou své básnické duše. Zaplatil i nosiče, kteří v Pompejích vynesli už těžko chodícího básníka až na vrcholek Vezúvu, odkud byl nádherný rozhled. Objednával nejlepší vína i večeře vybraných jídel v restauracích nad mořem. A tak se hotovost společné pokladny pro mimořádné výdaje den ode dne tenčila a nakonec už bylo jasné, že starostlivý Fikar dotuje položky i z vlastního kapesného, aniž by se o tom slovem zmínil. Vítězslav Nezval se tím pádem ocitl v paradoxu výčitek provázejících jeho nezměrnou touhu vypít poslední kalich italské révy až do dna. Ve chvíli okouzlení, kdy za horké noci seděli pod zářící fontánou di Trevi, podlehl zjitřelé náladě upřímností a s provinilým výrazem řekl: já ti to všechno vrátím, Láďo. A v zápětí si uvědomil vágnost svého slibu, jehož nereálnost byla zjevná, a opravil se: Láďo, já ti něco musím dát. Na vteřinu se zamyslil, pak mu položil ruku na rameno a řekl v návalu bezelstnosti: já ti dám radu, Láďo. Prosím tě, nekuř tolik. Po operaci mě poslali do Mariánských lázní a když jsem ráno poprvé vešel do jídelny léčebny Pacifik a rozlížel se po volném místě, zamával na mne od stolku u okna pár rukou výtvarník Zdeněk Seidl a spisovatel Ludvík Aškenázy. Sotva jsem usedl, zaplnil se takřka celý stůl bohatýrskou snídaní, šunkou, párkem, sýrem, džemem, máslem, pudinkem a sladkým pečivem. Teprve po chvíli jsem pochopil, že všechno patří pouze mé výživné dietě. Seidl a Aškenázy dostali každý po talířku se dvěma jablky a mrkví, neboť tu byli na redukčním léčení. Cítil jsem se trapně a nabídl se, že se rád rozdělím, ale zásadový Zdeněk Seidl bryskně odmítl a smutný Ludvík Aškenázy se mlčky podřídil. Oba tu byli už týden a z očí jim koukal hlad. A tak jsem se jich zeptal, jaký program mívají dopoledne. Odpověděli, že pravidelně chodí do hotelu Golf na kávu. A protože jsem měl také volno, navrhl jsem se za společníka. A v zápětí jsem litoval, že jsem to vyslovil. Souhlasili totiž po kratičkém váhání, kdy se po sobě beze slova podívali. Vyšli jsme a bylo už pěkné červencové horko. Stoupali jsme lesními cestami do strmých kopců a já je mlčky obdivoval. Oba moji společníci si už sundali propocené košile a zdálo se, že každým supícím krokem nechávají za sebou pár deka přebytečné váhy. Šli jsme volným tempem déle než hodinu a když se konečně zřítili do proutěných křesel na stinné zahrádce před hotelem a já ocenil jejich léčebnou kázeň, ti dva se na sebe opět podívali stejným pohledem, jako když jsem se jim nabídl za společníka a Ludvík Aškenázy sklopil provinile hlavu a s výrazem dítěte, které něco provedlo, se přiznal. My jsme se ti styděli říct, že sem jezdíme taxíkem.

0: Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je úterý 15. září. Hodiny ukazují 11 hodin a začíná noční linka Českého rozhlasu. Od mikrofonu z Línského studia vás zdraví Jarka Barbuříková a budu moc ráda, když dnešní 2 hodiny strávíte se mnou. Čeká nás téma, ke kterému neodmyslitelně patří silnice, vůně benzínu, vítr ve tváři a možná také ten zvláštní pocit svobody, který člověk zažije právě na 2 kolech. Dnešní noční linka má název Na motorce životem. Vzpomínáte si na svou úplně první motorku, na první jízdu, první další cestu, nebo třeba na stroj, na který byste dodnes nedali dopustit? Kam nejdál jste na motorce dojeli a co jste cestou zažili? Zažili jste někdy třeba nějakou autonehodu nebo nehodu na motorce? Možná už dnes nejezdíte, ale bývaly časy, kdy jste na motorce projeli půl republiky. Možná jste na ní jezdili do práce, na rande, na dovolenou nebo jenom tak bez velkého plánu a s chutí někam vyrazit. A možná jste nikdy neseděli za řídítky, ale dobře znáte místo spolujezdce. Tak zavzpomínejte na motorky, které vám prošly životem, na lidi, se kterými jste jezdili, na cesty, které se povedly, i na příhody, kterým se smějete ještě po letech. Telefon do noční linky je 731 800 900. Volat můžete celou noc. Já se na vaše příběhy moc těším. Tak nastartujeme, alespoň tedy obrazně. Dnešní noční linka právě začíná.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer u noční lince Českého rozhlasu. Vůně benzínu, vítr ve tváři, silnice před vámi a pocit svobody. Pro někoho je motorka koníčkem, pro jiného vášní na celý život a pro dalšího vzpomínkou na časy, kdy se na dvou kolech vyráželo za dobrodružstvím i obyčejně do práce. Teď je s námi paní Jana Strutnová, která nám dnešní povídání, noční povídání otevře. Vítejte.
1: Dobrý den,
0: a
1: tady je Jana a já jsem jela na motorce velice záhy. Tímto zdravím všechny hodný a příjemný lidičky z Českomoravské Vysočiny, protože tam se to odehrálo. Já jsem tam měla dědu a byli jsme tam s tátou na prázdninách a bylo to ve vesničce Benátky vedle městysu Křížová. A mezi těmi Benátkami a Křížovou vedla dlouhatánská polní cesta jenom. A děda měl takovou velikou, těžkou motorku, obrovskou. A já jsem byla holčička z třetí třídy a moc se mi obdivovala. A táta mě na ní vozil teda, já jsem seděla vzadu, jenomže to nebylo úplně ono. Protože já jsem chtěla řídit sama. Tak jsme jednou s tatínkem jeli do toho městysu Křížová a potom, když jsme jeli zpátky, tak on mě dovolil, že jsem si mohla sednout k tomu řízení. Tatínek šel a já jsem krokem jela na motorce. No, taková malá holka a strašně se mě to líbilo a dojela jsem úspěšně. A bylo to moc hezký, do dneška na to vzpomínám a musím říct, že to byl jeden z nejhezčích zážitků v mém životě. Jinak potom už jsem motorkářka nebyla.
0: A víte, kde skončila ta motorka?
1: No, to už potom asi děda prodal nějak tak a potom umřel, potom jsme dlouho čekali, než zdědíme ten baráček a když jsme ho zdědili, tak už tam ta motorka nebyla, co si pamatuju, to už je dlouho.
0: No a když se vám to tak líbilo, tak proč jste se potom k tomu ještě nepřičichla někdy v budoucnu? Nebyla příležitost?
1: No, já vám to povím. Já jsem přičichla k jízdě na kole a to bylo vlastně v době, kdy ještě silnice byly téměř prázdné, takže jste se na kole, tehdy to bylo od 10 let, že mohlo dítě jet samostatně, takže já jsem se od těch 10 let proháněla na kole po silnici a to bylo ještě lepší než na té motorce, no.
0: No, tak to nevím, jestli se to tak úplně dá porovnat. Já myslím, že když jednou sednete na takový stroj, tak potom už ta láska většinou zůstává. A když třeba vidíte motorky někde v televizi, nebo šla jste někde na nějaký sraz nebo přehlídku nějakých krasavců motorek?
1: No, tak to jako už teďka ne, protože já jsem si uvědomila, jak jsem tak rostla, že vlastně ta jízda na motorce je strašně nebezpečná a bohužel vím o velikém množství případů, že vlastně ty kluci se na tom zabili, jo. Takže ono na motorce není člověk nějak zvlášť chráněn a může jezdit hodně rychle, že jo. Když to na tom kole jezdíte, to je jen tak, jak šlapete a je to takový ředitelnější a mě baví všechno, co jezdí. Ale potom jsem se prostě zamilovala do toho kola a dokud to šlo, tak jsem jezdila na té silnici a to třeba takový túry jsme jezdili s kámoškou, že jsme ujeli i 60 km za den na tom kole, no. Ale to už nebylo na motorce.
0: No, Jeni, já jsem se dívala, když jsem se připravovala na téma k tomuto vysílání, na jednu anketu a tam se ptali, co láká motorkáře nejvíc na té jízdě na motorce a byl tam na výběr svoboda, dobrodružství a potom za třetí nebezpečí, pomlčka, adrenalin. Co si myslíte, že vyhrálo? Svoboda, dobrodružství nebo nebezpečí, pomlčka, adrenalin?
1: No, možná, já nevím, možná ta svoboda.
0: Tak taky bych řekla. Taky jsem to typovala.
1: Ale bylo to to poslední,
0: přesně,
1: že jo?
0: Přesně tak, přesně tak. To mě teda no překvapilo, no, ale jak jste o tom mluvila? Prostě to tak je, že to není příliš bezpečné, protože člověk se může snažit jezdit co nejbezpečněji, ale nikdy neovlivní to okolí na té vozovce.
1: Ano, a právě, že já mám ráda takovou jistotu a život je mně nade všechno. Takže radši oželet něco, co by bylo nebezpečný a mávnout nad tím rukou, než se někdo třeba zabít nebo těžce zranit. Že? Tak já to beru takhle ten život. No.
0: To kolo je bezpečnější.
1: Já jasně.
0: Mám stejný názor. Tak děkujeme za zavolání, Jani. Děkujeme za milou vzpomínku na dědečka a společné jízdy. Je hezké, že i po tolika letech se vám ten pocit z motorky vybaví a zůstává. Klidnou noc přeju a někdy příště naslyšenou.
1: Mějte se moc hezky, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Aktuální čas 23 hodin 14 minut, posloucháte noční linku Českého rozhlasu. A ta dnes voní benzínem a vede po silnicích, na kterých možná zůstala i část vašich vzpomínek. Jaký příběh se vybaví vám, když se řekne motorka a život na motorce? Odpovídá paní Magdalena z Hradce Králové.
1: Krásný večer přeji všem.
0: Dobrý večer.
1: Já jsem nejdelší cestu na motorce, tehdy na skutru, zažila se svým tehdy manželem až na střední Slovensko jako svatební cestu.
0: Mm-hmm.
1: Asi 500 kilometrů, bylo to krásný, protože na tom skutru jsme projeli celý střední Slovensko, který je krásný, malebný, a na motorce vůbec je to okouzlující.
0: A jak dlouho jste byli na té svatební cestě? Kolik jste toho vezli sebou na tom skútru?
1: Vůbec nic. Jenom to nejnutnější, protože my jsme tam nemínili zůstat nějak dlouho, pak jsme tam teda zůstali, ale vzhledem, že tam manžel měl sourozence a už i jejich děti, takže nebylo nouze o oblečení. A zpátky jsme se vraceli a celou cestu nám pršelo. Takže celou cestu jsme jeli promočený.
0: Kdybyste si mohla tu svatební cestu zopakovat, jela byste znovu na dvou kolech?
1: Já jsem blázen. Možná, že jo.
0: Tak to jste odpověděla.
1: Vůbec miluji motorky, protože já mám kousek od oken, mám podzemní garáž, kde parkují motorky a já tam chodím poslouchat tu labutí píseň. Jak ty motorky krásně bublají, do dneška mi to drží. Každý rok se vždycky najde soused, který mě sveze. Letos už jsem i měla strach, protože já bydlím kousek pod Hradubický a tam je rovná několika kilometrová silnice, takže to mě teda provez. A miluju motorky, protože jsem s manželem jezdívala a pak s přítelem na srazy motorkářů, protože už jenom ten pohled na ty krásný pomalované motorky. A celý život já toužím se svíst, co se mně už nepodaří na Harleji. To je prostě kouzlo všech motorek. A když vidím v nějakým filmu, si to pamatuju, že to bylo ve filmu, jak ty holčině tam vlály ty vlasy a jak si jela překrásným přírodním okolím a tak prostě potom toužím. A mám koloběžku, elektrokoloběžku, takovou masivní. My kamarádi a rodina říkají, bába vyjela na Harley.
0: Ano, takže paní Magdalenko, rozumím tomu dobře, že vy jste ale nikdy neřídila a jenom se vždy vezete?
1: Ano, nikdy jsem neřídila.
0: A
1: jenom
0: proč jste to nikdy neskusila?
1: Já vám ani nevím.
0: A kde se teda vlastně ta láska k motorkám ve vás vzala? Ono to není u ženy až tak obvykle, bych řekla.
1: Asi tím, jak jsem s manželem jezdila, my jsme jezdívali i na motorkářské závody. Tady v Nový Pace bývali a teď si všude nespomenu. Takže to mě asi ta vůně, ten zvuk a to všechno. Ale tím, že jsem viděla jako i, možná, že mě odradilo, že jsem viděla na silnici, protože já jsem jako brzy začala jezdit autem. A když jsem na silnicích viděla ty nehody motorkářů, až i smrtelný, tak asi to mě odradilo.
0: Ano,
1: a já jsem neměla jako, neměla, i když jako toužila jsem si zajet, ale tenkrát jsem ze začátku neměla ještě řidičák a pak teda už jsem začala jezdit autem. ale jako na sedadle jako pasažera, jako to mě nevadí.
0: No, rozumím tomu dobře, že když kolem vás projede motorka, tak se za ní otočíte. Každá
1: to
0: druhá žena se možná otočí za nějakým sympaťákem a vy za motorku.
1: A když vidím někde, jak je sezóna a máme tady blízko kemp, takže ty motorkáři jezdí i nakupovat do supermarketu a tohle. Tak já tam očumuju, dívám se, prohlížím. Jo, pořád mi to láká.
0: Teda, Magdalenko, a řekněte, kde je ta motorka vašeho muže? Po vašem muži. Ježiš,
1: tenkrát jsme asi na ní nějak dojezdili, ale pamatuju si, že nevlastní bratr mýho táty mě maneta. A to mám před očima pořád. To byla taková lehká, docela lehká motorka, tak jestli to byla 25, možná ani ne to. Takže a moje sestřenice, ta jezdívala celý život na motorce. Měla svoji vlastní, tam měla jedině motorku. Až teď na starý kolena, myslím, má auto. Ale jinak, já nevím, proč jsem nejezdila jako řidič.
0: Jako, máte táto, to prostě v krvi v rodině.
1: No, tak, ale kdybyste viděla, nebo to, ty krásné motorky, jak oni to mají vyšlechtěný, pomalovaný, vycíděný na těch srazech, to je nádhera, to je pohled prostě pro boj.
0: No já bych vám přála, aby se vám splnil ten sen, no. Třeba se to stane.
1: Potom, protože, ale ten Harley, to je prostě, to je motorka, to je něco. Kdyby mě někdo dneska řekl, jestli vyměním jako jízdu autem za jízdu na Harleji, neváhala bych.
0: Magdalenko, tak moc vám děkuju za krásné vzpomínky od svatební cesty na skútru až po dnešní každoroční projížďky se sousedy. Jde vidět, že ta láska k motorkám vás za ta léta vůbec neopustila. Tak přeju, ať najdete někoho, kdo vás brzy sveze. Mějte krásnou noc a děkuju, že jste zavolala.
1: Já taky přeju všem krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdo si pamatuje svou první motorku do posledního šroubku, jiný hlavně člověka, se kterým jezdil. Na koho nebo na co vzpomínáte vy? Krásnou noc, přejeme další návštěvnici, zdravíme vás. Paní Drahomíra je tam, je to tak?
1: Ano, ano.
0: Odkud voláte?
1: Dobrý večer. Benátky nad Jizerou.
0: Aha, tam jsme před chviličkou byli v příběhu.
1: No, ale to jsou jiný, no.
0: Ano.
1: Ale ono jich je asi osmero v České republice, Benátek. Ale my jsme Benátky nad Jizerou.
0: Tak povídejte, tak, co máte vy k tému.
1: No, tak je to velice zajímavý. Znám to jenom z vyprávění, ale mě rodiče vezli z porodnice na motorce. To znamená, že maminka mě držela v náručí.
0: No teda.
1: takže to mě vyprávěl tatínek. A jinak teda moje dětství hodně doprovázela motorka, protože auto jsme neměli. Takže s tátou jsem jezdila hodně, tak i třeba 100-kilometrový trasy na návštěvy. Potom bratr jezdil na motorce a jak říkala paní přede mnou, tak mě to strašně vonilo celý. Brácha se v té motorce pořád hrabal, něco opravoval a mě ten benzín strašně vonil. Takže jsem to měla dlouho spojený s tím dětstvím. No a pak se najednou motorky z rodiny vytratily a
0: začalo přišlo auto,
1: řidičák, ano. Takže pak jsem začala jezdit autem, ano.
0: No, byla jste pyšná jako dítě na to, že je váš tatínek motorkář?
1: No, asi jo, protože on byl dost dobrý a zároveň teda byl zodpovědný. Protože já nevím, jaký byly tenkrát pravidla, ale vozil mě dost malou, třeba 7-8 let. A on si mě vždycky k sobě přidělal páskem, abych mu nespadla. Ale ještě jsem se musela držet, no, tak nevím, byly to nějaký poslední 60. léto, začátky 70., takže já jsem tenkrát neřešila nějaký pravidla, prostě jsem tačkovi věřila a takhle jsme vyletěli, no.
0: No, když se na to díváte s odstupem času, tak teď se to zdá jako fantazie,
1: no,
0: že byste jela
1: no,
0: na páskem
1: no.
0: K řidiči na motorce. Samozřejmě tehdy taky člověk neovládal tak rychle stroje, jako třeba jezdí dnes, nebylo tolik aut, takže
1: no je fakt, když jsme jeli stovkou, tak to už byla rychlost, no. To se nedá s těma dnešníma motorkama vůbec srovnávat.
0: A nějaká nehoda byla v rodině, když
1: no,
0: jezdil i bratr?
1: No, nehoda nebyla, ale vzpomínám si, když jsme jeli s bratrem, a to jsme jeli taky docela dálkou do těch 100 kilometrů, tak při zpáteční cestě se nám, já tomu moc nerozumím, ani nerozuměla, utrhla rozeta. Asi motorkáři vědí na těch starých motorkách. A protože to bylo zrovna no, v takovém místě, kde nebyla šance nějaký opravy.
0: No tak motorkáři asi tlačili, vědí, co to je rozeta, ale tak kdybyste nám to popsala, to je nějaká teda součástka na motoru? Nebo?
1: No, tak takhle mi to ještě to brat. Ne, to je, jak je to zubatý kolo vzadu pro řetěz, tak se to protáčelo, protože to netočilo tím kolem, tak tam něco.
0: Dobře,
1: něco,
0: tak co se dělo?
1: Něco, co točí tím kolem, no. No a výsledek byl ten, že jsme to tlačili domů 30 kilometrů.
0: No tak to věřím, že to je zážitek, na který tak se nezapomíná.
1: To byl zážitek, no.
0: No a kdy jste jela naposledy?
1: Jejda.
0: Už tehdy, jako by s tím tatínkem, nebo pak ještě někdy byla příležitost do dospělosti? Měla jste s kým jezdit?
1: No to já jsem nejdřív s tím tátou, potom s tím bratrem, to už mě bylo třeba nějakých 15-16. A no to jste mě zaskočila, no jela jsem na Pioníru. Tenkrát jsem si potřebovala změnit nějaký úsek, tak jsem potají vzala Pioníra v garáži a odjela jsem takovou polní cestou. No a jinak ještě teda taková vsuvka, že my jsme bydleli ve statku, takže tam byl velký dvůr. Takže jsem to zkoušela i sama, ale to už bylo při dohledu táty, no. Ale že bych na silnici, na nějaký rychlostní trase, to ne, to určitě ne. To já jsem na to ten řidičák vlastně tenkrát neměla, když jsem si udělala na auto, tak tam to bylo jenom na ty malý motocykly a to už pro mě nebylo zajímavé.
0: Drahomíro, a když vidíte dnes ty velké moderní motorky, líbí se vám nebo máte raději ty staré, na kterých jste vyrůstala?
1: No tak mně se líbí všechno, když vidím veterány motocyklový, tak to oceňuju. Ale třeba příbuzným jezdili na návštěvu na těch Harleyích, tak to se mi taky moc líbilo. Oni tam byli, na jedný byl v předklonu, na jedný skoro ležel a tak, takže to se mi taky líbí, no. Ale jinak, co předvádějí za rychlosti, to už se mi moc nelíbí, no. Já občas jedu na kole, nebo jezdím na kole a občas mě míjejí tyhle ty divoši. A to je jejich rychlost, no. Musím si říct, chlapci, je to vaše věc. Tak. Nechtěla bych se za to brát odpovědnost, určitě ne.
0: Drahomíro, moc děkuju za zavolání, za vaše vzpomínky. U vás byla motorka opravdu součástí života od samého začátku, když si vás rodiče na motorce vezli z porodnice, to, co asi vůbec neumím představit. Tak ať na ty společné chvíle pořád ráda vzpomínáte.
1: Děkuji.
0: Krásný noční
1: čas. Hezký večer všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kolik kilometrů musí člověk ujet, aby z obyčejné cesty vznikla vzpomínka na celý život? Dnes mě zajímají vaše nezapomenutelné cesty na dvou kolech. Životem na motorce, téma dnešní noční linky, téma i pro
1: pana Laďa Stopolné.
0: Já se teď říkám, jestli tady vůbec s náma dneska byl na návštěvě nějaký muž, jestli jsme tady neměli zatím samé ženy. Co?
1: Ano, samé ženy.
0: Tak konečně teda, když je to téma spíše mužské nebo pro muže, tak co to máte pro k tématu vy? Těšíme se.
1: Pro mě je to jako dobré a vzpomínkové téma, protože to mě tatínek naučil, jak spravovat kola, potom pionýry, motorky, to jsem všecko dokázal spravit a potom asi tak v 17 rokoch jsem si koupil 350, to byla, dá se říct, tehdy nejvýkonnější motorka tady, Java, bylo pár pětistovek, no, ale toho, takže měl jsem tu 350, tak s tu jsem jezdil dost a jsem tak prostě si dokázal nastavit se řídit, že aj ruku jsem to nastartoval, jenom drcel a to krásně to jelo. Nekolik jsem jich spravoval tak různě kamarádom, když si aj jeden pán si chtěl dělat jeli buginu a že tam bude mít dva motory z 350, tak mě to dovezl. Jeden úplně v krabici a druhý byl aj na kolách, to jsem mu taky poskládal. A mám aj takovou vzpomínku, že jsem, měl jsem aj babetu, na té jsem jezdíval a jel jsem jak když dom do Hluku a tam je takový, za Kunovicema taky dlouhý táhlý kopec a jel jsem na té babetě a za chvíli mě předjížděl trabant a ten z toho okénku, že uhni, nic. A potom jsem jel po určité době na té 350-ce a zase jsem potkal toho trabanta. Tak potom jsem ho zas předjel já, tak jsem mu začukal na okénko, pak jsem mu řekl, uhni.
0: To je tak, hezké.
1: No, ale tak, jako vzpomínky jsou to pěkné. Najdál jsem byl asi

0: Jo, to bylo vlastně od Hradiště až za Opavu až k polským hranicám.
1: Mm-hmm.
0: No, to jsem tam tehdy jel na svatbu a na nosiči jsem vezl 10 litrů slivovice. Tady jako od Hradiška tam do té Opavy.
1: No, je nějaká, tak, kterou jste prodal a potom jste toho litoval?
0: No,
1: teď se ty stroje prodávají za neskutečné peníze.
0: No teď,
1: ty starší,
0: ano, to jo,
1: ty, na kterých vy jste jezdil, ty javy.
0: Neprodal, ostala doma, ale potom, jak jsem se oženil, už se pořídilo auto, už jsem na to moc nejezdil, tak potom už kluk s tím dělal takové nějaké a nakonec to dopadlo tak, že nekončil to a to a to a už neví komu a motorka zmizela. No teď už to má obrovskou cenu. No. A to byla ještě ta sportovní, to mělo větší kola, hrazdu na tom, na řídítkách, tož to. No myslím, že když jsem ve dvou, jsme na to měli asi tak 130. No, to taky moc. Taky táhlý kopec, tak jsem měl těch 80 a teď vidím, za náma se blížila, tehdy jezdili 100, i Škoda 100, a tak se rychle blížila k nám a jak jsem přidal, no jsem viděl ze cátka, jak se ztrátá. To opravdu by, já ví, ty 350 to byly opravdu živé motorky.
1: No a chybí vám někdy ten pocit, když člověk sedne na motorku a někam vyrazí?
0: Tož jsem tam někdy, potom jsem se svezl už na modernější, jenom jsem projel dědinu, ale tam se muselo ležat, jak když na řídítkách. Potom mě tak bolely ruky, až jsem objel, dojel, no. Ale teď už, a i kdybych chtěl, nemůžu na motorce, protože před pár rokama jsem měl takový problém, prostě, že jsem něco dělal, teď jsem se ohnul, už nenarovnal a teď mám trošku problémy, jak když zrovnováhu. Mm-hmm. Potom jsem sedl na kolo a ruky mě šly na druhou stranu, než jsem chtěl. Tak musel jsem se dívat tak 100 metrů před sebe, aby jdel dom, tak radši už si netroufám na kolo nebo na motorku sednout. A v autě to nevadí, tam člověk sedí a tam se toto, ale...
1: Tak už radši, aspoň, že tak, když někam potřebujete, tak se dopravíte autem a na krásné časy na motorkách můžete vzpomínat.
0: No, teď už mám. A tady to plné každý rok před koncem prázdnin bývá motosraz. To je, no, to je tak 200 metrů od baráku. Takže každý rok se to tam sjede, tolik potom dělají. Spanilá jízda je. Jedu přes dědinu, na Hradiště, teď jeli až Luhačovice a tak to objížděli. A potom uprostřed dědiny, kde tam u pekárny je takové nádvoří, tak tam vždycky letos tam byl nějaký jakýž kaskadér, což se tam předváděl a dělají tam takové různé, jezdí po předním, po zadním kole, na čtyřkolkách a to je tady vlastně každý rok. Takže furt je co vidět, na co vzpomínat. A nejvíc mě voní právě ten benzín u dvou taktů, kde je benzín s olejem. To je prostě typická vůně, to teď ty moderní motorky, to jsou čtyřtakty a to už není ona. Prostě ta vůně, to se nedá zapomnět.
1: No tak jde vidět, že kus motorkářského světa ve vás ještě stále je, když jezdíte na ty srazy. Tak... Láďo, no.
0: Ještě jsem si vzpomněl takovou, to jsme byli někdy takyž na Lůce a teď tam jako kamarád, tehdy bylo moderní bílé gatě pěkně, no a že aby ho zvezl, tak jsem trošku přidal. Teď to se postavilo na zadní kolo, teď on spadl a tak krásně ty zelené, potom místo bílé, tak měl krásný zelený pruh na těch, no, gatě kaloty, no.
1: Mm-hmm.
0: Takže to je taková to, ale jinak se mě podařilo, nikdy jsem nespadl nebo neměl nějakou nehodu.
1: To je dobře.
0: Vycházalo
1: Láďo, to. Vy jste sice bývalým majitelem Javy Jste říkal 350, že?
0: Ano, já mám 350.
1: Já vám
0: ano.
1: Teď na rozloučenou pustím alespoň javu 250 a těch 100 kubíků, nebo jak se to říká, my snad odpustíte, protože Věra Špinarová naspívala prostě 250.
0: Ano, ale to rád poslouchám, ano. Já mám bílá, já mám 250.
1: Tak pro vás do to polné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Motorka může být dopravní prostředek, koníček, ale pro někoho doslova životní vášeň. Co znamenala nebo stále znamená pro vás, Veroniko? Zdravím vás v noční lince Českého rozhlasu do Liberce.
1: Dobrý večer. Já jsem se k motorkám vlastně dostala skrz přítele. On ty motorky učí ty lidi jakoby naučit se na té motorce jezdit na ní. Takže jsem vlastně dostala se k těm motorkám spíš takhle. A úplně jako nezapomenutelný pro mě zážitek bylo, když jsme poprvé vyjeli spolu do Itálie na dovolenou na motorkách. A jeli jsme asi 5 dní, možná 6. Dostali jsme se až do Vatikánu. A to ve mě zanechalo vlastně tak jako strašně velký ten zážitek, že to vlastně říkám úplně všem, aby to zkusili, aby se toho nebáli.
0: No, teda, to jste vyrazila na velmi dlouhou cestu, to musela být nádhera, no a samozřejmě tady nešlo o ten cíl, ale o tu cestu, o tu samotnou jízdu. Je to tak, zvládnout ano. Déšť, vedro, dlouhé hodiny v sedle, tak
1: ano,
0: v tom jste se našla. To byla jedna cesta, byla ještě nějaká taková podobná dlouhá, nebo chystáte něco?
1: Letos jsme byli ve Francii zase pro změnu.
0: Zase na motorce. Dostali.
1: Ano, přesně tak.
0: No, klobouk dolů. Kolik dní jste byli na cestě? Děláte si vždycky dlouhé přestávky, třeba půl den, nebo jedete co nejvíc na jeden zátah?
1: No, snažíme se jet kolem těch 300 kilometrů za den, protože si dáme úplně jako nesmyslný cíl, jo, například, že se za den chceme dostat do Rakouska, nebo...
0: Jo, že přejedete
1: klidně až na... Mm-hmm. Tak, ano, přesně. A nebo zase někde uvidíme nějaký krásný paso, který chceme sjet, tak tam jedeme. Ale kolem těch 300 až 400 kilometrů denně máme jakože cíl, no.
0: A jeli jste teda ve dvou? Jezdíte ve dvou na jedné motorce, anebo každý na své? To jsem se vlastně nezeptala.
1: Nejdřív jsme jeli na jedné motorce, ale to už jsem to absolvovala jakoby na své druhé motorce.
0: To jste dobrá. No tak na druhou stranu máte toho nejlepšího učitele, profesionála, co víc si člověk může přát. Jak moc vás rozčiluje, když vám říká, to dělá špatně, to dělá jinak. Jak to vnímáte? Máte na to nervy? A nebo on?
1: Hrozně. Já ho jako tlačím, aby jel přede mnou. Aby jako neviděl mě. Takže já mu říkám, prosím tě, jeď přede mnou a vůbec mi neříkej, co dělám nebo nedělám, já si to musím udělat sama. Takže jako hrozně mě vytáčí, když jede za mnou a kraje mi ty záda.
0: A co zavazadla, jak se jako žena dokážete úsporně zbalit na takovou dlouhou cestu?
1: Bylo to náročné teda jako, jo, ale zvládla jsem to prostě opravdu jenom spodní prádlo, nějaké tričko, jedny legíny a tím to jako končilo, takže jako nějaký žádný velký parády jsme nedělali.
0: A jak vnímáte tu bezpečnost?
1: Tak jako je to nebezpečný, ale od toho to je ve finále. Samozřejmě nikdo neví, jak co se může stát na té motorce a nejenom na motorce, ale i v autě, nebo když jdu na přechodu nebo na chodníku, takže já to beru tak, že když spadnu nebo se mi něco stane, tak mě najdou na zemi. V lepším případě v nemocnici, v horším už mě to nebude zajímat. Takže já to spíš beru takhle, no.
0: No, teď jsem se snažila vybavit tu anketu, o které jsme se bavili s paní, proč člověk jezdí na motorce, tak byla tam svoboda, pak tam byl adrenalin, pomlčka, nebezpečí, takže co byste dala vy, proč máte ráda, milujete motorku, jízdu na motorce?
1: Já bych řekla, že to je kvůli dobrodružství. Přece jenom, když si jízdíme... A nemusí to být jenom Alpy, ale prostě když si jezdíme jakoukoliv zatáčku nebo tak něco, není to o tom nebezpečí, o tom adrenalinu, je to spíš o tom dobrodružství, co vidím, přece jenom na motorce to mám vítr a všechno to jede jako proti mě. My jezdíme na naháčích, takže ten vítr tam máme hodně silný. A takže to vlastně vnímám tak, že vidím ty věci úplně jinak, než když je vidím třeba z auta.
0: Děkuju vám, Veroniko, že jste teď se mnou vysílala noční linku. Přeju, ať máte pořád chuť objevovat šťastné kilometry, no a hlavně, ať se vždycky bezpečně vrátíte oba domů. Krásnou noc.
1: Děkujeme.
0: Přejeme.
1: Dobrou noc.
0: To byla Veronika z Liberce a toto je Rod Stewart.

0: Noční linka.
1: Půlnoc je za námi, před námi je druhá hodina dnešní noční linky Českého rozhlasu. Podle vašich telefonátů je jasné, že motorka není jenom stroj na dvou kolech. Jsou za ní lidé, rodinné vzpomínky, první lásky, dobrodružství a někde i pořádná dávka odvahy. Dnes se společně vzpomínáme na motorky, které prošly vaším životem. Už jsme se na nich vydali na svatební cestu, vzpomínali na tatínky, kteří své děti učili jezdit na motorce, ale také motorky opravovat. Dostali jsme se na motorce dokonce do Itálie, do Francie a jedna paní říkala, že ji dokonce rodiče vezli na motorce už z porodnice. No a teď je řada právě na vás. Jaká byla vaše první motorka? Kam nejdál jste na ní dojeli? Co jste cestou zažili? Nebo jste byli celý život tím, kdo seděl vzadu a řidiči důvěřoval? Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900, protože druhá hodina našeho motorkářského nočního putování právě začíná. No a pojďme se podívat na telefonní linku hned. Máme obsazeno. Kdo je s námi? To byla rychlost, co?
2: No.
1: O co jste nečekal?
2: Tady, no, Jiří od Zlína, kousek od vás, od rodiště. No, já jsem začínal na Pionýrovi 555 v 8 letech, kde jsem si nahnil našetci a pak mě přidali, jsem si koupil starší.
1: V 8?
2: Takže na tom, no, v 8 letech, no, už. Naši, když jsou na procházku, tak v lesi jsem jel dopředu, dozadu. No a pak jsem měl dvousedlového, dalšího dvousedlo, pak devadesátku, pak jsem měl 125, 170 už terénní, ve 13, v 15 2,5 a v 16 360 ČZ a od 17 už jsem začal jezdit motocross, pak jsem jezdil na vojně motocross, kdy se jelo v Přerově 1971 poslední mistrovství světa. No a pak už jsem měl úraz, takže už jsem nemohl. A pak jsem měl už jenom takové ty ČZ 250, Java 250. Tak no a tak teď mám Yamaha 600 Fazera, takže před dvěma roky jsem to zkoušel na dálnici 240, ale protože už mám 75, tak už moc nebrbnu, tak jak dřív, že, nebo jak ti mladí.
1: No a teda, jestli a tolik jedete po dálnici jako běžně a
2: to
1: říkáte, že
2: zkoušel,
1: neblbnete,
2: to
1: tak
2: zkoušel, kolik to jede.
1: Kdybyste teda roubířil, no tak kolik byste jel? Kolik jste jel nejrychleji na motorce?
2: No, těch 240. Asi by to jelo, byl boční větr, asi by ty 250 dostal, ale právě tak, jak ten jeden říká, že leží v té kapotáži, tak proto to tak jede dobře, no.
1: Zažil jste někdy jinak nějaký pád? Třeba při těch závodech?
2: No, ve 100 kilometrů. No, ve 100 kilometrů. Jako při motokrosu, tak to padáte pořád. To bylo dřív, to. Když jsme měli trénink, tak nám dělali caviky, že jsme proletěli chrastím a tak dále. To už to nic, ale měl jsem pád asi tak v 70 při 100 kilometrové rychlosti. No, tak to mě stalo asi tak 30 tisíc na opravy.
1: No, no a co se vám stalo?
2: Tak,
1: jste to vyzvládl zdravotně?
2: Vy jste tady z okolí, takže Lhocka, víte, kde jsou, ještě nebyla ta cesta. Bylo přes dědinu takové esko a předtím byl takový horizont a když tam bylo tak stovkou, tak vyskočil, jako ho to odlehčilo. Tak viděl jsem auto dost daleko před sebou, tak říkám si, jo, on, skočím si a on bude v zatáčce, já přibrzím a pojedu pomalu za ním. Jo, já jsem naraz vyskočil a teď vidím auto jedno táhá z příkopy druhé a to, co bylo přede mnou, zastavilo. Tak jsem se musel nahnout, aby ho netrefil. A jak jsem, protože takové motorky většinou přední brzda brzdí nejvíc, že ta váha jde na to, tak jsem ohl tlumiče a kotouče ohl všecko. No a to tam ožerali, tahali auto, no. Překopy. Pak mě přišli vytáhnout motorku.
1: A kolik kilometrů za rok přibližně najdete?
2: Já moc ne. Já jsem měl autodopravu, tady vždycky jsem říkal, že nakladňákem jedu rekreačně, osobákem svižně a když si chci zabrdnout, tak jedu na motorku. Někde to třeba předjedete 5 aut odrazu, ale ten druhý, třetí, většinou žena to byla bez blinkru, nebo dala blinkr a předjížděla a já byl vedle. Jo, takže tady u ty Lhoce, teď je to širší, takže tam to jde, ale vytlačí mě, takže to už nedělám. Až přijedu za auto a vidím, že uhne malinko doprava, tak už pojedu, už ví o mě. A jak neví, tak... Protože už jsem viděl, že mě vyhli kousek přede mnou a i na polní cestu bez blinkru. Takže už nepředjíždím 5-6 aut. Odrazu.
1: A řekněte, Jiří, jak vypadaly motokrosové tratě na začátku těch 70. let v porovnání,
2: to bylo
1: jak
2: v každé
1: teď?
2: Dědině. To bylo v každé dědině. To byly Ratibor, Jablunka, Rožnov, Valmes, Valašské Klobouky. To bylo v okolí, to se jelo. No teď je akorát třeba Lačnov a Uspětí Hněvy a tak, ale... Tak jsou taky, nebyly takové skoky, jak jsou teď. A já vím, že ty motorky nevydržely to, co teď. Dřív motorku musel šetřit, aby vydržela celý závod, ale teď je to tak, že motorka vydrží a ten chlap už nemůže. už na to nestačí, jo? Buď nestačí fyzicky, nebo technicky. Ale motorka se už nekazí. To už jsou ty japonské a ty už... To člověka zničí.
1: No, vy jste to už říkal, že teda v tom roce, kolik jste říkal, 1971 se jel v
2: Přerově.
1: No,
2: to bylo mistrovství světa poslední, no.
1: No a tam jste teda jako se účastnil jako závodník a na kolikátém místě jste byl?
2: To je vzadu úplně, tak jak teď jsou rádi, když jsou kolem 20. místa. Akorát teď jeden mě překvapuje, že kolem toho 10. se objevuje nějaký mladý, který byl 5 roku v Itálii, trénoval. Tak sleduju to, ale já už teď s kamošama jezdím na přírodní okruhy a teď třeba sobota, neděla je to v Brně. Poslední závody na okruhu. Mm. Jo, tak jezdím se s nima dívat. Jako. Byl jsem si tam raz zaplatil a šel si zajezdit, no taky. Dobře.
1: Pane Jiří, no tak já vám přeju spoustu krásných kilometrů a hlavně vždycky bezpečně. S rozvahou a se šťastným návratem domů. Mějte
2: no
1: krásnou
2: a jinak mám nachystané veterány pro ně, aby měli starší 50 let od nich. Já budu 250, 56, ČZ to 250, 62 a vnučka chtěla taky, tak má Pioniera. Tak to mám pro ně nachystané.
1: To se mají. To si myslím, že teď spousta posluchačů...
2: Ale ještě to nechápou.
1: Ale pochopí. Nebojte se. Jsou to poklady.
2: Časem, no.
1: Mějte se hezky.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Omlouvám se, už jsem myslela, že jsme se rozloučili. Už jsem pustila jingle a teď také Lenku Filipovou. Píseň zamilovaná 11 minut po půlnoci. Tenkrát

0: první rozjezd, první nastartování a možná první pád. Motorkářské začátky bývají všelijaké. Jak vypadal ten váš? I to může být podtitulek k dnešnímu tématu Noční linky Českého rozhlasu. S motorkou životem. Haló, kdo tam? Kdo bude na toto téma
1: povídat? Dobrý den, Maňásek, babice. Já jsem se teď probudil a slyším v Noční linku, a je to o motorkách, tak říká, ať vás zavolám. Aj.
0: To je dobře, tak povídejte.
1: Já to už jde napřímo?
0: Ano.
1: Ne. Takže já jsem sice měl řidičák už od 15 roku na Pionýr, ale to byl bráchu Pionýr. Ale potom jsem si našetřil s naší pomocí mojich rodičů na motorku Čizu 175 sportku na 19 kola, ale která byla taková zvláštní, že to byla nějaká série, která měla jít do Anglie a měla takový nátěr, který potom měli policajti, béžové blatníky, světlečervená kapotáž. A jak jste říkal, nějaký ten zážitek, tak když si to bylo tak kolem 80. roku, či 1980, seděl na motorce a teď někde jsem zastavil, bylo to blízko trati železniční a tam byla střešňa a teď najednou vidím, kluci skáčou se střešně dolů a letí pryč. A co se děje? A potom jsem si uvědomil, že si mysleli, že jsou policajt, a tak proto skočili jste střešně dolů a letěli pryč. A to bylo i tím, že jednak jsem měl tu motorku, která potom měli ty 250-ky, aby policajti takového barevného značení, a taky jsem měl takovou přilbu bílou, a tak to se mi asi spletli a tak toto se vždycky dávám k lepšímu. Jinak tu motorku samozřejmě ještě mám, ale už na ní nejezdím, protože značky jsou v depozitu, ale už si každý rok vždycky říkám se zimu, to musím dát do rychtíku zase a zkusit, jestli to jede a případně, že bych si ty značky z toho depozita vyzvedl. Takže tak asi.
0: No, řekněte, co je pro vás to nej, co podle vás láká motorkáře k tomu, aby sedli do sedla a vyrazili?
1: Tak je to, že kolem vás slyší ten větr a je to takové jakési příjemné a úplně to fascinuje, protože něco jiného, když jedete autem a něco jiného, když jedete na motorce. To je úplně paráda.
0: No, jak se zeptal, vnímáte to nebezpečí? Vnímáte to, že to není bezpečný stroj?
1: No, tak měl jsem asi dvakrát pády nějaké, ale jeden ten pád to byl takový, bych řekl, kdyby dopadl špatně, tak jsem tu nebyl, nebo nebyly to moje děcka, protože vezl jsem z Halenkovi svarební šaty, a tam z Halenkovic do Napaje je to sama serpentina, jednu protože tu zadáčku jsem nevytočil a skončil jsem v Kříkopě, ale naštěstí to byla jenom ohnutá stupačka a trošku jsem byl podřený. No.
0: Počkejte, vy jste vezl svatební šaty, rozuměla jsem dobře?
1: Dobře jste rozuměla, no.
0: Jak dopadly ty svatební šaty?
1: Svatební šaty bez problémů, ale říkám trochu ohnutá supačka, takže svatba byla a skončila to jako jenom jako pěkný takový příběh, který příběh s dobrým koncem.
0: Ale to nebyla vaše svatba, nebo ano?
1: Moje svatba.
0: Aha. Tak to je teda něco.
1: To jsem zatajil po tomhle věstě a jsem to říkal až daleko pozdě, protože nevím, co mě řekla. A tak asi by si mě vzala určitě.
0: No, když teda jste zmínil tu spojitost svatba motorka, tak můj taťka se vyboural půl roku předtím, než si měl brát moji mámu a svatba se kvůli tomu musela posunout o celý rok. Takže já, když se řekne motorka, tak vždycky se do toho našeho vnímání vlastně všeho propisují naše vzpomínky a ty zkušenosti, takže já jsem se těšila na to, co mi budete dneska říkat a těšila jsem se, jak vám budu oponovat, že to není bezpečné a zatím teda jste všichni mluvili tak hezky a s takovým respektem k té rychlosti, že bych si s váma vlastně, kromě toho pána, který volal před váma, který jede 270, tak s tím bych nesedla, ale ne, asi s vámi to, všemi ano.
1: Tolik za motorka nikdy nejela, ale tak já si myslím, že takový 160, 180 jsem měl, což bylo na tu motorku hodně už. Jestli, tak to jsem jel, ale jako takové spíš byly takové zážitky pěkné. No, ještě jeden jsem měl takový pěkný vůzovka zážitek. Byli jsme na Halenkovicích, tam vystupoval Pavel Novák a potom, když jsme jeli dom, tak nějak byl nějak, protože no byl prostě předtím byla bouřka, tak jsme jeli dom a teď v zatáčce nad Svitinovem, mezi Svitinovem a Halenkovice a prostě to podjelo a už jsme jeli poprdela, když to řeknu. A sedě stoku jsme se dali dohromady ale vidíte, jsme, že kamarád tak měl odřené loktě, nějaký nový svetr, úplně všechno, tak trochu tento vál říkal, ale teď ty nemáš prdel vůbec. Tak jak jsem spadl, jak jsem měl to, že bílé gatě a ty se úplně prodřeli a až na holu tu tam naštěstí nic nebylo, ale on, protože byl trochu podrýn, tak jsme zaspatili ve Spitinově a tam nás ušetřila se paní, co byl Červený kříž, ale už to zase potom nahlásila na policajti, tak nás pozvali k policajtům, tam seděli v úterý a ten pán, co nás vyšetřoval, tak byl nepříjemný, tak na mě křičel už, že jsem zdareval, že jsem byl ožralý a proto jsem to nenahlásil. A já jsem uklidnil, že jsem byl strojvedoucí na dráze, říkal, ne, já prostě nepiju a tak to na on potom zmírňoval, no a potom, když viděl, že jsou klidný, tak mě nabídl, že by mohl studovat vysokou školu na policie, tak to jsem potom odmítl, ale takový to byl jakýsi dobrý pocit, že nejsou až takový darebák, jak on ten na začátku myslel. No.
0: Dobře, tak děkuju za milou návštěvu, za vaše povídání, za sdílení a zase někdy budeme se těšit, ano?
1: No, někdy vás zase uvidívají osobně, protože párkrát jsem vás viděl osobně a byla jste příjemná velice.
0: Byla jste tady třeba na dnu otevřených dveří nebo na nějaké akci?
1: Ne, teď ne, ale bylo to, myslím, v loni nebo předloni, když byla o těch osobách, kteří něco dokázali a bylo to pro ty žáky ze školy vždycky psali.
0: Příběhy našich sousedů. Ano, to je můj oblíbený
1: projekt.
0: Bylo
1: to právě o jednom pánovi od nás, kterého já jsem vždycky uznával, pan Šohajek, takže o to bylo takové příjemnější.
0: Tak třeba zase někdy, když byste měl pro nás nějakého pamětníka, tak se ozvěte. Opatrujte se a zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Chvíli nad vodou, písnička Anika.

0: Na motorce člověk cestu nejenom vidí, ale také ji mnohem intenzivněji prožívá. Kam vedla ta nejkrásnější, kterou jste kdy na dvou kolech absolvovali? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu, která má název Na motorce životem. Jitka z Přerova si teď s námi bude povídat.
1: Ano, vítejte a povídejte. Já mám trochu trému, protože volám poprvé, takže tak mi bude třepat asi hlas, ale to nevadí.
0: Já to je úplně jenom v pořádku, pokračujte.
1: Já bych chtěla jenom říct, že teda já jsem neměla ani kolo, neměli jsme ani motorku doma, my jsme měli později jako auto, ale já jsem jezdila jako holka k dědečkovi na Svatý kopeček, protože jsem bydlela v Olomouci. A vždycky, když jako mě vezl dědeček domů, tak to byla motorka taková, kterou mám pořád jako na mysli, taková legrační. A nevím, jak se jmenovala, ale vím jenom, že to bylo jako sedadla byly dvě, na to zadní to bylo jako zvýšení a držela se tam taková rukojeť jako před tím, co se děl jako za tím. A ještě si pamatuju, že ten dědeček, on jako, to bylo krátce po válce, jo, to bylo asi 5 roků zase válce nebo co. A on tu motorku měl, mě to právě tak jako fascinovalo, že on tam měl takový ten balonek s tím jako troubil, nebo jo, prostě, haló, slyšíte mě?
0: Ano, posloucháme.
1: No, a tak to mě jako tam zaujalo a potom ještě mě zaujalo, že tenkrát jako nějak asi ty příruby nebyly nebo něco, ale on si nasadil takovou čepici kožinou nebo něco, to jako tak jako děcko, tak ještě jsem podnímala, jo. Tak to byla taková motorka, to byly jenom takový vzpomínky, jako co říkám, protože jsem nebyla ani motorku, ani nic, jo.
0: To byla taková kožená kukla, že?
1: No, ano, ano. Takže tohle to mám v mysli, jako co by malá holka, nebo taková školačka. A pak, když už jsem byla jako větší, už jsem byla slečna, tak si pamatuju, že stric ten právě měl tu Javu 250, jak zpívá právě ta Věra Špinárová. A opravdu to byla tak pěkná motorka, že, no, že je opěvovaná, no jako ještě dneska, když tak člověk poslouchá. To se mě hrozně líbilo, to měl stric. Tak na to mě taky kolikrát vezl. A potom třetí motorka, která se mě líbila, tak to byla skuter. A ta se mě líbila jenom proto, že tam se mohla dáma sedět, nebo žena sedět bokem, jo? To nevím, jestli to vy mladí jste slyšeli nebo něco, ale to se mohlo sedět, pokud jako nejela někam daleko, tak si mohla sednout bokem a jelo se. Takže to byly vlastně jako motorky, ale jinak jako motorky se mě vůbec nelíbí. Mám z nich strach prostě. Já to ani nemusím prohlížet, jako mě to vůbec jako prostě mám z těch motorek strach. A když začnou jako třeba přidávat plyn a začne ta motorka ještě tak řvát, jako, tak já bych toho zbláznila úplně, jo, co to je prostě jako za pocit. Takže chtěli zakorát to, že tyhle ty vzpomínky, jako co jsem řekla, tak ty mám pořád jako v hlavě, ale co se týče tady těch dnešních, tak to mě vůbec nezajímá, protože mám z nich strach. A to je
0: Jitko, no já to teď mám v hlavě od té doby, co jste řekla, že se sedělo na straně jako na dámičku. Jak se to mám představit? To nebyla. Jestli to bylo jako speciální sedátko, nebo jestli se tam prostě jenom takto žena z boku sedla?
1: To byly 60. leta a to byla motorka prostě jako i na pohled je vkám, že zepředu bylo takový plexisklo. A bylo tam jako to sedátko tak, že prostě jako jste mohla sedět bokem, jo, když třeba měla ženská úzký sukně, jo, a nejela daleko pochopitelně, tak mě taky vozil jenom do práce. Takže taky to jste mohla mít boty na kramflíčkách, jo, a prostě z boku se sedělo, no. Takže to jako, to byla hezká motorka. Možná, že si na to někdo vzpomene, až si třeba k tomu něco řekne. No, tak to jsou ty moje takové ty lásky takový, který mám ráda, na který ráda vzpomínám.
0: No, jestli jsme počítali dobře. Jitko, moc děkujeme za návštěvu, za telefonát. Bylo to milé.
1: Já taky děkuji, ale třeba se mě hlásí, já bych třeba mluvila ještě něco třeba víc, ale už jako...
0: Ne, už, bylo už to víc. Perfektní, premiéra se vám povedla, číslo uložte, jsme tady každý den od 23. až do jedné. A jsme
1: číslo
0: to
1: mám uložený, já vás poslouchám od začátku, ale já jsem nikdy neměla, prostě jako nemohla jsem zavolat, prostě pořád jsem to odkládala.
0: Tak já jsem ráda, že jsme konečně našli téma, při kterém jste se odhodlala, stálo to za to. Ať se vám daří a krásnou noc.
1: Děkuji vám pěkně, taky vám přeju krásnou noc a všem.
0: Ze Zlína do Přerova jsme pozdravili paní Jitku a posíláme Pavla Bobka. Vám všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, je 7 minut po 1 a mluvíme o motorkách. Motorkářské historky často začínají větou, to jsme jednou vyrazili a pak se stalo něco, s čím nikdo nepočítal. Jakou takovou příhodu máte schovanou vy? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat, čekáme na vás. Ano, slyšíme se? Tam byla paní Helenka, která volala z Krkonoš, ale nestihla nás pozdravit do vysílání a odpojeno. Tak jdeme na telefonní linku číslo 2, někoho překvapíme, protože se budeme spojovat živě.
2: No, dobrý den.
1: Dobrý den, kdo volá?
2: Volá Karel Brnojich.
1: Karle, vítejte a povídejte, no. Už jste v éteru.
2: No, na motorce jezdím 61 let.
1: Aha.
2: Takže ten skúter, co paní vykládala před chvilkou, byl skúter 675 a fakt se na něm v 60. letech mohlo sedět z boku.
1: No a víte, co mě zajímá, jestli to bylo speciální sedátko pro ženy, aby seděly na boku, anebo jestli to byla klasická motorka a ženy si na to sedaly z boku, jestli mi rozumíte.
2: Spolujezdec se musel dobře držet řidiče.
1: No, tak to...
2: Ženy mě předávali z boku a i v letácích na ten skútr byla reklama, že tam žena seděla z boku na tom skútru, jinak se mu říká prase, to byl strašně pěkný skútr ze Strakonic, se vyráběl.
1: Aha, no a myslíte, že to bylo teda populární, říkáte, bylo to hezké, ale bylo to žádané dost, jako že to byla výhoda, že to je pro ty ženy?
2: Ne, to byla spíš taková výjimka, taková reklama, jo.
1: Aha. No, tak a teď o vás. Říkáte, že jezdíte no, přes 60 let.
2: Na první motorku jsem měl v 15. To byla Javeta, skúter náš, který vyráběný taky ze Strakonic, jo. Tak jezdil jsem na něm 5 let. Potom jsem měl skúter Manet 100. To jsem měl, až jsem udělal 18 roků řidičák, jo, tak jsem mohl, tam měl obsah 100, ten jsem měl asi 8 let, jo. Potom byla přestávka, že jsem měl Trabanta, jsme měli jako a favorita. No a teď v 60. jsem si koupil Betku na jezdění do práce. To je čínský moped, ale s japonským motorem. A od 70. mám motorku Yamaha skútera, na které mám na těch 16 000 km a jezdím na něm 6 let úplně bez problému. Každý den, když se dá, tak jedu nakupovat na zahrádku. Jezdím na skútru každý den.
1: Každý den.
2: Teď když v sezóně.
1: No a kdy bude čas zazimovat?
2: No, zazimuji, až je mi prostě zima, jo. Až se na něm nedá vydržet, jo.
1: Aha.
2: Tak prosinec, leden, únor, jo, nejezdím. V listopadu ještě bylo, ani jsem jezdil. Teď jsou teplé zimy, tak...
1: A vydáváte se často i na dlouhé cesty?
2: Dlouhé trasy s kamarádama jsme byli nejdál v Trenčíně, jo. Na Hradě a na Výletě a na Lopeníku a na Slovácku.
1: Mhm. No a jezdíte nejraději sám, nebo ve dvou?
2: Jezdím sám. Ještě jsem na skútru jsem ještě nikoho nevezl, jezdím sám.
1: A jak teda vnímáte bezpečnost versus nebezpečí na silnici pro motorkáře? Třeba motorkáři versus řidiči automobilu?
2: No, jezdím po městě.

0: po Brně, ale člověk musí být velice opatrný, ale ten skuter má výhodu, že tím autem na křižovatce ujedete, přidáte plyn a ty auta zůstanou za váma, jo, takže skuter je do města velice šikovný, jakkoliv se zaparkuje a musí člověk být strašně opatrný, no. Taky jsem se vyboural, hned když jsem měl tu první betku, to javetu, to jsem měl 15 roku, tam měl, v autoškole mě udávali jako ostrašující příklad, že jsem nejlepší uměl vyhlášku a první jsem se vyboural.
1: No ale tak nic vážného, to bylo
0: předpokládám. S kamarádama jsme blbli, já jsem měl za ním blízko, on si vzpomněl, že se musí podívat, kolik má benzínu a já jsem nestihl zabrzdit a před něho jsem přeletěl.
1: Teda.
0: To byla první havárka v 15.
1: První a nic horší už pak nepřišlo?
0: Ne, no potom ještě jednu havárku jsem měl, to jsem měl zase od tety z Hoštejna do v Přerově. Ona mě strašně nabalila, to jsem měl toho skútra a tam se mohly před kolenama tašky nosit. A jsem jela. Taška mě spadla na brzdový pedál, přede mnou jelo auto, ono přibrzdilo, já jsem chtěl přibrzdit a stoupil jsem na tašku, tak jsem jel do příkopí a smůla byla, že tam byl mostek, tak jsem skutr zůstal před mostkem a jsem ho přeletěl, jo, v příkopě. Nic se mě nestalo, ale nešli otočit řídítka, to bylo před Přerovskýma strojinama, tak jsem ho tam rozdělal, Přerovský strojinám to vyrovnali a dojel jsem dom.
1: No tak my vám přejeme, abyste pokaždé přijel šťastně a bezpečně domů. Poslední otázka. Bylo komu předat vaši lásku k motorkám, nějakým mladším generacím?
0: Ne, máme dceru, a takže, ale denně jezdím, říkám, nakupovat teď na zahrádku jako, a jezdím 61 let na motorce, no.
1: Klobouk dolů. Tak i nadále spoustu bezpečných kilometrů přeji.
0: A strašně rád vás poslouchám, abyste nejpříjemnější hlasatelka ze všech nočních línek. Jo, strašně vás rád poslouchám.
1: Děkuju, já se snažím a mám vás ráda všechny, tak doufám, že to necítím.
0: No, taky pocházím ze Slovácka, jo, takže...
1: Tak to jste tady...
0: Tady v Brně jsme, u Brna jsme jako náplava, no.
1: Elán, kapela, láska moja, písnička i pro vás, tak vás moc zdravíme.
0: Děkuji, všechny zdravím a dobrou noc.
1: My děkujeme. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pro někoho je nejkrásnější na motorce rychlost, pro jiného krajina, cesta, pocit volnosti. Co jste na jízdě milovali právě vy, tak o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. A přichází ze Zlína pan Dan, vítejte.
1: Dobrý večer.
0: Tak my už jsme mimo éter probrali tu jízdu žen na motorce, na té Čezetě, jestli to říkám.
1: Na tom skútru, na skútru.
0: No a, tak to ještě něco jiného, no tak vidíte co, a úplný like jsem, ale o to víc mě to baví poslouchat a seznamovat se třeba s nějakými novinkami pro mě, novinkami, o kterých mluvíte, třeba motorka pro ženy, vy jste teda připomněl, že to je kvůli tomu, že měly dámy sukně. A teď
1: to bylo pro spolujezdce, myslím si, že to asi nešlo řídit, určitě to bylo jenom jakoby spolujezdkyně, že mohla sedět bokem vzadu na té motorce kvůli dlouhým šatům. A bylo to jenom na tom skútru vlastně povolené. Já, samozřejmě, že kdo jezdí na motorce, tak tohle dost dobře nechápe, není mu ani jasné, jak tohle mohlo fungovat z bezpečnosti a z ovladatelností té motorky, ono, jako to asi moc nefungovalo, spíš to byla taková reklamní věc, zase pomalu. No, jak ta motorka dokázala jet relativně rychle, jako klidně ke 100 kilometrům, 80 to určitě jelo, ale tohle bylo zajímavé, no, že se sedělo takhle bokem, ta doba byla úplně specifická tenkrát, bylo dovolených spousta zvláštních věcí, prodával se ostřic žiletek, do zrcadla, kdy do rána byla naostřená žiletka, jenom vlivem malé pyramidy, ta se normálně dala koupit v té době. Bylo zajímavých, spousta věcí se prodávalo. O tom dneska už nikdo neví a ještě se o tom vlastně dokonce pochybuje a přitom to vlastně fungovalo, jo, tenkrát. Nikdo to vůbec neprožíval, koupil to hotovo. Klasicky v socialistickém sektoru.
0: Tak zkuste teda teď vy povídat o těch vašich zážitcích na motorce. Jste teda motorkář tělem i duší?
1: Jo, asi nejsem, ale jezdil jsem celé dětství jako na motorce, nejdřív kolo, závodil jsem na kole a pak vlastně přišla ta motorka. V podstatě logicky člověk chtěl jít rychleji a víceméně celé to dětství na tom člověk strávil, hodně se naučil a čerpá z toho celý život. Dneska je to složité, když vidím někoho, kdo sedne na motorku a krátká sukně a tak dál, vůbec žádné vybavení. A ta motorka je především, musí člověk počítat, že je to nebezpečné, že tam je, dojde k pádu, jo. Je tam ta možnost, že dojde k pádu. A musí všechno pro to udělat, aby se to nestalo, ale musí s tím počítat, že se to může stát. Samozřejmě se to stává jednou za čas. Záleží, jak se jezdí na té motorce, jestli se jezdí citem, anebo jestli je to jako dopravní prostředek třeba do práce a člověk přizpůsobí tu rychlost, anebo to vnímá jako pocitem, takže vlastně jezdí i rychleji a tak dále, tím vlastně se vystavuje tomu riziku. Dneska je to hodně složité. Jo. Dneska v zásadě motorka, která motorku jsem nahradil kabriem. To byla jediná možnost. Si myslím, že dneska je aspoň částečně eliminovat problém, jo, který vlastně s tím je. A to, co tady je v té republice, jak vlastně ta společnost je celá polarizovaná, tak ta zášť mezi cyklisti, motorkáři, uživatelé stezek, ať už třeba chodci versus kdokoliv, kdo se pohybuje po silnici, tak není to smelené, jo? Ne, ale jde to ze zhora, si myslím, jako to je můj názor, že tam, kdyby přišlo k tomu smelení nějakému těch lidí, aby se k sobě chovali líp, tak to bude fungovat. A tohle nefunguje. Jo? Jsem z toho takový zoufalý, protože člověk jezdí na tom kole a pohybuje se v tom klasickém provozu a tohle úplně to dobře nefunguje s tím a zatím to nikoho nenapadlo to nějak jakože smelit.
0: Žádnou souhru nevnímám, takže s vámi souhlasím. Jakoby si ta jedna skupina účastníků toho silničního provozu neuvědomovala tu druhou. A vlastně ani nevím, kde se to vzalo. Vy jste říkal, že to jde zhora. Ale
1: jde to
0: vlastně
1: ze zhora, 100%. I každá informace, každá, hodí se to, té společnosti se hodí, aby jsme nebyli jednotní. Jo, já nevím, teď asi to určitě ten vstup tady a tady to rádio není úplně o tom to takhle jakoby politicky nějak stočit, ale ono to bohužel k tomu všechno spěje, tam to začíná. Takže vlastně začalo někdy, zhruba to vypuklo někdy před covidem, kdy se snažili nás jakýmkoliv způsobem rozdělit a od té doby to pořád pokračuje. Pořád nás někdo dělí a nutí nás tomu, aby jsme se rozdělili a aby jsme vyslovili jakýsi názor, a který není založený úplně na pravdě. Je založený na informaci, která ta informace nějakým způsobem podujatá a tímhle tím směrem míří, aby my jsme si vybrali.
0: Kam až jsme se dostali od těch motorek, vidíte? No, tak vy teda na motorce teď aktivně nejezdíte, ať jezdíte na čemkoliv, zejména tedy na kole, když jste o tom mluvil, tak vám přejeme, abyste vždycky bezpečně dojel, kam míříte. Děkujeme za to vysvětlení té jízdy na skútru. Pro ženu, našla jsem si to na obrázku, vypadá to zajímavě, našla jsem si takový reklamní leták černobílý, který tehdy asi propagoval tady ten stroj. No. Je to zajímavé. Opatrujte se a zase zavolejte. Naslyšenou.
1: Mějte se moc hezky, nastanou.
0: A dnešní motorkářská linka, noční linka Českého rozhlasu bude končit. Ano, dívám se na čas a je to tak. Tak děkuju za všechny telefonáty, příběhy, vzpomínky. Myslím, že jsme dnes společně ujeli opravdu pořádný kus cesty. Přeji tedy klidnou noc, pokud vás zítra čeká nějaká cesta, ať už na dvou, čtyřech kolech nebo pěšky, hlavně ať vede bezpečně do práce, domů, na nákup, kamkoliv. Od mikrofonu z Línského studia se loučí Jarka Barboříková. Já se na vás budu těšit zase ve čtvrtek v Noční lince. Do té doby se opatrujte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Už dlouho jsme v Divadle pro vaše uši neseděli v kavárně, já nevím, jen tak nad partí šachu, anebo ještě lépe nad stránkami otevřených novin. Co třeba takové Národní listy? Může být? A v nich pár fejetonů spisovatele a novináře Jana Nerudy. Tak dobrý večer a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tohle mě, poslechněte Věru, hodně pobavilo. Když jsem v archivu hledal, co z Nerudových fejetonů máme ve zvukové podobě, nejenom, že jsem našel ty známé Vzpomínky vandrovní, přečte je pan Miloš Nedbal, ale taky fejeton O cestě tramvají. Ale pozor, nejenom to. Ten fejeton totiž začíná tady na Invalidovně. Tady začínala vůbec první koně spřežená tramvaj v Praze, jenom malý kousek od místa, kde to dnešní Divadlo pro vaše uši pro vás natáčíme.
2: Pomalu vlézají lidé. Naproti mě usedne pán nějaký, zcela měl hostejný. Vedle mne usedne slečinka v černých šatech a s tvářičkami jako plamená broskev. Zároveň s ní vstoupla prostěji oblečená mladá ženská s nemluvnětem na ruce. My jedem až k prašné bráně, povídají jakás maminka s dorostlou dceruškou, stojící venku ještě na dláždění. A salutující konduktor ukazuje mlčky dovnitř. Ještě několik mužských a ženských, konduktor vstoupil dovnitř, otevřel koženou kabelu, vyndal jízdní lístky, znamení to, že chce peníze. Nakonec Smíchova, pravím, co možná nedbale, a s vynecháním slůvka až, aby bylo vidět, že jsem zvyklý konat větší cesty. 15 krejcarů. Až nakonec Smíchova, pravím teď s důrazem. No ano, 15. A podává červený lístek. Na Josefské náměstí zašveholila broskvička vedle. Konduktor hvízdnul, vůz se hnul. Že prý pořád ještě nemůžou nalézt ty poklady, které měl Abdul Aziz, míní mužský hlas kdesi ve vagónu. Ať prohlídnou jeho prádlo, snad si je dal do punčoch, jako má babička Ptolary, míní jiný. Ale falešných bankovek je prý v Haliči, no, plné noviny jsou jich. Tedy ať pozbírají ty noviny. Jungmanovi sady, hlásí konduktor. My jedeme až k prašné bráně, volají ty dvě ženské, jakoby ve strachu, že je někdo z vozu vyndá. Lidé přibývají a vystupují, málo co se mluví. Skoro každý dá se do lektury jízdního svého lístku. Teď znějí ty lístky už dost slušně česky. Pak se dívá mlčky ven. Poříč! Josefské náměstí! Tak. A teď se mě broskvička vykutálela z vagónu ven. To je nějakých štací a notiční knížka pořád prázdná. Žádný cestovní dojem. Snad bych se mohl vpravit do nějakého filozofování, ne? Například ty štace mizí, lidský život mizí. Fuj, to zní už trochu známě. Štíhlý černý muž s černým bousem a černýma očima, hotový neapolitán, jenže mluví česky. Na hlavě francouzská čapka, na těle druh francouzské uniformy. Pan kontrolor. Velmocný pán, zajisté. Mohl by nás všechny vyhnat z vozu, kdyby chtěl. Na svém lístku jsem četl poznámku, že ztráta tohoto lístku se nějak tresce. Honem teď lístek hledám. Pan kontrolor vbodnul zrakem do konduktora, pak se vbodnul do nás. To pán Bůh ví, kam já ty jízdní lístky vždycky vstrčím. Tady není, v žádné kapse. To pán Bůh, snad jsem jej nedal do portmoné. Nebo jsem jej snad strčil do hodinek? A tady je hloupost. A hledal jsem jej v té kapse třikrát. To ale dělá ten strach. Tak, a jsme už u Šlikova paláce. Namáhám se vmyslit se do toho, že jedu jako někde cizím městem. Ale kam vyhlídnu samé známé tváře? Támhle paní S. má teď lejtnanta. Támhle pověstný lichvář A. Holomek. Támhle blondýnka z baletu. Věru. Nejde to představovat si cizí město se samými známými lidmi. Národní divadlo. Jak velebně se vypíná, ale nechám je se vypínat. Dnes mě už nenapadne bez toho pranic poetického. Nemám den. Také nemám čas na poezii, musím pěšky přes řetězový most. Nesu si svá zavazadla, totiž slunečník a jízdní lístek. Jízdní lístek držím v ruce, abych ho nehledal zase v hodinkách. Na Střeleckém ostrově hudba hraje a láká, sedí tam dole sta lidí. Hlupáci, za polovičku outra ty mohli by vykonat cestu. Vagon za mostem už čeká. To byl nějaký kompliment od konduktora. Dobrý muž, patrně, a vzdělaný. Chvilinku čekáme, ale už nikdo nepřichází a konduktor cinknul. Vagon hraší, u náhlého záhybu oujezdského skřípe, jsme za branou a já sedím ve vagónu sám. Divný cit. Není mě jaksi volno v té samotě. Ven vyhlížet? Co pak člověk na Smíchově uvidí? Napravo šíře hledím, nalevo zrak bystře otáčím, než mé darmo oko v tramvaji lidstvo hledá. Není ho. Štace, nevím jaká, opět nikdo nepřistoupil. Dodám si srdnatosti. Na Smíchově nejezdí mnoho lidí, co? Pravím ke konduktorovi. V neděli máme plno, všedního dne je smutno. Štacion Plzeňská silnice. Opět nikdo. Kočí hladí svého líného koně bičem a pořád něco k němu nebo k sobě mluví. O, samoto, samoto. Člověk potřebuje půvabu ze společné zábavy a když nemá nikoho, mluví sám se sebou. Ale cítím, že samota začíná na mého ducha již působit. O samotě rostou nejvyšší palmy a pnou se cedry do nebes. V samotě budí se vyšší život. Cítím, jak ke mně přistupuje poezie. Nebešťanka, rychle. Už stojí první verš v notiční knize. O samoto, já vím, co při tom verši cítím. Teď jen jak dál, ve mně všechno víří. A přemýšlejme. O Tannenbaum. Tannenbaum nevede k ničemu. Kdybych se okamžitě propadl, nenapadne mě jiný rým než o samoto, ty turecká holoto. A to přece nejde. Zahleděl jsem se na koleje před námi. Jakoby někde po nich musil rým běžet. Koleje jdou do nedozírna. Náhle se mně zdá, jakože ty koleje vyjeli kolonisté před námi, kteří se první ubírali pustým pralesem. Prales stojí, musíme navlas v těch kolejích za nimi. Nevím, kolik jsem tak prosnil štací. Náhle stojíme. Jsme na samém konci Smíchova. Kolem velebné ticho. Na nádraží ani človíčka, na silnici ani duše. Co teď? V tom vyskočila tam z jednoho hostince sklepnice, zatočila se vesele, zakvikla a zase zmizela. Pěkná holka. Vidím u hostince zahradu. V ní sedí lidé. Ženské. Snad tam najdu pro svou samotu rým.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Víte, my jsme cestovávali přece jen pěkněji, nežli se cestuje nyní. Nejsem chvalořečníkem minulých dob. Je ale zcela přirozeno, že také ty doby minulé měly své zvláštní, své půvabné stránky a pamětník jich, že tedy o nich mluví. My cestovávali, abych tak řekl, hloub. Dojmy nemíjeli tak rychle. A to je dobře, zvláště pro mladou duši. Kde se člověku líbilo, tam se pozdržel, natáh a díval. Obraz, ať kraje, ať lidí, měl času dost ponořit se až na dno duše. Člověk mohl kraj a lidi si zamilovat i musil milovat vlast a národ, když sám poznal, co je v nich krásy a dobra. My cestovávali tedy češtěji. Dnes přelítneš za 6 hodin půli Čech a naučíš se považovat zemi svou rodnou za nepatrnou. A dále. Jak vstoupíš do vagónu, cítíš se už jaksi v cizině. A jakže se chová i dnes ještě Čech nečesky v cizině, žalno mluvit. My, ale nač pak potřebuju mluvit tak vážně a důkladně, já zkrátka pravím ještě jednou. My cestovávali pěkněji a punktum. Kde pak například spíte dnes, vy cestovníci? Ha? V posteli. A zítra zase v posteli. A pozejtří, a za 14 dní, a pořád v posteli. Jediný rozdíl, že postel je dnes dražší a zítra lacinější, že je dnes špinavější a zítra čistší, že dnes je na ní pokrývka delší a zítra kratší. Já ale spal jeden den na půdě v seně a druhý na slámě ve světnici a třetí na snopech ve stodole a čtvrtý v peřinách u faráře a pátý zase v seně na formanském voze. To se vám zbíhají sliny v ústech. A jak já jsem například umýval zmoknout, o tom nemáte vy už ani pojmu. Zmoknete snad taky někdy, ano, ale pak otevřete svůj v hotelu pozůstalý ke všemu ještě nepromokavý kufr a vyndáte si suché prádlo a máte po radosti. Ale nám v hotelu nepozůstalo nic. My nesli plátěný pinklíček s sebou na svých mladých zádech a pinklíček promokl zároveň s námi a taky až na kůži, totiž až na tu naší kůži. A v něm promokly obě záložní košile, bez toho snad už špinavé. A když jsme konečně někam pod střechu vešli, stáli jsme tu, jako kdyby nás z vody vytáhl a ženské pobíhaly kolem nás a usmívaly se přívětivě. Chudáček, študent z Prahy, člověk by ho mohl ždímat. A kliky cvakaly a dveře bouchaly a hospodyně už tu nesla košili hospodářovu. Vemte to honem na sebe, pane student. A člověk se stydlivě postavil někam do kouta a už byl v té košili hrubé a seděl za stolem a ženské se smály a rozvěšovali to promoklé prádlo a stavěli boty k peci. I bože, to byla krása. Student z Prahy byl vítán všude a všude. Ach, a taková cesta s formanem. Člověk mohl slézt a hodinku se projít a třeba si jít trochu i jahody sbírat. A zase, kdykoliv chtěl, vylezl si na vůz a zakolíbal se v seně do dřímoty. To bylo jiné pohodlí, než dneska ve vagóně. Ach, ty krásné staré časy. Ach, to krásné staré cestování. Já neříkám, že moderní cestování nestojí snad pra za nic. Ono má také své výhody jisté. Rychlost, poměrnou láci, ještě snad jiné věci, ale ta bývalá romantičnost, ta romantičnost, nezoufejme si ale. Snad je ta doba nynější jenom přechodní. Snad se vrátíme přece zase ke svým zvykům dávným. Jednotlivé známky naplní už nyní mou duši věru radostí upřímnou. Nepodnikají někteří moudří jednotlivci už teď daleké opravdové cesty, například na bicyklech? Nebo na malých veslových loďkách? Není v tom snaha po cestovatelské samostatnosti? Návrat ke starým časům? Myslím, a téměř jsem přesvědčen, že skutečná zlatá doba pro cestovatele vlastně teprve přijde. Že přijdou časy, kdy cestovatel bude užívat si se všech možných pokroků lidských, ale také vyhovovat každé své osobní lákavé choutce. Kdo bude chtít, ať si pak letí třeba po balónu. Kdo bude muset, ať se třeba dá naložit na vlak. Kdo bude chtít užít cesty doopravdy, vezme si zase pinkl nebo se smluví s formanem. To bude radost, až povandrujou zase mladí i staří. Arci, Rozdíl bude přece vždycky, podle stavu, podle věku. Nějaký pan Rada Pinkl asi neponese. Ten si koupí pěkný malý vozík, přepnutý plachetkou nízkou, zapřáhne pěkného psa, postaví se sám s popruhem přes prsa k podsední straně voje, milost paní Radová chytne se vzadu rozpěráku, aby pomohla tlačit, a hajdy kupředu. Pes začne vesele štěkat, pan Rada začne rozpustile vejskat, ej, to bude radost, to bude radost. Na večer si pak zajedou do hospody. Paní Radová zasedne si na lavici, pan Rada vyjde si ještě do obce. A pak se vrátí a s pýchou položí na stůl před svou milostivou hrstku drobných. To jsem sežebral. Teď vidíš, že bych tě uživil, i kdybych nebyl Radou.
4: Je naprosto.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Tématem Nerudových podčárníků, fejetonů, bylo ledasco. Jako milovník Verneovek, však si je z Paříže přivezl k vydání do Prahy, snil Neruda třeba o tom, co s námi jednou udělá nebo co s námi dokáže udělat moderní technika. A jindy zase stačil jako námět pro jeho novinový článek, jak záhy uslyšíme, třeba i jenom dopis jedné z čtenářek.
2: Přece jen to byla jen jedna jediná řádka, ale zajela jako dýka. I hned v úterý přilétl ten rozčertěný andělskou rukou psaný lístek. Když navrhujete výstavu starých panen, proč pak nenavrhujete také výstavu starých mládenců? Vyzývám vás, abyste navrhl hned příští neděli. Jste-li muž poctivý a spravedlivý. Zalezl jsem do své poctivosti a spravedlnosti jako zajíc do zelí a byl jsem tichý. S bohorovnou nonšalancí mluvil jsem příští neděli o něčem zcela jiném. Ale i hned zase v úterý byl tu lístek. Tedy jste nenavrhl. Já vím, teď co si o vás inu nenavrhnul, protože kdyby tam byla starých mládenců celá sbírka, za 24 hodiny by stromovka uschla a spustla. Děti po širé Praze by dostali psotník. Na 4 míle kolem ovoce by zčervivělo, brambory schněly, ptactvo vyscípalo po nebi i po zemi. To by byl ukrutný pohled, hrozný, hrozný. Už to slovo starý mládenec, naznačující něco naprosto protismyslného, nepřirozeného, baziliška, velikou potvoru hadov, to se přiznám, něco protivnějšího na tom světě neznám. Naproti tomu, bože, jak krásný výraz, jaký vznešený pojem je ve slově stará pana. Stará, ale lilium, nedotknutá, nedotknutelná, bytost tichá, obraz oddanosti svaté. Snad, že kamenitý svět a trnitý život do její duše naházeli zloby, ale pana dovedla všechnu svou zlobu vpravit aspoň do společenské formy a ještě nás, andílek, tou zlobou svou baví. Za to, starý mládenec, jed a jed, zloba neskrocená, společensky protivná, tvor, kterému se snad každý na světě vyhne, vždyť pro pána Boha, starý mládenec, nesmí s jinými lidmi zasednout dnes už ani k témuž stolu. Je tomu zrovna půl hodiny, co mě pošta vysypala na můj stolek gratis exemplář knihy Starý mládenec sám sobě kuchařkou, čili 300 receptů. Ach ano. Stará pana dojímá, budí soucit, politování, aspoň u toho, kdo ji nezná. Ano, četl jsem na staropanenský osud již i výborné básně. Se starým mládencem ale politování nemá nikdo. Literatura se ho bojí, i ten rozpustilý úsměšek národní písně se mu vyhýbá. Není divu, prosicená zloba. Říkáli se, že ve dvou babách vězí tři čerti, mělo by se věru říkat, že v jediném starém mládenci vězí 5 krokodýlů, 7 štírů a 11 netopírů. Já netvrdím, že starý mládenec je už od narození zlý. Ach ne, on také je synem lidské matky, jenže on stal se zlým. A když pak už jednou začal, také pokračoval. A to jen pro ukrutnou lítost vnitřní, ne snad lítost nad tím, co ve svém životě hanebného spáchal, nýbrž čeho kdy kde v tom směru zameškal. I vždyť já to vím, já mu to řekl už několikrát do očí. Vidíš, trdlo, řekl jsem, co bylo v loni, nikdo nedohoní. Vlastně je to nemoc, tohle staromládenectví. A nemoc nakažlivá, až nebezpečná. Dnes, jak tvrdí úsloví, je v Čechách mnichů víc než předusem. Choďte pak po nich, po těch mniších mládencích a ptejte se po příčinách. Interview je dnes módou. První vám řekne, nemohu vystát děti. Druhý? Ženy dnes požadují mnoho, kdo nemá 3000 ročně, musí na ně krást nebo dluhy dělat. A třetí, i když ono trvá manželství tak dlouho. A z tohohle chumlu by se tedy měla udělat výstava? Jak pak? A měla by se ta výstava udělat světová? Pouze česká? Jenom pražská? A jak to pak uspořádat? Starý mládenec se neusmívá, neodpovídá, nebaví. S ním se nemůže na pódium jako na výstavě krasotinek. Dát ho tedy do klece jako medvěda hyenu s nápisem nedráždit? Nejlíp by asi bylo postavit hradu celý, jako v klášteře, chodbou kolem nich by proudilo obecenstvo a hledělo dovnitř dveřmi ze skla jasného, neprolomného. Pohled by to byl náramně poučný pro mladé holky, pro jejich otce a matky, pro pány manželi. Bohužel arci poučná stránka lákává jen málo.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Jan Neruda umřel v roce 1891. Bylo mu teprve 57 roků. Kdyby žil, řekněme, do svých 70 či 80 let, mohl číst a určitě by četl fejetony Karla Čapka. A mohl by poslouchat a určitě by poslouchal první české rozhlasové vysílání. Neruda znal ze všech našich dnešních technických vynálezů jen začátky telefonu, telegrafu a fonografu. Ve svých fejetonech často téma nových vynálezů rozvíjel, lehce s humornou nadsázkou, s nerudovskou ironií, aniž by věděl, jak blízko je budoucí realitě. Nesmějte se. Nesmějte se naivitě jeho fejetonu. Usmějte se a obdivujte ryzího básníka a ryzího novináře, který zemřel vlastně docela nedávno. Jan Neruda, telefon a telegraf optický. Kdybyste se mne pojednou a nenadále ptali, co všechno myslím, že se z telefonu ještě vyvine, řekl bych, na mou duši já to nevím. Není to žádná skromnost ode mne, že tak mluvím, já to v skutku nevím. Prozatím vyslovuju slovo telefon v rozmluvě 50krát denně jako každý jiný, hraju si s hezoučkým telefonkem hodinu denně jako každý jiný a občas zdvihnu oči do výše a pravím důmyslně obdivuhodné lidstvo. Tvůj duch nemá mezí pro sílu svou, co ještě vše vynalezneš, kam ještě poletíš, orle, duchu lidský. A za chvilku pravím rovněž důmyslně, pitomci, blbci ličtí, tolik tisíciletí jste tedy potřebovali k tomu, abyste vynalezli věc tak zázračně jednoduchou a jasnou, jako je telefon nemotorové. Je to pravda. Kousek pouzdra, kousek plíšku, malý magnétek a kousek drátu. Od předevčírka jsem přesvědčen, že bych dovedl telefon vynalézt kdykoliv sám a sám. Lidstvo vynalézá, ale trochu pomalu. Chci mu trochu pomoci, myslím, že je to mou povinností, když mám talent. Zvuk už nesem do dálky a to rychle. Elektrickou jiskru také nesem do dálky a to ještě rychleji. Navrhuju, abychom nesli do dálky také světelný paprsek. Zkrátka, já dnes v památný den 1. prosince roku 1877, a to v městě Praze, vynalézám právě telegraf optický. Když si pomyslím, že paprsek světla za jedinou sekundu urazí 40 000 mil, jde mě nad mým vynálezem samotnému hlava kolem. Je to ale zcela jednoduché. Chci například slečně NN nebo paní NN telegrafovat milostný, sladký, přímo plamený pohled. Dobře, zřídím si k ní tedy optický telegraf ze samých zrcadel, posadím se ve svém pokoji luzně před zrcadlo první, podívám se tam a slečna NN, paní NN, už se štěstím rozplývá. Nebo já jsem například podnikatelem velkého politického žurnálu a právě se očekává úplevna velká bitva. Mít všude zvláštního zpravodaje je nepohodlno. Také zprávy telegrafem elektrickým podávané jsou už nám pomalé a k tomu jsou velmi kusé. Dobře. Zřídím si tedy v plevnu pomocí zrcadel svůj telegraf optický a jakmile se bitva strhne, vidím ji v zrcadle nad svým psacím stolem do nejmenších podrobností a dám ji prosazeče ze zrcadla prostě obsat. Ze samých zrcadel jsem řekl a tím jsem řekl všecko. Jsem naprosto proti telegrafování světelného paprsku drátem. Už jde elektřina drátem, zvuk drátem, už je svět zdrátován dost a dost. Hlavně se jedná o to, jak dostat paprsek kolem rohu. Elektrický telegraf, každý se o tom může přesvědčit sám, jde také všude po Praze kolem rohu. A to zdá se tedy být hlavní věc. Jedno zrcadlo se postaví semhle druhé, tamhle třetí, tamhle, jak se postaví, do toho mě nic není, do takových maličkostí se pouštět není mou povinností. Já zkrátka sděluju vynález svůj veřejně a nezištně. Já lidstvu činím kavalírský dar svým ať se jmenuje to moje telátko už jak chce. Svlékám ze sebe kavalírské roucho a vracím se zas mezi obyčejné lidi. Ti mluví teď jen a jen o telefonu. A přeci je telefon ještě chudinka, dítě samá nedokonalost. Z dálky někomu šeptat do ucha dovede. Někomu ale do dálky vytahat za ucho, to neumí. Jak vítáno by bylo takové spojení například mezi některými žurnálovými redakcemi. Ostatně, kdo ví, co se ještě stane? Slyšel jsem už, jak telefon sdílel klepy. Slyšel jsem i docela, jak telefon lhal. To je zřejmý talent, to slibuje pro budoucnost mnoho. Nejrozmanitější kruhy přemýšlejí, jak ho prakticky využitkovat. Starostliví otcové rodin pomýšlejí, šlo-li by to rozvinovat cestou z domova drátové klubko za sebou, mít telefon zrovna na rameně pod uchem a slyšet stále, co se děje doma. Čeští herci sobě slibují zvláštních výhod. Již se každý vidí, jak s telefonkem elegantně do ucha zatknutým kráčí po jevišti, jak nebude naprosto třeba úlohu umět a nápověda, jak to svede všechno sám. Schází jen ještě, aby jiné drátky ze sufit jim zdvihaly ruce a nohy a ideál upřímně to myslícího herce bude dosažen. Ředitelstvo divadelní tone rovněž v nejrůžovějších nadějích. Když bude divadlo už vyprodáno, budou se později příchozímu obecenstvu za slušnou cenu pronajímat telefonky. Obecenstvo půjde si na pivo a vyslechne tam pohodlně operu akt za aktem, chci říci sklenici za sklenicí. Také dotyčné abonmán může se přijímat. Rozkvět telefonie bude as rychlý. A myslím sobě, že jako jsou už všude po částech velkých měst filiálky poštovní a telegrafní, budou as velmi záhy v každé ulici štace telefoní. Budu ležet po půlnoci už v posteli, tu se zazvoní, úřední sluha vejde, přiloží mi telefon k uchu a já budu slyšet, jak mě odněkud z hospody nadávají. Rozkoš. Jenže lidstvo trpí při tom trochu na klidu svém. Jaké to byly rajsky pokojné časy, když milení příbuzní pro velkou obtíž psaní a skládání dopisů psali člověku na nejvýš dvakrát ročně. A i tu měl člověk naději, že pošta alespoň jeden ze dvou listů ztratí. Teď listy letí parou, telegraf nás pere, telefon do nás hučí k zbláznění. Člověk, aby dal do

Drát se za ním šourá, manžel v chůzi drží telefonek u ucha, tvář jeho se usmívá. Potká ho přítel. Přítel, co se tak usmíváš, kamaráde? Manžel, bavím se cestou se svou milou žínkou. Rostomilá, rostomilá, ta má nápady. Přítel, ty jsi šťasten. Manžel, klasický nápad, tu máš. Telefonuji jí honem něco, ta bude překvapena. Přítel telefonuje. Jemnost paní, bavím se právě s vaším manželem. Velebíme vás. Přikládá si telefonek těsně k uchu. Panička telefonuje. To jste vy? Výborně. Jsem sama doma, nechte truhlíka mého manžela stát a pospěšte si honem ke mně.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: S Janem Nerudou se mi připomíná i skoro zapomenuté slovo, totiž hokynář, kupec nebo obchodník smíšeným zbožím, od potravin až po domácí potřeby. Někdy se taky říkalo hrstkář, protože se počítalo a vážilo na hrstě. Dneska máme místo hokynářů oblíbené malé prodejny nebo taky večerky a hokynář už nám zůstal jenom vzpomínkou, třeba právě v Nerudově fejetonu, který přečte Bořivoj Navrátil. Mějte se dobře a zase někdy naslyšenou.
2: Když se někdo už dost nasloužil, zatouží panovat. Voska od fiakru, který si cosi nahospodařil, desátník nebo šikovatel, který sloužil 20 let a má za nevěstu vyhlédnutou kuchařku s několika sty zlatými, venkovský řemeslníček, který prodal chalupu. Ti a jim podobní se touží usadit v Praze při nějaké tiché práci. Třeba stát se domovníkem, být druhým po domácím pánu, shlížet s chladně vytaženým obočím na hemžení na ulici a s nedbalou elegancí krátce odpovídat jo, ne. Mít k dispozici dřevěnou židli v průjezdu a sedávat na ní s dýmkou v ústech a koštětem v ruce. Nebo se stát hokynářem někde ve čtvrti, kde je převáha chudého lidu, který ještě nedospěl k tiché práci. Panovat zkrátka buď nájemníkům, nebo v úkolní chudině. Jde-li však spojit obojí, být současně hokynářem

i domovníkem je pro takové lidi ideál ideálu. A za 20 let je z domovníka sám domácí pán. Dnes se chci především věnovat hokynářům, kterých je v Praze jako máku. Mimo Příkopy je v Praze sotva 10 ulic, kde by aspoň v průjezdu nebyl nějaký ten malý krámek. Přiznám se, že nevím, kolik jich je. Vzal jsem několikrát do ruky anotaci, ale při pohledu na drobně počištěných 20 sloupců, kdy každá řádka značí jednoho hokynáře, sklesly mi vždy ruce a řekl jsem si, že to ponechám mladším očím. Vím, že ve Vídni jich loni bylo 3800, tedy v Praze předpokládám něco kolem třetiny. Zprávu o hokynářích mám z vídeňského Frankfurter Zeitung. V němž Theodor Scheibe uveřejňoval na pokračování velký román Der Geisler von Spittelberg. Oni totiž oba pojmy Fragner a Geisler značí švec a obuvník. A jen Fragner zní noblesněji. Takovéhle prázdné píchy a namyšlenosti nemá pražský hokynář zapotřebí. On není v žádném zvláštním hokynářském spolku, který o sobě vydává časopis. A musím říct si, že jsem také nikde po Praze nečetl nápis Dvorní hokynář. Snad proto, že pražský hokynář nemá důvěru v pražské prince, kteří by s krejcarem od maminky hned k němu přiběhli koupit si cuc špalek. A přitom, o bože, co jsme se my praští neprincové nalítali k nejbližšímu hokynáři. Jak věrně jsme mu donesli každý krejcar, ať už poctivě či nepoctivě nabitý. Jak ochotně jsme k němu zaskočili, když matka potřebovala ještě kousek zeleniny. Jaké to bylo gusto tajně si uštípnout růžek marcipánu, vyrýpnout z bečky na nehet povidel nebo ukrást z hromádky jablko. Jak dychtivě jsme do sebe nasávali silné zvláštní aroma hokynářského krámu, skládající se z výparu povidel, petroleje, kyselého zelí a vepřového sádla, míšeňských jablek a zrajícího síru. Dnešní aroma hokynářských krámků je ku podivu stejné jako před lety 30. Vůbec celý krám je uvnitř uspůsoben úplně stejně jako dřív. Venku na ulici jsou ošatky a koše se zelnými hlávkami a bramborami, které se i dnes nakupují podle staré dřevěné mírky, neboť pražský hokynář je nepřítel všeho novátorství a pokroku a nehodlá nic vážit na kila. Na veřejích visí klec s kanárkem, vedle otýpky špejlí na jitrnice. Ohřebík vedle, svazek makovic a svazek peroutek na pomazání buchet či masa a kolíky na prádlo svázané do věnce se naparují hned vedle. Pátravé oko vidí, že výše jsou rozvěšeny bílé hliněné dýmky a měchy na tabák, věnce česneku a cibule. Na polici pak stůčky hadrů k mytí podlahy a malé kartáčky na mazání bot. Vedle se naparují větší kartáče rýžové na dlaždice a podlahy z prken, slaměné mošny, štětky na bílení, válce na nudle a trsy rozličných vařeček. Půl vchodu do hokynářství zabírá stůl, na něm housky, rohlíky, bochničky chleba. Na šteláři několik sklenic se starým cukrovým a zaprášeným marcipánem, pak lahve s kořálkou značky Hulán, Višňovka, Hořká. Poslední dvě kořálky jsou hokynářova pícha, ty vyráběl on sám. Zvlášť Hořká je po celém okolí slavná pro svůj přímo zázračný léčebný účinek a hokynář by svůj recept nesvěřil za živý svět nikomu. Inu, je na ní zapotřebí 7 koření, a sice země žluč, hořký jetel, peliněk, kaktus benediktus, pak, jo, já kdysi znal všechny přísady, ale člověku paměť slábne. A to já jí měl výtečnou. Já dokonce uměl odříkat celé desatero.
Pod stolem se válí košťata, smetáky a bílý písek na drhnutí. Uvnitř krámu pult, na něm váhy a závaží, od stropu visí librové svíčky. Za pultem police s nejrůznějším zbožím. Tabulky perníku na strouhání, hroudy másla, korýtka se syrečky, hrnek se šmolkou, sklenice s kyselými okurkami, rajskými jablíčky, sušenými houbami, škrobem. Vedle ošatky svejci, hromada nasekané soli a pyramida krájeného modrého mýdla. Dál v krámě mají své místo hranice dříví, hromada uhlí, košíky s ovocem a pytle s křížalami. Nejdůležitější místo v hokynářství má však mandl. Mandl je jeho srdcem a plícemi. K mandlu se zbíhají všechny služky a děvčata z ulice. Mandl je hokynářovo potěšení. Stojí vždy v polosvětle v šerém koutě. Zde při praskání válců a skřípání prken se sousedkám nejlépe probírají všechny klepy. Kolem jdoucí panička nevidí, je-li její služka pilná, nebo jen tak stojí a vylévá si srdce. Neslyší, jak s prstem na rtech vypravuje, co všechno u ní doma vyšpehovala. A hlavně nevidí, zdali tam nestojí s nějakým kaprálem. U mandlu sbírá hokynářka všechno to bohatství názorů a postřehů. Tam se pro ní otevírají všechny tajné komnaty okolních domů a rodin. Hokynářka bez mandlu je král bez říše, Sibyla bez věšteckého daru, Leonardo bez rukou.

Pražský hokynář, abych také něco řekl o jeho stránce mravní, je občan ctihodný. Má na starosti potřeby celé ulice a musí tedy za její obyvatele myslet. Musí znát celoroční cyklus a vědět, co kdy do zásob objednat. On musí dovést okurky a narazit sekirku na topůrko, vypucovat klíčící brambory a včas polít sýr pivem, aby uzrál. Má tuze namáhavé povolání, neboť musí ještě vypít loňskou kořálku, která nešla na odbyt, denně stát nepohnutě s dýmkou v ústech ve veřejných krámu a po případě dojít časně z rána na trh a vynadat překupnicím, aby levněji získal, co potřebuje. Pak také musí děvečky a sluštičky, které přicházejí na mandl, leckam štípnout, aby měli radost, že se líbí. Avšak musí dávat pozor, aby jeho žena štípání do dívčích sukní nezahlédla. Pozoroval jsem na pražských hokynářích zvláštní vlastnost. A to mlčenlivost. Jejich slovo je drahé. Také české hokynářky se vyznamenávají podivnou mlčenlivostí. Je to přirozené. Či chcete-li, je to nutnost. Hokynářka ví nepoměrně víc než jiní lidé, proto musí méně mluvit. Ona zná všechny tajnosti obyvatel ulice a přitom se o ně nesmí podělit. Leda večer, když naloží s mužem, počítají, kolik vydělali, mohou všechny novinky bez obav z úst vypouštět. Hokynářka ví, že ona a její muž jsou dobroditeli celého okolí. Paní úřednice odvedle si od ní půjčuje po zlatce a platí jí 6 úroků týdně. Paní profesorová od naproti si od ní bere na lístek po celý měsíc potraviny a když přijde prvního, odvede jí celou mužovu gáži. Hokynářka ví, čím je. Takže celou její bytost ozařuje ona majestátnost, která se dostavuje vždy, když si člověk uvědomí, že panuje. A je-li za svou dobrotivost navíc chválena a uznávána, nabývá vznešeného klidu a ještě pečlivěji mlčí. Proto každý, kdo se už dost nasloužil, zatouží panovat. Třeba být domovníkem nebo hokynářem. Panovat buď nájemníkům, nebo v úkolní chudině.